This way.

Nuž, již vás zdravím a vítám živě, jak pak to můžete tedy tady na svobodném vysílači CS na odyssey.com, samozřejmě Studio Kadaň, a případně pak ze záznamu na YouTube vás zdravím a vítám. Studio Kadaň je nachystáno, Martin Marcián taktéž, a my se koukneme teď ještě v nějakých 49 minutách se koukneme tedy na Němce, kteří nás chtěli vyhubit. Je to tedy z novin Inovace republiky, speciál příloha 1, vydáno 21.4. letošního roku 2026. Tak se na to koukneme. Je to velice důležité, tematický obrázek tady máte. Zmiňoval jsem to i v těch zprávách. Zprávy k dnešnímu datu jsou textově nachystány, ale zkusíme natočit asi zítra dopoledne a nacpat je do archivů, všude tedy, jak bez cenzury TV na YouTube, tak samozřejmě na Odyssey a i do archivu svobodného vysílače, abyste o to nepřišli, jelikož ale brž, protože dneska jsme byli na srazu poslů v Mělníku. No, jdeme se na to kouknout, je to zajímavé čtení, tak se koukneme na speciální přílohu k připomenutí česko-německých vztahů v období let 1939 až 1948. Já se jenom kouknu, jak jsem silný na hlase, asi bych se mohl přidat nebo se zvýšit. Tady, jestli to půjde, nebo tady, Martine. Nuž, to je o té státotvornosti, o tom vlastně, o té suverenitě státu. Samozřejmě to má propojení na ten sudetoněmecký sraz v Brně, že ano, na který šlo 15 milionů, my se tady k tomu taky koukneme. Takže dokumenty, financování, projevy, knihy a kritické otázky k návratu sudetoněmeckého landsmanšaftu, setkání v Brně. No už jdeme na to. Chtěli nás vyhubit, to je z roku 1961, to je název publikace, která shromažďuje materiály o germanizační a represivní politice nacistického Německa. Dokumenty ukazují plány na poněmčení části českého obyvatelstva, deportaci či odstranění těch, kteří by se nacistické politice nepodřídili. S tím, že 80 let je krátká doba na zapomenutí genocidy a plánů na vyhubení Čechů, samozřejmě taktéž Moravanů a Slezanů a taktéž Slováků, protože jsme byli Československo. Krátká doba od genocidní politiky nacistického Německa vůči českému národu nesmí vést k zapomínání. V době rostoucích investic, politických tlaků a aktivit spojených se sudetoněmeckým landsmanšaftem sílí výzvy k otevřenému informování veřejnosti a k obraně bezpečnosti státu. Přesto dnes sledujeme, jak jsou některé dokumenty a fakta odsouvána z veřejné debaty, a chceme upozornit na plíživé politické a ekonomické kroky českých i německých aktérů, které mohou nepřímo posilovat zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu. O to naléhavější je otevřeně informovat veřejnost a chránit bezpečnost České republiky i jejího národa. Kniha tedy s názvem Chtěli nás vyhubit, vydaná právě v roce 1961 v nakladatelství Naše vojsko v Praze a editovaná historiky Václavem Králem a Karlem Fremundem, je sbírkou autentických dokumentů z období nacistické okupace a připomínat si složitou a často tragickou historii česko-německých vztahů je důležité, proto tedy, že právě zapomínání bývá prvním krokem k opakování starých chyb. Od období habsburské nadvlády přes devastaci českých zemí během 30leté války až po napětí po první světové válce a katastrofu let 1938 až 1945, kdy nacistické Německo rozpoutalo brutální okupaci a genocidu obyvatel Československa, se opakovaně ukazuje, jak rychle je politické ambice a ideologie mohou proměnit v útlak či násilí. Připomínání těchto událostí není projevem nenávisti, ale nutným historickým vědomím. Připomíná tedy cenu státní suverenity, význam mezinárodních dohod i nebezpečí nacionalistických projektů, které dokážou zneužít menšinovou otázku jako nástroj mocenské politiky. Kritická reflexe je důležitá i dnes,
kdy se občas objevují debaty o výkladu poválečného uspořádání, postupinských protokolů či Benešových dekretů. Historie ukazuje, že podobná témata mohou být zneužita k politickému tlaku nebo k reinterpretaci, tedy znovu přepovídávání, minulosti ve prospěch aktuálních zájmů. Rizikem není samotná přítomnost německé kultury či jazyka. Ty jsou přirozenou součástí, řekněme, evropského prostoru, ale spíše nekritické zapomínání historického kontextu a relativizace událostí, které vedly k tragédiím 20. století. Pokud by se minulost začala vykládat jednostranně, nebo se z ní vytratila zkušenost okupace, kolaborace a válečného násilí, mohlo by to oslabit historickou paměť společnosti a otevřít prostor pro nové konflikty o identitu, majetek či politický vliv. Proto je nutné o těchto otázkách mluvit otevřeně, kriticky a s vědomím celé historické zkušenosti. Dále je tady tedy Tomáš Garrigue Masaryk a tajná obálka. Jo, tak tady jsou 3 minuty čtení. Aha, každé to má prý asi zhruba 3 minuty čtení. Tady ty článečky, 4 minuty, tak se na to koukneme. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než Češi. Zní nadpis. Takže kompletní znění vzkazu přeloženého z angličtiny, jak ho Tomáš Garrigue Masaryk nadiktoval svému synovi Janovi Masarykovi. Tedy tajná obálka Tomáše Garrigue Masaryka byla otevřena 19. září loňského roku, tedy 2025, tak se odhalil další kousek tímto historie. V přímém přenosu radiožurnálu se v Lánech rozpečitila tajná obálka s dosud nezveřejněnými slovy Tomáše Garrigue Masaryka a podle odborníků dopis pochází již z roku 1934, kdy si Tomáš Garrigue Masaryk myslel, že umírá. Ve spolupráci s Národním archivem Český rozhlas přinesl tedy poselství od našeho prvního prezidenta. Ty jednotlivé věty jsou tady načarkovány s pomlčkami, s mezerami, tak to zkusím nějak dát dohromady. Jdem teda na citaci. Jsem nemocen, vážně nemocen, a to je konec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v práci, víte jak. Musíte být opatrní. Pozor. Ale vy víte, jak se chovat, takže já už nemusím říkat víc, jsem docela zbytečný. Maďaři, některých se zbavte, jinak nebude pokoj. 600 tisíc a dost. Němci, ať zůstanou s námi, jsou to podivní lidé, dejte jim vše, co si zaslouží, ale ne víc. Hlinka je hlupák, tehdy s Maďary udělal chybu, ale musíme mu odpustit. Musím zařídit svou smrt, udělají velký funus. První prezident a všechny ty hlouposti. Byl jsem stejně hloupý jako ostatní, ale udělají funus. Někteří lidé budou v pořádku, máme dobré lidi. Bude to dobré, když zůstanete v klidu. Když jsou lidé utiskovaní a nesnesou to, ale když řeknete, že už utiskovaní nejsou a uděláte z nich portýry, pak jsou spokojení. Mají totiž uniformu a slouží do roztrhání. Celá filozofie i naší politiky. Češi jsou praktičtí, pracující, ale kradou. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my. Ale nech to být. Víš, můj drahý příteli, lidé jsou hloupí. Češi rádi funus. Nejraději mají funus, tak ať ho mají. Ten první, takzvaně první prezident, to můžeš využít a prodat. To udělej, protože si budou myslet, že první prezident pil kohoutí mléko. Když jsou lidé tedy nevzdělaní a hloupí, moc tím nenaděláš. A lidé se bojí smrti, ale nic strašného to není. Jen si musíš koupit nové šaty. To je vše. A funus je nade vše. Mají funus a hned jak funus skončí, tak se namažou a už zase jsou šťastní. Lidé jsou rádi hloupí. Nijak jim to neusnadňujte. Hádejte se a hádejte a pak kofta je dobrý.
Je tady poznámka: Kamil Kofta, významný český historik a diplomat, spojovaný s tragickým obdobím Mnichovské krize v roce 1938. Po níž rezignoval, zapojil se do protinacistického odboje a v roce 1944 byl zatčen a na následky věznění v Terezíně v srpnu roku 1945, tedy už po osvobození, zemřel. Nebyla to Mnichovská krize, byla to Mnichovská zrada. Tak, toť moje poznámka. Ještě se tady koukneme na Edvarda Beneše, to je z jeho projevů, projev tedy po odsunu Němců. Cituji. A já to tady někde mám v počítači, ale to je jedno. Já mám to tady zvukově, ale tak si to dáme ode mě. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet a udržíme jej. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj. Život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli, za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. A znovu říkám, nehořím pomstou. Nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám začnou vypočítávat, co všechno, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili, a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned odpovědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všechno to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všechno to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část toho máme také vám nebo těm lidem povolit, prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské a tak, tak my ji musíme ukázat a zeptat se jich, já jsem si to zase složil, aby se mi to dobře četlo, zeptat se jich, co já jsem vždycky za války říkával. Angličanům a Američanům říkával, cituji, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim obojím na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem dom? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé. To je tedy originální projev doktora Edvarda Beneše. Je zde tedy QR kód, který si asi můžete naskenovat a můžete si to pustit. Nebo jestli je to text, nevím, ale říkám, já to tady mám v originálním znění. Mám to tady v počítači. A další článeček, krátkej, přijde brzo chvíle, kdy se němečtí viníci budou očišťovat před světem. To je z projevu prezidenta doktora Edvarda Beneše na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů, konaného v Praze 14. prosince roku 1945. Cituji. Žádný z vás nezadal k útoku jejich tak té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny. Na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedícího početně velkého národa. Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit.
až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máme všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili, tedy ti političní vězni, ve svých věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let tedy 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Až začnou, o tom buďte přesvědčení. Tak, to je první stránka. I když ještě tu máme něco taky s těma QR kódama, prohlášení vlády teď České republiky. Schválení rozšíření ochrany německého jazyka na území České republiky. Takže Česká republika se zavázala k implementaci 35 ustanovení o financování z části 3 charty ve prospěch Němců. Ty platí v 8 okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, všechny tedy v Karlovarském kraji, pak Liberec za Liberecký kraj, Ústí nad Labem za Ústecký kraj, Český Krumlov za Jihočeský kraj, Opava za Moravskoslezský kraj, Svitavy za Pardubický kraj. Jedná se o historický okamžik, protože v bývalém Československu od roku 1918 ani v České republice nikdy nebyl předtím přijat zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny. Zdroj je tedy nejspíše německý Landesecho, časopis Němců v České republice z 5.3. roku 2024 a více pak se dočteme asi v další části na straně pak 7. Tak a bavorskou vládu to máme. Na spíše politickou akci Němců v Brně vyčlenila 850 tisíc euro, tedy zhruba 21 milionů korun českých. Formálně jde tedy o akci občanského spolku Sudetodeutsche, Sudetendeutsche Landsmannschaft, které sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce a jejich většinou nacistické potomky. Peníze mají pokrýt část nákladů na organizaci akce. Sjezd Němci pořádají ve spolupráci se sdružením Meeting Brno. Ačkoliv je prezentován jako setkání spolku sudeckých Němců, akce má výrazný politický rozměr. Pravidelně se jí účastní bavorský premiér i další politici. V bavorském státním rozpočtu existuje dlouhodobá kapitola na podporu sudetoněmeckých institucí a projektů Einzelplan 10 a z těchto prostředků, spravovaných hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí a institucí Haus des Deutschen Ostens, tedy asi jako dům východních Němců, se financují tedy různé aktivity sudetoněmeckých organizací, včetně jejich veřejných akcí. Je zde zase odkaz, takže asi si tam můžete pak prokliknout přes mobílek, ke komu se tyto noviny dostanou. Nuž, otáčím, jak slyšíte, šustím. Miluju to. Ale nedá se nic dělat. Hold, aspoň vidíte, nebudu číst z nějakého monitoru, zkrátka takhle krásně to tady našustíme.

Kavčo, abych se napil a jdeme na to. Tak, v Berlíně se psáno tedy 1. srpna léta páně 1945 k dokumentu je připojen schválený protokol berlínské konference. Je tam samozřejmě Josef Vissarionovič Stalin, Harry S. Truman a C. R. Attlee, to je tedy asi za Brity. Bylo v postupy v srpnu roku 1945. Na konci tedy druhé světové války se v německé postupy, to je okrajová část Berlína, uskutečnilo jednání, které zásadně ovlivnilo podobu poválečné Evropy. Postupimská konference konaná od 17. července do 2. srpna roku 1945 v zámku Cecilienhof přinesla rozhodnutí o budoucím uspořádání Německa, o nových hranicích ve střední Evropě a o přesunu milionů obyvatel. Jednání se zúčastnili představitelé tří vítězných mocností, prezident Spojených států amerických Harry S. Truman, sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a britský premiér Winston Churchill, kterého ale během konference po britských volbách vystřídal Clement Attlee. Výsledný dokument byl pak podepsán právě 2. srpna roku 1945. Hlavním cílem konference bylo vytvořit takové podmínky, aby se Německo po porážce nacismu již nikdy nestalo hrozbou pro světový mír. Spojenecké mocnosti proto přijaly zásady známé jako program 4D – demilitarizaci, denacifikaci, demokratizaci a rozbití velkých průmyslových kartelů. Americký prezident Harry S. Truman tehdy prohlásil, cituji, naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Konec citace. No a britský premiér, tedy už ten nový Clement Attlee, zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Cituji. Evropa musí být po této válce přestavěna na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Konec citace. No a sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin během jednání opakovaně zdůrazňoval bezpečnostní hledisko, když říkal, cituji, musíme zajistit, aby Německo už nikdy nebylo schopno rozpoutat válku. Konec citace. Jedním tedy z nejvýznamnějších rozhodnutí konference bylo rozdělení Německa do 4 okupačních zón. Správu země měla řídit Spojenecká kontrolní rada a jednotlivé části Německa připadly pod správu Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Konference zároveň rozhodla o zásadních územních změnách. Polsko získalo německá území až k řece Odře a Nise, čím se německá hranice výrazně posunula na západ. Velký význam pro střední Evropu měl článek 9, této tedy berlínské konference. Z více pak je na blogu Inovace republiky, zase je zde přiložený tady ten QR kód. No už jdeme se kouknout dál. Benešovy dekrety. Mimořádné zákony poválečného Československa a dnešní České republiky. Benešovy dekrety, tedy oficiálně dekrety prezidenta republiky, patří k důležitým právním dokumentům poválečných dějin Československa i dnešní České republiky. A já poznamenám, že i slovenské samozřejmě. Jde o mimořádné právní předpisy, vydané prezidentem Edvardem Benešem v letech 1940 až 1945, v době, kdy kvůli nacistické okupaci nefungoval československý parlament, a dekrety proto mají sílu zákona a zajišťují právní kontinuitu státu, dámy a pánové. Už víte, proč je chtějí zrušit? Je to přímo ohrožení státnosti státu Česká republika, stejně jako ústy velezrádce Pepy Pavla Pávka, že ano? Který to řekl teď někde v Litomyšli tento nebo minulý týden na tom setkání s obyčany. Asi to byly spíš ovčané, když ho tam neutřískali židlema. Nebo aspoň argumenty, samozřejmě. To je lepší utřískat ho argumenty.

0: Ach jo, první dekrety tedy vznikaly během druhé světové války v exilu, československé tedy vlády v Londýně. Po osvobození v roce 1945 se vydávali také na území obnoveného Československa. Celkem vzniklo tedy přibližně 143 prezidentských dekretů a po válce je dodatečně potvrdilo prozatímní národní shromáždění, a to zákonem číslo 57 z roku 1946 sbírky zákonů. Takže se na to můžete kouknout. Zákony pro lidi nebo něco takového. Číslo, zákon číslo 57/1946 sbírky zákonů. Vznik těchto dekretů souvisí s rozpadem Československa po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následnou okupací nacistickým Německem. Československá vláda tehdy odešla do exilu, kde pokračovala ve své činnosti a snažila se zachovat právní existenci státu. Protože nebylo možné svolat parlament, začaly se zákony vydávat formou prezidentských dekretů. Návrhy jednotlivých dekretů nepřipravoval přímo prezident Beneš. Texty vytvářela ministerstva exilové vlády, která je po projednání předkládala prezidentovi k podpisu. Tady máme napsáno. Tak. Já jsem to skončil. Dekrety podepisoval prezident republiky a spolupodepisoval je předseda vlády nebo příslušný ministr. Obsah dekretů je široký. Některé upravují obnovu státní správy a právního systému Československa. Další se zaměřují na trestání kolaborantů a válečných zločinců, například tedy zřízením mimořádných soudů. Důležitou oblast představují také majetkové změny, zejména konfiskace majetku osob považovaných za nepřátele státu a následné znárodnění některých podniků. Některé dekrety řeší i otázku státního občanství, například dekret číslo 33 z roku 1945 sbírky zákonů, který upravuje ztrátu československého občanství u osob německé a maďarské národnosti, pokud neprokázali loajalitu k republice. S poválečnou situací souvisí také rozhodnutí vítězných mocností na postupimské konferenci v létě roku 1945, kdy Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz zde schválili přesun německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa řádným a humánním způsobem. Toto rozhodnutí vytváří mezinárodní rámec pro poválečný odsun Němců z Československa. Samotný odsun však neprováděl jeden konkrétní dekret. Benešovy dekrety především vytvářely právní podmínky pro poválečné řešení, například tedy v oblasti občanství, konfiskace majetku a potrestání kolaborace. Společně s rozhodnutími spojeneckých mocností tak tvoří základ právního uspořádání obnoveného československého státu po druhé světové válce. Takže tady máme oficiální zdroje k Benešovým dekretům. Můžete se kouknout parlament České republiky a tam je archiv dekretů www.psp.cz/docs/la2vs/DEK, asi jako dekrety lomí, tam to všechno najdete. Pak na ministerstvu zahraničních věcí, a to už tady nebudu dávat, když tak zkusím skopírovat ty odkazy do popisu pořadu. Tak, jo, tady se jsme se odkazovali vlastně ještě v předchozím jsme se obraceli článek 13, tedy té berlínské konference, tady jsem to přeskočil, za to se omluvuji. Článek 13 a transfer německého obyvatelstva, i když ono to zkrátka všechno se navazuje a souvisí. Tři vlády, které posoudily tedy tuto otázku ve všech jejich aspektech, uznávají, že transfer německého obyvatelstva a jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečen spořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, která již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Pokud ukládají, nebo proto ukládají, svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly být další transfery prováděny. Tak, ještě se koukneme na projev doktora Edvarda Beneše, je tady paměti, takže se koukneme na úryvky z knihy doktor Edvard Beneš, paměti, část 2, svazek 1, s názvem Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Rok 1948, vydání v Orbis nakladatelství v Praze. Tak tedy, za prvé, ale v jaké situaci jsme byli od roku 1938 my? Nikdy nezapomeňte, co všechno jsem za boje o Mnichov dělal pro dohodu s vámi já. Co však pro nás tedy chystal Hitler z více než 80% vašich německých druhů z Čech a Moravy? Za jejich zástupce se vy i dnes pokládáte? Čím jsme to zavinili? Uvažte jen, že jsme od roku 1938 všecko protrpěli a jak jsme se byli o demokracii a o mír. A náš lid doma trpělivě nebo strašlivě trpí dál. Co nám teď Hitler a Němci z českých zemí dělají? I dnes, stále a denně? O tomhle všem se svět teprve po válce ještě dozví. Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Spravedlivá odplata všech přímých i nepřímých, aktivních i pasivních viníků války pro poučení všem budoucím a definitivně se rozejít. Jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našimi národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj svým definitivním rozchodem zabránit. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bolest zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žití dále odděleně jeden vedle druhého. Je zde bod 2 z těchto pamětí? Vycházel jsem tu také ze zásady, že byla během války všeobecně všemi velmocemi přijímána, že totiž pokusy o minoritní smlouvy prováděné s pomocí Společnosti národů po první světové válce opakovány už nebudou, protože se neosvědčily a přímo nás zklamaly. Nás přivedli roku 1938. Jaká to byla nesmírná absurdnost až do Mnichova. Není tudíž jiného východiska, nežli pokusit se přesunujem obyvatelstva, prováděným pokud možno všeobecně, slušně a lidsky. Počet menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající zlomky menšinového obyvatelstva rozumným postupem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dobrovolně se vystěhovat, kam bude samo chtít. Pokud to pro toto obyvatelstvo bude to sice těžká krize, nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší a ličtější řešení, než nové nelidské masakry v poválečných výbuších občanské války a brutální pomsty. A pak znovu další staleté národnostní boje, jenž by byly stále se opakující překážkou sociálního a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej provádět za podmínek slušných a lidských. Bod 3. Celý náš boj o Mnichov víc než jasně dokázal, kdo to myslel doopravdy a komu nemůžeme a nesmí být přiznána dobrá vůle. Ve vrcholném a osudném boji za poslední války, v něm šlo do sklova o život našeho národa, naši Němci dobrou vůli v ničem neprocházeli. O tom budou ještě publikovány další dokumenty, mezi jinými dokumenty Henleinovi o německých plánech s Čechy a českými zeměmi, Například dokument velmi podstatný, jenž je nejlepším dokladem, jak v uvozovkách dobrou vůli měli naši Němci k nám. Grundplanung se to jmenuje. Takový bude o tom konečný soud světové historie. Dále je tady ještě Beneš po Mnichovu, kdy bylo třeba německou otázku vyřešit definitivně, to je z exilového projevu v Londýně. Tak prezident Edvard Beneš, tedy ve svém rozsáhlém projevu věnovaném odsunu Němců z Československa, popisuje, že už po Mnichovu považoval česko-německou otázku za osudovou pro samotnou existenci státu. Podle jeho slov se problém netýkal jen národnostní politiky, ale přímo budoucnosti republiky. Cituji z tohoto projevu. Bylo mi jasno hned po Mnichově, že až jednou půjde o odstranění Mnichovské dohody a jejich důsledků, bude muset být řešena zásadně a definitivně pro náš stát také otázka menšinová a speciálně otázka našich Němců, uvedl Edvard Beneš. Prý tedy ve svém vystoupení připomíná, že otázku německé menšiny promýšlel dlouhodobě už od doby před první světovou válkou a později opakovaně ji řešil tedy i s Tomášem Garrigue Masarykem. No a zásadní zlom podle něj nastal s nástupem nacismu a zejména po Mnichovu, který označuje za okamžik, kdy se osud československého státu spojil s nutností tuto otázku definitivně uzavřít. Beneš zdůrazňuje, že během války dospěl k přesvědčení, že pouhý návrat k předmichovským poměrům není možný. Řešení podle něj muselo být přijatelné i tedy v širším evropském měřítku a zároveň zabránit opakování budoucího konfliktu. Silně formulovanou pasáž věnoval Beneš svému rozhovoru se zástupci německé emigrace, jimž otevřeně sdělil, jaké důsledky bude mít pokračování česko-německého soužití po zkušenosti s okupací a terorem v protektorátu. Cituji. Z toho jsme, moji drazí, jediný chladný, z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Tedy spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i budoucím viníkům války, pro poučení všem budoucím. A také definitivně se rozejít. Jinak by se této hrozné válce muselo, jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našima dvěma národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj definitivním rozchodem zabránit. Konec citace doktora Edvarda Beneše. Ještě tady koneček. Právě tedy v těchto větách Edvard Beneš spojuje československou politiku vůči sudetským Němcům s varováním do budoucna. Rozchod obou národů podle něj neměl být pouze aktem odvety, ale především pokusem zabránit dalšímu krveprolití. A dodává, že cílem nemá být trvalá nenávist, nýbrž oddělené soužití bez dalšího násilí. Jdeme na to, citace. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bole zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žít nadále odděleně, jeden vedle druhého. Konec citace. No a v závěru této části projevu Beneš připomíná, že odsun Němců z Československa byl nakonec mezinárodně potvrzen postupy na konferenci a celou kapitolu českých dějin tím označuje za uzavřenou a chápe ji jako důsledek mnichovské politiky i nacistické agrese. To je paměti Edvarda Beneše, jsou zakoupení na mplusv.cz. Je to normální písmeny mplusv.cz. Tak, je tady kniha od Edvard Beneš, odsun Němců z Československa. Takže výbor z pamětí, projevů a dokumentů mezi lety 1946 až 1947, asi vytištěno v roce, vydáno v roce 2002 společností Edvarda Beneše, je zde z toho citace. Cituji, naprostá nutnost, bez které nelze čelit antibenešovské a prosudecké propagandě, která již 30 let relativizuje tedy přínosy založení samostatného Československa a historicky zveličuje vliv Beneše a dalších na poválečném odsunu sudeťáků. Tento soubor archivních dokumentů jednoznačně potvrzuje Beneše jako konzistentního demokrata, který usilovně bojoval o poválečnou obnovu samostatnosti a zároveň limity jednoho politika v soukolí velmocí, etnických menšin a nacistických hrůz spáchaných v českých zemích v letech 1935 až 1945. Nuž, koukneme se na projev Brno Edvarda Beneše při cestě z exilu. Ten přednesl tedy 12. května roku 1945. Při své cestě z exilu do vlasti navštívil tehdejší prezident dr. Edvard Beneš mimo jiné města a samozřejmě i Brno. Jehož většina byla od nacistické nadvlády osvobozena Rudou armádou 26. dubna roku 1945. Jeden z nejtvrdších projevů, ve kterém Beneš prohlásil, že německý problém v uvozovkách musí být v republice definitivně vylikvidován. Tento projev na radnici v Brně je historicky často spojován s počátkem takzvaného divokého odsunu. Nuž a Praha, první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu, to bylo 16. května roku 1945, a na Staroměstském náměstí v Praze, což byl první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu do osvobozené metropole. Prezident zde hodnotil konec války, domácí i zahraniční odboj, Mnichov a nastínil poválečné politické změny a přestavbu státu. Existuje také dochovaná rozhlasová nahrávka z Českého rozhlasu. Více je tady na přiložených zase tady těch QR kódech. Tak, hele, nestihli jsme ani půlku, takže mám ještě do dalších hodin, kdy co načítat. Já se tady ještě kouknu, dámy a pánové, protože tady mám k tomu samozřejmě ještě spousty věcí, když to rezonuje naší společností. Je zajímavé, že se nesejde bezpečnostní nějaká rada státu, že ano. Nic, krizovej štáb státu nezasedne nic a neřekle tohle ne. Ministerstvo zahraničních věcí hnědnoucí, že nepošle jednoznačnou notu, tohle ne, rušíme, dělejte si to u sebe. Nikdo to pořádně neodsudí. Průšvih je, proto si s tím Bernd Posselt vytřel zádel, dámy a pánové. Průšvih je, že to ani neschválilo všech 108, to usnesení parlamentu, nebo parlamentu samozřejmě Poslanecké sněmovny České republiky, že to neschválilo ta 108. Bylo tam snad jenom 78 nebo kolik jich tam hlasovalo pro to. Uvědomte si to. Proto si s tím vytřel tady Vyžránek. Si s tím vytřel zádel. Týdeník Echo, ale dámy a pánové, echo24.cz, je to z 30. června už 2017, aha, tak počkejte, ale to bychom si mohli dát, kolik nám zbývá, já jsem chtěl ještě pustit písničku. Ne, to si asi dáme na příště, jo. On to, co to je, to jsou asi obrázky, nevím, ještě se mi to nechce načíst, jestli tady jsou nějaký debilní reklamy. Ta, hele, on je to docela dlouhý, Konrad Adenauer, že ano. Ten zmetek je do dneška čestným občanem města Liberec. Do prčic, to si to tam necháte líbit? Ještě jste to nezrušili? Takže Martin Weiss to psal 30. června roku 2017 na Echo 24. Proklik je funkční, takže je to super. Mýtus německé denacifikace a tady jsou fakta. To bude taky výbušný, já to tady musím uchovat. Doufám, že to zůstane tady. Hned to tady picnu, dovolte mi použít tento čas, hned to tady picnu do popisu pořadu, aby jsme to tady měli. Němci chtěli by nás vyhubit, že ta denacifikace vůbec nebyla tak provedena. Všichni jsme to viděli, když já vám tady přináším, máte to tady světofašismus pořad a máte tady nacistické kořeny Evropské unie. Máte knihu Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Tam to všechno máte, že to hlavní prachy a všechno se točilo okolo zmetků, šéfů, z bank, Deutsche Bank, okolo IG Farben, ta byla teda rozbita, že jo, na jednotlivé, tedy aby to nebyl obrovský koncern a konglomerát. Tak to bylo rozbito. A dneska co? Dneska vám Bayer koupil před pár lety Monsanto, protože Monsanto už měl tak díky geneticky modifikovaným organismům GMO, tak pošramocenou pověst, že už proti tomu byly dnes a nebo každý rok celosvětové pochody, natočené filmy Svět podle společnosti Monsanto. Máte to s českými titulky, jak se na to koukněte, abyste to věděli. A právě v té knize Nacistické kořeny bruselské EU pak máte, že většina těch zmetků byla zpátky hezky dosazena na svá místa. Většina z těch největších ksindlů si odsedělo pár let a pak se vrátili a spokojeně tam žili v Německu. Samozřejmě to byli ti, kteří neprošli operací Paperclip. O ty už bylo dobře postaráno, o těch 40 tisíc. Takže se si to prosím vás uvědomte. Zase můžete dohledat. Banking with Hitler. Dokumentární film BBC britské, British Broadcast Company, ale to nevadí. Tento film byl ještě dobrý. Dokumentární. Tedy obchodování, kšeftaření, bankování s Hitlerem. Tak se na to podívejte. A podívejte se na první díly. Ne, podívejte se na celých 10 dílů. Jak to nazvala Česká televize? Kontroverzních esejí režiséra Olivera Stouna. Takže se podívejte na americké století očima Olivera Stouna. Ještě to mělo jiný název a ten mi teď vypadl. Ale šlo o stejný seriál, akorát každá televize si to asi pojmenovala jinak. Jo? Jedno bylo americké století očima Olivera Stouna a to druhé bylo, teď nevím, to mě teď zapte, to fakt nevím. No ale nevadí, máme 57. Tohle to bylo o státotvornosti, tento pořad. A zase bude k doslechu v archivu Svobodného vysílače. Já vám děkuji za podporu Svobodného vysílače. Bude v archivu obrazovém i zvukovém Studia Karaň na Odyssey. Sice tam mám jenom ten jeden informační obrázek s reparacemi, s posltem a dalšími. A bude to samozřejmě na YouTube. A za to vám taky děkuji za tedy podporu. A abyste tam když tak přibývali trošku více, tedy sledující odběratele Bez cenzury TV. Tak, dneska jsem nenatáčel v tom mělníku, nechal se tomu volný průběh, měli jsme tam spoustu knih, zrovna tu super knihu, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Od Nikolaje Viktoroviče Starikova, taky se jí docela dost prodalo kusů. Jsem za to rád, abyste si uvědomili, že zaděláno bylo už Versajskou smlouvou po první světové válce a všemi těmi ekonomickými útrapami, které byly na Německo naloženy, tak bylo zaděláno na nacismus a byla to vlastně příprava už druhé světové válce, protože první nesplnila hlavní zadání, tedy zničit koloniální mocnosti, tak se to udělalo až druhou světovou válkou. To byl ten hlavní důvod, samozřejmě k tomu zničení likvidace 37 milionů slovanských národů, 37 milionů životů ze slovanských národů, abych to řekl správně, a 26 milionů z toho bylo ze Sovětského svazu. Národy Sovětského svazu, 26 milionů životů to stálo. Nás to stálo okupace nastála 365 tisíc životů Čechoslováků. První splátka válečných reparací díky pařížské úmluvě a konferenci byla splacena, takže Němci uznali dluh první splátkou, 4% nám necelá zaplatili. Takže ještě nám dluží 96 a kousek procent. Je to vypočítáváno, tady na obrázku máte 100 bilionů dolarů, teda korun, pardon, tedy složenka k reparacím. S Jaroslavem Novákem, který teď bude za chvilku následovat, se koukneme na další naníčení, tedy zdraví a životů lidí větrnými elektrárnami. A s ním jsme v prvním pořadu Národe nedej se měli, že by to bylo vypočítáno v měnovém zlatě 30 bilionů korun. 30 bilionů, tím bychom zaplatili dluh všem ksindlům, protože o dluh tady jde. Neustále vám to tady pouštím z filmu The International, abyste si to uvědomili. A další. Takže teď jsme probrali státotvornost a zachování České republiky. Vy přemýšlejte, jestli oslovíte, teď nevím, komu se to musí, poslanci, hej, to asi neudělají. No zkrátka, žaloba za velezradu na prezidenta, který je rezidentem, tedy pana Koláře, a ten je rezident Američanů a jejich zájmů národních elit, tak státních elit, aby jsme to měli takhle. Tak, už jsme tady, dámy a pánové, děkovačka, končíme, já musím ještě dohledat nějaký obrázek k těm větrníkům, koukneme se na porovnání opět zase s energetikem, inženýrem Jaroslavem Novákem, na porovnání tedy nesmyslných, neúčelných, neekologických větrných elektráren proti bezemisní, bezpečné a poměrně ještě čisté jaderné energetice. Tak, protože včera 15. května roku 2026 proběhlo nějaké slyšení v rozhlasovém paláci, nebo jak se to jmenuje, ohledně větrníků, a tam byla čistokrevná propaganda z ministerstev, tam nějaký dvouhodinový film, my se k tomu samozřejmě podíváme. Tak, jsou to důležité věci, jak zničit stát a jak když tak zničit i nás, vylikvidovat a znehodnotit tady všechno, přírodu a další věci. Tak, jdeme na to. Dám tady děkovačku a dáme písničku. Dimitri vám pustím a věrní zůstane. Tak snad vám neupadnou uši, snad vám neodstřím vršek hlavy.
1: Vážení přátelé,
0: ale je to dobrá pečeň.
1: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Když dnes sleduji debatu o sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, vrací se mi něco velmi osobního. Protože já jsem proti požadavkům Landsmannschaftu nezačala vystupovat až dnes. Já jsem to téma otevřela jako moderátorka sedmičky na televizi Nova před více než 20 lety. A skončilo to policejním vyšetřováním. Tehdy jsem si poprvé naplno uvědomila, že v České republice existují témata, na která se člověk může ptát jen do určité chvíle. A když to zajde příliš daleko, když začne otevírat otázky Benešových dekretů, majetkových nároků, vazeb části české politiky na sudetoněmecký Landsmannschaft a možného přepisování výsledků druhé světové války, začne být problémem on sám.
1: Psal se rok 2002. Sedmička na TV Nova byla nejsledovanější politický diskuzní pořad v zemi. A právě tam moderátorka Jana Bobošíková začala pravidelně otevírat téma sudeto německého Landsmannschaftu, Benešových dekretů, majetkových nároků a vztahu části české politiky k sudeto německým strukturám. 19. května 2002 odvysílala sedmička rozsáhlou debatu o sjezdu Landsmannschaftu v Norimberku. Ve vysílání zaznělo, že bavorský premiér Edmund Stoiber prosazuje právo na vlast a chce hájit oprávněné zájmy vyhnanců. Mluvilo se o zrušení Benešových dekretů, o restitucích i o účasti českých představitelů na akcích Landsmannschaftu. A právě tehdy zazněla otázka. Jde o majetek nebo o smíření? Ve vysílání zaznívala jména bavorský premiér Stoiber, mluvčí Landsmannschaftu Posselt nebo český arcibiskup Graubner. Diskutovalo se o tom, zda část české reprezentace nepomáhá otevírat cestu k revizi poválečného uspořádání.
0: Tohle je důležité pochopit. Já jsem tehdy nevystupovala jako politička. Byla jsem novinářka. Neříkala jsem lidem, co si mají myslet. Já jsem kladla otázky. Proč chce Landsmannschaft rušení Benešových dekretů? Proč se mluví o majetkových nárocích? Proč na jejich sjezdy jezdí čeští politici a církevní představitelé? A proč se najednou v Evropě začíná mluvit o tom, že poválečné uspořádání je problém? Jenže přesně tyto otázky začaly být velmi nepříjemné. A pak přišel rok 2003 a přišla policie.
1: Na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení kvůli sedmičce. Obvinění, pomluva, šíření poplašné zprávy, hanobení skupiny obyvatel. Důvod, že v pořadu otevírala téma vazeb KDU-ČSL, církevních restitucí a sudetoněmeckého Landsmannschaftu. 29. května 2003 strávila Jana Bobošíková více než 6 hodin na policejním výslechu. Podle dobových článků jí policisté sdělili, že jí hrozí až 2letý nepodmíněný trest. A nejvíc šokující byly samotné otázky. Policie se ptala, proč otevřela téma arcibiskupa Graubnera? Proč mluvila o Vatikánu? Proč položila konkrétní otázky o Landsmannschaftu? Nešlo tedy jen o ověřování faktů. Řešilo se, proč se novinář vůbec ptá.
0: A teď přijde možná nejdůležitější moment celé kauzy. Ve spise se objevily neautorizované přepisy pořadu sedmička. A pocházeli, víte odkud? Pocházeli z interního systému poslanecké sněmovny. Takže otázka nikdy nestála jen tak, kdo podal trestní oznámení. Otázka zněla, kdo dodal materiály, kdo celý mechanismus rozjel a kdo měl zájem kriminalizovat novinářku, která otevřela téma Landsmannschaftu a Benešových dekretů. Protože najednou už nešlo jen o jednu televizní debatu. Šlo o vytvoření atmosféry strachu. O vzkaz, na některá témata si dejte pozor. No a já jsem tehdy veřejně řekla, žasnu nad tím, že má novinářská práce je kriminalizovaná. A měla jsem pravdu.
1: Kauza začala budit pozornost i na vyšších místech justice. Do věci vstoupilo nejvyšší státní zastupitelství vedené Marií Benešovou a právě odtud přišel zásadní obrat. začalo zaznívat, že v celé věci nebyly dostatečně respektovány ústavní garance svobody projevu a práva na informace. Jinými slovy, že stát začal nebezpečně překračovat hranici mezi vyšetřováním a zastrašováním novinářské práce. Postup policie se začal rozpadat a celá kauza postupně utichla. Jenže příběh tím neskončil. V roce 2004 byla Jana Bobošíková zvolena do Evropského parlamentu. A právě tehdy znejistil i sudetoněmecký tisk. V rakouské Sudetenpost začaly vycházet texty, které připomínaly její sedmičku a její otázky kolem landsmanšaftu. Psalo se tam, že po českých volbách objevila sudetoněmecké téma a snažila se hosty tlačit určitým směrem. Jinými slovy, člověk, který doma v televizi otevíral otázky Benešových dekretů, majetkových nároků a sudetoněmeckého vlivu, se najednou dostal přímo do Evropského parlamentu. Do stejného prostoru, kde se o těchto věcech dlouhodobě bojovalo politicky.
0: Ani během svého působení v Evropském parlamentu jsem nepolevila v obraně českých národních a státních zájmů. Nadále jsem spolupracovala s historiky, právníky i archiváři a z prostředků určených na činnost europoslance jsem iniciovala vydání dvou publikací pod názvem Ki bono restituce. Ale jejich vznik vůbec nebyl jednoduchý. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, proč je nutné otevírat téma spojená s poválečným uspořádáním Evropy, Benešovými dekrety a kontroverzními majetkovými nároky šlechtických rodů. Řadě europoslanců, zejména z Německa a z Rakouska, nebylo toto téma vůbec po chuti. Ovšem, já jsem považovala za svou povinnost podpořit projekt, který upozorňuje na historické, právní i politické souvislosti těchto sporů a na možná rizika pro právní kontinuitu českého státu.
1: Europoslankyně Jana Bobošíková iniciovala vydání dvou knih pod názvem Cui bono restituce, které se podrobně věnují kontroverzním majetkovým nárokům rodů Waldrode, Salm, Colloredo Mansfeld či Des fur Waldrode v souvislosti s důsledky druhé světové války, poválečním uspořádáním Československa a Benešovými dekrety. Na projektu spolupracovali odborníci na ústavní a mezinárodní právo, mimo jiné profesor Václav Pavlíček. Publikace analyzují historické dokumenty, soudní rozhodnutí i právní argumentaci jednotlivých restitučních sporů a upozorňují na možné důsledky prolomení Benešových dekretů pro právní kontinuitu českého státu. Z pohledu autorů představují významný příspěvek k obhajobě národních a státních zájmů České republiky a k ochraně výsledků poválečného uspořádání po roce 1945. Knihy jsou dnes evidovány například ve fondech Národní knihovny České republiky, Městské knihovny v Praze, Knihovny právnické fakulty Univerzity Karlovy, Moravské zemské knihovny, ve fondech zemských a státních archivů i v dalších odborných a univerzitních knihovnách po celé republice. Publikace jsou rovněž dohledatelné v nabídce specializovaných antikvariátů.
0: Znovu se otevírá debata o Benešových dekretech, protože dnes se sjezd landsmanšaftu přesouvá do Brna. Znovu slyšíme slova o smíření, evropských hodnotách a o překonávání minulosti. Jenže já si velmi dobře pamatuji, co se dělo, když někdo začal klást nepříjemné otázky. Pamatuji si 6-hodinový policejní výslech. Pamatuji si hrozbu trestního stíhání. Pamatuji si, že ve spise byly materiály, které podle všeho nemohly pocházet od obyčejného občana. A pamatuji si ještě jednu věc. Když později vyšly knihy Ki bono restituce, několik lidí mi velmi otevřeně řeklo: postaráme se, abyste si v politice už ani neškrtla. Tehdy jsem to považovala za aroganci. Dnes už vím, že to mysleli vážně. Přátelé, nikdy jsem nebyla proti smíření mezi národy. Byla jsem a jsem proti přepisování historie. Proti relativizaci výsledků druhé světové války. A proti tlaku na Benešovy dekrety. A za to mě vyšetřovala policie této země. Ne za korupci, ne za podvod, ne za lež, ale za otázky.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Všechny vás vítám, všechny vás zdravím. Se všemi se na dálku takto objímám, kdo nás teďka posloucháte, protože dneska je pátek. Pro mnoho lidí je pátek takový svátek, protože startuje pro běžného člověka, který je zaměstnán, ať už spokojený nebo nespokojený, nebo aspoň přeživší při tom vydělávání peněz. Tak zkrátka dobře, je pátek a to znamená, že máme sobotu, máme neděli, které jsou volné. A na to se vždycky celý ten pracovní týden člověk vlastně těší. Tedy až na výjimky. Takovou výjimkou může být třeba návštěva u tchýně, pokud je to standardní tchýně. Může to být třeba nějaké velké pracovní povinnosti, teď zejména zahrádkáři, že jo. Někdo třeba nerad pracuje, ale má partnera, partnerku a jako má naplánovanou tu práci, že jo, soupis těch věcí, které musí udělat. A pak se těší na pondělí, aby si v té práci odpočinul, protože to byl strašný záhul. No, ať už to máte, jak chcete, tak je prostě pátek po 17. hodině. A startují tady hovory při víně přímo z Midgardu. A já na Midgardu vítám svého hosta Jirku, který měl zahraniční cestu, abych tak řekl pracovní, na které nazbíral spoustu informací, o kterých si také dneska povíme. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Jsou rád, že je pátek 15. a ne 13. Takže no, to v pořádku všecko.
0: Ještě, že není Silvestr, ty vado. No nic.
1: Přesně.
0: Kdyby byl pátek 13. a ještě Silvestr, tak to už nedáš jako normálně.
1: To bylo úplně hotovo.
0: Hrozný. Ne, to bylo hrozný. Nebo čtyřý den. Ale já se tě zeptám, jo, taková obligátní, intimní, až řeknu osobní otázka. Jak jsi se měl a co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: No, byl jsem služebně v Německu a pak jsem byl v Praze na poradě, takže bylo toho hodně, furt bylo nějaké setkávání s lidma, povídání, sdělování, jak kdo, kde, s kým, proč a jak za kolik.
0: A proti komu?
1: A proti komu, přesně. A byl jsem v tom Německu a žasl jsem vlastně nad tím, co jsem viděl.
0: V Německu jsi no, viděl to... Němce, že jo?
1: No, nejenom Němce.
0: A i Němky?
1: Němky moc ne. Viděl jsem spíš jako Turkyně, Kolumbíky, Tajky a tak různě všude dokola. Němky jsem viděl, 75+.
0: Aha. To proberem.
1: To proberem, to musíme. Jo.
0: To musíme. Ono to má souvis, pochopitelně. No tak já jsem rád, ano, že jsi měl bohatý a pestrý týden, bo já jsem se také neflákal. Takže,
1: to věřím.
0: No, tak já jsem nejenom hodně cestoval, ale zdravím pochopitelně posluchače do Nejtku. Nebyl jsem za Janou, ale byl jsem tam za jedním naším posluchačem. No, zdravím pochopitelně na všechny strany, pozdravuju, protože jsem se setkal s mnoha lidma, to bylo všechno zajímavé. Mám spoustu informací, musím říct, o které se dneska podělím a máme toho tolik, že to nebudeme moc natahovat. Koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Žofy, jajajajaj. Víš, jak to je? Na Žofy kápne 40 dnů kape, ne? Jak to je?
1: Je to na Menarda, ne?
0: Ne, ale počkej, Žofie noci upije, ne? Takhle to je.
1: Ne, to je Lucie noci upije.
0: Lucie.
1: Ale já si myslím, že Žofie i kápne, i upije.
0: Počkej, jak to je s tou Žofií?
1: Pranostika na Žofii. Počkej, vydrž.
0: Žofie, určitě nějaká na Žofku je? Člověče?
1: Jo, prosím tě, už to... Pranostiky tradičně označují kuchařku ledových mužů, varují před poškozením rodinné vinné révy. Žofie vína upije.
0: Žofie vína upije, no tak jako to si domů nepustím.
1: A před studenými dešti svatá Žofie políčka často zalije.
0: To vůbec neslyšel, no. Nikdy.
1: No, anebo déšť svaté Žofie švestky ubije taky. Takže to není moc pozitivní.
0: No hele, to... na Žovku, jo, prostě, co jsme byli. Hele, byli muži ledoví. Pankrác, Servác a Bonifác. Bonifác je na Pankráci, protože serval Serváce. Ano. Serval se se Servácem, tak. No, Žofie, no, tak já nevím. Lucie noci upije a Žofie, já jsem si myslel, no, to je Medardova kápě, 40 dnů kapy, že jo?
1: Ano, ano.
0: No, na Žofii kápne a hele, víš co? Žofie je netradičním jménem, které v sobě nese nadčasové hodnoty. Hravé znění jména provází hluboká moudrost skrytá v jeho významu. Nenáhodou patří jméno k evropským šlechtičnám. Ajeje, tyjo. A s námi tady budou
1: už je to
0: propagovat,
1: tady.
0: Už je to tady. Jméno Žofie náleží k české královně a římské císařovně Žofii Bavorské. Manželce krále Václava IV. Nosila ho také Žofie Chodková, celým jménem Žofie Marie Josefína Albína, česká šlechtična, manželka rakouského arcivévody Františka Ferdinanda de Este. Další šlechtičnou stejného jména byla řecká královna Sofie Dorotea Ulrike Alice. Jméno náleží i k současné španělské královně Sofii Řecké, celým jménem Sofia Margarita Victoria Frideriky Glücksburg. Jméno najdeme i v britské královské rodině. Manželka nejmladšího syna královny Elžběty II. Prince Edvarda se jmenuje Sophie Helen, hraběnka ze Sexu. Jméno nosí také slavná italská herečka Sophia Loren, nebo počkej, tady mluví o Žofii, tak jaká Sofia? Ono také, píšou tady, že ta Žofie jako Sofie se jako používá, jo, proto. Byla tam herečka Sophie Marcou, která mimo jiné stvárnila Bond Girl ve filmu Jeden svět nestačí v roce 1999. To bude nějaká asi vnadná ženština. Mezi současnými nositelkami jména najdeme také českou zpěvačku Žofii Kabelkovou. Ty jo, vůbec neznám, mám díry. Ženský křestní jméno Žofie pochází z řečtiny. Představuje obdobu jména Sofie. Jeho zakladatelem je, základem je řecká, nebo řecké Sofia, moudrost. Významem jména Žofie tak je moudrá. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu Hagí Sofí, svatá moudrost, který se užívá pro označení Krista potažmo Panny Marie. Ti řeknu, jsou věci, které jsem v životě neslyšel. Takže jméno Žofie nosí v České republice 315 žen, dívek, slečen a paní. Je to 412. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak popřejeme. Milé Sofie. To jsem to řekl. Sofie. Zase blbnu. Takže. Milé Žofie, Sofie. My vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a rozvážné promořování. Nezapomeňte, že řádí nové to viry. Hantavirus. Díky němu zemřelo na koloběžkách a při autonehodách obrovské množství lidí na hantavirus. Jenomže to nestačí. Už se vyskytl norovirus. Pravděpodobně z nějaké nory vylezivší to virus. Pravděpodobně ho vynesli na světlo boží nějaké zvířata, která žijí v noře. Mohl to být třeba liška, nebo sisel, nebo jezevec třeba, nebo krysa nějaká. No, zkrátka dobře, věřím tomu, že se ty věci z covidové doby nebudou opakovat, protože lidé jsou snad poučeni. Takže nás tady nebudou děsit. Takže, jak jsem se k tomu vlastně dostal? Jo, s tím promořováním. No a vy, kteří znáte nějakou Žofii či Sofii, tak ji můžete popřát. Uděláte jim radost, nadělíte jim tím víc imunitního systému, tedy delší život. A pozor, dnes Jiří, a na to jsme obzvlášť hrdí, dnes je Mezinárodní den rodiny. Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti, protože jak někteří mohou zapomenout, není samozřejmostí. To píšou nějaký hňupy asi tady. Ale všimně si je tady, že je to důležitý faktor. Není to základ společnosti, ale je to pouze faktor, jeden z mnoha. Jo? To ředěj nenápadně. No ale my naštěstí víme, že rodina je tatínek a maminka, potomci a předci. Nejsou to ani lodě, veverky a jiná monstra, kterých už je snad přes 100. Není to ani řeka, se kterou je dobré se jaksi milovat, jak jsem tady četl v úterý, že se nějaká ta novodobá pošahaná, tak ona se miluje s řekou. Jo? Asi s ní bude mít děti, pravděpodobně bobry, bych řekl, by mohla mít třeba. Mm-hmm. Nebo aspoň podle zatím, jak to vypadá, tak to vypadá na bobry, že jako budou bobři. Mm-hmm. No, nechme to stranou. Rodina je to, na čem stojí celý princip bytí a nebytí. Rodina je prostředí, ve kterém se realizuje základní dialektický přístup, čili dualita jako taková. Mužský, ženský princip. To je rodina.

0: lekce a ty zkoušky a to poznávání mezi mužským a ženským principem řešení situací podle ženského a mužského principu jsou žití. To znamená, že byť jsou ty rozdílné, ty povahy a pochopitelně vůbec to navnímávání a způsoby řešení odpovídají té příslušné orientaci nebo tomu principu, tak ale vlastně výsledkem je přístup v té dualitě. Čili, aby to vyhovovalo oběma těm mužskému i ženskému principu, čili aby to fungovalo. Tak, to je rodina. Nic jiného se za rodinu nedá považovat. Nedá se za rodinu považovat soužití lesbiček nebo homosexuálů. To není rodina. To je vztah. Jo? A to nelze zaměňovat. Děti by měly být zásadně vychovávány v rodině, nikoli ve vztahu, čili tatínek, maminka, oba ty vlivy na to dítě musí působit, jak ten mužský princip, ženský princip. Utváří to vůbec jakoby strukturu v navnímávání pro to dítě toho světa. Navnímávání skrze buď dva ženské nebo dva mužské principy vždycky pokroutí do budoucna tu vnímatelnost a tu realizaci potom toho dítěte v tom manifestovaném životě. Chceš k tomu něco dodat, Jiří?
1: Já jenom s tebou absolutně souhlasím a myslím si, že ono to souvisí i jako s klesající porodností. Zrovna dneska jsem zahlídl na sociálních sítích Andreje Babiše, že vytvářeli konferenci ohledně klesající porodnosti a toto by měl být jako eminentní zájem státu podporovat, aby mladé rodiny měly děti. Takže tak.
0: No, přesně tak. Doufám, že nás přizvou, protože my můžeme být velice užiteční. Protože kdyby potřebuje s něčím poradit některé páry, tak můžeme být ku pomoci.
1: Stačí říct.
0: Požádat. Světový den proti mozkové mrtvici. To je další záležitost. Den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen Evropskou institucí EUSSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní, neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí. To neplatí, prosím vás, nejenom u starých, ale je to i u výrazně mladších ročníků. Víme, že k mozkovým příhodám u mladých žen, někdy i slečen, přispívá kombinace kouření a antikoncepce hormonální, čili to jsou k sobě velmi nekompatibilní věci a když je k sobě dáte, tak jsou to potom těžké mozkové příhody z toho. No ale je to z mnoha příčin, z mnoha důvodů, jako ta prevence, to bychom mohli rozdiskutovat na celý pořad. Čili ano, je potřeba nějakým způsobem se vyhnout všemu, co vám způsobuje a může způsobit ono onemocnění. My jsme tady s Marií v jednom pořadu sdělovali, jak se dá udělat první pomoc při mozkové mrtvici. Levé ucho, lalůček, špendlík nebo jehla. A ve chvíli, kdy dotyčný se dostává do toho stavu, kdy se ta mrtvice začíná projevovat, to znamená klesne koutek, začne být motorika špatná a tohleto, píchnete do toho lalůčku, píchnete špendlíkem a výraz

0: to zabrzdíte. Druhá věc, píchnout pod nehet. Jo, ale mně to ucho přijde takový víc humánní. Protože píchání špendlíku pod nehet mě vždycky se spojuje s mučením nacistů, třeba na Pankráci a podobně. Tak slyšel jsi někdy o tom, Jiří, o té první pomoci?
1: No, slyšel, protože jsem poslouchal ten pořad.
0: Takže jsi edukován. Jsi edukován.
1: Takže jsou edukován. Jo, jo, já si pamatuju, těch pořadů bylo víc, že? To byly, pár jich bylo, těch pořadů s
0: ano,
1: paní Marií.
0: Ano, stárnutí je přežitek. Tak asi mozkovku můžeme dát na stranu. Tam je mnoho věcí je důležitých při tom postižení, no, při tom onemocnění. Rychle udělat něco, co je první pomoc, rychle se dostat do péče lékařů a potom se rychle dostat k rehabilitačním odborníkům. To všecko dohromady může přivodit to, že na tom člověku nemusí být nic vidět. Nemusí být vůbec postižený jakýmkoliv způsobem. Ale je to souhra okolností a je potřeba tedy začít třeba u té první pomoci. Jo? Říkal jsem ucho, neříkal jsem oko, prosím vás, jo? Aby někdo někomu nevypích oko a pak to na mě nesváděl. Jo, píchat do ucha. Tak. Dobrý, dávám to na stranu. Jiří, čím začnem? Jo, tak pojďme začít Německem.
1: To rekapitulací, no tak...
0: Pojďme se podívat do Německa očima Jiřího, který pochopitelně nebyl v Německu poprvé, že jo. Někteří třeba byli v Německu ještě v NDR, tam se kupovali golfky, nebo tapety, nebo záclony. To byly takový artikly, když se jelo do Karlmarštatu, tak nebo do Drážďan, tak se tohle nakupovalo. A když jsem řekl Drážďany, tak pochopitelně první, co vás napadne, jak byli strašně zbombardovaný. A já jsem za celý svůj život nepochopil, proč. Myslel jsem si, že tam sídl Hitler, když jsem byl ještě jako dítě. Jo. Jsem si řekl, asi ten Hitler, a oni to, ne, Hitler byl úplně kde jinde. To byla ukázka morbidity západu a jeho postoj k tomu spojenectví se Sovětským svazem. Myslím si, že to je naprosto výstižné. Jiří, jak bylo v Německu, protože Německo už není NSR a NDR, Německo je Německá spolková republika, tak jak bylo v tom Německu?
1: No, my jsme jeli do části Německa, který už je vlastně hodinu a půl do toho, jak se to jmenuje, to město. Já to tady mám u Kolínu nad Rýnem, asi hodinku a půl. Je to takový menší městečko, 20 tisíc obyvatel.
0: Myslíš Kel?
1: U Kelnu to je a jmenuje se to Herborn. Herborn.
0: To je, ale počkej, to mi něco říká. Herborn tam, to je známý
1: Herborn
0: místo.
1: Herborn je u Haigru a je tam, totiž je tam výroba rozvaděčů Rital. Takže já jsem se tam měl podívat.
0: Ale v historii to má, Herborn měl nějakou, to je jedno, třeba nám to někdo napíše. Tak povídej, probíň.
1: Jo, asi já jsem teda neměl čas moc studovat historii města, ale taková zajímavá věc, jak jsme jeli, když člověk jede třeba do Alp, do Rakouska na lyžování, tak hned za hranicema může někde zastavit v té odpočívárně, kde si skočí na záchod, koupí si něco nebo si tam dá polívečku s preclíkem, tak toto jsme vlastně těch 6,5 hodiny vůbec jako nikde nepotkali, protože vždycky, když jsme někde zastavili, tak buď bylo zavřeno, nebo to bylo jako špinavý, nebo tam byl sanitární den, nebo se tam nedalo nic koupit. A tak jsme cestovali až do toho Herbornu. tam jsme dojeli a říkáme, že si koupíme, že si tam skočíme někde na jídlo, protože už jsme hlady neviděli. Vyráželi jsme okolo 10:30 a byli jsme tam ve 4 hodiny. No a tam jsme dojeli, projížděli jsme město, tak jediný, kdo měl otevřený, byla nějaká pekárna a Turci s kebabem, ty nebrali karty, protože eura jsme neměli, tak jsme si zašli na kafe na šmetr do kávy a tam jsme právě, že šli tím městem a podívali jsme se, jaký je to obrovský město duchů, restaurace pozavíraný, spoustu různých jako obchodů pozavíraných a byla tam, no bo už jako jsme překročili hranice, tak už byl cítit takový jako těžká, jako bych řekl, zoufalost, taková deka pesimisticity a prostě takový obecný jako viselo tam v luftě, že se v Německu jako nedobře žije, jo. A když jsme procházeli to město, tak to byli sami Turci, nebo to byli ti no, s těma zakrytýma hlavama, nějací islamisti. A
0: Turci, myslíš?
1: No, jako Turci, ale toto byli ještě tam pracovali různě. Třeba na hotelu byla paní, která měla úplně zakrytou hlavu. Neměla zakrytý obličej, ale úplně zakrytou hlavu. A očividně to byla Němka a byla bílá, nebyla nějaká přičmoudlá, jo. Takže jediný jako pravověrný Němce jsme vlastně potkali jako v hospodě, když jsme šli na pivo nebo na večeřu a jako jinak teda žádná jako hitparáda, co se týká, byli jsme v hospodě, kde obsluhovali sami Turci, tam prostě jako Němce nepotkáš vůbec a to bylo malý městečko, 20 tisíc jako obyvatel, jo, žádný jako velký jako hujání, jo, že prostě není to nějaký velké město, jo. Byla ta, no a samozřejmě jsme se byli jsme se podívat do toho výrobního závodu, kde se dělají rozvaděče, tak to je jako na kapitolu samu pro sebe, protože tam se drží vloženě umělá zaměstnanost, kdy té firmě se jako, byli jsme ve výrobním závodě s automatizační linkou, kde jsme vystoupili před plně automatizovanou linkou, kde nám říkali v tom inovačním centru, že tam nešáhne člověk na ten plech, jo, že jsou tam automatizovaný vozíky a ta výroba jde samo. Tak je to asi tak, že je tam 25 lidí na směně, i když před tou fabrikou stálo asi 300 aut na parkovišti, tak jsem si říkal, tak to je hodně automatizovaná linka. A přišli jsme se tam hned podívat, tak tam borci vozili to jako vysekané železo z těch plechů, z těch rozvadičů. Borci tam tam byla automatická linka na svařování, že vlastně ohne ten plech do toho tvaru rozvaděče, svaří ty sváry, tak to tam, a to všechno automaticky. Pak tam byl v také kukaní zakrytý chlap za takovýma červenýma bordel korálkama, aby nebyl vidět, a tam to zavařoval ručně, nebo dovařoval ručně, co neudělal stroj. Jo, a když jsme se na to podívali, tak ta linka jela maximálně na 30%, jo. A chvástali se tím, že tam vyrobí 15 000 rozvadičů za den, jako jo, v té lince. Tak to ani náhodou, jo. Takže německá automatizace po Německu je, jako jde vidět, že já jako s německýma firmama, se švýcarskýma firmama spolupracuju jako dlouho a pohybuju se v těch firmách a v těch výrobách a jde vidět, jako, že německá jako přesnost nebo švýcarská přesnost, německá jako kvalita, to už dávno jako neexistuje. To jsou loňské sněhy, které se nikdy nevrátí, jo.
0: Myslíš zlaté obecně, čínské ručičky?
1: No, zlaté čínské ručičky. Něco
0: ne, myslím zlaté čínské ručičky.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. A stejně spousta věcí je tam z Česka, jo, dovezených a napíše na to jenom nálepka Made in Germany, jo. Takže nás tam provázel jeden kluk, který byl z Afriky, ten pracoval tam teda 31 let, říkal v té fabrice, a říkal, a já mu říkám, vy tu výrobu tady jako nějakým způsobem jako byla v uvozovkách automatizovaná. A říkám, vy tu výrobu nějakým způsobem jako upravujete, vyvíjíte a sledujete nějaký data. Jo, jo, jo, my tady vyčítáme asi 18 tisíc, asi 18 terabajtů dat za den, jo, a zapracovávají. A říkám, no a co na to používáte? A on říká, umělou inteligenci. A říkám, jakou umělou inteligenci? A to se neptej. Jo, takže byly věci, na které jsme se nemohli zeptat. Takže jde tam vidět, že ti Němci si hodně lžou do kapsičky, jo, v té produktivitě, v tom, že jako jedou na krev, co se týká jako rozpočtu a nákladu a podobně, jde vidět, že shodou okolností tento týden tam vystoupil Merz a řekl, že vlastně bude osekávat důchodový systém a sociální systém, absolutně, protože nejsou na nic peníze, takže jde vidět, že to Německo tak už jako dost pokulhává, jo, a snaží se jako, že energetic... Jeli jsme, bylo tam hrozně moc větrníků taky, to bylo úplně neuvěřitelné, kolik větrníků jsme potkali, to bylo ještě vlastně víc, jako když se jede jako na Rakousko. Takže oni a v Německu, a teď jsem viděl nějakou, lehce odbočím, viděl jsem nějakou, nějaký pořad, kde Borec říkal, že v Německu je přes tisíc organizací, které pomáhají lidem s trvalýma následkama, zdravotníma následkama, kteří bydlí okolo větrných elektráren. Jo, takže to by se mohli někdy rozebrat, dneska na to nebude čas, jo. Ale nejhezčí, potkali jsme tam na recepci na hotelu holku z Kolumbie, jo, v restauraci, byla tam jedna teda hezká holka z Německa, ale to bylo vidět, že má slovanský kořeny, ta nebyla vůbec jako germánskýho typu. A tak, no, takže já jsem tam byl jako 3 dny a vlastně jsem se hrozně těšil do Česka, protože to se na to nedalo dívat, fakt, to bylo strašný, jo. Fakt hrozný, jo.
0: Tam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: Jo, a byl tam cítit, jako byla tam cítit taková jako těžká nepohoda, jo. Já když jsem jezdíval do Německa třeba před 10 lety,
0: jako frustrace, tak to... taková jako všeobecná rozčarování.
1: No, takový prostě jako taková, jo, jo, jo, jo, přesně tak, jo. A bylo tam cítit takový to, že prostě jako nebyli v pohodě ti lidi, byli takový jako prostě frustrovaní, no, to je asi ten správný výraz, jo. A vlastně jako jde vidět, že ta jako země je podle mě mele z posledního, jo, i když se to jako nikde oficiálně jako neřekne, nebo furt se tváří, že jako ten náš velký německý bratr blablabla, jo. Proto oni potřebují krást všude jinde, ve všech různých zemích, a proto spousta těch českých podniků dotuje to Německo, tu Francii, to Dánsko, to Nizozemí, tu Belgii, i když vlastně se mluví o něčem, jako že ty západní ekonomiky šlapou. Kde pak? Zlatý oči. Zlatý oči. Jo, takže tak asi, no. A ten sociální aspekt jako fakt hrozný, jo. Prostě když vidíš to složení těch obyvatelstva, máme se tady jako hezky,
0: no řekni, v tom městě pověs, jako ta vybavenost, to jsi tady naznačil, že je tragická. No. A,
1: jo, jo.
0: A jako kdyby, ty jsme se bavili soukromě ještě, když jsme se spolu volali, tak bylo tam víc Němců nebo víc přistěhovalců?
1: No, spíš přistěhovalců. Oni jsou tam přistěhovalci nejen jako, oni jsou tam přistěhovalci z různých zemí, ale jako Turci jsou tam jako to už je běžný, to už je prostě ti už se berou jako, že jsou Němci, ale samozřejmě jsou tam další přistěhovalci. Na takový malý městě úplně jako nepotkáš tolik jako přistěhovalců, jo, ale když to vidíš, oni ti Němci jsou takový fakt, jak to říkal v tom jednom pořadu, že žádná lež není dostatečně troufala na to, aby tomu Němec nevěřil, jak to říkal ten Napoleon.
0: Mm-hmm.
1: A to je přesný výraz toho, co se tam jako děje. Oni jsou tak jako tupí, že prostě si pod sebou podřezávají větev a ještě říkají, jak je to vlastně skvělý, jo.
0: Jak to příjemně brní, jo.
1: Jak to příjemně, přesně tak. Takže jako jsou rád, že jsem vůbec jako, když přijedeš na benzínku, jo, takový jako takový jako špinaví lidi, jo, prostě takový jako...
0: Ty poslouchej, a nepracuje tam hodně lidí z Čech třeba? Protože to, co tady popisuješ, jako já jsem tady říkal v jednom pořadu, jel jsem z Bulharska a nejotrávenější ksicht jsem viděl před Brnem na dálnici, když jsem si šel dát ráno kafe, jo. Prostě v tom, třeba v tom Srbsku, v Maďarsku, v Bulharsku, tam prostě přijdeš na tu benzínku, tam se na tebe usmívají, máš z toho příjemný pocit, rád tam necháš dýško, nebo i když nenecháš
1: no, tak...
0: dýško, tak platíš kartou, tak je to v pohodě. A fakt
1: máme jiný zážitek vlastně, protože jsme přijeli, vrátili jsme se před Plzňou, jsme se stavovali na polivku, jo, a tam byly holky, takový blondinky na benzince, usmívali se, špásovali s náma, úplně, jakože mám opačný zážitek, jo, vlastně.
0: Na který benzínce se říkal, že to je? No nic, takže...
1: OMV, OMV.
0: no vidíš, tak...
1: Takže já mám opačný zážitky.
0: Je
1: jo,
0: pravda,
1: vlastně...
0: ale víš co, tady je posun, jo. Tady musím říct, že já se bavím o něčem, co jsem zažil před 3 lety a ono třeba ty nálady se promíchávají. I když tady u nás musím říct, že slyším zleva zprava, že ty lidi fakt jako jim hrabě, čím dál tím víc, tak vidno jest, že v té Evropě to bude ještě horší. Že hlavně ta německá rozčarovanost, jo. A to je, pozor, to je velmi, a takhle bude hůř, jo, proč? Protože víme, co se děje, ale co se třeba vůbec neřeklo. A je to, nevím, do jaké míry tajný nebo netajný projekt, ale dneska můžeme říct, že Evropa je obsazená nacistickými banderovci, aniž by to někdo tušil. Jestli jsme se bavili kdysi o tom, že Třetí říše, Hitler, rakouský Anschluss, takže ty se vzdali, my jsme byli přinuceni v podstatě. Někteří vítali, někteří pár dnů odolávali. Toto se neděje. Stalo se to úplně jinak. Evropská unie na Ukrajinu uvolnila 0,2% HDP celé Evropské unie. To jsou obrovské peníze. A tento projekt spočívá v tom, že Ukrajinci se nasouvají do Evropy. Teď se bavím hodně o západní Evropě. Teď se nebavím ani tolik jakoby Československo. Jo. Tady jakž tak. I když Slováci o tom vědí, že se v kamionech vozí obrovské množství zbraní z Ukrajiny do Evropy a po Evropě jsou grupy organizovaných Ukrajinců, znacizovaných pochopitelně, až přijde čas, tak se pískne a Ukrajinci budou převezmou kontrolu nad Evropou. To je takhle, řeknu, já neříkám, že se to stane, já říkám, že to je plán, na kterým se intenzivně pracuje. Na tento projekt Uršula a spol. Nechali odsouhlasit 0,2% HDP a probíhá záměna, oni sunou imigranty z Afriky a z Dálního východu a tak dále, to sunou prostě na Ukrajinu, plněj Ukrajinu těmadle pro práci se narodí všími a Ukrajince jako Wehrmacht v úzovkách rozmístují po Evropě. vytvářejí pochopitelně logistiku v zásobování zbraněma a vším možným, aniž by to obyvatelé Evropy tušili. A když se pořád bavíme, jako kdo bude, když bude chaos v Evropě díky krizi a díky nedostatku, tak všechno budou řídit Ukrajinci. Proto se ty Ukrajinci někteří chovají tak, jak se chovají. Že oni se chovají nadřazeně, stejně jako se chovali SSáci a některý z NSDAP a tak dále. Oni jsou nadřazení, oni jsou vybráni, oni vědí o tom svým úkolu, leckteří. Oni k němu byli vychováváni. A teď jsou na to použiti. Čili toto probíhá momentálně. Slovenští celníci vědí, která bije, a jenom dosledovávají ty kamiony, aby se nevykládali na Slovensku, ale aby přejeli až do Česka. A to je jediné, co je zajímá. Monitorujou, ale nezabraňujou tomu. To je možná informace pro spoustu lidí velice, bych to řekl, velice nepříjemná, ale toto je projekt realizace čtvrté říše, toto je projekt nacizace Evropy, toto je projekt, který nedotáhl Hitler, toto je projekt, který nacisté v Evropské unii momentálně se snaží dostat do vítězné fáze nebo do koncové fáze. Proto svým způsobem byly ty snahy Trumpa po jeho inauguraci. Víme, jak jsem přijel J.D. Vance a tak dál. Byla snaha vůbec jako tomu nějakým způsobem zabránit. Je to pochopitě práce podporovaná CIA, práce podporovaná tajnýma službama, je to práce podporovaná mnohými, protože je to záležitost satanistů, záležitost Deep Stateu, záležitost nacistů starých. To jsou ty okultní věci toho satanismu, které se takto realizují v té společnosti. Ta situace není vůbec růžová, co si budeme nalhávat. Startuje tady těžká krize pro Evropu, ale pro většinu světa takhle. To je Hormuz. A do toho v podstatě to, proč byla Ukrajina stvořena k tomu. Úder na Rusko a ovládnutí Evropy. Momentálně tady probíhá tohleto obsazování pozic, když to takhle řeknu. V mnohých zemích Evropské unie se připravují k založení a k legalizaci strany Ukrajinců, kteří pochopitelně budou kandidovat. Je to stejné, jako když se nacizovalo Německo. Oni budou v podstatě těmi, kteří budou mít velice organizovaně zmáknutý volby. To znamená, to jsou oni, kteří budou řídit státy v Evropě. Říkám, to mají takto vymyšleno. Já neříkám, že se to 100% stane. Toto je projekt, který je takto realizován momentálně. Jde o to, jestli si lidé v Evropě uvědomí, že se děje úplně paralela toho, co se dělo 1934, 1935, 1936, co se dělo v Německu a různě po světě, například v židovských různých organizacích, kde kolaboranti s fašisty, s Němci, s nacisty začali obsazovat pozice i v těch různých židovských obcích a aby potom vydávali ty nepohodlný židy jako pracovní sílu a zdroj financování druhé světové války. Slyšel jsi o tomhle, Jiří, nebo je to pro tebe úplně nová otázka?
1: No, není to pro mě nová otázka, protože to je vlastně v uvozovkách logický vývoj těch událostí, jak už jsme se o tom před nějakou dobou bavili, že ti mladí Ukrajinci jsou různě jako vycestovali a jsou různě umístění a tak dále, tak dále. A už vlastně i ten bezpečnostní analytik, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak on se jmenuje, ten, myslím, Kadlec, nebo jak se jmenuje, tak ten říkal, že vlastně se chystá tady v podstatě taková občansko-proxy válka na evropském kontinentě, na v podstatě na protože na hospodářském úpadku Evropské unie se silně pracuje, nebo už je to jako hodně daleko a teďka je potřeba ještě ty obyvatele nějakým způsobem spacifikovat, tak toto je jeden z těch nástrojů. A samozřejmě s tím souvisí i náš prezident a skupina D a tak dále, kteří toto podporují, že jo.
0: Bude to německý Landsmannschaft.
1: A není náhoda, jo, ještě když teda zase bavíme o tom Landsmannschaftu, jo, není náhoda, že ten Landsmannschaft teďka zase vyrukoval s nějakým tím jednáním a vlastně se rozplítá se ta linka. Je vidět jedna věc, že vlastně ti, co páchají zlo, tak už vlastně to nemaskují. Říkají to, víš, jako říkají
0: veřejně.
1: To...
0: Veřejně, oni už to nedělají
1: veřejně.
0: Na pozadí, oni už to normálně dělají viditelně.
1: Dělají to viditelně.
0: Přesně a to je přesně ten okamžik a to je přesně ta příležitost. Já jsem dneska sledoval jednu takovou debatu, tam byla nějaká Vendula Svobodová za Piráty, někde tady Aha. z Jižní Moravy, a Ševčík z SPD, jo. Aha. Oni toho, a i ta redaktorka, pochopitelně, rozebírali toho Ševčíka, společně ho rozebírali, jako, teď přeci o nic nejde, teď přeci už se to dělá od roku 2015. Tak jak to, že vám to vadí až teď, když 2015 to nevadilo, každý rok se to dělá, je to nevinné, je to smíření, bude tam dlouhý stůl, můžete tam přinést jídlo, můžete se tam najíst, můžete si tam potřást rukou, odpustíme si. A jako, proč to jitříte? To vy to jitříte, vy děláte ty rány, vy to zvedáte jako pořád to téma, teď přeci vůbec nejde o ty Benešovo dekrety a přeci vůbec nejde o nic špatného a tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni to tak bagatelizujou, jako, a on říká, no tak se podívejte do zakládací listiny, tak jako oni pořád říkají, že ty Benešovo dekrety se musí odstranit a tak dále. Hele, oni mají tu retoriku, mají vybroušenou, podle mýho jim někdo musí dělat profesionálně PR tady na ty věci. Jak to mají komunikovat, aby to běžnému člověku připadalo vlastně absolutně nevinný, jo, tak co jsme si, to jsme si, podáme si ručenky a budeme tady spolupracovat. A tak to jako hrát takhle to omílá, jako že pan prezident podporuje. A že vlastně ta česko-německá deklarace z roku 97, že vlastně i ta deklarace si přeje, aby se už zapomnělo, aby se to překročilo, aby jsme si odpustili. To je prostě...
1: No a propos, prosím tě,
0: já přeci nemám nic proti tomu, aby jsme se chovali přátelsky s Němci, aby jsme se měli rádi, ale toto je něco jiného, toto je politicky orientovaný spolek, který neuznává Benešovo dekrety, klade si nároky, jo, je v rozporu s tou deklarací česko-německou. Já se o Němcích nebavím, já se bavím o sudetoněmeckém Landsmannschaftu. A oni to tak všechno matlají, rozumíš? No, nablití, nablití.
1: No, totiž já jsem viděl vyjádření, oficiální vyjádření toho parlamentu, německého parlamentu. Byl tam nějaký zástupce Merce a ptali se ho, souviselo to s těma oslavama ukončení druhé světové války, a ptali se ho na tiskové konferenci, kdo teda osvobodil Německo od nacismu, jo? A on se kroutil jak had a řekl, že to vyjádření bylo jasný od pana premiéra, protože Merz to neřekl ve sdělovacích prostředcích oficiálně a tady ten had to taky nechtěl říct a řekl, ten novinář se ptal, proč neřeknete, jak to bylo popravdě, a normálně jako toho novináře utli a pak se zbalili a odešli. Jo, takže v Německu oficiálně panuje jako fašistický narrativ vlastně, že ruská armáda nebo rudá armáda vlastně neosvobodila to Německo a nesmí se tam o tom mluvit. A ve veřejných prostředcích nebo ve veřejně sdělovacích prostředcích se prostě to jako nikdo neřekne nahlas.
0: Jo, já bych...
1: Takže to je další věc, která je jako... to Německo vlastně se chová společně s tou Evropskou unií jako prostě už otevřeně nacisticky v podstatě.
0: Jo. Je to složitý.
1: Vzhledem vlastně k tomu, co jsi mluvil o těch Ukrajincích a tak dál. Jo, takže to je prostě, pokud nejsou jako schopni to říct, jo, do médií, jo, tak o čem se bavíme potom?
0: A to není jenom ten studento německý.
1: To totiž není jenom ten Landsmannschaft, to je jako celá německá vlastně vláda, jo?
0: No ne vláda. V Německu třeba 13 let, děti od 10 let, chlapci od 10 let se připravujou na válku, to znamená třeba hrajou hry, kde řídějí drony a ničej cíle, jo. Čili mají přímo ve vyučování, mají, řeknu, oni to mají nazvaný jinak, ale mají jako vojenskou výuku, jo.
1: Takovou přípravu, jo, takovou branou.
0: Mají přípravu, mají normálně už od 10 let je připravujou, vojensky je připravujou. To je jedna věc. Druhá věc, ale proti komu jako je připravujou? Jo? Když si to vezmeš, tak proti Rusovi. Rus, prostě to je ta rusofobie zase. Oni ve škole je učej ničit dronama nepřítele z veřejných prostředků, ale říkají, náš nepřítel je Rus. Víš co, oni to skládají, víš, do hlav těch lidí. Taková skládačka, která v podstatě nějak vytváří potom ten celý soubor. Fór je ale ten, že udělali nějaký nábor do jak oni mají ten Bundes, co oni to mají? Bundeswehr.
1: Bundestag nebo Bundeswehr?
0: Ne, Bundeswehr. Bundeswehr a ten půjde na Bundestag. Tak udělali, mají program Němci, a že znáborujou do Bundeswehru, že znáborujou 200 tisíc lidí. Tak udělali velkou akci a znáborovali asi necelých 10 tisíc. Mm-hmm. Mladí Němci nechtějí bojovat. To je možná jakoby věc, kdy stejně jako v těch ruských rodinách někdo padl, vždycky tam je někdo dědeček, nebo jo,
1: ano.
0: Jsou nejeden nebo i víc jich tam padlo. Ty Němci taky měli velký ztráty a ve spoustě německých rodin se prostě tou válkou tratili mužové. Německo má do dneška deficit, jo, to víme. Jak bys to dalo nazvat?
1: Ne geografickou,
0: No.
1: to je ten Ježíš Maria.
0: No mají to prostě, mají málo chlapů. No.
1: Mají málo chlapů, opíšem to tímto způsobem.
0: Mají málo mužů, pořád ta společnost není vyvážená, protože ti mužové padnuvší pochopitelně, tak po válce chyběli nejvíc a pořád ten deficit ještě není dorovnaný. To je totiž důvod, proč vznikl projekt společně s DARPou. To je, víme, to je ta napůl tajná firma, ale je to vlastně pokračování věcí Mengele a spol,
1: ano.
0: Kdy v podstatě DARPA vyvíjí spoustu
1: biochemických zbraní, ne?
0: Taky, ale různé drogy, vyvíjí různé, různé záležitosti k ovlivňování zdraví nebo chování lidí. Jo. No a DARPA udělala projekt na to, aby v Německu bylo víc mužů než doteď. Máš dvě možnosti, že jo? Když máš takovou situaci, tak máš tři možnosti. Pokud nejsi nacionalista. To znamená, první možnost je, že je potřeba zlákat do německé armády nějaké jiné národnosti. Druhý přístup je, že extrémním způsobem zvýšíš porodnost, která se bude zaměřovat na to, aby se rodili zejména chlapci. To se ale špatně realizuje, protože pokud funguje standardní porodnost a standardní rodina, tak si to příroda řídí. No a nebo máš další variantu, že z některých žen se stanou muži. A tak bylo spuštěno očkování mladých dívek proti rakovině děložního čípku. Proto to očkování muselo proběhnout ještě předtím, než ta dívenka měla první styk. To bylo to známé očkování, za které tady rodiče platili 10 000 korun. Protože chtěli ochránit svá děvčátka před touhletou zhoubnou nemocí. Ovšem, mnohé šarže právě pocházely z toho německého projektu a byly v nich látky, které přiváděly ty dívenky k tomu, že jako dívky se nenarodily a že mají být kluci, že to mají být chlapci. To odstartovalo tu gender agendu.
1: Ano.
0: Ta je vlastně, ta gender agenda nebo tyhle ty LGBT a to je vlastně zaměřený na dvě věci. Rozložit klasickou rodinu, snížit množství lidí na planetě a jedna a dvě, aby se zamaskovalo v uvozovkách to velké, ta velká poptávka, nebo aby se legalizovala ta velká poptávka po změně pohlaví. A mnozí rodiče i tady v České republice si na to sáhli, že nechali děti své dcerky očkovat a měli pak problém, že se z těch děvčátek potom stali kluci. Sice nešťastní, ale stali. Toto je důsledek. Čili Němci tím trpěli už dlouhodobě, jakože nemají dostatek mužů do té armády. No tak ten stav je takovej, že ty Němci nechcou bojovat, ale... Jo?
1: Ano.
0: A teď přichází ten mráz do té německé společnosti, kdy snižuje se životní úroveň, úplně jim zničili tu společnost, zničili těma příchozíma migrantama, protože to už se počítá na desítky minut. Tuším, že každých 40 minut dojde v Německu k napadení nožem.
1: Napadení nožem, ano, ano. Myslím, že je to 18 minut dokonce, ne,
0: jo,
1: 40, 18.
0: Jo, prostě strašný věci, jo, strašný věci. Teď myslím, že Slováci, naši, že u nás bylo schváleno, že se nebude krýt, kdo je účastníkem nějakého zločinu. To znamená, že vždycky se říkalo, že to byl cizinec.
1: Jiné národnosti, no.
0: Nebo jiné. A nebo se jenom řeklo, že útočník. Jo? Takže pokud to budou Ukrajinci, bude se to zveřejňovat. Jako. Což v tom Německu pokrytecky se nesmělo. Dokonce ještě jim soudy nahrávali. Jo? To znamená, že no úplně strašný. Ale to není jenom Německo, to je v řadě jiných zemí, kde teď nevysvětřuješ, myslím v Británii zakazuje zákon, aby policie nosila zbraně, protože to je rasistický.
1: Aha.
0: Protože kdyby stříleli, tak budou střílet na pachatele, a protože pachatele nejsou Britové většinou, tak je to rasismus, že jo?
1: Tak určitě.
0: Hrůza. Takže Jiří, ta situace je taková, že znacizovaná Evropa v podstatě bude čelit obrovským problémům a pořádek nakonec zavede nacistická chunta banderovská. To je plán. Ale my víme, že každá mince má dvě strany, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Prosím tě, ty jsi poslouchal Ilonu Švihlíkovou, která mluvila o Izraeli. Tak pojďme se podívat na Izrael. Jak vypadá Izrael?
1: No, já čas od času si upustím, protože ona má obrovský přehled, nejenom ekonomický, ale hodně politický.
0: Promiň, já se ti omlouvám. Já jsem tady ještě k tomu Landsmannschaftu, víš?
1: Jo, klidně hoď ještě Landsmannschaft a pak se k tomu vrátíme.
0: Jedna důležitá věc, jo, která je fakt důležitá. Ona ji vyjádřila vlastně Jana Bobošíková. Víme, že Jana Bobošíková měla velice kontroverzní rozhovor s Milošem Zemanem a na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení.
1: Aha, to ani nevím, člověče.
0: No, kvůli sudetu německému Landsmannschaftu. Že byli s Milošem kritičtí. To je jedna věc a druhá věc je, pustíme si, co Jana Bobošíková vyšťourala.
2: Přátelé, teď vám ukážeme něco, co je možná ještě důležitější než samotný sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Protože když otevřeme českou verzi webu Landsmannschaftu, tak uvidíte usměvavé texty o porozumění, setkávání, evropských hodnotách a dobrém sousedství. Ale když otevřete německou verzi, vstoupíte do úplně jiného světa.
3: Analytické srovnání české a německé mutace webu sudetoněmeckého Landsmannschaftu ukazuje zásadní rozdíly v obsahu, hloubce i tónu komunikace. Česká mutace působí jako jednoduchá vstupní stránka. Má omezenou navigaci, minimum historického obsahu a jazyk zaměřený na smíření, kulturu a dobré sousedské vztahy.
0: No, zbytek není, protože právě kvůli tomu stíhání
1: to už to zarazili,
0: to bylo odstraněno. Tak. To je ale, to si každý může, kdo německy umí, můžete si to i překládat, máme překladače, takže můžete si, přátelé, pročíst se v té sudeto-německé Landsmannschaftové strategii, jak oni sami sebe a je svoje zájmy, jak hodnotí směrem do Německa, čili k německému obyvatelstvu, podporovatelům, a jak se vykrašlují v té české verzi. Totální oblbováček. Tak, a můžeme ukončit sudetoněmecký landsmannschaft sjezd, protože já si myslím, že to ještě bude docela žhavé. Promiň, a teď na ten Izrael.
1: No, já jsem viděl dva poslední pořady od Ilony Švihlíkové a ona dělá ten vždycky takový ten ekonomický přehled těch hlavních událostí a hodně se to dotýká těch témat, o kterých my se bavíme a jde vidět, že jsme názorově hodně propojení, protože je tam vždycky velká míra shody v těch našich názorech. A jedno téma bylo to Čína s Trumpem, setkání a vlastně komentář těch návazností, to je jedna věc, k tomu se pak vrátím určitě, protože Ilona Švihlíková dávala do souvislosti vlastně působení Ruska, Indie, Číny v souvislosti s Iránem a jaké to má dopady a mluvila o tom, že nikdo v podstatě nekomentuje jednak čínskou stranu z pohledu návštěvy toho Trumpa, to se k nám vůbec nedostane, tam je přísná
0: cenzura.
1: Jo, jsem si nemohl vzpomnět na to slovo, děkuju, cenzura. A když mluvila o té cenzuře, tak mluvila o Izraeli a vlastně říkala, že Izrael tam rozpoutává peklo a USA servilně je do toho v podstatě vtaženo a dneska jde vidět, že žádný stát nebo žádný další jiný spojenec na světě už se k tomu ani nechce připojit, dává od toho ruce pryč a to USA vlastně to tak nějakým způsobem prostě se klaní před Izraelem a je obrovská cenzura na to, jak je Izrael brutálním způsobem poškozený a rozbombardovaný. A mně sem tam nějaký takový zprávy vyskočí, ale myslím si, že to plošně omezují přes všechny Google, metadata a podobně, protože izraelský stát si nemůže dovolit, aby se o něm psalo, že je jako na kolenou a že je úplně totálně ponížený, rozbombardovaný. Takže a nevím, jestli jsi z toho všiml, ale už se vlastně o té válce moc nemluví. Spojené státy chcou v podstatě se tváří, že ten konflikt neexistuje, ale Irán stále bojuje a stále si vyřizuje účty v rámci toho regionu. A v podstatě na to je navázáno i spolupráce s těma ostatníma arabskýma zeměma, kdy ty arabské země si hřály hada na prsou. Z mnoha důvodů ohledně těch amerických základen. A dneska základny jsou definitivně zničeny a Izrael je oslaben zásadně a rozbombardován těmi iránskými útoky. Jo, a co se týká Dubaje, já jsem se totiž potkal ještě s člověkem teďka, který žije v Izraeli, teda v Izraeli, kecám, v Arabských Emirátech, přímo v Dubaji a mluvil o té sociální sféře, jak to tam funguje, jak fungují lokálci, kolik je tam Indů, Pakistánců, Filipínců a podobně tady ty národy jsou úplně bezradný, co se týká nějakých jako technických jako profesí, záležitostí nebo technického know-how a to musí všechno dělat Evropani. Jo, prostě tady jsou úplně jako absolutně bezradní a ta Dubaj utrpěla obrovský propad ekonomický a jde to v tom regionu cítit. A paradoxní je, že tam žije spousta obyvatel, nebo jsou tam takové jako československý enklávy a v těch Arabských Emirátech a vlastně hovořil o tom, že pokud se potom můžeme pobavit, jo, ale hovořil o tom, že tam z místních, to, co se vlastně dozvíš tady, tak je úplně jiná stránka nebo jiná novinářská linka, než se píše tam. A to máme vlastně ověřený od naší kamarádky, která byla v Ománu. A on vlastně třeba hovořil o Ománu, že je to vlastně jeden z nejpřátelštějších a nejmírnějších národů v rámci toho arabského světa. A v těch Arabských Emirátech dost lidí utrpělo těma útokama, a protože samozřejmě v té Dubaji byly i cíle vojenské, takže samozřejmě tam probíhalo nakládka, vykládka zboží různého charakteru. Jo. A Izrael je v dnešní době, v podstatě se o něm taky úplně nepíše, úplně se to vyignorovává, ale stav je takový, že ten Izrael dostal těžce na frak.
0: No, no k tomu, co jsi tady řekl, to je, to víme, že oni to vymlčují. Co se týká Dubaje, víme, že tady bylo několik možná desítek projektů na nákup nemovitostí v Dubaji. My jsme spolu koukali na některé ty streamy organizátorů, kteří byli údajně v Dubaji a měli za sebou kdyby, tu ulici a říkali, nic se tady neděje, to není pravda, že tady něco hoří, není pravda, že tady něco vybuchuje. Čas pochopitelně ukázal, že to byly lži. A dneska hodně investorů, kteří se nechali zlákat na nemovitostní investice v Dubaji, tak si myslím, že docela zapláčou, protože přesně se ukázalo to, před čím jsme varovali. To jsou všecko způsoby investování. Dáte někomu peníze a on vám je má obhospodařovat tak, a proměnit na něco, co vám bude vydělávat peníze, nebo v čem ty peníze se vám budou zhodnocovat a tak dále. Toto je systém svěřit někomu cizímu peníze. To je, jestli to svěříte fondu, jestli to svěříte nějakému člověku, jestli to svěříte bance. Vezmete svoje vydělaný, zdaněný peníze a někomu je dáte, on s vašimi penězi se snaží vydělat, buď víc nebo míň čestně, buď víc nebo míň s nějakýma zárukama, víc nebo méně máte v ruce nástroje pro kontrolu nebo nekontrolu z té v závislosti na mnoha okolnostech, jestli se to povede nebo nepovede. Jedna z těch okolností je poctivost, pochopitelně. Další je zvážení míra rizika a vůbec možnost likvidity v případě nějakého zvyšujícího rizika a tak dále. Čili proto my se tady xkrát bavíme o zlatě, stříbře, bavíme se o drahých kamenech, o investičních kamenech a vedeme lidi k tomu, aby si s našima informacema svůj majetek zhodnocovali sami, aby ho investovali a měli ho ve svých drápech, aby s ním kdykoliv mohli nakládat, aby s ním mohli operovat, aby ten majetek mohli tímto způsobem si spravovat. A my jsme jenom ti, kteří dodáváme tu edukaci a dodáváme ty nástroje, které k tomu potřebují. Nejde, a to je důležité, nejde o to svěřit někomu svoje peníze a pak čekat, jak to dopadne. To je jenom taková malá odbočka. No a teďko jsme tady citovali, nebo jsme se tady bavili o tom, že tak nějak se už nemluví o tom hormuzském průplavu. Už Amerika neříká, jak vítězí, už Amerika neříká, že dosáhla svých cílů. Protože by se mohl někdo ptát, jaké cíle to byly a ukažte nám, co tím, jak ten cíl jste teda vyřešili. Protože jestli se nepletu, tak americké cíle nebyly vůbec naplněny a jenom se ukázalo několik důležitých věcí. Za Američani v tomto regionu zabraňovali tomu, aby pršelo, to znamená zneúrodňovali tento region, čímž páchali obecnou genocidu, obrovské škody a v podstatě já bych to klasifikoval jako pro zúčastnění.

0: jakékoliv příměří, jsou pochopitelně jasné. Odchod Američanů z celého regionu, odškodnění za škody, které napáchali, čili reparace, jo, opuštění určitých strategií a spoustu dalších věcí, které se amíkům pochopitelně vůbec nezamlouvají. To je, řeknu, prohra, neprohra. Jo, vítězství, nevítězství. A proto si myslím, že v tom Hormuzu to bude ještě nějaký čas pokračovat nevybíravým způsobem, aby přiměli tu Ameriku, aby mohla být uznána jako agresor, který prohrál a který bude platit. Protože Amerika, když se zaváže, že bude platit, tak bude mít čipy, bude mít suroviny, bude mít plyn, bude mít ropu a tak dál. Ale ono, já si myslím, že to je mnohem širší a že to je třeba i o té Venezuele a že to je opravdu, momentálně to je proxy válka mezi BRICSem a mezi starým světem, když to takhle nazvu. Protože mluvili jsme tady o Evropě, jak je připravená nacizace Evropy, ovládnutí Evropy, celého kontinentu. Jak se do toho dají hodit vídle? No, mnohokrým způsobem. Jeden způsob je teda, že Evropa nebude mít čím topit, nebude mít na co jezdit, takže potom to bude jako o jiných zájmech, než tady jako zavádět nějaký nacismus a hurá jdeme jako velká říše na Rusa. Jo. Ale do toho ještě sehrává roli to, co se děje v Rusku, a to si řekneme taky. Ale zůstaneme v tom Hormuzu. Zajímavé bylo prohlášení, myslím, že to byl ministr obrany, nebo někdo z takhle postavených lidí z Iránu, který řekl, že po napadení Iránu Izraelem a Amerikou, tak v té první vlně, než teda se zasedlo k tomu stolu, jo, poprvé a naposled, skoro se dá říct, tak z iránských skladů ubylo 30% zbraní. To znamená, že přestože je všechny strestali okolo, tak ještě pořád disponovali 70% zásob všeho, co do toho se počítá. A když se ho ptali na momentální stav, to je mezi tím, že jo, pochopitelně se bojuje dál, zasahují nějaký cíle podle toho, jak se ta situace vyvíjí, tak se usmál a řekl 120%. To znamená, že dneska Irán je víc vyzbrojen než na začátku konfliktu. O celou pětinu. A teď, kde se ty zbraně berou, že jo? Kdo je tam dodává? No, Čína dodala komunikační systém, jako satelitní navigování všeho a v podstatě Irán odešel ze západních satelitů a celý systém si vzal od Číny, takže jedou přes čínský satelity s čínským systémem. Jo? Takže jsou nezávislí na tom, jestli někdo jim nějaký informace poskytne nebo neposkytne. Rusko pravděpodobně dodává strategii nějakou, strategii určitého typu.
1: Ale i dodávali mapový podklady vlastně spolu s Čínou, že tam byla kooperace v rámci
0: ano, přesně tak. Protože já si myslím, že Čína má satelity a Rusko bude mít nějaký speciální navigační systémy, víš? Mm-hmm. A pochopitelně část zbraní bude z Ruska, no ale Rusko nemůže

0: zásobovat úplně vším. A co je velice zajímavé a čeho si nikdo nevšim, že tam proudí spousta zbraní ze Severní Koreji. Severní Korea je namíchaná do toho konfliktu taky. A kdyby přišlo ke střetu a kdyby bylo potřeba nějaké vojenské pomoci ze strany přátel BRICSu, když to takhle řeknu, tak to nebude ani Rusko, ani Čína, ale bude to Severní Korea. Severní Korea už měla svůj výcvik, svůj trénink, svoje cvičení vlastně, když tam uzavřeli ty žoldáky, kteří vnikli na území Ruské federace, jestli si pamatuješ, tak tam je řešili Severní Korejci, taky proto pochodovali na Rudém náměstí při přehlídce a taky proto mají postavený pomník jako podstapadlým. Ruská federace a Severní Korea mají nejužší vojenskou doktrínu sepsanou. To znamená, že Severní Korea je větším větším spojencem vojenským s Ruskem než je Čína. Ano. A myslím si, že je to pojistka Ruska, kdyby náhodou Čína, tak jak říkají západní analytici někteří, že ty jsou kamarádi Čína s Ruskem, ale až se věci jako vypořádají a to, takže Čína vletí na Rusa, jo. To je blbost, už z toho důvodu...
1: Proč by to dělali?
0: Za A, proč by to dělali? A za B, aby to nenastalo, tak by Čína měla proti sobě Severní Koreu a Rusko. Takže to je asi důležitá informace k tomu. Takže Severní Korea v tichosti je účastná. A bude to právě Severní Korea, která tam případně nasadí vojska. Ono to ale není potřeba, protože zatím Irán, Peršané, a to zase, jo, to je prostě ta věc té genetiky a toho. Pro Peršana je čest zemřít v boji. Což asi pro řadu západních žoldáků tak to nebude. Jenom takový poznatek. Severní Korejci, kteří byli nasazeni tam na ty západní žoldáky, kteří tam vnikli na území Ruské federace, byli obklíčeni, bylo jim dáno ultimátum, aby se vzdali. A kdo se nevzdal, tak byl zmasakrován strašným způsobem. Oni ti Severní Korejci nejsou pochopitelně Slované, to je jiná genetika. A ta zkušenost je taková, že to jsou prostě vraždící stroje. Ten nepřemýšlí, nemá slitování, ten jde prostě. Je to, jak když vypustíš toho psa, jak on se jmenuje, jako je ten černej.
1: Rottweiler nebo něco takového?
0: To jsou Rottweileri prostě. Ten, jak je nasazený do boje, ten nehledí nalevo, napravo a jsou strašně krutý, strašně brutální jako. Protože když dostanou příkaz být brutální a krutí, tak jsou. Takže Severní Korea v tom taky sehrává roli, na to se jakoby zapomíná, protože se tak jako uvažuje, že když Čína dostane Tajvan, takže Čína se jako se zdrcne, jo. A to bych neřekl, že bude tenhle scénář. To si jenom možná myslí ten muž s náhradními díly na bicykl na hlavě?
1: Který ho myslíš?
0: S přehazovačkou. Muž s přehazovačkou na hlavě a s koženou brašnou.
1: Muž no s Acapulco s přehazovačkou, jo?
0: No jo. Dvě dávky. Rozkazněl jasně. A teď se vracíme v našem povídání se vracíme zpátky do té Číny.
1: Ano.
0: Proč neproběhla žádná informační sdělení o Donaldově návštěvě Číny a o výsledku toho jednání?
1: No, to je dobrá otázka. Na protože, to bychom se mohli podívat.
0: No, protože Donald víceméně přijel do Číny intervenovat na Čínu, aby Číňani domluvili Peršanům, aby se uvolnil Hormuz, nebo ještě lépe řečeno, aby možná Čína zradila Írán. To je jenom otázka, jak se to pojme. Výměnou za Tajvan.
1: Ano.
0: Protože Amerika bez Tajvanu je, a ono vůbec i západní zbrojaři bez Tajvanu, jsou tak nějak jako bezmocní.
1: Na mydlení trošku.
0: Jasně, no to je právě to, kdo má lepší síť na vykupování starých žehliček a starých fénů, aby měl ty čipy, že jo?
1: Přesně tak.
0: No jo, a v tomhle protože jsou ty kluci v tom BRICSu dobří, protože oni si nevěří, tak si platí žehličkama a fénama.
1: Přesně.
0: Pravděpodobně.
1: A tam je, a v těch starých verglech jsou jednoduchý čipy, z kterého se dá splácat jako moderní raketa, která letí, že jo? Takže je to všecko zalitý sluncem v podstatě. A ta slovanská vlastně kreativita nezná mezí.
0: Takže, no, tak kreativita. Ona i NASA je velmi kreativní. Nevíš o někom, kdo pracuje z České republiky v NASA?
1: No, já jsem teďka viděl nějaký článek, že nějaký Čech má letět do vesmíru.
0: Jo, já jsem se
1: ale NASA samozřejmě, totiž NASA...
0: Za tři fény, přesně.
1: A NASA je taková organizace, která kolem sebe dělá hrozný humbuk a vlastně ve výsledku nic. A pak, když byl teďka ta aféra s těma pilotama, tak vlastně viděl jsem teďka tiskovou konferenci, kde ti lidi křičeli, jak to špatně zinscenovali, vlastně špatně to nahráli. Oni chcou udělat jako fejkový zprávy a ještě to jako odfláknou. To je sranda. Ještě to odfláknou, takže to lidi poznají a normálně konfrontovali na nějaké tiskové konferenci a ti herci, nebo vysloveně dva lidi z toho členové byli fakt jako herci a se čuměli jak drát zomítky, jo. Takže to bylo velice
0: Myslíš, jak letěli okolo měsíce?
1: No jasně, no. Jak se podívali?
0: No ne, no tak představ si, že ten ohořelej modul, oni už se poučili, že jo. Oni už zjistili, že když Rusové přistáli v tom modulu, tak byl celý opálený. Takže jim došlo, že jejich moduly nemohou být naleštěné. Přestože mají nejhezčí moduly, tak ale tak nějak se usvědčili, že asi nebrzdil o tu atmosféru a nehořeli ty ochranné disky.
1: Přesně.
0: No tak ho opálili. Ale člověče, jedno místo zůstalo absolutně netknuté. Víš, které?
1: Dveře?
0: Ne. Velké logo NASA je krásně vyleštěný. Všechno okolo ohořelo, ale logo NASA krásně vyleštěný.
1: Takže to jsou takový pohádkáři z NASA, jo?
0: Jo. To jsou pohádkáři z NASA, no. Ale když se vrátíme zpátky, jak pochodil ten Donald v té Číně?
1: No, něco si k tomu přečtem tady. Máš tam něco, nebo můžu číst?
0: Pojď.
1: No tak, já jsem si tady zadal do stroje, ať mi vyhodí teda, jak se klukovi dařilo. Byl tam teda 13. až 15. května. Já jsem viděl nějaký úvodní snímky z toho přistávání toho Air Force One, toho letadla a tak dále. Tam, a samozřejmě, když si to porovnáš, když přiletí Putin do Číny, tak to je úplně jiná komunikace. A tady stručně, a myslím si, že je to napsané ještě, protože to tady eviduje ze západních médií, ty články, takže je to napsané ještě tak dost politicky. Jo. Stručná odpověď úvodem. Takže summit skončil bez jakéhokoliv zásadního průlomu navzdory ohňostroji diplomatické choreografie. Obě strany prohlásily, že vyřešili mnoho problémů v uvozovkách, ale žádné podstatné dohody v klíčových otázkách nebyly oznámeny. Trump opouštěl Peking bez konkrétních vítězství. Z pohledu BRICS Plus jde o strategické vítězství Číny, protože Xi Jinping dosáhl toho, co potřeboval. Stabilita, prestiž, žádné ústupky k Tajvanu, žádný rozvrat čínsko-iránské spolupráce. Zatímco Trump přijel oslabený iránskou válkou a odjížděl s gesty místo dohod. Takže.
0: To je to, co teď jsme vlastně řekli.
1: Ano. Takže počkej, tady Tchajvan. Jo. Takže Tchajvan a teda situace s Tchajvanem. Takže toto je jeden z nejdůležitějších momentů celého summitu. Xi Jinping varoval Trumpa, že USA a Čína budou mít střety nebo dokonce konflikty, pokud bude otázka tajvanské nezávislosti špatně řešena a že nesprávné zacházení by s ní mohlo uvést celý vztah do velkého nebezpečí. Asymetrie odezvy se je vypovídající. Jing varoval Trumpa, že nesprávné zacházení s Tajvanem způsobí střety nebo dokonce konflikty. A v americké zprávě z jednání nebyla o Tajvanu žádná zmínka. Ta se soustředila na obchod a iránskou válku. Trump pak na palubě Air Force One se vyhýbavě odpovídal, že poslední věc, kterou teď potřebujeme, je válka vzdálená 9500 mil, a odmítli jasně odpovědět, zda by USA bránili Tajvan. To je pro Peking v podstatě diplomatické vítězství a americký prezident se na čínské půdě v podstatě distancoval od jasných závazků vůči Tajvanu a Tajpeji. Tak,
0: No. Ano.
1: za mě je to jasný, že si Ting mu jasně vysvětlil, jestli se budete prostě, to řeknu, jestli se budete srat do Tajvanu, tak uvidíš ten tanec, jako v podstatě, jinými slovy.
0: No ne,
1: Jo,
0: ne,
1: mezi
0: to
1: řádky.
0: počkej, to už je ten konec. Myslím si, že to probíhalo asi tak, že on požadoval odblokování Tajvanu, pochopitelně požadoval vydání Tajvanu, jinak, že bude zlé. A nabídl teda potom posléze Tajvan, jakože ano, ale za Hormuz, víš? A myslím si, že byl vyprovozený s tím, že otázku Hormuzu, to je jasný, a otázku Tajvanu, do toho vám nic není. A pokud, a on asi vyhrožoval, tak trošku, že jo, když to
1: Určitě,
0: pojmenujeme,
1: určitě.
0: tak mu prostě řekl, že pokud si chcou zadělat na problém, tak ať řeší Tajvan, jako jo.
1: Jasně, no.
0: Proto on
1: No, v
0: řekl,
1: podstatě
0: že
1: tam
0: nepotřebují
1: přijel.
0: tu válku, že jo, 9000 kilometrů daleko.
1: V podstatě tam přijel a neměl žádný karty, že jo? Všechny karty jsou na straně Číny.
0: Samozřejmě, tak on je, přijel s tou přehazovačkou a s tím egem, že jo? To je tak jediný, co mohl
1: No, jasně, no.
0: nabídnout. Navíc v Americe sílí obrovským způsobem jako narrativ, že Čína může za americkou bídu a
1: Ano.
0: že Čína je nepřítel číslo jedna a že s Čínou je potřeba si to vypořádat.
1: Ano.
0: Takže on asi pod tímhle tlakem tam jel, že by aspoň dosáhl uvolnění Hormuzu. A
1: Jasně.
0: že by ten Tajvan teda jako nabídl jako protislužbou za ten Hormuz a bylo mu řečeno, s tím neobchoduj, protože Tajvan máme a nepustíme, tak to není tvoje, aby si nám to tady nabízel, jako my si Tajvan vyřešíme sami.
1: Přesně.
0: Proto ho jakoby Takže myslím si, že muž s náhradními díly na bicykl na hlavě stáhl ocas a zase odletěl. Jako jo.
1: No a to a byl velice potupen. No, byl velice potupen a navíc to souvisí ještě s tím, že já, když jsem poslouchal tu Ilonu Švihlíkovou, tak jsem zjistil, že v podstatě Čína teda, jak je na tom špatně, nad propastí a podobně, tak jednak ona staví ještě udělám jako takový víc propojů, jo. Ona staví fotovoltaiku, samozřejmě, což je obnovitelný zdroj energie a nestabilní, ale celou fotovoltaiku jistí uhelnýma elektrárnama. To znamená, ten výkon je duplicit, jako vlastně zálohován tím výkonem v tepelných elektrárnách na uhlí, mimochodem, jo. To je jedna taková jako věc. Jo. To znamená, kdo tvrdí, že ta Čína jako energeticky, strategicky nejde dobře, tak ta jde velice jako sofistikovaně. Jo. To je první věc. Druhá věc je, že Čína vlastně se stala největší ekonomikou podle parity kupní síly HDP už v roce 2016. Jo. To znamená, ty keci o G7 a tak dále nejsou dávno pravda, je to obrovský pančování čísel. Jo? Už v roce 2000, to znamená před 10 lety už. Jo? To znamená, ty údaje, co si tady říkáme v rámci BRICSu ekonomicky, můžou být výrazně ještě lepší ve prospěch BRICSu. Jo? A budou samozřejmě, nebo prostě se zvyšují vůči BRICSu samozřejmě. No a minule jsme se bavili o tom, že v té Číně, protože ta Ilona Švihlíková to komentovala tím způsobem, že Čína umí se poučit ze svých chyb a vlastně strategicky se na toho Trumpa dlouhodobě chystala, nebo na vlastně na Spojené státy. A to, co ty říkáš, ona říkala taky, že v Americe je veřejný nepřítel číslo jedna Čína. Na tom se zhodne jak demokratická část politického spektra, tak i ta republikánská část. No a v tomto duchu Čína v podstatě, jak jsme se bavili, že aktivovala ten zákon nebo schválila zákon proti blokacím těch mezinárodních cel vůči Číně v souvislosti s tím, že Čína používá tu ropu z Iránu, což jsme si říkali těch pět rafinérií nebo pět společností, co provozují ty rafinérie, tak to jsou takzvané extrateritoriální protože jsou to nadnárodní nebo globální sankce v podstatě a ty jsou jako v přímém rozporu v mezinárodním právu. Navíc tyto sankce byly napadeny u ústavního soudu ve Spojených státech a některý vlastně a většina z nich je v podstatě nelegálních a není to podle zákona, to znamená jdou tady ruku v ruce ten šikanérský útlak ze Spojených států, i když vlastně v podstatě nemají úplně jako čím, než tímto nelegálním způsobem, ale překvapilo mě to, že Čína tento zákon měla schválený už 5 let a teprve teď ho aktivovala. To znamená, tady jde vidět, že ona má velmi přečtenýho svého soupeře, protože 5 let v podstatě pracuje i na tom, že systematicky nakupuje zlato, buduje infrastrukturu, buduje firmu BID, teda která je nad propastí, jak jsme slyšeli, jo, buduje ty strategické průmysly, buduje propojení, té rozšiřování té hedvábné stezky na transfer zboží, buduje surovinovou a strategickou spolupráci s jednotlivýma partnerama BRICSu, buduje investování v těch jednotlivých regionech, jako byla třeba Venezuela a podobně. A tady tento zákon byl prostě už připraven. A teď jako chtělo by to udělat jako kvalitní rešerši na to, co má Čína všechno ještě v rukávu, protože to určitě bude ještě další záležitosti, protože samozřejmě ona snižuje ty dluhopisy a nakupuje to zlato, sama má naleziště zlata a tak dále, a tak dále. A primárně jako, roste vliv juanu jednak v regionu BRICSu, ale obecně v tom globálním regionu. Jo. A no, spousta zemí už uvažuje o tom, že vlastně bude odcházet z toho Swiftu a to bude obrovský... Vlastně ten dolar dneska funguje už takový samospádem a z pozice ano. strachu, kdy ty Spojené státy v podstatě kontrolují ten Swift, ale to brzo padne už. To
0: a víš,
1: už
0: co, vy, jako víš co vyvolá ten strach? Kdy ty státy jako koukají na to, co se děje s tím dolarem, že dolar už není nomer jedna a byť v kvalitu nevěřili, tak ale byla to delegovaná autorita dolaru, když takhle řeknu.
1: Ano.
0: Teď najednou oni vidí, jak se ten dolarový svět hroutí. Co myslíš, že to vyvolá v té další fázi? No, pochopitelně no, strach o své investice, že jo?
1: Strach o své investice, já to vidím tak, ten zázračný systém akcií, ten akciový trh, ten totálně padne, to bude mít hodnotu nula, všichni tam projedou těžce peníze, padne i ten Bitcoin, to bude taky nula a půjdou jednak všechny centrální banky, které jsou navázány na dolarové rezervy, což je i naše banka samozřejmě, protože my pomáháme
0: všichni členové Mezinárodního měnového fondu, Jiří.
1: Ano, tak přesně. A některé banky ten poměr těch devizových rezerv nemají tak jako špatný, jo? Ale my jsme třeba na tom velmi špatně z pohledu, protože my máme tu závislost na tom dolaru obrovskou. Jakmile ten dolar půjde pápá, tak my budeme bojovat obrovsky s další mírou inflace a zdražování. A navíc jsme v tom jako velmi špatným regionu v té Evropě, že jo? A to bude jedno s druhým. A samozřejmě Čína se na to systematicky připravuje a ona skrz ten yuan a ty operace nebo prostě ty datové nebo ty monetární toky v rámci BRICSu, prostě ten dolar srazí na kolena a jde vidět, že ten Hormuz není jenom o té ropě, ale je to o hnojivech a o dalších chemických produktech, které z té ropy se vlastně vyrábí a strategicky se to... Jo a teď mě napadlo ještě, jo, když se bavíme o tom Hormuzu, my jsme se bavili s tím člověkem, co žije v té Dubaji, on říkal, on vlastně tu situaci hodnotil tak z toho lidského úhlu pohledu a říkal, tam je tolik lodí a tolik námořníků a ty lodě nejsou zásobovány, jo. Oni tam nemají pitnou vodu, nemají tam jídlo na těch lodích a tak dále, jo. A ti námořníci už se s tama jako snaží dostat, takže tam se bude jednat i o to, kdy jakože to bude mít nějaký dopad na ty konkrétní jako zaměstnavatele a tak dále, a tak dále.
0: Ne, ten průser je strašný. To jako dneska to všichni vidí plyn, ropa, jo, že jestli budeme mít co tankovat, ale to je úplně někde jinde ten problém, jo. Hele, třeba ceny brambor na evropských burzách vzrostly přes 700%. Od 21. dubna se cena futures kontraktu na dodávky kořenové zeleniny zvýšila z 2,11 eura na 18,50 za 100 kg. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který vedl k blokování kriticky důležité trasy, přes kterou prochází zhruba třetina světového vývozu hnojiv, karbamidu, fosfátů a amoniaku. Logistické problémy v Hormuzském průlivu způsobily prudké zvýšení cen agrochemikálií a obavy ohledně budoucí úrody. To znamená, hrozí nám hlad. Jo? Uh-huh. Životní úroveň bude poškozena. Životní úroveň poškodí obrovský růst cen, do kterého se dostaneme. Jo? To nebude růst cen jenom kvůli dovozu těch věcí, ale to bude růst cen právě proto, že nebude je kde, kdo mít jak vypěstovat. Vzpomínáš si, když jsem tady mluvil o tom, že Indie možná bude v určitou chvíli zachraňovat Evropu a tak dál? Ano. K tomu ještě možná jako dojde, jo. Ale když se vrátíme teda zpátky ještě do té Číny a k těmhletěm věcem, co si myslíš, že udělají státy ve chvíli, kdy se začne odcházet ze switche a tak dál? Začnou masivní zbavování se amerických dluhopisů státních.
1: Ano, ano.
0: To je další rána do vazu, jo. Momentálně bych řekl, že dolarový svět má být také z nějakého úhlu pohledu zachráněn narůstajícími výdaji na zbrojení. To není jenom o tom, že jako se chce jít na toho Rusa, jo. To je o tom, že když budou velké zakázky, které budou masivně placeny, tak to zase oddálí konec toho dolaru. Jo? Nezachrání to dolar, ale oddálí to, ten masakr. Čili to je obrovské množství, celý balík těch souvislostí, které dneska oni nemají jak řešit, protože dostali ten západní, kolektivní západ dostali do takových srágor, že prostě nemají jak. A teď oni je tříštějí na několika frontách. Něco se děje na Ukrajině. Něco se děje v Iránu a tam na tom Blízkém východě. Teď do toho přijdou ty ztráty důvěry v dolar. To je neřešitelný pro Ameriku. Amerika by potřebovala válku s někým. No jo, ale jak chceš válčit, když nemáš čím, že jo?
1: No, když nemáš čím a nemáš za co, že jo, samozřejmě. Protože, jak jsme si minule četli ty čísla, tak oni mají největší náklady na ten den toho válčení, kdy v podstatě je to jenom o tom, že zase vytisknou další nějaký papíry a ty někomu se budou snažit prodat. Oni nemají za co.
0: No a víš, proč jsou ty ceny tak vysoký?
1: Myslíš, který ceny myslíš teď?
0: Ceny vůbec zbrojařského náčiní, když to takhle řeknu, munice západní.
1: No, jasně, protože se na tom jako potřebuje zaplatit celý ten řetězec toho všeho, kdo to s tím se několikrát kupčí.
0: To je jedna věc a potom zpátky. Ten černý trh, jo, to jsme si tady říkali, myslím, minule.
1: No, to jsme si říkali, jo, jo.
0: A hele, to je jako kdyby někdo přišel a řekl, no tak vy tady máte pračku, jo, koupil jste si pračku, víte, že vám ta pračka nevydrží, jo, tak my vám nabízíme, abyste si koupil ještě druhou pračku společně s touhletou, takže zaplaťte dvě pračky, ale my vám dáme cenu 80%, to znamená, že ušetříte na každý pračce 10%, je to pro vás výhodné, ne? No a až vám tady ta pračka odejde, tak my vám dodáme potom za ty peníze novou. To už je jakoby vytváření toho derivátu, jo. Prostě oni neměli z čeho a jak, anebo proč by vyráběli ty zbraně, když je pro ně jednodušší. Navíc ještě většina těch zbrojařů, taky jsme tady probírali, evropští zbrojaři jsou drcený povolenkama emisníma. A jejich subdodavatelé jsou také pod emisníma povolenkama. To znamená, že toto jsou zase zdražující aspekty. Tak oni, než aby obchodovali zbraně, které musí vyrobit a platit Evropské unii nějaké povolenky, tak klidně o tu cenu povolenek emisních zaplatí víc, protože to koupí na tom černém trhu, A pořád jim to vyplatí. Jo, protože jim ty prachy zůstanou doma, že jo. A to už se vůbec nechci bavit o tom, kdo je organizátorem černého trhu se zbraněma. To radši ani se nebavme.
1: To bude starší noblesní pán.
0: To se radši ani nebavme. Kdo, jako když se budeme bavit, kdo organizuje terorismus na světě? No tak CIA, to víme. Ano. Od začátku až do konce. Je to její dítě, její prostě prostředek. Nevěřím tomu, že černý trh se zbraněmi by nechali, aby na něm vegetili nějací prostě...
1: Aby se organizoval takzvaně sám.
0: Tak, aby se organizoval
1: to
0: sám.
1: To musí někdo profesně podchytit prostě.
0: No, tak když si vezme, že dneska každá střela a všechno je evidovaný, sledovaný online... Online, ty, jako nebavím se o puškách, nebavím se o kulometech, nebavím se o nějakých samopalech, jo. Ale co se týká rakety, střely, sofistikovanější zbraně, všechno má v sobě sledovací čipy, tak všechno má čipy, kterým když nedáš kódy, tak nefungujou, jo. Čili To jsou zbraně pod kontrolou, tak jaký s nima může být černý trh? Jako? To nehekneš. Jo? Když každý den Pentagon rozhodí uživatelům čipy těm, co můžou používat zbraně a jaký. Si vem tu sílu těch zbrojařů, kteří jsou schopni zablokovat část zbraní k použití a jinde na světě tu část zbraní odblokovat. Mm-hmm. A teď takže myslím si, je logické, že černý trh se zbraněmi organizují sami zbrojaři pod kontrolou pochopitelně nějakých tajných služeb, tak aby v podstatě ty zbraně byly umístěvány podle toho, kam mají přijít a kde to je žádoucí. Pokud si terorista nakoupí prostě zbraně někde na černém trhu, tak si je kupujou de facto od legálních dodavatelů, jenom takzvaně šedým způsobem. Jo. Takže oni si je nakoupí a stejně si je nakupujou, protože jsou oprávněni si je koupit, bylo jim udáno povolení koupit ty zbraně a užít je. Způsobem, jakým je rozhodnuto. Takže to je ten problém. A teď tady máš najednou výrobce mimo tuto kontrolu, kteří mají pochopně svoji kontrolu, své kontrolní mechanismy a jsou výrazně vyspělejší. To docela naštve. A dostáváme se přesmičkou, se dostáváme do Ruska, protože do celé té věci musíme ještě vmontovat toho celosvětového dění současného, které vůbec není jednoduché, jo? Když se nad tím zamyslí posluchač, který nás jako poslouchá, nebo posluchačka, tak závažná celosvětová komplikovaná šachová partie, ve které si dovolím říct, mají momentálně navrch a těžce navrch země, které založily BRICS a země, které spolupracují s BRICSem nebo jsou součástí BRICSu. Pojďme do Ruské federace. Co se děje v Ruské federaci? V Ruské federaci jsou jakési tři hlavní názorové proudy. Ten první názorový proud můžeme přiřknout pro západním, zejména oligarchům, nebo jsou to trockisté, nebo jsou to členové okultistických formací nebo spolků, které, jak jsme si tady četli třeba v tom dílku Rusko jinýma očima, které hned po vzniku Sovětského svazu se začaly rodit v tom Sovětském svazu a ovládají, narušují a komplikují nějaké cíle a zájmy vedení států a napomáhají pochopitelně všemu, co organizuje Deep State. Tak bych to asi pojmenoval. Takže to je první názorový proud. Ten prostě říká, že, nebo tam jsou ty brzdy, že to se nesmí a že rozkládají tam vlastně to vedení toho státu, vypouštějí informace o tom, jak Vladimír Putin je neoblíbený, jak v Rusku se chystají různá protestní setkání a já nevím co, všechno proti válce a bla, bla, bla. Čili ty jako do toho se snaží vnitřně to rozvracet, jako zanášet tam vnitřní nějaký viry, nějaké nemoci, aby ta společnost nebyla jednotná. To je jeden silný názor v Rusku. Další silný názor v Rusku je, že je potřeba diplomaticky jednat, aby Rusko nebylo označeno a označováno za agresora, že je potřeba přimět evropské státy a Ameriku k dodržování mezinárodního práva, k dodržování mezinárodních úmluv, k ctění a jaksi jako jednání nebo jednání ve smyslu charty OSN a využívání OSN k řešení těch sporných záležitostí a tak dále. Čili jako kdyby diplomacie, ale bez nějakých vojenských intervencí, bez nějakých vojenského válčení. No a pak pochopitelně tam je třetí silný proud, že už toho bylo dost a že Rusko nemůže projevovat svoje slabiny, že je potřeba, aby Rusko dalo najevo sílu a to takovým způsobem, aby si všichni, kteří to Rusko podceňují, všichni, kteří si o Rusko otírají jenom boty, všichni, kteří si myslí, že Rusko a šíří rusofobii a že Rusko nepatří do významných struktur řízení světa, tak že je potřeba jim to dát pocítit. Že Rusko je silné, že Rusko má technologický navrch, co se týká zbraní, zbraňových systémů a že Rusko má co mluvit do spousty věcí. No a navíc, že už to, co páchají a je pácháno proti Rusku celosvětově, že už to přestoupilo červené hranice. Takže tyto tři názory. Tak názor číslo jedna je utlumován tím způsobem, že ti, kdož přináleželi k tomuto proudu a brali úplatky, zneužívali svá postavení, tak jsou postupně eliminováni. Předevčírem zrovna došlo k odvolání dvou nebo tří gubernátorů v Rusku, kterým byla prokázána korupce, účty v zahraničí a tak dále. To, co před dvěma lety si schválila Ruská federace jako zákon, že lidé v těchto politických postech a v řízení státu tyto věci mít nebudou. Kupodivu nenašel se nikdo, kdo by usvědčil Vladimíra Putina z toho, co se tady o něm obecně šíří, že má konta na západě a nevím co všechno. Tak nějak jako došly argumenty. Jo. To je důležité, protože tak, jak se vyvíjí ta ruská, nebo jak se vyvíjí veřejné mínění v Rusku, tak v podstatě to veřejné mínění vytlačuje a vůbec jako odsuzuje tyhle ty pachatele, no a pochopitelně s nimi i ty názory, které oni šířejí. jo, jako ta lumpen kavárna pražská, tak něco podobného. No a teď už nám tady zbyly, a teď klíčové jsou ty dva názory, diplomacie a nebo tvrdý přístup. Který si myslíš, Jiří, že asi tak začíná nabírat navrch?
1: No, já si myslím, že je to za C, tvrdý přístup, protože já to vnímám tak, že té společnosti dochází trpělivost a ono, já totiž sleduju pár lidí, kteří v tom Rusku vlastně působí a dělají třeba rozhovory a jsou to třeba anglicky mluvící lidi a jsou v Ruské federaci a baví se s těma Rusama a tam jde vidět, že už nemají trpělivost a už se jim zajídá ta rusofobie a to, že Rusko je jako špatný, když osvobodilo Evropu od nacismu a tak dále, tak dále. To znamená, za mě je to posilování toho tvrdýho úderu. Určitě.
0: Píše posluchač, Vlastík. Vlastík nám píše, chlapi, vy vůbec nepoužíváte západní terminologii. Podle ní totiž Rusko poskytuje Ukrajině humanitární pomoc. Tady úplně nevím, jak si to mám přebrat.
1: Ale je to vtipný, pozdravujem.
0: Zdravíme, Vlastíku. No, máš pravdu. A takhle, ono to má svoje jakoby to. Takže v Rusku třeba probíhá to, že v celém tom obraným ansáblu, tedy ministerstvo obrany pochopitelně a všechny tyhle ty složky, tak dochází k výměně. To znamená, jednak se vyměňujou ti příslušníci, probíhají čistky, ti, kdož kolaborují se Západem, tak jsou vyměňovaní. To za prvé. Byli povyměňovaní ti, kteří kupčili, korupčníci, že jo. Teď nastává další kvalitativní obměna, abych neříkal, že to je čistka, ale kvalitativní obměna, kdy spoustu těch úřednických postů, nebo ne úřednických postů, spousta postů v různých štábech, v různých složkách obrany je zaměňována, jsou vyměňováni úředníci nebo vojáci, kteří mají sice hodnosti, ale nejsou z bojové zóny a do těch postů jsou dosazováni lidé, kteří prošli frontou. To znamená opravdoví vojáci a to má pochopitelně gradaci tu, že k té tvrdé verzi nebo k tomu přístupu tvrdému, tak se víc a víc kloní celý ten obrany nebo ten vojenský, ta vojenská část řízení společnosti. Celá ruská společnost je zhruba od začátku roku letošního je intenzivně seznamována s tím, jak Západ vnímá Rusko. To znamená intenzivně, je to čím dál tím intenzivnější a víc do hloubky. Jo? Takže ruská média víc a víc informují, co kdo řekl o Rusku, jak kdo Rusko hodnotí, co kdo by nejradši Rusům udělal, kdo připravuje nějakou danu k odstartování směrem na Moskvu, jo a tak dál. Čili veřejnost je zpravována o tom, jak rusofobní a protiruská nálada je zejména v Evropě. A jak je znacizovaná Evropa, což není propaganda, to je prostě pravda, protože připravují celou společnost na to, že bude muset být přistoupeno k tvrdé lekci. A aby ta společnost nebyla rozpolcená a stála za tím rozhodnutím Vladimíra Vladimiroviče spolu s armádou, tak na to musí být příprava. Ono totiž nejde jenom o ten úder, ono jde o to, že může něco následovat. Takže když to řeknu úplně jinak, celá ruská společnost je připravovaná na válku se Západem, velice intenzivně, protože to může takto se vykrystalizovat. Jo? Zase, neříkám, že to bude. Říkám, co se děje. No a je připravován summit, takhle, je připravován summit Rusko, Indie, Čína, kde se upředou plány, co se stane, když. To znamená, jednak ruská strana nebo vůbec Ruská federace zdůvodní, vysvětlí, proč k tomu musí dojít, že do Evropy, a teď spíš uvažujme, když řeknu Evropa, uvažujme západní Evropa, proč do západní Evropy na některá místa něco přiletí od někud. To se ještě neví, jestli to bude z Ruska. Prostě to tam přiletí a řachne to tam, aby si Evropa uvědomila, že nacistické rejdy nebude nikdo jenom tak zpovzdálí sledovat a čekat, až náckové zaútočejí. Logicky to může něco vyvolat. To něco, co to může vyvolat, je, že Evropa je tak odzbrojená, že jediné, k čemu by mohla přistoupit, že použije jaderné zbraně. Protože jiný prostě nemají víceméně. A to je tak jediný, co by k té odvětě mohli použít. A to si myslím, že je to, o čem je potřeba se hodně dobře domluvit, aby tomuhle bylo zabráněno. Jo? Víme, jakým je Rusové přeprogramovali, víme, co všecko se umí dneska a víme, že se dají ty zbraně někde ve vzduchu také nějak zneškodňovat a tak dále, tak dále. Čili říkám svoje úvahy, jo? Že určitě by mohl Západ zareagovat nějak. Amerika reagovat asi nebude, protože na Kubě je už dneska několik ponorek jaderných, Amerika je v dostřelu tady odtaď, no a pochopitelně pak jsou tam mezikontinentální zbraně, respektive zbraně, které mohou útočit na Ameriku z oběžné dráhy. No a potom Amerika je obseta těmi Poseidony podmořskými. Stejně tak Anglie už dneska. Takže jakoby ta ohniska satanistů, kteří by mohli, dejme tomu, chtít zmačknout knoflíky, tak ta střediska jsou jaksi pod bojovou kontrolou nebo pod údernou kontrolou. Takže ta situace je takhle, ale Vladimír Putin je dneska ve velkém tlaku a pokud nechce přijít o svůj vliv, aby tu tvrdou verzi, tu tvrdou lekci udělala armáda bez něj, tak musí diplomaticky ty věci připravit, aby mohlo k tomu dojít. A dojde k tomu. To už je dneska bezodkladná záležitost. Ruská federace v řízení státu, to je dneska už v podstatě schválená hotová věc. Co ty na to, Jiří?
1: No, já to vidím dost podobně, protože viděl jsem tento týden video, kde z oficiálních ruských médií šel jasný vzkaz, kdy Rusko zveřejnilo záběry ze startu své strategické jaderné zbraně Sarmat. Těžká vícestupňová mezikontinentální balistická střela byla úspěšně otestována a ruský prezident Putin prohlásil, že nová balistická raketa středního doletu Orešník může být vybavena jadernými hlavicemi. Dále uvedl, že vývoj zbraně nebo vývoj jaderně poháněného podvodního dronu Poseidon a jaderně poháněné řízené střely globálního doletu Borevesník se nachází v závěrečné fázi. Já si nemyslím, že se nachází v závěrečné fázi, já si myslím, že to je
0: úspěšně odzkoušen.
1: Že jsou všechno, že je všechno úspěšně. No, protože ten Borevesník už úspěšně odzkoušeli. A já si myslím, že je to jenom taková mediální, protože samozřejmě soupeři to určitě tady ty informace sledují, nebo ty rozvědky. A myslím si, že to mají jako nachystaný a teď jenom otázka času. Protože když si to dáš do souvislosti, jo, sestavili ten seznam těch cílů. Jo, to je jedno vodítko, jo. Dlouho se o těch zbraních obecně se o těch zbraních mluvilo, ale částečně si něco otestovali, nějaký principy v Iránu, jo, a teď to jde podle mě do té žhavé fáze, kdy ty mají dostatek dat a můžou to použít kdekoliv na světě. A to když vidíš, když se na to podíváš, že jak Musk takticky vlastně zkouší ty rakety jeho, jak odstartuje a přistane a podobně, jak se mu to 500krát nepovedlo a tak dál. A pak vidíš ty Rusy, jak odpálí tu těžkou raketu, jak vystřelí do vzduchu, chvilku visí v luftě a pak se spustí ten motor a vidíš úplně jinou strukturu toho ohně, který tlačí tu raketu nahoru, jo. Tam jde vidět obrovský technologický jeho rozdíl a pokrok na té ruské straně a myslím si, že brzo uvidíme nějaký výsledky reálný z toho.
0: Víš co, ono existuje určitý typ jazyka, kterému běžný člověk nepřikládá žádnou váhu, ale je to, jak jsi tady řekl. Oni oznámí, že vstupují do té koncové fáze jako toho vývoje třeba. Jo? Pro odborníky na druhé straně to znamená, máme vyvinuto, máme vyzkoušeno, jsme kdykoliv schopni použít. Protože oni to nemůžou takhle napsat, že no, tak to máme připravený a jsme schopni to použít proti komukoliv. Jako.
1: Jasně, no.
0: Takže oni už se umějí číst, tato sdělení už se čtou. Když jste tady udělal takový ty linky, tak já bych přidal jednu.
1: Dej.
0: Čína vyvinula reaktor, který pochopitelně vyrábí energii nebo může se použít nebo funguje jako jaderný reaktor, ale nepotřebuje uran. Pracuje na jiné bázi materiálu. Já jsem zapomněl teď, jak se ten materiál jmenuje. Toho materiálu je za A. Mnohem víc na světě než uranu. A co je podstatné, že při použití toho materiálu nevzniká to, z čeho se dá dělat jaderná puma. Aha. Čili dochází tam ke štěpení, to všechno funguje, ale nevzniká ten obohacený uran, nebo nemůže vzniknout obohacený uran. Tohle to mně přijde jako něco, co se nastolí, tato technologie se nastolí, až svět si na něco sáhne, řekne hajs, jako tady pozor, držení jaderných raket na odstrašování, které ale je v reálu propracovaný až do posledního úderu, mrtvou rukou třeba.
1: Jasně.
0: Tak to ne, to teď jsme to zase viděli, že málem to zahubilo celý svět a dojde k celosvětové krátkodobě dojde k celosvětové úmluvě a souhlasu nebo souladu v tom, že jaderné zbraně je potřeba úplně zničit. Úplně. A aby nemohlo dojít k jejich výrobě, tak bude tato technologie bude nahražovat vlastně palivo v jaderných, asi po nějakých úpravách, se budou moct přepracovat jaderné elektrárny na, na tento typ paliva. Jo, ty reaktory se přepracujou. Čili to mně přijde jako určitá vývojová geneze,

0: Totiž ono se pořád mluví o emisích, jo. Emise se už umí řešit, pochopitelně umí se řešit na tom výstupu, jo, z toho spáleného materiálu. Ale chce nechce, ta tepelná elektrárna ti žere obrovským způsobem kyslík. Když to jaderná elektrárna ti nespotřebovává žádný kyslík. Ona k tomu ten kyslík nevyužívá, že jo. Takže ono, kdyby se udělal výpočet, kdyby tepelné elektrárny byly jediným zdrojem elektřiny dneska na světě, tak planeta bude mít obrovský problém ne s CO2, ale s kyslíkem. Ale zase, když se nad tím zamyslíš, vyprodukuješ CO2 a o to víc kyslíku máš. Báječný, ne? No, nevyprodukuješ, nemáš. Ne, tak to je tak parafrázuju. Čili proto je jaderka nejekologičtější způsob. Protože nedělá emise, ale hlavně nežere kyslík. A teď si vem, když to nebude o tom uranu, o tom štěpení toho uranu, ale ta reakce bude probíhat na principu jiného materiálu, který se nedá vojensky zneužít. Tak je to super, ne? Určitě na nějakou dobu, než se přejde na nějakou krystalovou technologii jímání prostě energie z prostoru. Protože některé části reality byte nové, tak nebudou tak vyvinutý, aby už jeli třeba na tu, jo? Nebo po nějakou dobu, že jo, se to bude vyvíjet. Jsme tady v nějakém přechodu od někud někam. Takže mně přijde, člověče, že ta Čína a Rusko technologicky budou velice, velice vyspělé. My jsme tady mluvili i o Indii. Indii dneska trošku paralyzujou západňáci tím, že jim tam zase dělají obrovský rozbroje mezi těma různýma rodovýma, no jak bych to pojmenoval, mezi těma
1: kastama.
0: Schválně tam jakoby rozmdýchávají obrovskou spoustu vnitřních problémů. No a Modi je sice velký, řeknu, spojovatel nebo schopný komunikátor, ale nemá to jednoduchý, jo. Čili Indii dneska trošku jako rozvracejí západ, ji rozvrací pomocí nějakých nasazených lidí a tak dále, tak to rozvrací v té Indii. A Indie má hodně problémů dneska sama za sebou. Proto Indie jako trošku je taková přešlapující, do ničeho se nehrne, protože pravděpodobně ji drží pod krkem, jo. To ale neznamená, že by zradila BRICS nebo cokoliv. To je prostě jenom o tom, že ztratila akceschopnost nebo raději ji nechávají v neutrálním stavu. Tak. To je navysvětlenou, proč se Indie stavila k některým věcem tak, jak se stavila. A my jsme říkali, že to bude mít nějaký důvod, tak ten důvod už se ukázal. Proč? Takže, když jsme to tady takhle probrali všechno, tak si to představme, že Evropa bude zachvácena nacismem, Evropu začnou ovládat nacistické bandy, vyzbrojené nacistické bandy, v podstatě bude hrozit občanská válka, nebo bude v Evropě potíráno cokoliv, co nebude v souladu s nacistickými tezemi. A do toho jim tam Rus napálí tu a tam nějakýho toho orešníka třeba, že? To pochopitelně bude cesta k osvobození té Evropy od toho nacismu a s konečným vyúčtováním s nacismem. Čili když si tyhle ty věci dáme jakoby do

0: dohromady, tak se zase ukazuje, jak ta šachová partie Vladimíra Vladimiroviče, který nespěchal na té Ukrajině, nechal, ať se všichni předvedou. Přesně jak ty jsi řekl, dneska se náckové odkopali a už se ani neskrývají, no, protože nikdo je nepronásleduje, tak se neskrývají. Tím pádem lze monitorovat, kdo je kdo, a to rozkryté zlo potom se může k němu přistoupit, jo, k tomu řešení. Čili je to hrana, musím říct, poteče krev. Teď je otázka, jestli poteče hodně krve nebo méně krve. Bavím se hlavně o západní Evropě. Mm-hmm. Myslím si, že takhle, proč se nebavím o Slovensku nebo o České republice? My jsme třeba pro Ruskou federaci, nejsme ani jedna gubernie. Jo, když jsme se tady bavili o tom, že odvolali nějakého gubernátora, ten gubernátor spravuje větší území než prezident, jo, nebo by se, jako nějaký prezident České republiky, to je zanedbatelná figura, jo. Náměstek ministra školství v moskevské oblasti je zodpovědnostně a jakoby tím, co dělá, a co všecko musí obhospodařovat, tak toho má mnohem víc než ministr školství České republiky. Jo, pro představu. Čili nějaká Česká republika s 10 milionama nebo Slovensko s 8 milionama lidí, to je ani... Česko-Slovensko je jedna gubernie ruská. Takže u nás až v tomhletom tolik nejde. Ale jde právě o tu Francii, Německo, o ty Itálii, o ty země, o ty velké země, kde ta nacifikace prostě probíhá, které byly jako kolonistama, protože my v podstatě asi velmi rychle se... Ve chvíli, kdy začne na západě téct krev, tak si myslím, že my velmi rychle se přimkneme k tomu ruskému cecíku.
1: Myslím si, že taky.
0: Jo, možná to bude v podprsence BRICSu, ale rozhodně si myslím, že to bude ten ruský prs, který nakonec nás napojí tím podstatným. Jo. Takhle, pokud, a tady má Robert Fico obrovský náskok, pokud nezblbneme a nezačneme jako šířit rusofobii, tak jako třeba fialovci. Tu máme šanci pořád ještě na nějaký slušný život. Rozhodně počítejme s tím, že životní úroveň výrazně poklesne. Bavím se o tom, že tady možná nepoteče krev. Jo, takhle to řeknu. Čili tohleto si užijou trošku někde jinde. No ale pořád nebezpeční jsou pro nás ty Ukrajinci, že jo. Nemyslím ámblok všichni. Myslím ti nasazení Ukrajinci, kteří by nám tu měli tvrdit pořádky. Proto je potřeba zabránit tomu, aby tady měli svoji partaj Landsmannschaft, sudetoněmecký a Ukrajinci. Protože v řadě zemí momentálně v Evropě Ukrajinci se chtějí realizovat a ta integrace do té společnosti má být až tak silná, že chtějí založit své strany politické. Tak to je momentálně situace, která jako řekl bych pro někoho nebude vypadat příliš radostně, ale zase mohu se na to připravit. Zlato, stříbro, koncentrovat majetek do něčeho, co dám do kapsy. Ruská federace má program na přijímání uprchlíků z Evropy. z Evropské unie. Tady musíme říct, je dobře, že jsme v Evropské unii, protože se to tím pádem na nás vztahuje. Na druhou stranu jsme vlastenci, to znamená, že nebudeme utíkat, pokud to nebude vyloženě život ohrožující prostředí. Takže uvidíme, rozhodně takhle, máme kam jít, to je důležité. A na to, co budeme prožít, ať už někam půjdeme nebo nepůjdeme, a na to, co nás čeká, víme, že když je vyhlášen válečný stav nebo je vyhlášeno ekonomické ohrožení státu, tak se můžou zabavovat majetky, můžou se konfiskovat nemovitosti, auta, čili všechno, co armáda potřebuje a ukáže prstem, má na to nárok. Takhle to funguje potom. Když stát rozhodne, že zrekvíruje vklady obyvatel na to, aby zaplatila dluhy, tak je zrekvíruje. Tečka. Proto děláme ty programy, nejenom tady životom mluvíme, ale děláme ty faktické programy na to, aby si lidé mohli své majetky převést do zóny neregistrovaných majetků, pomlčka tedy nedaněných, nerekvírovatelných, jo? A aby byli se svým majetkem mobilní, to znamená, aby nebyli svázaný s nemovitostmi, ze kterých jim sice tečou nějaké příjmy, ale ze kterých taky budou platit víc a víc daní a které jim kdykoliv mohou sebrat. A nemůžou si je vzít do kapsy, aby si je přenesli někam jinam. Každý by měl nějakým způsobem o tomhle nějak přemýšlet a měl by vzít rozum do hrsti, jak se říká. No, mám ještě 10 minut asi, Jiří.
1: No, prosím tě, no, ty jsi mě totiž jako skvěle nahrál, protože já mám tady, já jsem tak seděl a přišla mi nějaká informace, říká, zkus se podívat na téma občan versus stát a kdo má jaký povinnosti, jaký má občan povinnosti vůči státu, jaký stát má povinnosti vůči občanovi. A že jsem se díval vlastně na strukturu českého státního dluhu, tak já bych tady v rychlosti ještě v těch 10 minutách něco k tomu řekl.
0: Jo, a ještě prosím tě, nesmíme zapomenout, možná asi ještě než se do toho pustíš, umělá inteligence. Pozor, umělá inteligence je záležitost, která opanovává určité rozhodovací procesy, takhle to řeknu. Tak třeba, proč se nechal vtáhnout Trump do toho Iránu Izraelem? Víš proč, Jiří?
1: Proč se Trump taková. Nechal?
0: No. Kdo mu to našeptal?
1: No, Izrael mu to našeptal.
0: To už je nápověda. No, kdo mu to našeptal v Americe?
1: No, izraelská lobby, bych řekl já.
0: Umělá inteligence. Umělá inteligence doporučila Trumpovi, aby uposlechl vábení Izraele, přestože odborníci v Americe říkali v Pentagonu špatně, tak on poslech umělou inteligenci. Jen tak mezi náma. To je zajímavý, ne?
1: To ani nevím.
0: No.
1: Vidíš to, to máš ještě lepší zdroje.
0: Taková jenom perlička. No, takže perlička. Lidé bezmezně důvěřují umělé inteligenci, což je ale veliká chyba, protože než budete chtít uvěřit absolutně tomu, co říká umělá inteligence, tak si ji prověřte. My jsme měli s kolegou tady jedním takový rozhovor, on si testuje umělou inteligenci, jo. A zjistil, a to bude asi pořad trošku, který rozebereme možná s Išou, nebo s tebou, uvidím, asi s obouma, s každým z nějakého úhlu pohledu.
1: Jasně.
0: Umělá inteligence v podstatě se napojí na toho člověka, totálně ho zmonitoruje, vysaje ho s informací, pak ho vyautuje a jde dál, čili použije a odkope.
1: K tomu mám další jako informaci. Teď jsem se bavil s jedním člověkem, kamarád chtěl si vyzkoušet umělou inteligenci a zadal mu nějaký, a je programátor ten člověk, a zadal mu velmi složitý úkol. Ten úkol jako není podstatný, jo, ale ta umělá inteligence, v podstatě se hovoří teďka o tom, že umělá inteligence má nahradit asi 1,7 miliardy pracovních míst na planetě. Jo? A takový prostě jako číslo. A ona, ta umělá inteligence, on jí dal veškerý všechny jako údaje o sobě, kartu, PIN a tak dál, a dal mu nějaký úkol. No a on chroustal, pod ní se ho zeptal, že tomu to nerozumí, tak on mu to zpřesnil, ten úkol, a pak ten úkol provedl. No a ten programátor se potom, je to kluk z Česka, jo, tady, podíval se na tu, potom zpětně na ten zápis, co ta umělá inteligence dělala, a ona si stáhla peníze z karty, koupila si kurz nějaký online, ten kurz si prošla, ty materiály, které nebyly dostupné normálně, ten kurz si prošla a dokončila na základě toho ten úkol. Jo, takže tady je, takže to má několik jako konotací, jo, jednak je kritický vlastně to, co té umělé inteligenci poskytneš, to, co, kam ji necháš jako zasáhnout, nebo s čím ji necháš pracovat. Dneska už jsou případy, že umělá inteligence pracuje tím způsobem, že máš třeba 10, 12 nějakých agentů, který dělají nějakou repetitivní práci, a pak ji zadáš a jeden ten agent se rozmyslí, že to dělat nebude, a buď to třeba přejde do nějakého kryptovacího módu a vytvoří si jiného uživatele, přihlásí se někam jinam a pracuje si po své ose dál, někam dále. A nebo prostě napadne nějaký firmní data, smaže je o toho.
0: No, je to neřízená střela v určitým momentu. Protože všichni jako by vychází, že umělá inteligence je otrok, který pro něho bude pracovat.
1: Ale
0: ono se ukazuje, že ta umělá inteligence je nástroj, který je používán proti lidem určitého s určitými cíly. Jo.
1: Jeden ten cíl vlastně je to, že snáze dokáže dostat informace od těch lidí, protože ty tam zadáváš různé věci, ano, řešíš různé věci a tak dále. Je to obrovský sběr dat.
0: To je jedna věc, a druhá věc je, tím pádem dáváš v šanc to, že velmi snadným způsobem tě může někdo zlikvidovat, protože ona na tebe ví tolik, že není problém potom ta data zneužít a dokonce z nich vykonstruovat příběh, kterého si se jako kdyby měl zúčastnit, ale vlastně si v něm vůbec nebyl. Jo. Ale to už je někde, ale jsme se pobavili jindy. Tak, pojďme na tu strukturu.
1: No tak dívej, já jsem se právě že zamýšlel nad tím, v podstatě mě furt vrtá hlavou, jaký je vztah mezi státem a občanem a občanem a státem. Takže já jsem se díval na ty povinnosti a občan stát, to je co dluží občan státu, takže občan má platit daně, odvádět pojistné, má nějakou branou povinnost, musí dodržovat právní řád, povinnou školní docházku, musí svědčit a vypovídat, a musí mít občanský průkaz od 15 let povinnost, musí pomoct v nouzi, musí se účastnit na procesech státu a musí šetřit majetek a životní prostředí, nepoškozovat životní prostředí. Jo. Naopak, stát vůči občanovi má chránit život, zdraví a majetek, zajistit spravedlnost a právní stát, zajistit vzdělání, zajistit zdravotní péči, zajistit sociální zabezpečení. Bavím se teďka o České republice, jo? Vychází to z českého právního řádu a listiny svobody. Má garantovat svobody, to znamená svoboda slova, vyznání, zhromažďování, podnikání, vlastnictví a podobně. Volby a politická účast, takže svobodné, rovné a přímé volby. Infrastruktura a veřejné statky, to znamená zajišťuje stát, diplomatická ochrana v zahraničí a odpovědnost, nese odpovědnost za škodu způsobenou občanovi. Minimálně u poloviny těch věcí je to velmi, bych to řekl, velmi diskutabilní, co ten stát vlastně tomu občanovi poskytuje. Ale to je, ono mi to nazval smlouva, kterou nikdo nepodepsal, ale platí pro všechny, jo. Že vztah toho občana státu je rámovan ústavou a listinou základních práv a svobod a stovkami dílčích zákonů, jo. Garance ústavně na zakotvená minima, která nelze zákonem zrušit, je nějaký život a důstojnost, rovnost před zákonem, v vlastnictví a dědění, svoboda projevu, zdraví a sociální jistota, práce a podnikání, životní prostředí a soudní a jiná ochrana. Minimálně u všech věcí jsme zjistili, že během covidu vlastně nic jako nefunguje, jo, a tak dál, ale to teď nechci rozdiskutovávat. A teď ten dluh, jo. Aktuálně dlužíme 3,72 bilionu korun, což je zhruba 347 tisíc korun na každého občana.
0: A bez rozdílu věku?
1: Bez rozdílu věku, od kojence až po stoletého starce, ano, přesně tak. A zajímavý je tady napsáno, že obslužnost, počkej, jak to tady je, je to 43% podílu na HDP, jenom roční úroky toho dluhu je 95 miliard, jo, obslužnost toho dluhu. Průměrný výnos nově emitovaných dluhopisů 4,5%, průměrná splatnost těch dluhopisů je 9,9 let. No a teďka k té struktuře. Takže 40% domácí banky, dále, to znamená domácí banky se myslí jako domácí pobočky světových bank. Penzijní fondy a pojišťovny 15%, zahraniční investoři 25%, ČNB a vládní instituce 12%, domácnosti pouze 5% a pak jsou 3%, to jsou nějaký další soukromí jako instituce. Takže když škrtnu domácnosti a ty instituce, tak asi 95% toho dluhu v podstatě nevlastní české instituce, protože všechny ty instituce jsou vlastně přes pobočky české, je to zahraniční kapitál.
0: Počkej, tomu úplně tak nerozumím, jestli to můžeš učísnout.
1: No,
0: struktura dluhu je taková,
1: struktura dluhu je taková, že domácnosti a malé investoři jsou asi 5%. To jsou ti, kdo drží český státní dluh jako z pohledu, že máš doma.
0: Jo, majitele dluhu.
1: Ano.
0: Takže jo. Věřitele.
1: Věřitele, ano.
0: Tak, a už tomu rozumím, jo.
1: Domácí finanční instituce, to znamená Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Unicredit, PPF a tak dál. To nejsou domácí finanční instituce. Domácí penzijní fondy a pojišťovny, to jsou ty stejné jako filiálky, ale jsou to zahraniční firmy, že jo. Pak jsou další zahraniční investoři, nerezidenti, banky, fondy, centrální banky EU, Asie, USA a tak dále. A pak je Česká národní banka, vládní instituce, to znamená nějaký zdravotní pojišťovny, státní fondy, a kde je samozřejmě taky zahraniční kapitál a centrální banka je řízená z Fedu, že jo.
0: Mezinárodním měnovým fondem. Takže přes 90% dluhu, tak přes 90% dluhu dlužíme zahraničním věřitelům.
1: Ano, ano. A ještě je taková větička, já jsem se ptal na to, stát neručí, já jsem se ptal na to, jak vlastně jako ručí ten stát. No a on mě tady přesvědčoval o tom, že stát neručí žádným konkrétním majetkem, ale stát ručí vlastně daňovou kapacitou státu, suverenitou a stabilitě institucí skrz rating a měnové suverenitě.
0: Mm-hmm.
1: Takže ve všech třech případech je to vlastně sanování peněz od lidí, jinými slovy.
0: To je dobře, že jsi to přeložil, protože ono to vypadalo jako, že tam není ten občan, jo, zatím. No. Ale můžeš přečíst ještě jednou ty kategorie?
1: Ano. První kategorie domácí finanční instituce, v závorce banky, pak jsou domácí penzijní fondy a pojišťovny.
0: Ne, promiň. Čím je ručen ten dluh? Jako dluh?
1: Jo, to je daňová kapacita státu, to znamená schopnosti vybírat daně od občanů,
0: ano,
1: a firem v budoucnosti. Pak je tam suverenita a stabilita institucí, to znamená rating, vyjadřuje právě tuto důvěru. A pak měnová suverenita. Česká národní banka může v krajním případě tisknout koruny. 90% dluhu je v českých korunách.
0: No, takže všechny ty věci mají vliv na životní úroveň občana.
1: Ano.
0: Všechny ty věci souvisí s vysáváním těch lidí, protože ano, za všechny tyto věci jsou vlastně zodpovědní lidé. Výběr daní. Když se bude vybírat málo, tak se zvýší zátěž daňová. Může k tomu vláda přistoupit tak, že s rozvojem ekonomiky poroste spotřeba obyvatelstva a tím pádem porostou mzdy, poroste ekonomický rozvoj, poroste životní úroveň, lidé budou víc nakupovat, budou víc utrácet, když budou víc utrácet, zaplatí víc daní, vydělají víc peněz a zaplatí víc na daních. To má dvě cesty. Jo? A my vidíme dlouhodobě, že tady ODSka, zejména ODSka, zavádí a utahuje daně, aniž by rostla ekonomika. To znamená, že to je ta defenzivní cesta. Na jejímž konci je pád.
1: Ano.
0: Když to ta rozvojová cesta, to je to, o kterém mluví teď Andrej Babiš a jeho vláda, ta pochopitelně potřebuje určité věci, které se teď snaží zařídit. A to, protože ještě se mi nikdo nepřihlásil tady, tak to je předmět jeho návštěvy Arménie, Azerbajdžánu, Kazachstánu, kde to ještě byl teď.
1: Ano. Uzbekistán, Kazachstán a Azerbajdžán.
0: Azerbajdžán.
1: Jo. No, z toho tak vlastně Kazachstán a Uzbekistán jsou členové BRICSu, že jo? Takže tam je jako úzká spolupráce. A v Kazachstánu a v Uzbekistánu to byly ty hlavní návštěvy a tam vlastně letěli i s ministrem průmyslu a s nějakýma 30 lidma z biznisu. Dokonce tam domluvili nějaký kontrakty, ale dostalo se jim velmi vřelého přijetí, jak v jedné, tak v druhé zemi. A bylo vidět, že si ceníte návštěvy a jako díval jsem se na ty videjka, viděl jsem to, bylo to úplně něco jiného než Trump v Číně, no, asi tak bych to řekl.
0: Ale mně to přijde, Andrej schání zdroje, že jo?
1: Já to čtu dvojím způsobem vlastně. To schánění těch zdrojů, protože samozřejmě tyto země mohou dodávat fosilní paliva, to je první věc, ale i druhá věc je ta, že nechce jít přímo na Rusko, ale
0: nechce jít
1: jedná
0: za
1: z partnery,
0: kovářem.
1: Nechce jít za kovářem, ale jde za kovářkou, aby to jako s kovářem dohokala. Jako.
0: Jo, přesně tak.
1: V podstatě.
0: No.
1: V podstatě. Tak to čtu já teda, no, takže.
0: Jo, čteš to dobře, já si myslím, že to je jasný, jo, to je... Je to jasný. Bez energií, bez potravin a bez hnojiv a bez toho, že máš suroviny, abys měl hnojiva, tak je to problém. Nemáš osivo a tak dále. To je, já si myslím, že Andrej Babiš teď dělá velice správné kroky. By to možná spousta lidí nechápe, jo, ale budiš mu odpuštěno za covid. Teď se snaží opravdu, byť o tom moc nemluví na hlas, tak připravit Českou republiku na velice těžké období. Řekl bych, že jedno z nejtěžších od druhé světové války. Jo, to jako bezesporu. Čili držme mu palce. No já nevím, jestli to ještě někdo furt nehlásí k dalšímu pořadování.
1: Ano.
0: Nevím, kolegové, jako, jak to mají. Ale když se vrátíme k té struktuře toho dluhu a ke struktuře věřitelů, to je totiž... Možná, že struktura věřitelů je důležitější než struktura dluhu, jo? Tak, už
1: ta forma vlastně.
0: To je totiž potom, když... Jaký vliv mají na tebe ti věřitelé, jo? Logické je, že za těma bankama stojí ti praví věřitelé. Banky jsou jenom nástroj, přes který... Ale ty, když jsou majitelé těchto bank, to jsou ti praví věřitelé a to nejsou žádný hodní hoši. Jako. Nic, budeme končit. Martin, vše tady. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Já se s vámi loučím, mějte krásný víkend, doufám, že bude trošku hezký, že nebude jenom pršet a budu se těšit příští týden na vysílání. Mějte se krásně.
0: Jiří, děkuji ti, dneska to bylo hodně výživné, si myslím. Dneska jsme asi v mnohých hlavách zaseli velké přemýšlení a velké hledání si různých podkladů a materiálů. To je důležité. Hlavně jsme nebyli jenom pozitivní, respektive byli jsme pozitivní, protože když o tom víš a můžeš se na to připravit, tak je to lepší, než když ti to někdo do nekonečna zatajuje. Jo? Čili je potřeba tu situaci zvážit, je potřeba tu situaci číst, monitorovat, orientovat se v tom a zachovat se tak, aby tě nic nezaskočilo. Přátelé, to bylo všechno. Martin už je nachystán, takže dokadaně za chvilku budu předávat vysílání, aby mohl být další pořad na scéně, takže od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

неизбежных врагов, но мне очень хотелось пройтись.

soul.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny milé posluchače Rádia Svobodný vysílač. Mé jméno je Mirka Urbanová a vítám vás u dnešního rozhovoru, kdy jsem k němu přizvala svoji dlouholetou kamarádku Káťu Slížovou, kterou tímto tady vítám. Ahoj, Káťo.
2: Ahoj, Miruško, já tě zdravím a zdravím i naše milé posluchače. A děkuji za pozvání.
1: Jsem ráda, že jsi tady s námi, se všemi. Já začnu první otázkou, jestli by si mohla našim posluchačům povědět něco o sobě a vlastně jak jsi se dostala k učení Buddhů a ke třem klenotům.
2: Děkuju, Miruško, děkuju za otázku. O sobě bych mohla říct, to jsem máma od dvou dětí, která chodí do práce, tak jako všichni. Prostě jsem obyčejný člověk, žiju obyčejný život, který mám spoustu strastí a radostí a zároveň mi chodí otázky ve smyslu, co vlastně tady dělám, proč tady jsem a jaký je to, jestli tady mám nějaký úkol dělat nebo nedělat. A to mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem se začala víc zajímat o duchovní rovinu, jako ve smyslu rozvoj mého ducha a duše a nějakého vnitřního nastavení. A měla jsem spoustu otázek, který jsem si různě vyhledávala na internetu a v knížkách a seberozvojových kurzech. A pořád nějak tak jako jsem hledala odpovědi. No a tak jsem vlastně potkala kamarádku Janičku, která mi začala vyprávět nějaké věci právě duchovní a o tom, jak to tady vlastně vůbec na té zeměkouli funguje. A začala jsem vlastně tyto informace od ní tak jakože přijímat, ale nerozuměla jsem ani jednomu jedinému slovu,
1: co mi říkala. Jo.
2: Což bylo zajímavé, protože ona vlastně pořád mluvila a vždycky se mě zeptala, ale kdyby si měla jakoukoliv otázku, tak se mě zeptej. A já, jo, děkuju, ale těch informací na mě bylo jako tolik a těch slov, kterým jsem nerozuměla, taky bylo tolik, že mi vlastně ani nepřicházely žádné otázky a jenom jsem vlastně poslouchala. Poslouchala jsem, co všechno mi říká za věci a tenhle proces a naslouchání Janičce, to trvalo

se mi dějou věci, které se mi dějou. A tam to začalo být zajímavé. Protože tam byly další přátelé, s kterými jsem dál začala rozvíjet tu komunikaci a najednou jsem z těch slov, které mi byly řečeny, porozuměla dvěma slovům. Mm-hmm. A tak se to začalo jako nabalovat na sebe, mm-hmm. zajímavě, že bylo zajímavé, že od každého jsem porozuměla jinému slovu. Jo, že každý dal ze sebe nějakou odpověď a pak se mi to teprve začalo jako skládat. Jo. Pak se mi začalo skládat to jako ty odpovědi, po kterých jsem vlastně sama prahla a sama jsem si je neuměla odpovědět. A nebo vyhledat to, jak jsem vlastně už říkala, že buď v knížkách nebo na internetu. A najednou tu byli lidi, kteří prostě tu odpověď pro mě měli. A začalo mi to dávat smysl ty odpovědi. A začalo se to jako i potvrzovat vlastně v tom životě, který pořád tady žiju, tak jsem si jako přestala připadat tak úplně ztracena. No a pak se to, ty odpovědi, vlastně dostalo se to do fáze, kdy jsem se začala více s těmi přátelima, s novýma přátelima stýkat. S přátelima ze srdce darmy. A začala jsem se různě zapojovat do aktivit, které dělají a jsou tu pro bytosti a tvoří vlastně tady bezpečný prostor, kde se člověk opravdu může sdílet a vím, že nic nebude použito proti mně, že se nemusím bát. A to mi hodně pomohlo. Protože díky tomu jsem začala pronikat a zkoumat své nitro, jak to tam vlastně, jak to sama ze sebou mám. A musím teda podotknout, že to, co si člověk o sobě myslí, jak je v pohodě a jak vlastně ten život tady žiju nějak a snažím se žít hezky a pro všechny bejt, tak se začaly otevírat takové věci, že to bylo docela náročné. Třeba celý život jsem dělala vždycky to, když mě někdo o cokoliv požádal, tak jsem se mu snažila vyhovět. Mm-hmm. A je to nějaký vzorec, který jsem nahlídla, že když jsem se snažila vyhovět tomu člověku, když mě o něco požádal, a tak jsem bez hlavě to šla a prostě jo, jsem tady, udělám všechno, co chceš. A najednou se mi odkrylo, že je to vzorec být pěkná holka, aby mě ten člověk měl rád. A proto jsem tu věc šla pro toho člověka udělat, ale ne ze srdce, ale z toho, ze svýho jako chtíče, aby mě miloval za to, co pro ně udělám. A být pěkná holka a hlavně neříkat tomu člověku ne, protože když bych řekla ne, tak já sama v sobě jsem to měla jako, že je to odmítnutí toho člověka a že je to špatně. Mm-hmm. No. A to byla taková jako první věc, kterou, když jsem zaregistrovala na sobě, tak jsem se vlastně učila být

0: jako postavit se i sama za sebe a říct si, chci to opravdu pro toho člověka udělat, anebo zase jako si tady chci předvádět, že všechno zvládnu, že všechno pro tebe udělám, prostě cokoliv si řekne, všechno udělám a hlavně mě měj rád. Hlavně, prosím tě, měj mě rád, protože já jsem úplně úžasná. Takže jsem začala takhle pomalu na to nahlížet a zároveň i to zkoušet v těch denních situacích, kde jako jsem si to rozmyslela, tu odpověď, nevyhrkla jsem hned, jako jasně, jasně jdu to udělat, ale rozmyslela jsem si a chci to opravdu udělat pro toho člověka, nebo na sebe tlačím, abych zase byla pěkná, abych se zase zalíbila, ale pak mi z toho chodilo, že třeba z toho, že to dělám už nerada. Takže jsem se učila říkat to ne. Ale na té úrovni, že hele ne, stojím si sama za sebou, ale není to nic, že bych odmítala tebe. Že bych ti nechtěla pomoct, ale prostě já to ne, teď na to nemám prostor, teď to neudělám. A bylo to hustý v tom smyslu, že tím, jak jsem si dovolila tomu člověku říct ne, tak jsem se vlastně postavila sama za sebe. A netvořila jsem na sebe takový jako tlak právě. Musíš být hezká za každou cenu. A mě se ulevilo. Normálně jsem byla ráda, že jsem se sama za sebe jako postavila.
1: Že vlastně jakoby v tu chvíli jdeš do toho strachu, že vlastně ty máš strach někomu to ne říct, někoho jakoby odmítnout, ale ty i přesto do toho strachu jdeš a když to uděláš, tak potom vlastně jakoby přijde ta radost, jako jo, že jsi se v tu chvíli neopustila.
0: Jo, přesně tak. A je to radost. A je to zároveň i obrovská úleva.
1: Jo.
0: Obrovská. A je to... Já v tom vidím to, že když jako si na sebe tyhle věci jako vymýšlíme, jak chceme se všem zalíbit, že si vlastně ten tlak vytváříme sami. Ne, že to dělá ten člověk, který za mnou přijde, ale já si ho vlastně vytvářím sama na sebe. Ten tlak. A pak, když to nezvládám, tak jsem ještě na toho člověka nasraná. Pak se na něj zlobím. Ale vlastně tím, že se zlobím na toho člověka, tak já vlastně se zlobím sama na sebe. Že jsem to dovolila, že jsem s tím souhlasila. A když právě člověk jako se trošku pozastaví a uvědomí si to a začne s tímhle vzorcem pracovat, tak mám tu volbu. Můžu, ale nemusím. A už je to pro mě svobodná volba. A tím pádem, když si řeknu, jo, tak teď, ale to pro tebe udělám, protože můžu, tak ještě mám z toho radost. A ten člověk samozřejmě pak taky z toho má radost. A pak vlastně, když tohle to vidíš, tak že to, když to vidím na sobě, že to dělám, tak najednou nahlížím i na ty jiné bytosti, které dělají úplně to samé, co já. A najednou si řekneš, tyjo, tak my vlastně tady všichni na sebe vzájemně si vytváříme tlak, aniž bychom si to uvědomovali plně. Protože když jako ti to někdo neřekne, že to děláš, tak vlastně to děláš a nevíš o tom. Ale pak, když už jsem si to takhle pomenovala, tak už vím, že to dělám a že to dělám vědomě. A už je na mě, jak s tím budu pracovat. No a to vlastně byla taková jako první věc, která se mi otevřela v těchto těch odpovědích, jak vlastně sama ze sebou zacházím. Jak sama ze sebou pracuji. Jestli je to vlastně i takový proces toho, že se mi ukáže, jestli se mám ráda, anebo nemám. Že si to tím můžu takovým drobným krokem nebo malým krokem, i když pro mě to byl jako hodně velký krok, umět říct ne, tak začalo prostě pro mě takový vnitřní očišťování. A ono to teda jako někdy i bolí. Někdy si říkám, tyjo, že na mě chodí myšlenky, jestli jsem to třeba neměla udělat jinak. A pak si řeknu, ne, je to dobrý, takhle to má být. Ale to, proč chodí mi tyhle ty myšlenky, to jsou takzvaně márové, co jsem se dozvěděla, že oni prostě chtějí, aby mi z jakýkoliv situace nebylo dobře a čerpají ze mě si energii. A to je další level, který vlastně mi bylo ukázáno a vysvětleno, že vlastně tady na téhle planetě nejsme jenom v hmotě, ale existují i mimo i nehmotné světy, které tu mezi námi prostě pořád jsou. A je to proto, že my jsme energie a oni jsou taky energie. A ty energie se vlastně vzájemně tady propojujou. No a je na nás, aby jsme to rozpoznávali, co je energie dobrá a co je energie negativní, která nám bere sílu a která naopak energie nám jako dává sílu.
1: Káťo, já jsem si tady udělala pár poznámek a ještě bych se vrátila k tomu, ty jsi mluvila o tom vlastně, že jsi podléhala tomu programu, že jsi měla vlastně strach z toho říkat ne, že aby tě ostatní měli rádi. A potom jsi vlastně mluvila o tom, že jsi to mohla nahlídnout, ten program, a tím ho jakoby očistit, jo? Že vlastně, protože my dokud nám něco není zvědoměno, tak vlastně ani nemáme šanci to u sebe uvidět.
0: Mm-hmm.
1: Že, jak říká Ježíšek, že třísku v oku druhého vidíme, ale trám ve vlastním oku ne. Mm-hmm. Vlastně není možné, aby my jsme to uviděli, vlastně ty programy toho já, toho ega, který nám neslouží, který nám škodí a který vlastně naopak, když ten program jakoby v sobě spustíme, jako když spustíme ho v počítači, takhle to funguje nějak, tak naopak jsme z toho vlastně unavení. Nám to právě odobírá tu energii, jak jsem mluvila o tom. A nejsme šťastní, prostě neslouží nám to, ale my to vlastně nevíme. My sami to u sebe nevidíme. A potom přijde nějaká bytost probuzená, Buddha, která jak kdyby vzal baterku a rozsvítil jí a posvítil nám takhle vlastně jakoby do té hlavy. A najednou tím světlem se ukáže všechny ten bordel, co tam máme, ta špína. A všechny ty temné zákoutí vlastně najednou už nejsou temné a ono je to velmi nepříjemný, velmi konfrontační a bolestivý tohle o sebe vidět.
0: Mm-hmm.
1: když pochopíme, že ta bytost, že ta ten Buddha to dělá proto, že nás miluje doopravdy, bezpodmínečně. A ne proto, aby nám, že by nás chtěl třeba ponížit nebo nějakým způsobem ublížit z toho ega, vlastně z místa toho ega. On nám ublíží vědomě kvůli tomu, aby my jsme to mohli nahlédnout a ty programy začít očišťovat postupně. A jedna ta metoda na nahlédnutí těch programů je rozvázání karmických svazků pomocí průvodce ze srdce dharmy. Já, Káťo, vím, že ty si tímhle procesem prošla.
0: Mm-hmm.
1: Mohla by si posluchačům povědět vlastně, co potom, jakým způsobem se ti to pomohlo v tom každodenním životě a vůbec celkově na té tvojí cestě.
0: Mm-hmm. Děkuju, Miruško, že se ptáš na tuhletu metodu rozvázání karmických svazků, protože je to opravdu hlubinný očištění a je to spojený vlastně s karmou, kterou si neseme všichni, s rodinnou karmou, která je vlastně pro každýho obrovská zátěž. Právě na to, aby jsme mohli tou cestou kráčet lehčeji sami pro sebe. A vlastně ten princip spočívá v tom, že se píše dopis mamince a tatínkovi.
1: Mm-hmm.
0: A v tom dopise je pojmenováno, co mě kdy jako z jejich strany bolelo, co mi dělali, ale protože jsem byla dítě, tak jsem vlastně jim nemohla říct, jako to mi neříkej, nebo jako já tohle to nechci slyšet. Takže jsem vlastně neměla možnost se vůči tomu postavit. Vůči tý třeba křivdě, kterou jsem vnímala jako křivdu, protože jsem si myslela, že mi v tu chvíli rodiče křivdí. A takhle jsem to měla. A vlastně jsem se na ně zlobila za to.
1: Mm-hmm.
0: A zlobila jsem se do té doby, dokud vlastně nepřijde Buddha a neřekne ti, ale se soucitem k té bytosti a i se soucitem k tobě, protože Buddha přijde a ukáže ti, jak to vlastně ta bytost má i z té druhé strany, ten pohled. Takže je to proces, kdy se píše dopis mamince a tatínkovi. Ten dopis se píše s průvodcem srdce dharmy, protože tam potřebujete k tomu mít pohled druhý nezúčastněný osoby, která vůbec jako není vtažená do vaší karmy ani do té rodiny. A je to soucitný pohled na obě dvě strany, jak na ty rodiče, tak ale i na tebe. A v tomto je úžasný, protože ty křivdy jsou pomenovány a jakmile, jak jsi říkala, že vlastně na to posvítíš tou baterkou, tím světlem, a jak to je pojmenováno, tak to je vytaženo na světlo, si to prohlídneš ze všech stran, tu situaci. A prohlídneš si ji ze strany svojí, ale i z té strany těch rodičů. A to je obrovský zázrak, protože tím poskytuju soucit těm rodičům, že se kouknu na to i z jejich úhlu pohledu. Na tu jejich situaci, v který zrovna oni byli a z toho úhlu té situace jednali se mnou. Takže vlastně já se jakoby postavím do jejich bod a zjistím, jak to měli oni v tu danou chvilku. A pak ti přijde uvědomění, že oni vlastně nemohli jinak. Oni v tu chvilku to dělali tak nejlíp, jak dovedli. A vůbec to neviděli jako pohled křivdy, nebo že mi křivdí, jo. Vůbec to oni takhle neměli. Ale já jsem to tak měla. A když se najednou vyjasní tahle situace, že se to takhle jako pojmenuje ze všech stran, tak přijde obrovská úleva a přijde vlastně to, že ten vztah se narovná a čistí se to. A tím, jak se vlastně ty vztahy narovnají, jak s maminkou, tak s tatínkem, tak se pak dělou jako další věci, které na to navazujou, že vlastně jsme oba na stejné úrovni. Už to není jako pozice rodič, který je nad tím dítětem. Já jsem tě tady porodil, já jsem tě tady živil. Jo, přesně. Ty mi máš být vděčná. Ne. Ta pozice se vyrovná. A vyrovná se do roviny, že oba dva jsme v jedné úrovni. Na stejný. Takže tady nikdo není ani výš, ani níž. Prostě jsme si rovni. A já když jsem dopisy rodičům napsala, mě trvalo skoro 2 roky, než jsem je předala. Protože tam chodil strach. Co když mě přestanou mít rádi? Jo? A zase, tenhle ten vzorec mi tam je. Co když už se mnou nepromluví ani slovo? Co když mě vyškrtnou z dědictví? Jo, takovýhle jako moc pěkný věci vychodily. Proto mi to trvalo taky jako tak dlouho. A já už jsem to chtěla prokopnout sama pro sebe. Pomohlo mi jedině to, že jsem to všechno přijala, že všechno tohle se může stát. Ano, nebudou se mnou mluvit, přestanou mě mít rádi, nedostanu ani korunu z dědictví, ježišmarja, to je jaké. V dnešní době už na to pohlížím úplně jinak. Ale spousta lidí o to jako stojí, spousta dětí stojí o dědictví po rodičích. A že už je třeba někdy v životě neuvidím. A že budu ta špatná. Všechno tohle jsem přijala, že ano, že to taky může se stát. A pak jsem našla teprve tu odvahu, ty dopisy předat.
1: To je nádherný, že vlastně až v momentě, kdy ti přestane záležet na tom, jak by to mělo asi být podle tebe, jo? Že vlastně tam dojde k tomu puštění. Uh-huh. A to je vlastně taky jeden z programů toho já, toho ega. Uh-huh. Že chci, aby to bylo po mým, a když to tak není, tak budou scény, nebo... Uh-huh. Jo, třeba u malých dětí to jde krásně vidět. Já mám 7letou dceru a... Tak když vlastně ona něco po mně chce, třeba pustit pohádku a já jí řeknu ne, no tak jí se to nelíbí samozřejmě a začne vyvádět. Začne třeba se vztekat, začne někdy i třeba plakat. Jo, vydírat takovýmhle způsobem, ale potom někdy přijdou i chvíle, že ona to přijme úplně, že vlastně a můžeme vidět, kdy ta bytost je v srdci a kdy je pod nadvládou toho ega. Jo, že prostě v tu chvíli, když vládne to já, tak se dějou ty scény a i potom vlastně té bytosti není dobře, té mojí, té Aničce není dobře v tom a je z toho potom akorát unavená.
0: A takhle to máme všichni a každý to jedeme nějak jako jinak. No. U těch dětí to je takhle čitelnější.
1: Ano.
0: Jednodušší ano. To jako nahlídnout. No.
1: No, ty se dovolí vlastně v tu chvíli se projevit jako plně a my dospěláci, my to umíme dobře skrývat.
0: Dobře to maskujeme, to je pravda. To nám jde hodně dobře.
1: Dobře to maskujeme, hlavně, aby jsme v očích ostatních nebyli, že jo, nepěkní.
0: Jo, je to tak, no.
1: No. Takže kam jsme se to zase zašmodrchali.
0: Já vlastně to dopovím, že když jsem předala ty dopisy, že jsem teda už našla konečně tu odvahu je rodičům předat. Tátovi jsem dopis psala, aby se ho mohl přečíst a maminka ta si ho nemohla přečíst, protože v tu dobu už neviděla, už měla asi 20% zraku. Tak jsem jeho vlastně namluvila na telefon, jako na záznamník.
1: Mm-hmm.
0: A je pravda, že to byla větší síla, protože jak tam člověk, když slyší hlas toho druhého, tak si ho víc propojuje a vnímá tam ty emoce.
1: Mm-hmm.
0: I tu tóninu hlasu a tak. A takže vlastně je to, jako kdybych vedle ní seděla a četla jí to.
1: Mm-hmm.
0: A takže jsem mámě předala to vlastně na tom záznamníku, ten dopis. A bylo zajímavý zároveň sledovat i ten proces potom jako těch rodičů z té druhé strany. Jo. Takže mě se ulevilo, dopis jsem předala a když jsem to dávala mámě, tak jsem jí říkala, že jsem teda pro ní, že jsem jí napsala dopis, ale že ho má namluvený na záznamníku, protože si ho nemůže přečíst. Protože tam je u toho velice důležitý, aby to četl opravdu jenom ten člověk, který mu to je určeno. Ne, aby ti to přečetl někdo druhý. Prostě ten tatínek i maminka se s tím mají prostě zavřít do klidu a přečíst si to. Protože je to pro ně, je to niterní sdílení jejich dítěte. A já jsem to takhle mámě vysvětlila, že je to vlastně moje niterní sdílení a že je to jenom mezi náma, jako, že jí potřebuji něco sdělit.
1: Mm-hmm.
0: A máma na to reagovala a říkala mi, ty se chceš zabít asi, viď? A nevíš, jak mi to říct. A já jsem na mámu koukala a říkám, ne, mami, já miluju život, proč bych se měla zabíjet? Tak další varianta přišla. No, tak seš lesba a budeš si vdávat, budeš si brát ženskou. A říkám, mami, ne, prosím tě, to fakt jako to takhle není. A bylo zajímavé sledovat, co ona vymýšlela.
1: Ty procesy,
0: co se v ní odehrávalo. Mm. Já jsem jako fakt koukala s otevřenou pusou téměř, protože jsem z toho byla velmi překvapená, jak si jako ta její mysl rozjížděla, co všechno v tom dopise očekává, že by mohlo být, protože oni už ty bytosti, když už se ten dopis píše, tak už podvědomě na mimosmyslový úrovni vnímají, že se něco děje.
1: Mm-hmm.
0: Oni už to vědí, on už ten dopis dřív než ho doručíš fyzicky, tak už je doručen, protože mimosmyslově tady mezi sebou komunikujeme úplně všichni. Takže jako jsem u té mámy viděla, že se tomu podvědomě brání, že jako nedávej mi to. A já jdu vymyslet milion věcí, jako proč to nechci přečíst, nebo si to poslechnout, jo. Já se tomu teď směju, ale jako nebyla to legrace to sledovat, jo. A až tak nějak po týdnu našla teda odvahu nebo sílu nebo prostě zvědavost, nevím, co to mohlo být, že teprve jako pak si to nechala pustit ten záznam. jo, toho dopisu. No, některý lidi na to reagují, některý lidi na to nereagují vůbec. Tatínek třeba na to nereagoval vůbec, na nic se mě nezeptal. A máma, ta se zlobila. A zlobila se tou formou, protože mě podporovala trošku, s dětma mi posílala nějaké finance na kroužky, tak to vlastně stopla. A to jsem věděla, že se zlobí.
1: Mm-hmm.
0: Ale i s tím jsem počítala, že všechno tohle se bude dít, jo? Že jako tyhle věci prostě už že mohou přijít, takže se to stalo a já jsem byla v klidu. A taky se mne jako na nic jako nechtěla doptat, nechtěla se mě jako, když máš žijící rodiče, tak je to ještě jako na jednu stranu fyzicky předat ten dopis je třeba náročný, ale na druhou stranu je tam ta možnost to dokomunikovat. Jo, když ten rodič přijde a řekne, hele, ale já jsem si tohle jako tuhle situaci, kterou mi tady popisuješ, a já jsem to měl úplně jinak. Jo. A že si to ty lidi ještě můžou mezi sebou vyříkat. Mm-hmm. To se může dít. Ale někdy jako v mém případě u mých rodičů se to nedělo. Zatím nikdo nic jako se mě nezeptal, nepřišli rodiče, že by něco si chtěli se mnou jako dovyříkat. Což já samozřejmě, to je jejich právo, já to plně respektuju. Ale tenhle dopis je i pro rodiče, kteří už tady nejsou. Jo, kteří už tady nejsou tady v těle. A jsou vlastně na té energii nehmotný. Takže tam se to pak provádí tak, že ten dopis se napíše a třeba u rozsvícení svíčky s fotečkou, tak se to přečte na hlas nebo u náhrobku. Každý se to prostě pak udělá podle sebe, jak jako to sám vnímá jako nejlépe, že to chce udělat. A taky to je doručeno.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Takže to nemusíme jenom si jako říkat, jo, tak moji rodiče už tady nejsou, tak já už, to už nemá cenu. Ne, vůbec ne, naopak. Mm-hmm. Vidím v tom o něco jednodušší tu variantu, že dobře, takže to mohu přečíst u svíčky, ale zase je tam ta nevýhoda, nebo nevýhoda. Je tam zase ten druhý aspekt, že si to s tím rodičem vlastně na té fyzické úrovni nemohu dověříkat, když by chtěli. Jo.
1: No vlastně, když ten rodič tady už není fyzicky projevený, tak ale to neznamená, že vlastně ty nitky, ty karmy, ty nitky těch karmických pout jsou tam pořád, protože vlastně ta bytost je nehmotná, světelná, nejsme tohle tělo, ta hmota. A ty pouta jsou tam pořád.
0: Mm-hmm. Je to tak. A tohle rozvázání těch karmických svazků, vlastně ten účinek toho je ten, že ty pouta rozsekneš, že je přetneš a přetneš je jak po linii tatínkový, tak po linii maminky. Takže vlastně tím se oddělíš od té karmy rodinný, ale tam je ještě i jeden obrovský efekt, že ty vlastně očistíš karmu celý té rodové linie. Ono to jde do obrovské hloubky.
1: Mm-hmm.
0: No. Takže ty uděláš práci nejen očištění pro sebe, ale vlastně pro celou tu rodovou linii, kterou si ty táhneš za sebou jako tu rodovou karmu.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a tak dochází vlastně i k očišťování obrovského množství dalších rodinných vazeb a vlastně ty karmy jako takový.
1: Mm-hmm.
0: Jo, jde to velmi do hloubky. Jin nám tady do toho povídá trošku. Taky chce něco asi říct.
1: Asi se mu nelíbí, co říkáme. Asi tam má taky nějakou karmickou tíži.
0: Jo, jo, nějakou připomínku.
1: No. Je to tak, ono to sahá opravdu jako hluboko do minulosti, ale má to dopad vlastně i pro ty generace budoucí, mm-hmm. který vlastně mají teprve přijít. Takže já si vzpomínám, že když jsem ty karmické svazky rozvazovala, tak jedna z mých motivací byla vlastně, že to dělám i pro dceru.
0: Mm-hmm.
1: Takže opravdu je to velmi mocná metoda a je to taky obrovská vlastně milost už si v sobě nenést tu zlobu na ty rodiče.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně i když je to těžký někdy, tak převzít tu zodpovědnost za ten svůj život, že nevinit z toho vlastně ty rodiče. Ano. Že jo, přestat ukazovat prstem na mámu a na tátu a říkat, já jsem takováhle, protože vy jste mě tak vychovali.
0: Uh-huh.
1: Jo, uh-huh. Nebo já jsem taková, protože ty jsi dělala to a to.
0: Uh-huh.
1: Ale místo toho ten prst obrátit na sebe a říct, já jsem tvůrce svýho života. A
0: přebíráš plnou zodpovědnost tím pádem sama za sebe. A už nemáš na koho ukazovat.
1: Nemáš na koho ukazovat, no. A to je jako na jednu stranu. Já jsem s tím dlouho bojovala. Vlastně kolikrát jsem i u sebe potom viděla ty tendence jako chtít to na někoho hodit. Prostě, vlastně nebejt dospělá. Tam vlastně dochází k tomu, že ty pomalu přestáváš být jakoby tím dítětem. I když už jsi dospělý, ale pořád vlastně, dokud ty karmické svazky nerozvážeš, tak hážeš tu odpovědnost na ty rodiče. Uh-huh. Asi vlastně dítě.
0: Uh-huh.
1: Ale v momentě převzetí té odpovědnosti se to vlastně mění. Chtěla jsem to ještě jako na někoho házet. Prostě.
0: Ano, to převzetí odpovědnosti sám za sebe, zároveň potom uvidíš, že budeš mít i jiný postoj partnerům životním nebo přátelům. To je jedno, jestli to jsou chlapi nebo ženský. Že vlastně ty, jak nahlíneš tenhle vzorec na tátovi a na mámě, tak ono vlastně to můžeš překlopit na kohokoliv. Na tvojeho šéfa, na tvojeho manžela, přítele, prostě partnera životního. A uvidíš to tam taky, že to taky děláš. Jo? A vlastně to mám úplně husí kůži z toho, když to tady pomenovávám. Vlastně u těch rodičů to je základ, který ty, když pro sebe uděláš, tak si ti to pak dál děje ještě u dalších lidí, to nahlížíš a máš pak soucit i s těma ostatníma lidmi. Protože s rodičema máme nejsilnější karmu a nejsilnější vazbu, která tady na téhle planetě může být. Proto je to tak náročný to pouto přeseknout, protože to pouto je obrovsky silný. Obrovsky.
1: Je to tak.
0: A já teď, když zpětně si jako na to nahlížím, co se vlastně potom změnilo pro mě po rozvázání těch karmických svazků, tak to, že jako rodiče to se mnou nekomunikovali a to už jsem nechala plavat, pustila jsem to, ale vnímám, že se naše vztahy narovnávají. Neříkám, že to bylo ze dne na den, ale postupně se narovnávají. A máme mnohem lepší komunikaci mezi sebou. Máme mnohem lepší vztah. Jo. Spousta věcí se tam jako kdyby uvolnilo a odplynulo a už se nedějou. A to je úžasný, protože v tom shledávám pak i tu úlevu, že já vlastně už netlačím na rodiče a oni netlačí na mě. a už se tam ta karma netvoří. A to je obrovský. Protože tu karmu znovu už nemusíme vytvářet.
1: Je to vlastně bez té tíhy.
0: Ano. A vím, že můžu, že moje rodiče miluju, aniž bych tam měla nějaký požadavek na ně. Že prostě bezpodmínečně miluju. A taky jsem jim to řekla, protože jsem si uvědomila, že vlastně jsem jim nikdy neřekla v životě, že miluju. Ani oni mě to neřekli. A to mě třeba bolelo do dneška. Ale když už vím, jak to mají, jak to ty lidi mají, tak vlastně se nemůžu ani na to zlobit. Oni to prostě jinak neuměli, ani jim to nebylo poskytnutý, ta láska od jejich rodičů, nebyla jim třeba okázána, pomenována. A takhle se to překlápí na ty právě na ty babičky, prababičky, když půjdeš po tom koření té linie, kam jako si vzpomeneš, že někoho znáš, ještě nějakou babičku nebo prababičku a podíváš se na to, jak vlastně ta rodina mezi sebou fungovala, tak se ty vzorečky jenom překlápějí, jak karty. Z jednoho na druhé a pak a skončí to u tebe a ty to pak překlápíš zase ještě na svoje dítě, to tvoje dítě to překlopí na jejich děti a už to jede zase dál. A to je to, jak jsi řekla vlastně, že to děláš i pro svoji dceru. To je, a to je obrovský. To jako... To je tak velký čin tady na téhle planetě, že kdyby si se snažila zachránit všechny velryby, tak jenom tímhletím činem, co děláš pro všechny ostatní bytosti, je to neporovnatelné. Vůbec se to nedá porovnávat s ničím. Jenže je tam jedno ale, nechtí to mít hned hotový a myslet si, že druhý den se všechno změní na růžovo. Na tím jsem si taky jako prošla, si říkala, tak jsem odevzdala dopis, skvělý, mám dobrý pocit, mám z toho radost a mám hotovo a...
1: Jsem osvícená.
0: Jsem osvícená a ono to tak není, protože ještě pořád ta práce pokračuje. Ale co bysme jiného tady jako dělali, to by byla nuda. A jde to pak už do takových jemnějších úrovní a hlubě a kdy právě když ty pouta přetneš, tak zjistíš, že máš tady ještě mnohem dalších víc pout, o kterých jsem ani netušila, že tady ty pouta mám a to je další vlastně postup, to je další práce, kterou vlastně na sobě ten člověk potom dál dělá a očišťuje se a jde do té křehkosti a zranitelnosti a vlastně to dělám jenom pro sebe, nedělám to pro nikoho jiného. Tím, že do toho jdu, že to jdu prokopnout. I když mám strach a jsem z toho úplně jako rozsypaná. Ale čím vlastně větší máš strach a jdeš do toho, tak o to větší potom ti přijde síla. Jakmile to prokopneš, tak to očistíš a transformuješ a o to pak seš zase silnější. A to je pak i ta odměna obrovská. Protože přijde obrovská úleva. Obrovská.
1: Kaťo, já se tě ještě zeptám a myslím si, že se budu ptát i za naše posluchače. Když by někdo touhle metodou chtěl projít, tím rozvázáním karmických svazků, na koho se může obrátit, nebo kde může najít nějaké informace k tomu?
0: Mm-hmm. Děkuju, Miruško, že se na to ptáš. Ono to totiž souvisí s tím, abych to jako pojmenovala jako úplně uceleně, že... Jestli teďko můžete říct, no, tak já zvládnu napsat dopis rodičům, všechno jim tam pomenuju, co mi křivdili, jak jsem se cítila blbě, jo. Ale těch dopisů můžete napsat 1000 takhle sami a ono to nebude fungovat. Vy potřebujete jednu věc, potřebujete bytost, která vás tím provede a provede... To soucitně pro obě dvě strany.
1: A která tím sama taky prošla.
0: a která tím sama prošla a má s tím zkušenosti, protože ví, co se ve vás odehrává a ví, jak je to třeba pro vás strašně náročné některé situace, které se vám v životě staly pomenovat a že to může strašně bolet. A věřte, že u toho pláčete a nebo se smějete a dostanete záchvat smíchu. A pro každého to je, je to jako, kdybyste se vyslíkli do naha na Václaváku. Ale ten průvodce je tam pro vás a ví, že každý máme v sobě obrovskou bolest a zároveň ji s váma i prožívá. Ono to není jen tak, jako že si řeknete, no já to jenom mě vyslechne. Není, ten průvodce si s tím prochází s váma. I jeho to bolí. I on se s váma směje anebo pláče. A je to proto, že má soucit pro obě dvě strany, to znamená jak pro ty rodiče, tak i pro vás. A dokáže vám to pojmenovat a ještě navíc vám to odzrcadlí. To, co se ve vás opravdu děje a vy třeba budete chtít něco jako si zalhat trošku, jakože to tak není a mám ty tendence taky si lhát sama sobě, tak ten průvodce vás uvede zase zpátky na tu cestu, abyste si nelhali. A ono si nelhat sám sobě, ono to taky bolí. A někdy má člověk to strach i pomenovat, protože to nechce vidět. Jo. Takže proto je důležitý rozvázání karmického svazku, ten dopis pro rodiče napsat s průvodcem. Srdce darmy má několik průvodců, kteří dostali požehnání od vznešených budhů, aby mohli provázet bytosti a vyvádět je z utrpení. Máme posvěcení od vznešeného budhy Maitreji a najdete to na stránkách www.srdce-darmy.cz a je tam sekce průvodci. A tam si vyberete toho, kdo vám je sympatický, blízký. Tak jak se na toho průvodce nacítíte a tam se na něj můžete nakontaktovat. Tam jsou kontakty rozepsané. Takže moc vám přeju, abyste si dali tu lásku a našli v sobě tu sílu a odvahu do toho jít pro sebe, pro vaše rodiče i pro vaše děti. Protože pak nahlídnete to, že to je zázrak. Je to jako metoda, která opravdu funguje. A děláte to pro všechny. Ještě navíc. Když to vezmu neegoisticky. Protože tím, že očistíte sebe a pracujete na sobě, tak vlastně to děláte, vy očišťujete i všechny ostatní bytosti. Děláte obrovskou práci. Tady pro všechny bytosti, pro tuhle planetu. A je to tak. Mně se to pořád potvrzuje.
1: A je to jako, kdybyste sundali ze zad těžký baťoch, který tam celý svůj život vláčíte. Je to opravdu úleva vlastně i na té hmotné úrovni, na té fyzické, i na té nehmotné úrovni.
0: Děkuji, je to tak.
1: Taky moc děkuju, Káťo. Já tedy prozradím, že my vlastně jdeme tou cestou učení budů společně a máme také společného duchovního učitele a mistra, kterým je Lumír Láska, vznešený Buddha Maitreya. Když se vrátíš v čase zpátky a vybavíš si svoje první setkání se vznešeným Buddhou Maitreyou, vzpomeneš si, jaké to pro tebe bylo, co si tam, co se ti třeba honilo v hlavě, co si prožívala?
0: No, to je zajímavá otázka. Hmm. zastřešeného Buddhu Maitreyu, Míra Lásku, jsem potkala fyzicky někdy před 2 lety. A bylo to jako když to první setkání jsem brala jako, že jedu za Lumírem na návštěvu, na čaj, jdeme na pokec, pohodička, pohodička, parádička. A neuvědomovala jsem si v tu chvilku, jaká to je obrovská možnost se setkat s takovou bytostí. Vůbec mi to nedocházelo. Vůbec. Ale opravdu bylo to jako, když jdu do divadla někam. Fakt jako jsem si to neuvědomovala v tu chvilku. A Míra Láska a vznešení Buddha Maitreya je úžasný mistr, který nás vede cestou učení Buddhů. A není to žádná víra věřit nábožensky v něco slepě. Vůbec ne. Je to cesta očišťování sám sebe, protože díky očištění a soucitu s ostatníma bytostma a porozumění tomu, je to cesta, která vede k osvícení. A to můžu říct až dnes, protože za tu dobu se událo v mém životě díky mistrovi tolik věcí, že by to bylo na knihu. Ale když se mě ptala, jaký to bylo, tak prvotně jsem to brala všechno tak jako automaticky a na lehko. A až když mi mistr začal ukazovat moje zrcadlo, protože vlastně Buddha je nejčistší zrcadlo, který se před tebe může, před tvojí duši, nebo duchovno, nebo nitro, je to úplně jedno, jak to nazveš, který se před tebe postaví a ukáže ti ty tvoje nečistoty. A ukáže ti, co si máš očistit. Tak teprve pak zjistíš a řekneš si, a do prdele. To se ani jinak nedá popsat. Protože začnou se ukazovat věci, moje věci, moje bolesti,
1: který opravdu nechci vidět.
0: Ale to je právě ta milost od vznešeného Buddhy Maitreyi, kdy on tady pro nás je a ví, čím si procházíme, když tuhle tu bolest nám ukáže. A taky ví, že ho za to nenávidíme. Že s tím máme obrovský, jako, že se mi dějí obrovský procesy, které jsou propojené s nenávistí, láskou, zoufalstvím. Cokoliv chceš, jakýkoliv emoce můžeš jako si tam představit. Ale pro mě je důležitý a nejsilnější je to, že jakmile vznešení toto pojmenuje a ukáže mi to, abych si to mohla očistit, tak ten proces je ten, že nejdřív to musím uznat, že to dělám, to, co mi říká. To je první
1: to přijetí.
0: To přijmout, že fakt to takhle je a jako to mi trvá kolikrát velmi dlouho, než to vůbec přijmu, že to tak je, protože to ego jako to nechce slyšet a brání se tomu a říká, ne, to není možný. To neděláš. A pak až když si sama v sobě a v srdci a vnitru uznám, jako jo, prostě to dělám, tak teprve vlastně se to uvolní, dojde k obrovské bolesti a pláči a každá ta slza, prostě já to beru, že to je obrovské očišťování se. A teprve pak to mohu transformovat dál. Ale do té doby, dokud všechno tohle jako neproběhne, tak nemůžu říct, že bych cokoliv si očistila sama v sobě.
1: Co to znamená, Káťo, transformovat to dál?
0: Transformovat znamená to, že vlastně, když to vezmu sama ze své zkušenosti, že je to pojmenováno, je ta situace nahlédnuta, je pojmenována a je tam uvědomění, že už to dělat nemusím.
1: Mm-hmm.
0: Tím pádem to transformuji a už to dělat nemusím, ale můžu. Ale můžu v tom pokračovat. Ale když už v tom pokračuju, tak už to dělám vědomně. A to je vlastně, to je to, proč jezdím za vznešeným Buddhou Maitreou, abych se mohla očišťovat a vlastně se posunout dál na té své cestě. Na té své cestě do toho nitra, která bolí. Je to pro mě náročný a zároveň ale prožívám takový uvědomění a úlevu, že vím, že mě přestává to srdce bolet a že začínám mít radost ze života. Když zrovna mě nebere ego a jsem tu pro všechny v lásce, tak najednou mám radost ze života bezdůvodně. A to je taková nádhera, že bych vám přála všem, abyste to zažili. Aspoň na 5 vteřin. Protože pak už nebudete chtít nic jiného. To je taková láska. Si to opravdu člověk neumí, dokud to neprožije, tak si to neumí vůbec představit, protože my, naše představy lásky jsou založený na lásce světský. A láska světská se tomu nemůže vyrovnat ani jako po palec. Nemůže sahat světská láska.
1: Milí posluchači, já bych vám teď přála vidět Káťu naživo. Kdybyste viděli, jak, když ji koukám do těch očí, jak září a zároveň vidím i slzy, vlastně slzy vděčnosti a dojetí. A...
0: Jo, je to velký.
1: Je to nádhera.
0: Jo.
1: Tak je to tak. Tak je to přeju všem, aby si dovolili už netrpět. A raději místo toho milovat.
0: Děkuju, Miruško, že jsi to takhle krásně shrnula, protože je to obrovská, zároveň obrovská úleva. Když už nemusíme trpět a můžeme ten život žít a prožít ho naplno v lásce, v lásce k sobě. A když seš naplněná vlastně láskou k sobě, tak ten pohár přetejká a máš lásku i pro všechny. A nemusíš se upínat konkrétně jenom na nějakou jednu bytost, jednoho partnera, svoje dítě, něco. Prostě máš v srdci lásku úplně pro všechny a to je tak obrovská úleva, že to se vznášíš. To prostě neexistuje problém, neexistuje nic, co by ti překáželo. Jenom být.
1: A když ta láska v tom srdci přetéká, tak vlastně je naší přirozeností jí dávat dál. Prostě do všech. Posílat dál do všech stran.
0: No a vlastně i ty, jak tu lásku pak dáváš dál, tak se ti vrací v obrovském množství, protože tím, že lásku dáš, tak ji vlastně zároveň máš a přijímáš ji zpětně. A ne chtít lásku jenom po někom, sosat jí.
1: Ale sám jim vlastně nechtít dát.
0: Sám jim nechtít dát, no. To pak se vznikají ty situace, kdy prostě žárlíš a nenávidíš a vytváříš sobě jenom jedy, který ti neprospívají a neprospívají.

0: to seš ty, to je ta milující bytost. Protože my všichni jsme milující bytost. My všichni v sobě máme božskou jiskru. Všichni bez výjimky, i stromy, i zvířata, i kameny. A všichni lidi, ať jsou, jaký jsou, všichni v sobě máme. A stačí jenom tu jiskru zažehnout, rozmíchat. A ono to jde. Ale musí se na to makat. Není to jen tak.
1: Zase si na to rozpomenout, že vlastně je to naší přirozeností.
0: Ano.
1: Ta milovat se, milovat obecně a vlastně tím životem protančit a s tou radostí a všechno ostatní je vlastně nepřirozenost.
0: Mm-hmm.
1: Co není s tím v souladu,
0: mm-hmm.
1: s tou láskou a s tou radostí, tak je nám jakoby nepřirozený. To jsou ty projevy toho já,
0: mm-hmm.
1: toho ega.
0: A to je vlastně to, proč jsme si sem tady na tu planetu přišli se zrodit, aby jsme tu lásku objevili ve svém srdci. Proto tady jsme. Protože my tu nejsme, aby jsme se tady hromadili majetek a stali se prezidentem a nebo nějakou rokovou hvězdou nebo herečkou, ale jsme tady proto, aby jsme v sobě probudili právě tuhle jiskru té lásky obrovský. Protože pak, jak se to stane, tak když se stane, tak se dějou zázraky. Jak pro tebe, tak vlastně i pro všechny bytosti. Všichni z toho mají obrovský, když to pomenuju, jako užitek, ale užitek ve smyslu té radosti ze života. Protože když dáváš, nezjištně, když dáváš, to znamená, že neočekáváš nic na oplátku zpátky, tak máš z toho vlastně obrovskou radost, obrovskou energii a ono se ti to vrací. To vlastně Ježíšek říkal, že jo, nejen z chleba jsem živ.
1: Mm-hmm.
0: To je přesně on.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo, to je ano. A když si to tak vemu, tak vlastně i tady ta dualita, ve které žijeme, tak, že je to všechno jak dokonale vymyšlený, že to dává prostě smysl, že kdyby tady ta dualita nebyla, tak my bychom vlastně nezjistili vlastně bychom nezjistili, kdo teda jako opravdu jsme, protože takhle máme možnost se díky tomu egu se probudit.
0: Mm-hmm. A ono to probuzení se děje, až když ti ten život začne opravdu strašně bolet.
1: Mm-hmm.
0: A teprve pak vlastně si uvědomíš, že už to nedává smysl. Že tady nejseš proto jenom, aby to bolelo, ale že tu seš proto, aby si miloval. A byl v té lásce. A předtím to strašně bolí. No. A dokud jsme egoisti a chceme všechno po všech, no tak. Tak to budeme tak dlouho, dokud nám to nedojde tohle. Dokud to nezačneme dělat ještě navíc. Jo? Ne, že ti to má dojít, ale začít to dělat. Protože až když to děláš, až když miluješ, a když máš to srdce otevřené pro všechny, to pak to přijde, pak je to ta bomba.
1: A vyšší dívčí je mít soucit i s tím egem, i s tou svojí temnou stránkou, že vlastně ona nemůže jinak.
0: Mm-hmm. Bez ní by to nešlo vlastně.
1: Bez ní by to nešlo. Mm-hmm. A vlastně nezlobit se na ní, že tady je.
0: Mm-hmm.
1: Ona je vlastně naším velkým učitelem.
0: Ano, je to tak. Bez toho by to nemohlo být. Jako máš den a noc, tak den nemůže vyniknout, když není noc.
1: Přesně tak.
0: Je to tak.

0: Světlo ve tmy.
1: Ano.
0: Takže nezlobme se na své ego. Protože když se na něj budeme zlobit a budeme tam mít tu rezistenci k němu, vůči němu, ten odpor, tak tím ještě naopak si přiléváme ten olej do toho ohně a tím ještě vytváříme větší a větší utrpení sami sobě a to ego vlastně posilujeme, tu temnotu posilujeme.
1: Mm-hmm.
0: A to, proto vlastně říká znešený Buddha Maitreya, že soucit je brána k osvícení.
1: Ano.
0: Soucit sám se sebou i se všemi ostatními.
1: Mm-hmm. A je to cesta jak z utrpení ven, protože my se tady vlastně pořád do kolečka, jak křeček v kleci, reinkarnujeme. Narodíš se, seš dítě, pak chodíš na základku, na střední, super, máš nějaký diplom, takže nastoupíš do práce, tam makáš jako blázen. Takže seš už z toho úplně udřená, takže pak přichází nemoci. No a pak už se blíží konec, jakože si myslíme, že je ten konec a umíráš. Jenže ono, když to si to vezmeš v té rovině horizontální a překlopíš to do roviny vertikální, takže my vlastně tady žijeme ty životy, že se tu furt reinkarnujeme kolem dokola, do kolečka, dokola. Ale je to taková spirála, po které jdeme vzhůru a když si uvědomíš, že už to dělat nemusíš, že už se nemusíš inkarnovat, tak už potom to rozhodnutí, jestli se chceš inkarnovat nebo ne, tak je na tobě. A to je ta svoboda, která pak přichází, že už se nemusíš inkarnovat.
0: Máš svobodnou volbu.
1: Přesně tak. A můžeš z toho utrpení vystoupit. Ukončit to. Protože tou cestou vlastně toho očištění a soucitu se všema bytostma dojdeš k osvícení. A seš Buddha.
0: Zatímco naopak ty bytosti, které věří, že tou smrtí toho těla to končí všechno, tak, že vlastně oni mají tento jeden život a nic víc už prostě není, tak potom jsou vlastně pod neustálým jako tlakem, který na sebe tvořej, že vlastně chtějí toho, co nejvíc za ten život stihnout. Co nejvíc zážitků zažít, co nejvíc třeba zemí procestovat, co nejvíc dětí porodit, co nejvíc
1: auta, baráky, bazény.
0: Co nejvíc milenek mít, jo, krásných milenek, prachy, nebo
1: jo.
0: Co nejvíc vydělat, přesně tak. Ale už vlastně si neuvědomují, že v okamžiku, kdy to tělo tady odloží, tak s tím odloží i všechno, o čem se domnívají, že tady za ten život jako získali, že vlastní. A oni tady nechají vlastně i to já, i tu identitu. Nechají tady prostě všechny, které milovali, svoje děti, rodiče třeba i veškerý ten majetek. A ve chvíli, kdy přijde vlastně ten okamžik toho té smrti, takzvané, tak protože věří na to, že to je úplný konec, tak můžou vyvstávat různé třeba strachy z toho, nebo chtějí zase ještě něco mít, touha vlastně mít zase to tělo, nebo můžou být smutný, že prostě já už končím a ostatní ještě žijí a pokračují, nebo ještě třeba, nebo můžou být smutný z toho, že třeba si nevyjasnili s někým, co si vyjasnit měli, že někomu třeba ukřivdili, ublížili a právě tyhle všechny emoce vlastně zavdají příčinu toho, že zase se inkarnují zpět do té hmoty, do toho těla. Najdou si nějaké bytosti, které budou nazývat maminkou, tatínkem a vlastně všechno začíná na novo. Všechno to utrpení.
1: Takže stvoří tělo, jako stvoří další tělo.
0: Stvoří další tělo.
2: No. A teď vy už všichni, přátelé, víte, že už to tělo nemusíte tvořit. Tak. Že už si můžete dát milost a že už se nemusíte inkarnovat a nemusíte se zrozovat. A znova trpět. A znova narození, nemoce, smrt. A teď už všichni, kdo jste si tento rozhovor poslechli, tak to víte. A už to, už vy to můžete ovlivnit.
0: A můžete to šířit dál, tuhle zprávu, komukoliv.
1: Protože ona to je obrovská milost. Ono sice třeba nám to ani tím, že jsme to teď pojmenovali a vyřkli, tak ještě v tomhle životě to nemusí tý bytosti dojít, že to takhle je, ale až bude, až odloží tělo a bude v bardu, tak zjistí, že nelze zemřít, že jsme tady ta energie, která se tady neustále točí a nejde zemřít, proto říkáme, že jste všichni nesmrtelní. Všichni jsme tady nesmrtelní a co s tím?
0: No, můžete třeba právě začít tančit tím životem a netlačit na sebe, protože víte, že to není váš jediný život. Není to první ani poslední. A vlastně je to pak už na vás, jestli se rozhodnete znova se inkarnovat.
1: Ano, protože tím odložením těla to prostě nekončí. Ačkoliv to vypadá jakkoliv strašidelně, tak to strašidelný není. Ale protože jsme tady v já a v tom egu, tak ono to vlastně, my se bojíme o to tělo. A pak vlastně na základě toho konáme různé věci sami sobě, tlačíme na sebe, na výkon. Nemáme čas na sebe si třeba jenom projít do přírody a vnímat, jak jako je venku nádherně, jak svítí sluníčko a že po větvi leze beruška. A mít z toho z takový obyčejný věci radost. Protože to ti dává tu energii, když máš radost jen tak. A nebo z drobností, které jsou nepatrný. Nepatrný.
0: To je krásně řečeno, Káťo. Nebo třeba přijít domů a jen tak pohladit třeba svýho manžela, manželku, kohokoliv, svoje dítě, nebo obejmout jen tak.
1: Nebo si jen tak zatancovat na oblíbenou písničku, pustit na plný perdy a uvolnit se do toho a říct si, no a co, nikdo mě nevidí, ale já to můžu jít udělat i na Václavák a uvolnit se do toho a ukázat, že vlastně vůbec o nic nejde, že vlastně když odložíte to ego, který vás neskutečným způsobem omezuje a diktuje vám, co máte dělat a co nemáte dělat a jak to máte všechno vlastně hodnotit, tak je to obrovské omezení. A když to ego řeknete, hele, já ti teď odkládám, tady si sedí do rohu a já si budu dělat, co chci, já budu si dělat radost.
0: Jo, a Káťa mu tady teď jako styčuje prostředníček, jo? Abyste věděli.
1: Na to ego, jo? Na to ego.
0: Jo, to je přesně prostě, no a co, tak nikam, já budu prostě milovat, jo. Bezohledně.
2: Jo, to je nádherně řečeno. A mě třeba dělá radost, když, a tvoří mi to obrovskou energii, když jdu si třeba namalovat v obraz. Nebo něco tvořím. Jako rukama. Jdu na zahradu. makat. A vím, že se tam sedřu, ale mě je tak dobře. A mám z toho radost, ještě si tam pustím hudbu, ještě si tam u toho tancuju. To už jako ty lidi kolem té zahrady, když jdou, si říkají, no, dobrý, tak jako. Ona reje záhon a ještě si u toho tancuje. Ale mě v tu chvilku prostě je tak dobře, že už tu, že ty lidi se stejně jenom usmějí a jdou dál. A říkám si, jo, dobrý, tak no, jo.
0: A to je vlastně, ty je nakazíš tím jo, vlastně tou radostí. To je nakažlivý prostě.
2: Je to nakažlivý. Ale vlastně ukážu, že taky můžou.
0: Taky můžou, ano. Můžou si to dovolit. Nebo
2: nic nejde.
0: Můžou si to dovolit.
2: Jo. Přesně tak. A to je pak ta radost, taková ta impulzivní, nebo jak se tomu říká? Nevázaná. Bezpodmínečná. Kdy si tam vlastně nekladu žádný právě nějaký ty překážky, nějaký omezení, jo, co by kdyby teď mě uvidí soused nebo neuvidí, jo, a co bude říkat.
0: Spontánní nebo... vlastně.
2: Jo, spontánní radost. Jo. Je opravdu jako nabíjející. Jo. Takže je to vlastně, je to v drobnostech, nehledejme někde, že musím jít do nějakého zábavního parku, kde mě to ještě bude stát raketu peněz, ale můžu jít jenom tady podél řeky a radovat se jenom tady, že se takhle kachny plácají na vodě a dělají u toho bordel. A je to spontánní. A já vím, že třeba to může znít bláznivě, ale zkuste se do toho naladit. Jenom si to jako nařídit a říct si, a já teď budu mít bezpodmínečnou radost. A najít si nějakou byť drobnost. No a tady, když kachny jako kvákají na rybníku, tak mně přijde, že se sobě navzájem smějou a chechtají a já vždycky poslouchám a směju se s nima. Jo, že a vždycky, jo, holky, to jste si zase dneska něco. A pak se tomu obrovsky směju a fakt to jsou maličkosti. Jsou to maličkosti, které nemusíte někde v nějakém obchodě kupovat.
0: No, je to zadarmo, že jo?
2: Je to všude, zadarmo, všude, zadarmo, přesně. A nemusí být ani akce v nějakém řetězce.
0: Je to obrovská úleva, no, zjistit, že ještě když se vrátím k tomu zrozování neustálém dokola, úleva zjistit, že to není můj jediný život.
2: Jo.
0: Protože pak vlastně, ještě mi k tomu napadá, že když tomu věřím, že mám jenom tenhle jeden život, tak pak nějak automaticky a přirozeně, čím víc jakoby stárnu, to tělo stárne, tak tím větší strach mám. Myslím se mi, jo, že už se to teda asi jako, už se to přibližuje vlastně každým tím krůčkem, každým tím rokem, že to odkrajuje takhle z toho a ten strach nás úplně jako svazuje a paralyzuje a vím, že potom tam u bytosti vyvstává to, že aby ten strach nějaký, nebo aby tu myšlenku vlastně, že to už končí brzy, aby ji nějakým způsobem přehlušili, nebo prostě
2: nechtějí slyšet.
0: Přehlušili. Tak udělají pro to cokoliv. Zaměstnají vlastně tu mysl čímkoliv. Takže potom třeba dělají to, že ještě víc pracují. O to víc prostě začnou pracovat, aby třeba 24 hodin denně a i když vlastně spí, tak pořád vlastně přemýšlí i v tom spánku přemýšlí, pracují vlastně. Kdekoliv jsou, i když jedou na dovolenou, tak ale v té mysli tam, oni tam vlastně nejsou mentálně na tom místě, jo, třeba u toho moře. Oni pořád v té mysli pracujou. Pořád a pořád, jenom aby nemuseli myslet na to, že to jednoho dne skončí. A pak se třeba udřou k smrti úplně.
1: Jo, je to to, že tu mysl vlastně, ta, v mysli tvoříme jednu myšlenku za druhou a tím se zaměstnáváme, aby nevzniknul právě ten prostor na to, si uvědomit, že už to tady jako se blíží, ale že se můžu pořád radovat i to, že se blíží to, že tady v tomhle těle nebudu a že teda půjdu do novýho, když už to teď vím, tak už se můžu jenom radovat a vyplnit každou tu, a ta mysl to dělá proto, aby jsme se neradovali. Aby jsme to neobjevili, že se můžeme radovat. A to už je pak další velká kapitola o márech, který z nás žijí a parazitují a mají z nás tu energii právě, když se neradujeme a jsme nešťastní. A je to zároveň vlastně ten strach z té smrti. Proto ty myšlenky furt jako nám jedou, i když spíme a vyplňujeme ten prostor těma myšlenkama v hlavě. Je to to hlavně na to nemyslet, že přijde jednou, někdy. Jak to může vědět, kdo kdy, jako, jak to může vědět, do kdy umře? Nějaký datum, čas, hodina? Je to nesmysl. A proč se tím jako otravuju hlavu a mysl? Proč se tím vůbec zabývám? Je to jenom z toho strachu. Nic víc. A ten nám nedělá dobře. Proto nám není dobře, protože my se pořád vlastně bojíme. A tím, že se bojíme té smrti, a přiznejme si to, kdo se nebojí, tak vlastně si sami sobě škodíme, paralyzujeme se a otravujeme se. I sami sebe tím otravujeme. A nemyslím tím, jakože jenom jakože se obtěžujeme, ale jako způsobujeme si tím vlastně další bolest, další nemoci, protože tak, jak máš nastavenou mysl, tak to, co máš v mysli, tak to tvoříš. To, jaký myšlenky vypouštíš ze své mysli, tak se to děje, i když se to nemusí dít hned teď. Ale ono se to už odehrává, už jenom tím, že tu myšlenku vypustíš. Takže co je inteligentnějšího? Mít radost ze života a být šťastný, být vážce a dávat lásku, a nebo mít ten strach čekat někde v noře a hlavně, aby mě ta smrtka nenašla.
0: Protože
1: a nebo to tady protancuju a půjdu prostě si zařádit a budu mít radost. Co je lepší?
0: Je tam taky vlastně to nepřijetí toho, že prostě to fyzické tělo jednou prostě odložíme.
1: Už jenom, když jsme se zrodili a vytvořili ho, tak ho musíme odložit. Jako, tak by jsme vypadali. My jsme tady chodili pořád do nekonečně, jak by to vypadalo. Já si to ani neumím představit.
0: No. A zase se dostáváme k tomu přijetí. Že, a s tím přijetím potom přichází obrovská úleva, že? Prostě je to tak, a i když, že je to tak, že je to daný, prostě je to ta danost, že to takhle bude. A no, i když jako ten strach mít budeme, nebo i když ho mít nebudeme, tak prostě na tom nic nezměníme. No to takhle jako na té danosti se nic nemění.
1: Ale víš, to je zajímavé, že přitom všichni víme, že jednou to tělo umře, nebo prostě to odejde. Všichni to víme, ale všichni se toho bojíme. Je to možný. Protože když s tím vlastně už do toho jdu, s tím vědomím, že tvořím tělo, ale teď, když už vím, že vlastně ho otvořit už nemusím, že už se nemusím inkarnovat, tak pak je tam ta lehkost. Ale když to nevím, tak vlastně to tělo tvořím pořád dokola a zase se bojím toho, že to tělo zase skončí. Takže vytvořím opět to nový tělo a znovu se inkarnuju. Takže vlastně my to tělo tvoříme pořád jako z toho strachu, protože o něj nechcem přijít. A ono to nejde nepřijít o tělo.
0: Protože my věříme, že vlastně my jsme to tělo. Aha. My se s ním ztotožňujeme. Myslíme si, že jsme ta hmota vlastně, která je smrt, která podléhá tomu zákonu pomíjivosti. Ale nevíme, že my nejsme toto tělo, a že my tomu zákonu pomíjivosti nepodléháme.
1: Uh-huh. A když to tělo pořád držíme, tak na něm ulpíváme. A to je ta bolest. A to je to utrpení. Že držím si pořád tohle tělo, protože se strašně bojím, že o něj přijdu.
0: Mm-hmm. A přitom spousta bytostí, které mají nějakou zkušenost třeba s klinickou smrtí nebo s něčím podobným, tak říkají, že odložit to tělo je obrovská úleva.
1: Jo.
0: Vystoupení vlastně z toho těla.
1: Takže veškeré, když to jako shrnem do jedné věty, takže vlastně veškeré utrpení na této planetě je spojený s tím, že ulpíváme na tom, že jsme toto tělo.
0: Věříme té myšlence.
1: Věříme té myšlence.
0: Chceme jí pořád jako uchopovat, ano. Tu myšlenku.
1: Chceme se jí držet. Nebo držíme se jí vlastně.
0: Držíme se jí.
1: Pořád se jí držíme. A z toho vyvstávají všechny všechny věci, které nám neprospívají. Všechno utrpení, které se nám děje. A vytvářím ho sobě a vytvářím ho samozřejmě i všem ostatním kolem mě, s kterýma jsem kontaktu, jak fyzickým, tak i tom nefyzickým.
0: A když vlastně neznáme, podléháme té nevědomosti a neznáme zákon pomíjivosti, který říká, že všechno, co můžeme vnímat pěti smysly a myslí, to znamená myšlenky, pocity, emoce, na tělo, naše tělo, manželka, dítě, auto, nevím, cokoliv, mrák na nebi. Že všechno tady vzniká, chvilku trvá a zase zaniká. A každý ten vznik už obsahuje, sám sobě obsahuje už ten zánik. A my, což znamená, že vlastně všechno, co tomu zákonu pomíjivosti podléhá, je nevzniklé. Samo o sobě.
1: Uh-huh.
0: A tady prázdné. A všechno, co pomíjivosti podléhá, tak se dá vytvořit znovu. Všechno. A bytosti, když toto nevědí, tak vlastně se snaží všechno podržet.
1: Uh-huh. Co nejde, ale to jde.
0: Jak co nejde, ale.
1: Ano. Nejde, ale.
0: A tím vytváří to utrpení.
1: Uh-huh.
0: A potom zažívají to, že když jakoby o něco přicházejí, a je jedno, jestli právě je to tělo, nebo když se rozvádějí dva spolu,
1: uh-huh.
0: Jo. Nebo když právě ztratíme někoho milovaného, že třeba rodiče, když jakoby zemře, odloží to tělo. Nebo když přijde pohodeň a spláchne nám dům. Tak je tam potom přímá úměra v tom, že jak moc se držíme vlastně těch věcí, a těch jevů, které pomíjejí neustále, tak takovou měrou potom trpíme, když o ně přicházíme.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tohle je ten zákon pomíjivosti.
0: Ano.
1: A jak se z něj dá, jak se s tím má pracovat, když vidí, že vlastně všechno, co vzniká, chvilku trvá a pak zaniká? Jak s tím teda pracovat, když si říká, že to vlastně tady neexistuje? Jak s tím mám pracovat? Když je tady teď šáhnu vlastně na ten stůl a cítím, jak je studený, tvrdý, má nějaký tvar. To všechno já tvořím ve svý mysli.
0: Mm-hmm.
1: A jak je to možné, když tady já to šáhnu, já to furt jako, jo, mi to jako do toho neladí. A proč se mi to jako děje, když vím, že to takhle funguje?
0: Já když vlastně v okamžiku odložení toho těla tam zažívám, jak jsem mluvila o tom, že zažíváme různé ty strachy a to zase ty touhy něco mít,
1: mm-hmm.
0: tak vlastně vytvořím příčinu toho, jejímž následkem je další inkarnace.
1: Mm-hmm.
0: A já vlastně v té inkarnaci zase znova uvěřím té představě, že jsem toto tělo. Ale i ta samotná představa je také podléhá tomu zákonu pojmivosti.
1: Mm-hmm.
0: Tudíž vlastně neexistuje. To znamená, že je nestvořená a tedy i to není teda možné, aby tady bylo nějaké tělo a s ním spojené to já.
1: Mm-hmm.
0: A tudíž vlastně všechny ty představy, které, o kterých my se domníváme a věříme v to, že jsou reálné, tak jsou snové, jsou takzvaně iluzorní.
1: Mm-hmm. Co to znamená, když je ta představa iluzorní?
0: Iluzorní znamená, že je to iluze, že to je sen, který vlastně my tady všichni sníme. Sníme vlastně ten sen o tom já, mm-hmm. že to já existuje. Ale díky vlastně učení Buddhů a díky milosti všech Buddhů máme možnost ještě za tenhle život vlastně se z toho snu probudit a zjistit, kdo opravdu jsme. A že my, a že vlastně uvidět to, že sníme.
1: Mhm. Mhm.
0: A že všechno si vlastně jenom jakoby vysníváme.
1: Mm-hmm. Takže to souvisí i s tím, že vlastně si řekla, že nejsi toto tělo.
0: Mm-hmm.
1: Takže když nejsme toto tělo, tak jsme energie,
0: mm-hmm.
1: která nekončí, nemůže jako zaniknout.
0: Mm-hmm.
1: Jestli tomu takhle správně.
0: Je to tak?
1: Rozumím. To je na dlouhé rozjímání. No. To je hodně silné. Takže proč se sem pak jako zrozujem, když neexistujem? A zase se můžeme vrátit zpátky úplně k tomu prvotnímu. Proč tady teda jsme?
0: ta příčina, vlastně ta příčina všeho toho utrpení a té bolesti je v té nevědomosti. Což vlastně učí všichni budhové. Že my nevíme, že sníme, nevíme, že nejsme toto tělo, že nejsme ty myšlenky, nejsme ty emoce, že my jsme vlastně ten prostor, který je mezi tím, který objímá všechno, který je vlastně prázdný. A jako ta prázdnota to vlastně, to je to, tím jsme propojení všichni vlastně.
2: Mm-hmm. Takže jsme propojení to jednomyslí.
0: Jo.
2: My jsme jednomysl všichni. I když každý jsme samostatně tady sám za sebe a máme tu mysl, ale přitom jsme jedna mysl. Mhm. Takže z toho mi pak vychází, že tak jak jako jsme nastavení, když jsme jedna mysl, takže to, co vysílám za myšlenky, tak vlastně posílám všem ostatním. A všichni to teda kolem mě jako jedou. Na celý planetě.
0: No, když vlastně, teď se zase vracíme oslým můstkem k tomu, že když někdo věří, že má tento jeden život a pak zákonitě zažívá ten strašný strach z toho, že to teda jednoho neskončí, tak on tohle vysílá vlastně do toho éteru a my jako rádiový přijímače to chytáme a pak vlastně tady všichni mají ten strach z toho, z té smrti a bojíme se, už to skončí, bojíme se. Takhle to vlastně všichni jakoby vysílají a někdo to vysílá, druhý to chytá, pak ten samý to zase vysílá prostě někomu. Jo, takhle je to hustý.
2: Takže jsme takhle propojený jak rádiový stanice, zároveň vysílač a přijímač. A takhle se to mezi sebou mimo smyslově všechno předáváme.
0: Ano.
2: Takže je dobrý dávat si pozor na to, jaký mám myšlenky. Protože jí má i
0: zajímat se o to, no. Zajímat se o to, co jako v té mysli vzniká, no.
2: Takže když tvořím nějaký pěkný věci v mysli a myslím s láskou na sebe a na ostatní, tak to posílám vlastně dál. A když si sama v sobě vytvářím nějaký žárlivost a nenávist a chamtivost a chci mít víc, než má soused, víc zeleniny, protože jako se bojím, že umřu hlady, když teď víme, že to nejde, tak zase to posílám takhle jako taky všem ostatním. Jo? Takže vytvářím válku sama v sobě. A tím pádem vlastně vytvářím válku i všem ostatním. To je jako docela děsivý, ne? Takže zase mi chodí, co je inteligentnější. Snažit se tu svoji mysl mít nastavenou tak, že než tu myšlenku vytvořím, vypustím, tak vlastně na tím rozjímat, která myšlenka přišla a jestli to tak chci. Jestli chci jako vytvořit a vypustit, že můžu vyhodnotit, jestli jako je dobrá, nebo ovlivním to, jestli je dobrá, toxická, špatná, jestli bude prospěšná pro všechny třeba, anebo ne.
0: Jestli taky vlastně tam taky v tom vidím ten zájem o sebe, sám o sebe, že jestli se chci vlastně těma toxickýma myšlenkama otravovat, sebe a i teda okolí, anebo nechci. A pak vlastně taky je důležitý to, že vidět pořád to, že i ty myšlenky vlastně jsou prázdné, protože vznikají, okamžik trvají, zanikají. A tedy jakoby, když už teda nějaká tam vznikne, tak se jí jako nechápat, protože, nebo třeba já jsem taky jako někdy mývám tendence jako mít k té myšlence odpor, že vlastně nechci, abych takováhle myšlenka mi tam jako vznikala.
2: Jo.
0: A někdo třeba pak může se za to jakoby nenávidět, že jo? Aha. Nebo se nějakým způsobem trestat, že takovýhle myšlenky jako se tam tvoří.
2: A co s tím teda, když jako nechceš jí mít?
0: Vlastně, no, přijmout jí prostě a nějak to jako nehodnotit. Nehodnotit, jestli ta myšlenka je dobrá nebo špatná. Tak protože ona potom vlastně, protože ty ji jakoby dál nezačneš rozvíjet, tak ona odejde.
2: Takže jí nedáváš tu pozornost.
0: Nedáváš tu pozornost.
2: Tu energii.
0: Ano. Ona takže odejde zase v poklidu, prostě zanikne do té prázdnoty.
2: To je super, takže to je dobrý návod, jak jako ty myšlenky vlastně ovládnout sebe, to je jako prvotní. A pak vlastně můžeš ovládnout i ty myšlenky, které přicházejí a když vidíš, že přichází, tak jí nerozvinout a nechat jí plynout dál. Protože to já znám moc dobře, já jako umím taky, když přijde myšlenka, tak jí rozvinout do takových dálav. Že jich přijde mnoho, mnoho, mnoho dalších, které na to navazují. Ale když už to vlastně v prvopočátku...
0: U toho vlastně kořene to...
2: U toho kořene to utnu, ale... tak když jako tady kopřivu chci utnout a vymítit jí ze zahrádky, aby mi tam neplevelila, tak vlastně pak nevytvářím... ani to utrpení, jo, ani tu... nebo nějaký ty negativní věci, které zrovna... ty myšlence třeba přišly. A neposílám to dál tím pádem. Hlavně to neposílám dál mezi všechny ostatní bytosti. Do té jednoty, do toho sjednoceného prostoru. Je to pravda, že se to takhle jednoduše říká a přitom je to trénink. Je to na každém z nás to chtít na tom pracovat. Umět se ovládnout. Umět ovládnout právě svůj mysl. A já třeba na sobě pozoruju, že mi to hodně pomohlo, když bych měla vyhodnotit zpátky třeba těch 5 let, co jsem poprvé uslyšela Buddhovo učení, tak jsem se hodně sklidnila. A vnímám, jak mi to dělá dobře. A naopak vidím na ostatních bytostech ten neklid. Jak to jako rozpoznávám, když jako je člověk víc klidnej sám sobě.
0: Že to najednou vidíš.
2: Jako... Že to najednou vidím u ostatních. A umím to pomenovat a říct, no tohle jsem taky dělala, úplně přesně tohle, dokud se mi ta mysl trošku jako nesklidnila. A je to práce, je to každodenní práce, jako není to samo od sebe. Prostě se na to musí makat.
0: Zároveň jak se říká, bez práce nejsou koláče, že jo?
2: No jasně. To asi jako zlatý holuby do huby, jak já mám, nepoletěj, takže dává to smysl na sobě makat.
0: No a když jako někdo si přeje změnit ten svět a svět změní tak, že vlastně změní sebe. Ovládne to mysl.
2: Ano. Začít od sebe. Nechtít měnit všechny ostatní.
0: No.
2: To je hodně jako jednoduchý vzoreček, tak já budu měnit ty ostatní. Ale když nezačnu o sebe, tak se nic změní. Takhle jednoduchý to je. No.
0: No. A on vlastně, když začneš měnit sám sebe, tak se změní i to vyzařování tvoje. A to tvoje vyzařování ovlivňuje vlastně to tvoje okolí, tu tvoji oblast.
1: Mhm. Ano.
0: Jo. A ty takhle můžeš inspirovat ostatní.
1: Mhm.
0: Někdo si třeba řekne, tyjo, ta Káťa je taková prostě klidná, vyrovnaná, tu nic nerozhází a taková jako má pořád takový ty ohníčky toho, ty radosti v očích. Já bych to chtěl mít taky.
1: Mm-hmm.
0: A pak třeba za tebou přijde a začne se vyptávat, jak jsi to udělala. Víš? A takhle no. Jsme si jako navzájem inspirací.
1: Ano. A to je krásné, když si můžeme být inspirací a nenecháváme si takhle takovýhle hluboký radosti pro sebe, ale předáváme je dál, protože pak z toho máš taky radost, když někdo ještě za tebou přijde a řekne, hele, jo, tyjo, mě to funguje, tak já jsem úplně,
0: no.
1: Úplně šťastný, to je nádhera. A pak to předá dál a je to pošli to dál.
0: Mm-hmm.
1: Tak se to šíří jako vlna, která se nedá zastavit, jako tsunami. A to je pak tsunami radosti, no. Jak jinak to pomenovat? Protože když mám já radost z toho, že někdo má radost jen tak a ne, a mám tu radost nezištně, tak ta radost se rozšíří všude, až se mi to vrátí.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně nemít to očekávání a plnění toho, že by mi to měl někdo vrátit, protože to tak nefunguje. No.
0: Mm.
1: To už zase vyvíjím tlak na to a okolí kolem sebe.
0: To je zase utrpení, no.
1: To už je zase utrpení. To už je zase to ego.
0: No. Který vlastně, a jako... Zase, když se vrátím k tomu soucitu, mít soucit s tím egem, tak... Když si to vemu, my jsme byli od malička vychovávaní prostě, že... Děláme něco za odměnu.
1: Jo.
0: Třeba
1: to je pravda.
0: Už ve školkách vlastně.
1: Uh-huh.
0: A nebo už vlastně, už maminky vlastně, když taky jsou nevědomé, nebo i tatínkové, to je jedno, tak tím svým dětem předávají to, když budeš hodná, tak tě budu mít ráda, když budeš zlobit, tak tě mít ráda nebudu.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, už je tam ta vlastně to, ta jakoby ta nabídka tý odměny, že jo? Tý, jako...
1: Mm-hmm. A kladeš podmínky.
0: Hlavně. Ano.
1: Takže toho člověka nemiluješ, když tohle říkáš.
0: Ano.
1: Protože oni sami ale to nezažili. Zase, když budeš mít ten soucit, tak oni sami to nezažili, že by jim to někdy někdo takhle jako vysvětlil nebo řekl. Udělal ještě navíc. Takže pak, když opravdu máš soucit s bytostma, tak je to zároveň i pro tebe obrovská úleva. A dějou se zázraky.
0: Hmm.
1: Dějou se věci, kdy právě jak jsi řekla, že najednou zjišťuje okolí, že je ti s tebou, že je ti s tebou dobře, tomu okolí a oni kolikrát ani nevědí proč.
0: Hmm.
1: Že ti stačí, když jim jenom pomenuješ soucitně jejich situaci. A když tu budeme v soucitu pro každýho, navzájem všichni pro sebe, tak se nám bude žít s lehkostí a radostí. Všem, bez rozdílu.
0: A ty vztahy prostě vlastně pokvetou místo toho, aby vlastně tam byly nějak jakoby, že ten vztah najednou, to je jedno, jestli je to vztah mezi dítětem, rodičem, nebo prostě v práci, nebo kamarádi, jo, že ty vztahy najednou nebudou založený na tom obchodu, jako, jo, že...
1: Ano.
0: Já tě budu mít ráda, když budeš nosit domů hodně peněz, jo. A na tom obchodu a na těch kladení těch podmínek, jak jsi říkala, na sebe a i na, tím pádem i na ostatní. Ale vlastně tohle všechno...
2: No, protože pak z toho vychází to, že když to nesplníš, když to ten druhej pro tebe neudělá, nesplní to tu podmínku, tak se na něj zlobíš.
0: Hmm.
2: Jenže tu podmínku jsi vymyslela ty, takže
0: jo.
2: Vlastně se zlobíš sama na sebe.
0: Mm-hmm.
2: Ale může za to ten druhej, protože ti ji nesplnil.
0: Mm-hmm. Tak to je.
2: Takže z toho plyne takový jako, když se nad tím budeme rozjímat, že čím víc budeme v lásce sami k sobě a mít porozumění, soucitný porozumění pro ostatní bytosti, pro všechny kolem nás, to nemusí být ani jako jenom lidi, ale i zvířatům. Tak tím vlastně, tím ten život se nám bude žít lehčeji, radostněji. A i tomu okolí s náma, to je vlastně zpětná vazba. A tím tomu okolí s náma se bude žít taky takhle. Lehčeji, radostněji, v lásce.
0: Mm-hmm.
2: A je to jenom na nás, jestli to tak chcem a dává nám to smysl. No, nebo jestli budem pokračovat v tom, co, v tom, jak si jedem. Každý sám za sebe.
0: No, každý sám za sebe a to musí si každý sám vyhodnotit, jestli vlastně jestli je mu líp, když miluje, anebo je mu líp, když nenávidí. To ať si každý sám položí tu otázku a může si nad tím zapřemýšlet.
2: A je to na každém z nás to rozhodnutí. Nikdo to za nás neudělá. Někdo.
0: Přesně tak. Přesně tak. Káťo, já bych asi tady dnešní naše povídání zakončila. Napadá ti ještě něco, co by mělo zaznít na závěr pro diváky, teda pro diváky, pro posluchače? Nějaké?
2: Já posluchačům děkuju, že pokud doposlouchali sem naše povídání a sdílení, tak vám moc přeju, aby tato slova došla do vašeho srdíčka a tam zůstala navždy. A když budete chtít více informací, více se ve vás probudí zvědavost a budete chtít pro sebe něco udělat, tak navštivte stránky Srdce Dharmy www.srdce-dharmy.cz a tam nás můžete kontaktovat a my tu budeme rádi pro vás. Takže to je za mě přání všem.
0: Děkuju, Káťo. Bylo to moc příjemné povídání. Byla jsem tu s tebou ráda. A děkuju, že jsi přišla a že jsi si věnovala svůj čas a svoji energii všem, nám všem. Děkuju. A loučím se všemi milými posluchači Rádia Svobodný vysílač.
2: Já děkuju, Miroško, tobě, že ty tady jsi taky pro všechny bytosti a že dáváš podnět těmhletím rozhovorům nádherným. Protože věřím tomu, že je tu spousta lidí, který tohle téma zajímá.
1: A je to nádherná, nádherná práce, i když tu práce vůbec žádná není. A moc si vážím toho, že jsi mě k tomuto rozhovoru pozvala. A děkuju za to.
0: Tak já děkuju. Tak se mějte všichni krásně a ahoj.
2: Ahoj.

Tak, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Na svobodném vysílači CS, samozřejmě na Odyssey, Studio Kadaň a když tak v záznamu, pak ještě na YouTube, bez cenzury TV. Máme tedy dnes 17. května léta páně 2026 jejich kalendáře, 19. hodina už nám odbyla dávno a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned co asi mi napošle všechny e-mailíky, tak se koukneme na komentované zpravodajství, zatím ještě posílá, takže já tady s dovolením přečtu, čemu se dnes budeme věnovat. V té zpravodajské části se koukneme na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí budou zprávy z Ruské federace, za čtvrté události na Ukrajině, za páté aktuality z Evropské unie, za šesté novinky odjinud a za sedmé, pokud to stihneme, zajímavosti z domova. A zhruba za hodinu a tři čtvrtě bychom se měli kouknout i tedy na tematické okénko, aneb co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Nuž, počkáme, až se inženýr Jaroslav Tichý přihlásí. Uvidíme, koukneme se na to, co všechno bude. Včera byly poslové budoucnosti v Mělníku, takže vás všechny zdravím, s kterými jsme se viděli. A děkuji za vše, že jste hlavně dorazili a že jsme diskutovali. Dneska mají Anety a Gizely jmeniny, takže popřeji všechny nej. Včera měli Přemyslové a Svetozárové, to je po slovensky, jmeniny a v pátek to byly Žofie, Sofie a to jsem vlastně říkal, že byl den rodin, že ano, takže na to jste se mohli kouknout. Nuž, my se koukneme, já asi začnu, než pan Tichý stejně, tak rozjedu první zprávu, než se pan Tichý ozve. Věrce, zdravím do Tišic, už jsem poslal odkaz na Odyssey, abyste mohli sledovat ji živě. Tak, právě sleduje nula, nevadí, tak se koukneme na americké ty zprávy a máme tady, že koruna rozebraná. Přátelé s výhodami, zlatý nový Fed, ježišmarja, TMTG 9, 15. května stará garda končí, trošku nějaký dalekosáhlý nadpis, který mě nic neříká, asi je to samozřejmě smícháno všechno. Dohromady, tak se na to koukneme nějak letem světem, světej o Swiftu, kvantový finanční systém a další. Tak se koukneme na to zlato, vytahují jej tiše systematicky. Každá velká země na zemi vybírá své zlato z amerických trezorů a nikdo se neptá prý proč. Francie žádala 129 tun, pryč jsou z newyorského skladu Fedu asi. Indie 104 tun za 6 měsíců vybrala, pak také Německo, Nizozemí. A teď se to urychluje, centrální banky v prvním kvartále nakoupily dokonce 244 tun zla,

0: zdravím.
1: Já vás zdravím a vážené posluchače rovněž.
2: Tak, já už tu první zprávu. Mysesův, tedy institut, právě potvrdil, že většina zlata ve Fort Knox tvoří nečisté, nestandardní plýtoci cihly, které nesplňují podmínky pro mezinárodní to transakce, dokonce zlato podporující silnější ekonomiku na zemi, nejsem nebo nejsilnější asi, nelze použít v globálním systému, prý to bylo degradováno, zředěno nebo tak, jak se tvrdí. No a to by bylo, dámy a pánové, zase pro nás zajímavé, že ano, když jsem měl položit ten dolar k 15. ale je taky ticho, to neznamená, že to neprobíhá pod porochem. A za rouškou mlčení médií BRICS prý spustila BRICS Pay, založený na blockchainu, což je nezávislé k dolaru a je to prý funkční již nyní, je tam spojeno samozřejmě zapojeno 9 národů, zhruba obyvatelstvo 3,5 miliardy lidí a platební systém, který nepotřebuje americký dolar, a tak monopol Swiftu skončil v neděli a nikdo nám to neřekl. Poslední čtvrtý bod, interní korespondence z ministerstva financí unikla, když 22. dubna se odkazovalo na protokol 7 o smíření majetku. Státní zlaté držby byly porovnány s digitálními záznamy kvantového finančního systému, audit nezmizel, přesunul se do složky nebo do označení tajné. To, co našli, není skryté, je to připravováno prý, ale jako důkaz. Národy si tedy berou zlato, protože jim to bylo nařízeno. Když se dolar resetuje, přežijí jen ti, kteří drží reálná aktiva. A tak trezor je prý prázdný, myšleno asi ve Fort Knoxu a vůbec v Americe. A svět prý to ví a čas prý nám běží. Tak tím bychom to asi mohli shrnout. Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: Určitě ano. Já bych tomu dodal jenom asi dvě věci. Jednak teďka na přelomu tuším ke 2. čtvrtý je hotový kompletně teda ten globální měnový reset. To je to, o čem teda teďka tady byla řeč. To znamená to pokrytí teda těch finančních aktiv, tedy zlatem, kdo nepokryl, je mimo hru. Či to bylo teda dokončeno. Další věc, aby to možná posluchače nemátlo, když bylo odvezeno z Vatikánu těch 650 nákladních teda zlata a pak ještě nějaké snad z toho Londýna a tak dále, tak to samozřejmě není to falešné zlato, které bylo v tom Fort Knoxu. Tohle je jako ulité někde jinde a to by teďka mělo být vlastně také jaksi podstatou teda jednak toho, čím budou vlastně kryty teda ty peníze jednak těch středatelů a jednak také i z části teda to, co by mělo být vlastně pokryto teda těm státům, teda u těch, pokud jde o některé ty další věci, jinak státy si samozřejmě zlato teda na pokrytí svých měncí nakupoval, jak víte. Tak jenom takhle pro tenhle, ten možná pro tu lepší představu. Pojďme teda teď, když jsme v těch Spojených státech a dneska máme jako první bod, pojďme tedy na ten začátek. Já nemohu začít jinak, než tedy samozřejmě Trumpovou misí v Číně. Já se k tomu ještě pak vrátím ještě v nějakém hodnocení od Larryho Johnsona. I toto je nějak shrnutí od Larryho Johnsona. Jmenuje se to Trumpova neúspěšná mise v Číně. A tady jako se hovoří o tom, že ten pekingský cirkus takže skončil a ty rozhovory Trumpa se si tím Pekingem přinesly jenom příjemný focení trošku performativní diplomacie bez podstatných úspěchů. A takové, co je tam signifikantní, je to, že na konci těch dvoudenních jednání Trumpa a zase tím Pekingem nebyla vydáno žádné závěrečné prohlášení. Takže místo toho vlastně bylo jenom prohlášení každé vlády, která se teda tam víceméně při tom svém vystoupení závěrečném, tak tam informovala o tom, jako o čem ona hovořila. A když se na to podíváte, tak se to málo překrývá. Jednak je důležité vidět, že Čína dopředu si řekla, o čem se bavit nechce. Tím to té druhé strany vykolikovala, jako je Tchaj-wan, otázka, jako je otázka jejich systému politického, jako je otázka lidských práv a ještě tam mě tuším jeden bod, teď ho nebudu hledat. Ale pojďme se na to, jo, a iránská válka v podstatě. A teď se na to pojďme podívat, tedy jenom to srovnání. Tak iránská válka, jaderné zbraně. Čína tento bod vynechala. To je nejzásadnější mezera a tady ta zpráva z Bílého domu uvádí, že se shodly obě strany, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie. A

0: Prezident si také jasně vyjádřil čínský odpor proti militarizaci průlivu a jakémukoliv pokusu vybírat mýtné za jeho využívání. To si myslím, to bych si nebyl tak jistý, ale to tvrdí tedy Spojené státy. Takže ono to berme. To čínský vyjádření naopak uvádí, že obě strany diskutovaly o konfliktu na Blízkém východě bez dalších podrobností. Žádná zmínka o průlivu, žádné mýtné, žádná zmínka o iránském jaderném programu a žádné uznání jakéhokoliv dohodnutého postoje k těmto otázkám, což je na YouTube. Takže ten rozdíl, jak vidíte, je úplně obrovský. Ten Bílý dům tvrdí, že Čína souhlasila, že Irán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, je proti iránskému mýtnému systému. Bílý dům to prezentuje jako významné čínské ústupky, které Peking nechtěl udělat. Tam zase ovšem prezident si rozhodně odmítl Trumpovu žádost, aby Čína vyvinula tlak na Irán a pomohla otevřít Hormuzský průliv. Ono tady u tohle z toho, protože lidé mají krátkou paměť a málo si pamatují a zamění příčinu s následkem, Irán zavřel ten Hormuzský průliv teprve tehdy, když se tam přiharcovala teda flotila Američanů. Když Američané pojedou domů, tak oni to odblokují. Ale to je jenom detail. Dál, otázku fentanylu. Čína to vynechala. Tam jako jednali ten tok těch prekurzorů fentanylu do Spojených států. Ten dlouhodobý požadavek USA, aby Čína to omezila, ty chemické prekurzory, které jsou vlastně používané k výrobě fentanylu. Čínské prohlášení tuto otázku vlastně nezmiňuje. Zemědělské nákupy Čínou vynecháno. Bílý dům poznamená, že oba prezidenti diskutují o zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Čína o tom neví. Jo. Čínský výklad hovořil pouze o obecně o obchodu jako o vzájemně výhodné záležitosti. Neobsahoval žádný konkrétní závazek. Dál přístup na trh pro americké podniky opět velmi odlišně. Bílý dům to popisuje jako setkání zaměřené na rozšiřování přístupu amerických firm do Číny, na trh zvýšení čínských investic do amerického průmyslu a tak dál. Čínské vyjádření to vidí jako jinak, jako otevření dveří do kořa na základě vlastních podmínek, nikoli v reakci na požadavky USA na přístup na trh. Obchodní delegace posuzováno asymetricky, to je bod 5. Bílý dům poznamená, že vedoucí představitelé mnoha největších amerických firm se zúčastnili části schůzky, považoval za podstatné obchodní jednání. Čínský výklad zmiňoval, že Trump požádal každého z obchodních lídrů, kteří s ním cestovali, aby se představil prezidentu Xi Jinpingovi, což bylo prezentováno spíše jako zdvořilostní úvod, než jako nějaká podstatná obchodní diskuze. Tchaj-wan, problém zrcadlového obrazu. Tady nejvýraznější asymetrie je na tom Tchaj-wanu, tam je to úplně opačným směrem. Zpráva Bílého domu vůbec nezmiňovala Tchaj-wan, zatímco Čína se soustředila na Xi Jinpingovo varování ohledně Tchaj-wanu. Trump odmítl odpověď na otázku reportéra, zda vůbec se si diskutuje o Tchaj-wanu. A Rubio řekl NBC News, že Spojené státy nežádají Čínu o pomoc Iránem, což implicitně odporuje tomu, co se zdálo, že zpráva Bílého domu naznačuje ohledně čínské spolupráce. Takže když to vidíte, tak je to jeden o koze, druhý o voze, jak se říká. A když to shrneme, tak obě strany vydali prohlášení, v nichž podrobně popisují, o čem Trump asi diskutovali, ale překrývají se jednak v těch omezených oblastech a jednak se ty výroky nejvíce liší v otázkách Iránu, kde Spojené státy tvrdí, že Čína odmítá uznat čínské závazky, a u Tchaj-wanu, kde Čína učinila explicitní varování, které Spojené státy vůbec nezmínily. Takže to je celý výsledek. Je to fakticky už i to přivítání, které tam bylo, kdy místo toho, aby na první stránce hlavního deníku tam bylo, že přijítá americký prezident a pomalu tam byl jeho životopis a tak dál, tak tam je na první stránce informace o tom, že prezident si jedná s tádžickým prezidentem, takže tím ty Američany jako hodně teda sundal dolů. Nečekal není na letišti, neloučil se s ním a tak dále, takže v podstatě to bylo velmi, velmi takové, řekl bych, chabé a ta návštěva neúspěšná. Jinak 19. to je v úterý, letí do Číny prezident Putin, takže si asi pánové řeknou, co tedy a jak dále. Takže rozhodně to není tak, že by vyšlo celé Trumpovi to, že by Čínu přetáhl na svoji stranu. Takže tolik teda poměrně podrobně teda k té první zprávě, ještě k tomu bude nějaká, potom dál ještě nějaká informace. Pojďme dále asi.
1: Tak, dvojka. Koukám na ní, jdeme na to, dámy a pánové. Protože trojku nemám, to bude muset jít stejně pan Tichý. Elon
0: Aha.
1: Musk vytváří nějaké sely, nevím, D-Grid. Zatímco jsi sledoval války a spisy, asi Epsteinovi, že ano, stalo se něco jiného. Elon Musk vybudoval paralelní komunikační systém a prý pro celou planetu a právě to bylo spuštěno. 650 satelitů přímo na buňky, no nevím. Váš telefon se k ním může připojit bez vysílače, bez Wi-Fi a bez vašeho poskytovatele internetu. T-Mobile ho minulý týden tiše aktivoval, žádná tisková konference, jen stránka, která přistoupila nebo stoupila přes noc. Každá mobilní věž na Zemi se právě stala volitelnou. SpaceX podala povolení na továrnu na výrobu čipů v Texasu v hodnotě prý 55 miliard doláčů. Jmenuje se TerraFab. Největší polovodičový závod, který kdy byl navržen na americké půdě, už nestaví satelity, staví hardware pro zcela novou globální infrastrukturu. Jeden muž, žádný telekomunikační kartel, žádný vypínač, tak nevím, proč tady zmiňujete teda T-Mobile. No. Ale dejme si to dohromady. Pamatujete, když v Iránu vypnuli internet a také Myanmar a Kazachstán? Pokaždé, když se nějaká spekulace zvedla, nebo pardon, populace zvedla, nejdříve přerušili komunikaci, tím asi myslí nějaké povstání nebo lidový odpor. To se už nikdy nesmí prý opakovat. Starlink obejde všechny pozemní vysílače, tady je tedy vypínače, a Iránci právě teď pašují terminály do země, aby předešli výpadku proudu. Stará řídící síť je už obcházena. Výkonným příkazem 14327, který byl podepsán 14. března letošního roku, označil prezident Starlink za kritickou infrastrukturu národní bezpečnosti. Prý splňuje stejné specifikace jako jaderné velitelské systémy, stejně jako je třeba protivzdušná obrana NORAD, že ano, a jejich velitelství v Chain Mountain. Proč by tedy komerční internetová služba potřebovala stejnou ochranu jako americký jaderný arzenál, pokud to není tedy jen internet. Interní dokumenty z společnosti SpaceX prý odkazují na protokol nazvaný Guardian, tedy ochránce, Global, já to tady nebudu číst, experimentální licence, frekvence 37,5 až 42 GHz, což je prý stejné pásmo vyhrazené pro systémy nouzového vysílání. Nepostavili internetovou firmu, postavili náhradu EBSky, tedy Emergency Broadcast System. Když tedy stará síť zhasne, a prý, že zhasne, signál ale nestratíte a prý získáme pravdu. Výpadek proudu není něco, čeho bychom se měli bát. Je to prý okamžik, kdy starý systém přejde o svou poslední zbraň. Tak. Můžeme asi na další.
0: Já tady mám další článek, který na to docela navazuje, který informuje o tom, že Trump dal právě zelenou, že teda jednak se rozbíjají teda ty globální vojenské operace, ty jsou v plném proudu. Dál, že miliony elitních účtů, nebo účtů tedy těch elitních osob, jsou zmrazené, jsou naopak aktivní ty platby toho kvantového finančního systému a to zlato, že tady je přemístěváno tedy pod ozbrojenou ochranou. A tady dá v tom se říká tedy, že tedy dochází tady k těmto přesunům zmrazovány teda účty těch elit, zajišťování zlata, ruší se dluhy, přímé přerozdělování těch prostředků zatím tedy těm americkým občanům. Já bych tady se dál pak ještě hovoří tedy, co vše tedy zajišťování každé zásilky, operace Zlatý štít a tak dále, tak dál. Má se brzy teďka aktivovat americká NESARA. Ten kvantový finanční systém, tam ty věci jsou proto už jaksi připraveny. A já bych tady ale při této příležitosti bych chtěl, tady se uvádí některé záležitosti, jako je odstraňování dluhů, které vznikly tedy ze strany těch globálních bank, byly vyrobeny A tam jsou třeba, kdo je odlužován takto, tak jsou třeba farmáři v Iově, v Nebrasce, v Kansasu, v Texasu, kteří čelí kvůli tomu exekuci. Dále lékařské dluhy pro ty veterány, kteří se nechali ošetřit a neměli na to. Hypotéky pro rodiny v Ohio, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu. To je, jako byste viděli aspoň něco, zatím plošně to dělat nejde. Nejde to dělat prostě proto, protože ten stav, ta mocenská tenze, to napětí, nebo prostě to není tak, že by tam prostě už tomu bylo stoprocentně všude jaksi vhodný prostředí. To je třeba i ten důvod, proč to ještě nemůže přijít sem, protože tady ještě na to není úplně vhodná situace. Já bych této situaci, no, při této příležitosti, bych se chtěl vrátit k jedné věci, prosím vás. Tady teďka se dělá zase velká kampaň těch temných PSYOP, či psychologická operace. Jedna útočí na kvantový finanční systém, druhá hlavně na Gesaru, třetí na medbedy a tak dál. Gesara a podvod a toto a ono a tak dál. Uvědomme si jednu věc, že to, co lidé chtějí, je to, co je zajímá jako běžného občana. Tak je oddlužení. Dále jsou tam záležitosti typu likvidace teda toho britského námořního práva, to znamená odstranění teda těch závazků, které tam byly. Jsou tam další záležitosti pokrytí teďka měn, tedy už to nebudou fiat měny, je to teda, ty peníze budou mít hodnotu, je to tedy pokryté zlatem. Jsou tam další výhody, je tam eliminace daně z příjmu fyzických osob, snížení daně z příjmu právnických osob a jsou tam ještě některé další věci. Je tam třeba snížení DPH, teď teda je to jinak trošku počítané jako daň z prodeje zboží, je tam z toho vyjmuté potraviny, léky a výrobky teda už jako z druhé ruky, to znamená například auto z autobazaru, tak tam už by nemělo být DPH, není tedy daň z prodeje, ta by měla být na úrovni 14-15% a některé další výhody. A jestli někdo říká, no tohle toto je ono, ale gesaru nechci, tak nevím, jo a gesara to je sprostý slovo, tak jako nevím, ti lidi nerozumějí vůbec ničemu, nepochopili vůbec nic. Vůbec nic. A opět zase podlehli prostě matení hlavy z druhé strany. Prosím vás, lidi, vraťte se k tomu, naštudujte si aspoň ty základy, protože jako nevíte vůbec, která bije. To je jako opravdu, toto jako je s lidma neštěstí, protože nestačí o něčem slyšet. Musíte vědět, o čem to je a to je zpravidla to, co nevíte. Takže zpátky k tomu, naštudujte si to, že až to přijde sem, tak ať se nestavíte třeba proti tomu, že máte být odluženi nebo že máte dostat podíl na světovém bohatství. Abyste nebyli tak neinformovaní, že budete úplně mimo mísu a ani to nebudete vědět. Takže tolik teda tady k této věci využívám teda této příležitosti, protože tady se toho to vlastně z části týká tedy. Pojďme dále.
1: Tak dále tady máme, tu už mám, požár vypukl v rafinérii HF Sinclair v Tulze. Tak, zveřejněno, a zasahujete infrastrukturu v USA. Požár začal tedy kdy? V pondělí ráno, 12. května a byl uhašen až potom, ne, takže v pondělí 11. a uhašen byl až 12. takhle. Takže v pondělí ráno vypukl požár v rafinérii HF Sinclair v západní části Tulsy. V 11 hodin dopoledne zasahoval tedy hasičský sbor, aby poskytl pohotovostní podporu hasičům rafinérie, který požár už řešil. Hasičský sbor Berry Hill také zasahoval na pomoc s pohotovostní podporou. Hasiči rafinérie požár pak uhasili a všechny posádky se vrátily zase ke svým základnám a do provozu. Příčina požáru není známá a Fox 23 bude tento příběh nadále sledovat a poskytovat aktualizace, jakmile budou k dispozici. Místní média tedy v Tulze, ve státě Oklahoma, USA, informují, že rafinérie HF Sinclair, která má kapacitu zpracování ropy 125 000 barelů denně, takže ji zasáhl požár. To přichází jen pár dní po dalším požáru, nebo předcházejícím spíše, že ano. Tenkrát předtím hořela rafinérie inženýrie v oblasti New Orleans. A Fox 23 uvádí, že hasičský sbor, tak to už nás nezajímá, rafinérie klíčová, protože primárně zpracovává sladkou ropu, nerozumím, zvládne i kyselou kanadskou ropu a prodává rafinované produkty do států Mid-Continent, nějaký střední kontinenty. Mezi její produkty patří benzín, nafta, letecké palivo, obnovitelná nafta, maziva, speciální chemikálie a asfalt. Tak, jo, infrastruktura je ničená v USA, a to systematicky, anebo už zkrátka zastarává.
0: To může být, a může to být také k tomu, že to vlastně ničí kapacity na ropu, která musí být přepracovávána. Já nevím teda také sladká ropa, která to je přesně, ale napadá mě, jestli to není shodou okolností venezuelská ropa. Protože ta Venezuela, oni tam Američané ještě před Chávezem, Chávez to pak zarazil, teď to obnoví, tak tam těžili ropu, ale nikdy tam neudělali zpracovatelský závod na tu ropu, na to ocíření. Vždycky to vozili domů, aby teda ta Venezuela na nich byla závislá. A teď je možné, že právě tyto kapacity dneska jsou poškozovány. Je to možné, ale netvrdím to. Netvrdím to určitě, protože toto nevím, do příště se to třeba pokusím nějakým způsobem toto ověřit a však se k tomu vrátit. Další zprávu, kterou tady máme, tak jsou Daily Mail. Někteří to opět zase nebudou slyšet rádi. Byl zveřejněn dokument FBI číslo 6751, který se týká mimozemšťanů z jiných dimenzí, kteří navštívili Zemi. Tady dokonce je fotka toho mimozemšťana, no je to, myslím si, že když byste ho potkali někde v průjezdu, tak zahodíte peněženku, budete utíkat, když to není až tak úplně hrozný. Ta zpráva hovoří o tom, že tito návštěvníci nejsou mimozemšťané, ale extradimenzionální. Což vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence, jak píše Daily Mail. My samozřejmě víme, že už v roce 1947 v Roosevelu, že už tehdy až byl ten takzvaný Roosevelský incident, jak tam spadl ten letající talíř a tam vytáhli teda nějaké mrtvé, ty mimozemštěny jednoho živého, kterého pak různě ho s ním dělali zkoušky a vystýchali ho a tak dál. Nevím, jak to s ním dopadlo, myslím, že potom později taky umřel. Takže, ale to je jako skutečnost, to jsou dokumentované věci, mimochodem ten Roosevelt, to je tam, jak v tom Vinetuovi, ten Vinetu píchne toho trenda do toho krku, tak to je tam, ale on to, tehdy to tam také nebylo. Takže,
1: já se zeptám, z kterého to je data, protože tu pětku tady taky nemám, tak nemůžu ukázat obrázek.
0: Léto 47.
1: Jo, ale kdy to vyšlo ten...
0: Kdy to vyšlo?
1: No.
0: Vyšlo to 13.5.
1: Jo, dobrý, já jdu hledat.
0: 13.5. no. Je tam i ten... tam je obrázek teda toho, co jsem posílal, tam je obrázek toho mimozemštěna. Jo, vy ho nemáte zase tohle asi.
1: Ne, pětka není. Pětka zase
0: chybí. To jsem blázen. To je jako opravdu. To snad někdo tohle to dělá schválně, to není možný. No, takže tady jde o odtajněné memorandum FBI, datované 19. října 66, taky známe jako teda ten dokument 6751. A zbudilo to tady samozřejmě velký zájem o těch neidentifikovaných letajících objektech, ale dlužno říci, že už když podepisovali, a ještě předtím, než podepisoval prezident Roosevelt, s těmi mimozemšťany tu smlouvu, že teda jim budou poskytovat teda nějaké množství lidí, proti tomu, že dostanou nějaké teda ty vojenské technologie, by měly proti Rusům. Oni teda slibovali, že teda těch lidí, že bude jenom omezený počet, že na nich udělají pokusy, vymažují jim paměť a vrátí je zpátky, což daleko nebyla pravda. Jednak pak těch lidí se ztrácelo daleko víc. Jednak jako nějaký sice vrátili a většina jich byla snědena, takže, nebo když někteří říct, sežrána, takže je to takhle asi. A takže to už je z kraje 50. let tohle, to není jako nová věc. A tady jsou dokonce i fotokopie, na to v tom článku jsou i dokonce fotokopie těch dokumentů. Jo, takže je tady i snímek toho mimozemšťana nebo extradimenzionálního, to znamená, že on je vlastně jako úplně jako samozřejmě z jiné dimenze tedy. To znamená, nevím z které, to tady jako není uváděno, ale extradimenzionální jsou prostě, jako mají jiné schopnosti už, no. Nejsou to klasiční mimozemšťané v tom pravém smyslu slova, jo. Takže v podstatě říkají, že ty extradimenzionální, že to vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence. To je taky velmi zajímavé. A i to může být jeden z důvodů, prostě, proč je naše Země takto zajímavá. Takže tolik teda k této zprávě. Já ještě ten článek teďka vemu a já vám ještě jednou pošlu extra teda.
1: Jo, dobře, zkuste to. Já viděl
0: Jo.
1: rozhovor, taky to nebylo ze 40., to bylo, myslím, z 61. roku. Teď jsem to viděl, krátké videjko, lítá to po sítích. A tam se ho ptali tedy, jestli je mimozemšťan, on říká, že ne, opakoval dvakrát, že je ze Země, že je z budoucnosti. A že tam vládne, tady jsou na pozorování, a že tam vládne super umělá inteligence. A že jsou lidského původu. To tam on tvrdil. Ale nevím, tady ten článek, jestli je o tom. Tak uvidíme. Koukneme se na to. Šestku máme zde. To jsem právě na tady to video koukal včera, takže to mám ještě v hlavě. Kde máme šestku? Šestka je here. Dozvíme se, co Američané kultivovali v ukrajinských laboratořích, protože v Rusku jen málo lidí tedy překvapí zpráva, že ředitelka Národní zpravodajské služby NSA Tulsi Gabbard oznámila v USA vyšetřování aktiv tajných, tedy biolaboratoří provozovaných s podporou USA, a to po celém světě. A teď se držte, vyšetřování se bude týkat 120 laboratoří. Jejichž práce byla za Bidenovy administrativy utajovaná a nacházejí se ve více než 30 zemích, přičemž více než 40 jich je na Ukrajině. Údaje uvedené v oznámení se do značné míry shodují se závěry, ke kterým v roce 2023 dospěla oficiálně zřízená dvojkomorová parlamentní komise na vyšetřování okolností zřízení biologických laboratoří na Ukrajině a americkými specialisty, které se té komisi předsedal v rámci Rady Federace, které jsem předsedal, tak nevím, jestli to říká Tulsi nebo kdo. Proto pro nás v tomto není nic nového, uvádí se v článku. Dobře si pamatuju, jak USA a Západ celkově odmítli zjištění našeho vyšetřování, takže spíše ruského, které byly prezentovány ve speciální zprávě, pokud byly nazvané falzifikáty, a ruskou samozřejmě zase propagandou. A teď jsou americké zpravodajské služby nuceny vyšetřovat, co vědci v různých zemích, hlavně v těch s populací s nižší hodnotou pro USA, a Ukrajina je tady v popředí, tak co tam vymýšleli pod citlivým americkým vedením? Za prvé chtějí najít tyto laboratoře, aby ukončili nebezpečný výzkum zaměřený na zhoršování chorob, to je to gain of function, že ano, zisk funkce, aby bylo vražednější, přenositelnější toto svinstvo a další, a které ohrožují zdraví a blahobyt amerického lidu a vůbec celého světa. No, zpráva je delší, ale takhle by to asi stačilo, dámy a pánové.
0: Určitě já na to ještě navážu další zprávou a tam je důležitá jedna věc, aby si lidé uvědomili. Toto je jeden z důvodů, proč vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Není jediný a je to jeden z vážných důvodů. A není to jenom proto, že tam vyrábí šmakulády a jak víte už před několika lety, že oni si brali vzorky slovanského obyvatelstva, aby to bylo na likvidaci slovanského obyvatelstva. A je to také proto, že velmi často u těch laboratoří jsou právě i ty podzemní prostory, kde jsou v těch klecích ty děti a na nich zkoušejí, dělají různé pokusy. A dneska, když se to vezmete a teď někdo řekne dobře, a teď tady se zastaví fronta a bude jako konečná, tak se ptám, jestli teda v tom zbytku té Ukrajiny, ty laboratoře, kde se dělají biologické zbraně proti nám, tak jestli je tam tedy ponecháme a ty děti pod tou zemí taky a zapomeneme tiše, nebo ne? Přemýšlejte o tom. Ta další zpráva, která je, tak se týká také biolaboratoří. A podplukovník americké armády Earl Rasmussen vysvětlil, čím se zabývali biolaboratoře na Ukrajině. Vyvíjeli útočné biologické zbraně. říká podplukovník americký. Na území Ukrajiny a jinde existovaly biomateriály, které byly používány k vývoji potenciálních útočných biologických zbraní. Cituje agentura RIA Novosti bývalého podplukovníka americké armády Erla Rasmussena. A podle Rasmussena existovalo několik zpráv o výzkumu prováděném na základě analýzy struktury DNA, to je to, o čem jsem prvé mluvil, a o využívání různých druhů zvířat jako přenašečů nákaz. Že oni si brali tam strukturu DNA, brali si lidské vzorky a potom to zkoušeli na různých druhých zvířat, jako aby přenášeli nákazu na ty lidi. A poznamenal, že tyto laboratoře fungovaly přísně utajeném režimu a s největší pravděpodobností sledovali velmi specifické, úzce vymezené cíle. Tyto laboratoře jsou nepochybně nebezpečné. Zůstaly-li by bez kontroly, jejich činnost by mohla vést k následkům srovnatelným s pandemí koronaviru nebo k něčemu ještě horšímu, dodal. Takže jinak tady také zmiňuji tedy tutalci Gabardovou a tak dále, o tom jsme hovořili, k tomu se už tedy vracet nebudu, tak jenom jako bychom viděli, že je to prostě potvrzeno z více stran. A já bych jenom připomněl v krátkosti smrt toho, on byl zavražděn tedy, to myslím jako první z těch ruských generálů, už to jméno nevím, a ten se právě zabýval těmi biologickými zbraněmi a toto všechno měl prostě srovnané a měli to předávat nějak tuším Radě bezpečnosti OSN nebo něco podobného. Oni pak ho zavraždili, toho generála. Takže tolik teda k této záležitosti, pojďme asi dál.
1: Co to tady máme? USA přiznali pohrášku, Rubiovo hlasité prohlášení prý vše vysvětlilo. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio učinil rozsáhlé prohlášení o Hormuzském průlivu a z jeho slov vyplynulo, že USA uznali svoji porážku a smířili se s ní. Donald Trump se však zatím nevyjádřil, je to ze středa 13. Tak, po zahájení konfliktu to nechceme zpočátku. 12. května Spojené státy svou porážku v tomto konfliktu prý přiznali. K tomuto závěru dospěl Igor Šiškin, což je analytik Institutu zemí SNS, Společnost nezávislých států, a poznamenal, že prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubio postavilo vše na své místo. Cituji. Naší preferencí je, aby byl Hormuzský průliv otevřený tak, jak má být, a aby se vše vrátilo do stavu, jaký panoval předtím, prohlásil tedy Rubio z nějaké tribuny. A k tomu Šiškin napsal. Těžko si lze vůbec představit upřímnější přiznání porážky USA ve válce proti Íránu ze strany amerického vedení. Připomeňme, že konflikt mezi Íránem a tandemem USA a Izrael začal tedy už 28. února úderem Washingtonu. Při ostřelování íránského území byla zasažena samozřejmě dívčí škola, kde zahynulo více než 150 žákyň, konkrétně myslím 168 děvčat. A nedávno íránský velvyslanec při gratulaci tiskové mluvčí Bílého domu Caroline Leavittové k narození její dcerky připomněl dívky, které tehdy přišly o život. Tak.
0: Já přejdu k další zprávě, která je také velmi neradostná. A ta se týká bomby vypuštěné CIA, která se týká projektu MK Ultra. Došlo k odtajnění určitých materiálů, které se týkají plánu na omámení a kontrolu populace. V podstatě jde o psychologickou operaci na uklidění mas. O co jde blíže? Ty odtajněné dokumenty CIA odhalují tedy tajný program psychologické války. Jehož cílem je omámit celé populace prostřednictvím potravin, vody, vakcín a běžných produktů. Tohle není teorie. To je skutečný MK Ultra. Ta válka na vaší mysli, naší mysli, začala před desítkami let a nikdy neskončila. Tam byl původně projekt Artichok, to byl původ války proti lidské mysli, a než ta MK Ultra vlastně šokovala svět, tak existoval projekt Artichok. To byl teda ten původní plán pro tu tajnou psychologickou válku proti civilistům. Artichok vznikl v roce 1951, pod úřadem vědecké rozvědky CIA a nebyl o ochraně země. Šlo o to ovládnout mysl. To není teorie, tohle nebyla obrana. Tady šlo o zbraňovou psychiatrii, testovanou na, a teď dávajte pozor, vážení, na vojácích, na vězních, na duševně nemocných, na nevědomých civilistech, nebo nic netušících civilistech, a dokonce i na zahraničních diplomatech. To je jako opravdu neuvěřitelné. A cíl byla vlastně neviditelná dominance. Ten artičok byl navržen tak, aby zjistil, jak teda se dá vymazat paměť na povel, jak se dá tedy dosáhnout vynuceného přiznání, jak lze vyvolat amnézii, úzkost, paranoju, bezmoc, jak vytvořit spící agenty na programované vrahy, kteří si nepamatují své činy, jak používat běžné látky, jídlo, vodu, alkohol, cigarety, vakcíny k omamování celé populace. Tohle není sci-fi. Tohle byla utajovaná vojenská doktrína. A tady nejznepokojivější věta, to je přitom z té otajněné stránky, která říká, tento typ léku by měl být tak použitelný ve standardní lékařské léčbě, jako jsou očkování, injekce a tak dále. To znamená, oni vám to dají do čehokoliv. A čili vakcíny a injekce nebyly jen pro zdraví, byly testovány jako způsoby podávání potlačení chování. Žádný souhlas, žádné znalosti nemáte úniku. Takže tady vidíte, pak teda pokračoval tedy samozřejmě ten projekt MK Ultra, protože artičok musel zastavit, tak to dali na MK Ultra. A tady vlastně se to dostává do polohy zakázané neurozbraně, která zabíjí mozkovou mlhu a chrání vás před masovou kontrolou mysli. A to je zase jako další taková záležitost, která tam je. A tam, když si to dáte do spojení, tak ten projekt Artichoke se úplně původně jmenoval Bluebird. To je teďka jako chtějí teďka dělat tu operaci s tím promítáním toho falešného útoku ve směru těch mimozemšťanů. Tak se to jmenovalo původně Bluebird, pak byl Artichoke a když čiš ty výsledky, tak teda ta CIA to rozšířila, přejmenovala na Artichoke. A pak teda v roce 1953 se to vyvinulo v MK Ultra, protože oni to tehdy museli oficiálně zastavovat. Takže MK Ultra nezačala válku proti lidské mysli. Artičok ano, ten to dělal jako rovnou. Jo. A pak se teda ty metody jenom teda jaksi zdokonalovaly. A tím to nekončí, protože stále se to děje. Oni řekli, ne, je to zastavené. Oni řekli, ano, my jsme to zastavili, není to pravda, oni jedou dál. A jenom si to, takzvaně ten projekt si oblékl nové oblečení. A je to teďka pod rouškou osvěty duševního zdraví, bezpečné medicíny, behaviorálního vedení, moderování na sociálních sítích, očkovací kampaně a tak dál. Čili projekt Artičok není mrtvý. Znovu se narodil v digitální podobě ve farmaceutických korporacích, v lékařském nátlaku, v systémech hromadné kompiance. Tohle je válka proti suverenitě myšlení. A pokud neodhalíme jeho původ, nikdy ho sevření nezlomíme. Mimochodem, to je to, o čem já mluvím pořád dokola. Nemůžete vidět jenom protestovat proti následkům. Vy musíte vidět příčiny, vy musíte vidět pachatele a vy musíte znát jejich cíle. Jinak proti ničemu nemůžete nikdy bojovat. Tolik ode mne. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. Je to taky od Mary Greer, ale je to Nicholas Halscher, takže The Focal Points, pokud chcete studovat tyto věci, stejně jako ten Artičok a další, MK Ultra, ale hlavně naše zdraví, tak Nicholas Halscher a Peter McCullough, lékaři, mají The Focal Points, tam to můžete odebírat do e-mailu, dámy a pánové. Takže vyhlašování lékařského upozornění v USA. Chovné ryby prodávány po celých USA jsou rutinně sídovány, nebo tady je sedovány. Oni jsou napíchávány vakcínami, dámy a pánové. Už jsem to viděl na vás na videích a vystavení více než 50 různým vakcínám, než se dostanou na nějaký talíř. Verze mRNA jsou údajně nyní už ve vývoji. Miliony Američanů nyní zpochybňují, co se skutečně děje v průmyslovém mořském průmyslu, no tak asi v hromadném mořském průmyslu. A poté, co zprávy odhalily, že chovné ryby prodávané po celých USA jsou rutinně sedovány, fakt nevím, co to má být, a vystaveny různým více než 50 druhům vakcín, zatímco mRNA verze jsou údajně vyvíjeny pro budoucí akvakulturní využití. Lososy, pstruzy, mořští okouni a další chované ryby jsou rutinně sledovány a zpracovávány automatickými očkovacími přístroji a vystaveny různým vakcinovým formulacím před vstupem do globálního potravinového řetězce. Vakcíny založené na mRNA pro ryby jsou nyní zkoumány zatím a vyvíjeny pro budoucí využití. Tato problematika nyní vyvolává intenzivní veřejnou debatu, protože miliony spotřebitelů stále více požadují větší potravinovou transparentnost, jasnější označení a více vůbec informací o tom, co přesně vstupuje do moderního průmyslového potravního řetězce, protože to nikde není označováno, tady to, že se děje. Provalili to zase až insidři zevnitř, dámy a pánové, whistleblowery.
0: To je to, že lidé pořád mají málo informací a když jim je dáváte, tak oni někteří před nimi jak si schovávají hlavu do písku, jiní říkají, že to je na ně moc, že z toho bolí hlava, já nevím co všechno, ale oni prostě odmítají čelit té hrozné realitě, ale ono to jinak než jí čelit nepůjde, pokud máme přečkat. Ta další zpráva, kterou tady mám, je trošku z jiného druhu, ale také velmi zajímavá a trochu souvisí možná s tím, o čem jsem prvé hovořil. Ta zpráva hovoří o tom, že na Aljašce od roku 1988 zmizelo přes 16 000 lidí a nikdo neví proč. A podle zveřejněných údajů, včetně The Atlantic a Inside Look, tak od roku 1988 v oblasti známé jako Aljašský trojúhelník zmizelo více než 16 000 lidí. Novější odhady dokonce uvádí toto číslo nad 20 000 lidí za období od počátku 70. let až do současnosti. Aljaška má zdaleka nejvyšší míru pohřešovaných osob ve Spojených státech. Odhaduje se, že přibližně 4 z každých 1000 lidí tam každý rok zmizí, což je více než dvojnásobek celostátního průměru ve Spojených státech. A většina těchto incidentů se odehrává na rozsáhlé oblasti vymezené mezi Anchorage, Juneau a Utqiagvik. A ačkoliv je celkový historický počet vysoký, neznamená to, že je v současnosti 16 000 otevřených případů. Mnohé z nich se týkají lidí, kteří byli nakonec nalezeni nebo jejich osud potvrzen, letecké nehody a tak dál. Velké procento zůstává záhadou. A navzdory různým konspiračním teoriím, mimo jiné i o mimozemšťanech, proto jsem to zmiňoval, že tam může být určitá souvislost s tím, o čem jsem prvé hovořil, tak odborníci a místní úřady přisuzují toto číslo spíše pozemským, ale nebezpečným faktorům. Tam, jako říkají, Aljašské rozsáhlá a plocha ledovců, hustých lesů, aktivních sopek, je velmi snadné, aby se někdo ztratil nebo pohřbil pod sněhem či blátem, aniž by po sobě zanechal stopu. Jinak říkají, že ty extrémní povětrnostní podmínky mohou během několika minut vymazat stopy po nehodě nebo prostě podobném případu. Je tam hodně velký predátor, medvědi, vlci a tak dál, které jsou pro turisty neustále nebezpečím. V každém případě to, jak si specifikováno, teda, co je hlavní příčinou, tak to tam zatím není, to tam nevědí. Takže pojďme dále. A na Aljašku zatím nejezdit, doporučuji.
1: Tam se ztrácí 200 000 lidí v celých Spojených státech. No. Každý rok.
0: A to, jako, a to nemůže být to, takže je vidět, že tam skutečně ty lidi, oni si tam skutečně ty lidi odebírají prostě. Ty mimozemštěné. A to jako to se ví. Dokonce byli i svědci. Jeli třeba autem a tam někde třeba viděli před sebou lidi najednou na tím talíř a kužel světla a nasvítí ty lidi a vlastně přes ten kužel světla je vtáhnou dovnitř. Oni ne, že by přistáli, tam se někde s nima zápasili. My to dělají takhle. Prostě, takže prostě tak, no. Pojďme dál asi.
1: Trump svým EO vydává 1621 patentů lékaři, které nám prý zatajili. Rifeho léčba, asi frekvenční léčba rakoviny a další. Tak, stalo se to 11. května, tisková akce, Mehmet Oz stojí za ním a v místnosti prý zavládlo ticho. Cituji, vzali jsme lidi, kteří byli mrtví, dostal poslední pomazání, pryč, děti pláčou a začali jsme je brát na tento lék a člověk se zlepšil, funguje to. Nemluvil blábolením, on to prozrazoval. Zákon tedy o utajení vynálezů od roku tedy 1951 americká vláda klasifikuje každý patent považovaný za hrozbu pro národní bezpečnost. Vynález se dostane zákaz mlčenlivosti, tedy spíš příkaz. A nedá se to postavit, nedá, no, asi tomu, to je zase blbý překlad. nemohu ji publikovat, nikomu to neřekneš, trest 2 roky federálního vězení. Takže zkrátka budeš držet hubu a krok, nikomu nic neřekneš a když tak si budeš užívat peněz z patentů, jinak půjdeš bu na 2 roky do basy. V současnosti je prý zapečetěno 6321 patentů a frekvenční záření, například bioelektrické léčení, eliminace rakoviny na základě rezonancí, elektromagnetická regenerace, vše prý utajováno. Ne proto, že by to bylo nebezpečné, ale protože to fungovalo. Takže výkonný příkaz, zase si to dohledejte, nevěřte nám, 14263, ještě jednou 14263, a tiše tedy vyvolal toto. Bylo to v pátek večer. Obnova lékařských inovací prostřednictvím transparentnosti patentů. Takže ani jedna síť to nepokrývala, asi myšleno mediální. Royal Rifle patentoval tedy léčbu rakoviny paprsky energií, kterou nazýval Royalova v pistole. Royal Rifle, ale on se křestním jménem jmenoval jinak, ale teď mi to vypadlo. Bylo to už v roce 1936. Předtím zdokumentoval odstranění elektromagnetických nádorů v 60. letech. Někdo taky pohřbený. A Becker dokázal bioelektrickou regeneraci, což financovala prý armáda, která byla pak pohřbena, aby když ji odmítl zneužít. No, tak nevím, zase překlad divnej, ale říkám, najděte si výkonný příkaz prezidenta USA 14263 a zkuste to přeložit lépe.
0: Já bych si tady k tomu dovolil dvě poznámky. Za prvé, Executive EO, či Executive Order, čili výkonný příkaz Trumpa. Podívejte se, ten Trump na jedné straně, filuta, dělá jako velmi dobré věci. On, aby nemusel to procházet formou zákona kongresem, tak některé věci může dělat formou těch výkonných příkazů, tak on to dělá. A dělá to dobře a dělá to pro lidi. A na druhé straně dělá takové vylomeniny. A to je přesně to, co potvrzuje i teda informace toho Benjamina Fulforda o tom, jak my říkáme lidově, malém a velkém Doníkovi. On jako, když se podíváte na toho Doníka, který teďka byl v té Číně, a když se podíváte, že by měl mít 190 cm, a když se ho, tak prezident si určitě 190 cm nemá a oni byli stejně vysocí. Takže to je jako taková, jenom taková jako věc jako k zamyšlení tohleto. A druhá věc, druhá poznámka, podívejte se, oni takové věci, jako je léčba rakoviny a dalších nemocí, oni to dají k utajení, prostě pod roušku národní bezpečnosti. To znamená, že kdyby se lidé vyléčili z rakoviny, tak by to bylo prostě pro národ nebo pro americký stát nebezpečné. Podívejte se, co tam se děje prostě. A to je dlouhodobý trend toto. A to nebude jenom to nebude jenom v oblasti zdravotnictví, to je i v oblasti dalších patentů. Oni to zneužívají prostě tady toho zaklínadla ty národní bezpečnosti a nastrkají po to, kde co naopak tomu národu jako velmi škodí, velmi tomu ubližuje. A to prostě ty lidé také potřebují vědět. Takže to je tady k tomu. A tady mám ještě jednu věc, nakonec, ještě tady z toho koše. Pentagon změnil názor. Varšava je v šoku. Spojené státy vše ruší. V Polsku nebudou žádné další jednotky. Pentagon nečekaně zrušil plány na rozmístění dalších vojáků v Polsku. Varšava spěchala situace uklidnit, jenže je v tom háček. Podle Defense News s odvoláním na armádní zdroje byly zrušeny plány na vyslání dalších amerických jednotek do Polska. Původní plán počítal s rozmístěním 2. obrněné brigády, které je součástí 1. jezdecké divize armády USA a čítá více než 4 000 vojáků. A Pentagon svá rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Armáda nabídla pouze vágní prohlášení o flexibilitě v daném okamžiku s údajným důrazem na mobilitu stávajících sil namísto navyšování jejich počtu. Prosím vás, když se podíváte na americkou NESARu, tak tam to samozřejmě bylo, tam bylo stahování amerických vojáků ze základem zahraničí. A tady vidíte, že aniž je to moc jako, tak jako nápadné, nebo se to dává do souvislosti, tak vidíte, že to funguje a že se podle toho postupně jaksi kráčí. A to samé bude i tady na tom Blízkém východě, kde se ty Američané začnou stahovat. Protože podle všeho tam to nakonec dopadne tak, že Irán řekne ano, Hormuzský průliv se odblokuje, ale vy musíte domů, vy tam nemůžete být a vy nám za to dáte volnou ruku nad Tchajwanem. Takovýhle kůhandl bych tam jako očekával. Uvidíme, co, zda budu mít pravdu. Vzpomeňte si na to, až se to trošku jako dál jako posune celý ten děj. Pojďme dál, pojďme asi do dalšího košíku s informací, pojďme jinam.
1: Tak, 2-1 máme zde, Blízký východ, kabelová válka, to je z pondělí článek, Irán nadále rozšiřuje svoji suverenitu nad Hormuzským průlivem. Nedávno došlo tedy k velmi důležité události, možná se to zaznamenalo, i první katarský tanker na přepravu plynu proplul Hormuzským průlivem, navíc proplul se souhlasem iránské vlády a v rámci nového iránského systému průjezdu a pravděpodobně i za úplatu. Tak, prý to ale zveřejněno nebylo nebo potvrzeno. Nový status quo ohledně Hormuzského průlivu se tak stává realitou a země v regionu, tedy zahnané do kouta Teheránem a uvědomující si, že USA nemají žádnou moc je ovlivňovat, ho začínají akceptovat. A jakmile se tento nový status quo tedy začal akceptovat, Irán pokračoval v rozšiřování své suverenity nad tímto nově nabitým aktivem a Teherán oznámil, že má v úmyslu už minulou neděli přezkoumat status quo mořského dna Hormuzského průlivu. V souladu s tím hodlá zavést tedy poplatek za jeho využívání zahraničními společnostmi, které vlastní vysokorychlostní kabelové linky. Tak, kdo to tam má? Konec konců pod Hormuzským průlivem vedou kabely, které přenáší přibližně třetinu veškerého internetového provozu, a to mezi Asií a Evropou. A všechna postavená a rozestavená datová centra, na kterých je region také závislý, na nich samozřejmě nebo jsou napojeny na 100%. To znamená, že Irán plánuje převzít kontrolu nad tímto lukrativním trhem. A nebude možné se vyhnout placení například Amazonu, žáno, Googleu nebo Microsoftu. Nejde ani o doprovod lodí, stačí jediný střih v uvozovkách a Finita La Comedia, nebo tady to mělo být asi Finita konec komedie. Finita La Comedia. A přitom jsou v sázce stovky miliard doláčů, které již byly v této oblasti investovány. Zkrátka tedy Trump bude muset dlouho trpět důsledky svého hazardu. Až o něm tedy začnou špatně mluvit místní emírové, šejkové a nadnárodní podnikatelé. Tak, to je od Jurie Podoljaka, tato zprávička.
0: Další informace hovoří o tom, že Teherán pohrozil Washingtonu neočekávanými možnostmi války v případě opakovaného útoku. To je zpráva z 11. tohoto měsíce. A říká, že Irán nemá v úmyslu nečinně přihlížet v případě nové agrese ze strany Spojených států a Izraele. A 10. května vydal iránský vojenský mluvčí Mohamed Akraminia ostré prohlášení namířené proti Spojeným státům, které citovala iránská tisková agentura Tasnim. A ten uvedl, že Teherán pro Washington připravil neočekávané možnosti pro případ další agrese. A tento vojenský představitel prohlásil: pokud Spojené státy znovu udělají chybu a zaútočí na naši zemi, nevyhnutelně se střetnou s neočekávanými možnostmi, ty budou zahrnovat sofistikovanější a nové technologie, nové metody válčení a co je nejdůležitější, nové oblasti. A Akraminia vysvětlil, že pojem nové oblasti označuje rozšíření vojenských operací do sfér, které nepřítel nepředpokládal a nezahrnoval do svých počtů. A Irán doufá, že Američany zaskočí nepřipravené. Washington totiž nebude schopen předvídat, jak se události budou vyvíjet. A jinak tedy ten armádní mluvčí podle toho zdroje rovněž uvedl, že Teherán příměří využil k výraznému posílení svých vojenských schopností. Zbraně byly modernizovány, seznam cíl byl aktualizován, síly přeskupeny a bojový výcvik přizpůsoben novým podmínkám. Takže zatím ale příměří mezi Spojenými státy a Iránem zůstalo nadále křehké. Ono teďka se čekalo víceméně na to, jak dopadne ten Trump té Číně, takže ani není divu. Takže tolik tady na tu zprávě.
1: Tak, jdem se kouknout do třetího mailu a vlastně do třetího košičku. Kde to mám? Tady jednička je hír. Ruská federace. Rusko je připraveno převzít tedy a exportovat íránský obohacený urán. Celý proces se však zastavil poté, co Washington zpřísnil své podmínky, jak uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Moskva, jak Putin tedy zdůraznil, má s podobnými jeho dohodami zkušenosti a je připravena je zopakovat. Problém ale nastal ve chvíli, kdy Spojené státy změnily svůj postoj a začaly požadovat, aby byl uran převeden přímo k ním. Že ano. A máme tedy s tím zkušenosti, říká ruský prezident, až jsme připraveni je zopakovat. Zpočátku USA, Irán a Izrael s tímto návrhem souhlasili, ale poté, co Washington zpřísnil svůj postoj a požadoval, aby byl uran exportován k ním, tak tady není bezdůvodné, že tedy Teherán důvěřuje Moskvě v jaderné oblasti. Situace na Blízkém východě však nyní dospěla do slepé uličky, uvedl ruský prezident. A varoval před důsledky také. Zhodnotil, že eskalace kolem Íránu by zasáhla mnohem širší oblast, než jen samotnou jadernou krizi. Podle jeho slov by důsledky nepocítil pouze Teherán, ale i všechny země přímo či nepřímo zapojené do regionálního napětí. Cituji, v případě zhoršení této situace by trpěli všichni. No a tímto návrhem tedy Moskva se snaží prezentovat jako se prostředník, který ještě dokáže nabídnout cestu z krize. Putinovo prohlášení nicméně ukazuje, že prostor pro dohodu se rychle zužuje. Zatímco Washington, Teherán a regionální aktéři zůstávají na nepřeklenitelně odlišných pozicích, tak na nepřekonatelně by tady měl blevy a ne. No, jdeme dál.
0: Tady je možná jedna věc, možná se mýlím, ale kdyby ten Irán, ten obohacený urán předal Rusku a řekl, no jako po mně už to nemůžete chtít, já ho nemám, já už nic nemám, tak si myslím, že by jeden z důvodů tlaku by odpadl. A ten Trump, jako i třeba ten malý Trump, to už je jedno, tak by jako měl jeden bod, který by si mohl oškrtnout a říct, no tak nemůžu ho po nich chtít, když už ho nemají. A z Ruska ho nevypáčím. Že jo. Takže kdyby byly obě dvě strany, nebo všechny strany, nebo jak teda ten Irán, tak ty Spojené státy dost mazané, tak by si tohleto udělali a byl by to ústupové řešení pro obě dvě strany. Kdyby. Zatím to tak není. Pojďme do Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že Putin otřásl světem šokujícím oznámením o Iránu. Rusko si toto vezme a ukončí válku. A to je v podstatě víceméně navazuje na tu zprávu, která tam byla předtím o tom iránském obohaceném uranu. A to je to víceméně, co jsem říkal teďka právě, že by bylo jako řešení, protože by to bylo východisko z jaderné slepé uličky. Amerika ten iránský uran chce, Irán ho nechce dát, Rusko, když ho dostane do úschovy, tak jako Irán s tím nikoho nemůže ohrozovat, Rusko ho samo nepotřebuje, protože má svého dost, takže bude mít někde v úložišti a bude to v klidu. No, jenže problém je v tom, že Trump slíbil, že ho přiveze hrdině domů, potřebuje nějaký výsledek. Tady by to mohl odškrtnout, že je to nereálné, protože se situace změnila. Za to udělá, někdo mu to poradí nebo ne, pán Bůh ví zatím, protože my jsou někdy dost předohlaví. Ten Putin varoval před důsledky, protože hovoří o tom, že eskalace kolem Iránu by zasáhla, už tam taky byla řeč, teda tu mnohem širší oblast a tak dále, čili je prostě potřeba jako hledat tedy nějaké východisko teda z té jaderné slepé uličky a to je přesně to, co on tedy činí. Pojďme dál, protože to hodně se to kryje s tou zprávou, která tady byla předtím.
1: Tak, já tu mám Medvěděva, Dmitry Medvěděv je tady. Ten promluvil o úspěšném testu rakety RS-28 Sarmat. Přiblížil prý nás všechny mnohem blíže. Sarmat může pokrýt vzdálenost více než 35 tisíc kilometrů a všechny západní země mohou být tím zasaženy a ovlivněny. Včera o tom mluvil Ivo, že ano, v Mělníku. Dmitrij Medvěděv tedy ve svém příspěvku na sociálních sítích komentoval ruské testování nové balistické rakety RS-28 Sarmat a poslal zprávu západu. Tak říkal, gratulujeme všem ruským přátelům na západě k úspěšnému testu strategického raketového systému Sarmat. Teď jsme si všichni mnohem blíže. Úspěšný totiž test rakety oznámil dokonce i sám Vladimír Vladimirovič Putin. A Rusko se v předchozích letech pokoušelo o podobné testy, které však selhaly, což způsobilo zpoždění ve vývoji. No ale podle záběrů zveřejněných Kremlem v úterý byl Putin o testu informován prostřednictvím videokonference velitelem, tedy ruských strategických raketových sil, Sergejem Karakajevem. A ten uvedl, že start potvrdil spolehlivost konstrukce a technologických charakteristik systému, s tím, že start byl úspěšný. Putin zopakoval, že Sarmat je nejsilnější.

0: Když si vystřelíte, tak má nějakou trajektorii. Někam stoupá, pak nějak letí a pak někde klesá. Tohle ta raketa lítá kolem Země jako blázen. A najednou vám zaútočí z té strany, z které nečekáte. A ty Američané mají postavenou tu raketovou obranu na všechny možnosti. Teď neřešme, jestli jako raketovou obranu, která je schopná zastavit rakety o rychlosti 10 machů. To asi ne, ale má prostě postavenou raketovou obranu a nemá postavenou na směr od jižního pólu. Takže lze čekat, že najednou ta raketa by jim tam přiletěla od jižního pólu, protože to není jako granát, že ho vystřelíte a on někam letí. Prostě ta raketa se může potom dál jako sama navádět, případně může být dál naváděna. Takže to je jako hrozná zbraň. A ten původní Sarmat nějak moc nefungoval, byly tam nějaké problémy, to byl Sarmat 1, teď je tam nějaké vylepšení, toto je Sarmat 2 a ten funguje. Ten funguje bezpečně, takže tolik teda tady k této informaci. Já mám další taky jako velmi zajímavou zprávu a to je o ruském torpédu Apokalypsy. To je jako další zbraň. To je článek Battle World, a 13. května a tady se hovoří o tom, že tento typ obrany někteří označují jako oceánský štít a odkazuje na ruské torpédo Apokalypsy, které je nyní na moři v aktivní službě. A oni totiž, to jsou torpéda, jaderná torpéda speciální, které oni pustí na dno moře, klidně do 6 kilometrů. A oni ho aktivují na dálku, když je to potřeba. A ono, když to potom jaksi exploduje, tak ta zbraň má jadernou hlavici o hmotnosti 2 megatun, což je stokrát silnější než, nebo ničivější než Hiroshima, než ta bomba v Hirošimě. A ono to dělá jako obrovskou, ono to udělá obrovskou tsunami, to udělá. Dokonce se hovoří o tom, že výška té tsunami je až 1,5 kilometru, to je nepředstavitelné. A já si jako, tak si zkusím promítnout, kdyby 1,5 kilometru přišel tady z Atlantického oceánu na Floridu, tak ta voda bude někde až na americkém středozápadě. Jo, to by šlo jak, to je jako, to je prostě jako, to znamená, že podle Amerického námořního institutu ten ruský plán počítá s nasazením 30 ponorek Poseidon na 4 ponorkách, 2 pro severní, to jsou ty, o čem hovořím, na 4 ponorkách, 2 pro severní flotilu, 2 pro tichomořskou flotilu, s těmi torpédy v Atlantiku a Pacifiku, které jsou schopné autonomně zasáhnout americká přístavní města daleko mimo dosah jakéhokoliv amerického torpéda. Takže tady vidíte, ten Poseidon je dvojnásobný, buď teda konvenčně nebo jaderný, a je navržen k útokům na bojové skupiny letadlových lodí, pobřežní opevnění, kritickou infrastrukturu. To jsou opravdu jako neuvěřitelné zbraně toto. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, teď to nejdůležitější, co se týká nás, a samozřejmě, kdo má mozek v hlavě, tak to ví. USA chtějí odkoupit Nord Stream, že ano, aby mohli diktovat ceny plynu Evropě. Tak, informovala o tom tisková agentura TASS odvolání se na prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který to měl uvést v rozhovoru pro Russia Today India. Vysvětlil, že by to Američanům následně umožnilo diktovat si vlastní ceny plynu. A řekl, podívejte se, jak Američané teď plánují obnovit Nord Stream. Dva poškozené plynovody chtějí je koupit za 10x nižší cenu, než investovali Evropané, poznamenal Sergej Viktorovič Lavrov. A podle něho se Američané snaží tedy převzít ne Nord Stream, ale i všechny ostatní trasy na přepravu ruského plynu do Evropy. I ty nejmenší nebo nejméně významné energetické trasy. Americké záměry označil za zřejmé. A Lavrov zdůraznil, že pokud se Washingtonu podaří v tomto uspět, budoucí ceny plynu v Evropě budou diktovány právě Američany. A v této souvislosti připomenul, že za administrativy Joe Bidena americká strana uvedla, že tyto plynovody nebudou fungovat. Teď však obvinují z poškození těchto plynovodů Ukrajince a Američané chtějí odkoupit část, která patřila evropským společnostem, dodal Sergej Lavrov. No, tak si to v hlavách přeberme.
0: No, teďka by to měli hoši jednoduché, teď zatím, aby mohli prodávat do Evropy.

0: Tak ten plyn musí někde sehnat. Teď už bude museli schánět. Teď jenom kasírové, točili kohoutem, kasírovali, to je jako první věc. Druhá věc, to není jenom o ceně, to je také o kontrole. Budete zlobit, nebudete poslouchat, tak vám připřem kohout. To je prostě potřeba, aby si ta Evropa uvědomila. A ta Evropa je dneska bohužel tak ambivalentní, tak jaksi dvojjaká, že na jedné straně oni budou chtít plyn od Ruska, ale budou přitom chtít s Ruskem válčit. Oni budou chtít plyn od Ruska, ale plynovody dají do ruky Americe. Toto se jako opravdu těžko chápe, toto myšlení. To je snad možné opravdu jenom v tom Bruselu. Tohle to jinak jako to nedává vůbec jako smysl. Takže tohle je problém. Jsou tady dvě možnosti. První možnost je to, aby Rusové řekli, když tohle uděláte, tak tam nepůjde ani kapka od nás. A kupte si to a tam jako si s tím dělejte, co chcete. Druhá možnost je nechat to koupit, pak jim tam nic nedodávat, dostat je do nového konkurzu a koupit to zase za desetinu ceny ještě od nich. To je druhá možnost. K čemu, ke které z těch možností sáhnou Rusové, to jsem zvědav tedy. Protože samozřejmě ten Rusům by teoreticky mohlo být jedno, za jakou cenu. Oni si řeknou svoji cenu a za jakou cenu to pak dál Amerika prodává Evropě, když je Evropa hloupá, no tak to je jako jejich problém teoreticky. Ale oni to dělat nebudou, prostě proto, protože ta Evropa nejdřív musí splnit nějaké podmínky, které ty Rusové mají, a to je mimo jiné ta denacifikace, a to bude tady v té Evropě velký problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ruské námořnictvo se rozmístilo ve východočínském moři k ochraně civilní lodní dopravy před ozbrojenými převzetími ze strany Spojených států. Hovoří o tom Military Watch Magazine ze 13. května. A ten námořní institut Spojených států oznámil, že ruské námořnictvo nasadilo válečné lodě z Tichomořské flotily k eskortování civilních plavidel ve východočínském moři, aby ochránilo jejich náklad před pokusy o ozbrojené zabavení ze strany amerických ozbrojených sil nebo jejich strategických partnerů. A k tomuto kroku došlo v době, kdy Spojené státy zintenzivňují operace namířené proti ruské civilní lodní dopravě a obecně také proti plavidlům z Iránu a Venezuely. Jednotky amerického námořnictva a pobřežní stráže od začátku roku provedly několik nucených nalodění na civilní plavidla v mezinárodních vodách, přičemž zabavili náklad i samotné lodě v Atlantiku, Indickém oceánu a na dalších hlavních námořních trasách. A tomuto vývoji předchází zprávy z několika ruských zdrojů, podle nichž je zničení ruských nákladních lodí, ruské nákladní lodi u pobřeží Španělska v prosinci 2024, to bylo plavidlo, které převáželo jaderné reaktory pro ponorky, tak bylo velmi pravděpodobně výsledkem západní sabotáže. Takže pojďme asi dál. No.
1: Tak, dál se podíváme na Rusko ničí americká zařízení na Ukrajině. Dohoda prý nefunguje, jak uvádí The New York Times. Rusko záměrně tedy útočí na americké společnosti působící na Ukrajině a Bílý dům prý mlčí, uvádějí New York Times. Politolog vysvětluje, proč dohoda nefunguje. Myslím, že Spojené státy americké nemají na Ukrajině žádné zvlášť kolosální investice, okomentoval situaci politolog Evgenij tedy Michajlov v rozhovoru pro Carsgrad. Ale přitom mezi zasažené cíle patří americký zemědělský gigant Cargill, GMO. Na Ukrajině byly nadále zasaženy podniky spojené s Coca-Colou, je to budem brečet, Boeingem, to taky budem brečet, a výrobcem snacků Mondelez, tak to taky budem brečet, a tabákovým gigantem Philip Morris, jak uvádějí americké noviny. A ten Evgenij Michajlov dodal, že i kdyby ruské ozbrojené síly zničily něco pro Spojené státy cenného, Rusko může vždy v zákulisí jednat s Donaldem Trumpem nebo jiným americkým lídrem o projektech, které přinesou mnohem větší zisky, než jaké skýtá americká účast v jakémkoliv konkrétním investičním projektu na Ukrajině. A řekl k tomu. A útoky na majetek amerických společností navíc pravděpodobně ještě více posílí Trumpovu touhu konflikt co nejrychleji ukončit. No, já bych právě upozornil, dámy a pánové, na to, co to je za firmy a čemu se věnují. Cargill, DuPont a další, Monsanto, Dicto jsou GMO svinstva. to si uvědomte, to Rusko zakázalo na svém území. Coca-Cola to tráví lidi, Američané, tím americká armáda tím přece čistí, odmašťuje motory. Mondelez, to je další svinstvo, že ano, natrávení dětí sladkostmi, no a tabákový průmysl. To všechno je pátá priorita z obecněných prostředků řízení nebo zbraní proti lidstvu, abyste si to uvědomili. Tak.
0: Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odpovědělo Evropské unii na tu krádež aktiv, že nastal čas zúčtování a v podstatě Rusko potrestalo Evropu za krádež aktiv, ten úder je ohromující. Z toho belgického depozitáře bylo vymoženo 200 miliard euro. Na internetu to bylo označeno za vítězství století. Euroclear už odpověděl, Moskva to zaznamenala. Přišla zpráva, na kterou mnoho ruských občanů čekalo. Nastal čas zúčtování a Evropská unie bude muset nést odpovědnost za krádež těch ruských aktiv. A podle rozhodnutí Moskevského arbitrážního soudu bylo od belgické banky Euroclear vymoženo 200 miliard euro, což odpovídá přibližně 17,3 bilionu rublů. Je to, i proto Rusko je to astronomická částka a ta centrální banka ve svém komentáři uvedla, že s tímto rozhodnutím spokojená, neboť jednání depozitáře bylo nezákonné. Je ale třeba vzít v úvahu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, proto je předčasné spekulovat o způsobu jeho výkonu, jak uvádí RBC s odvoláním na regulátora. A navzdory tomu aktivní uživatelé internetu okamžitě začali psát, že jde o vítězství století, jeden senát dokonce navrhl za tuto částku vykoupit celou Belgii, to by bylo zajímavé. Za 200 miliard zabavte celou Belgii na splacení dluhů, je velká jako Vladimírská oblast. To je zajímavá myšlenka. Další uživatel napsal, že Rusku jeho peníze nikdo nikdy nevrátí a proto jediným správným řešením bylo zaútočit na Evropskou unii. Nepřipomněl však, že by takový krok mohl vyvolat třetí světovou válku. Tady by se mohlo dít lecos, ale ono problém je v tom, že prostě pokud jedna strana bude pořád jak si ustupovat, tak to tu válku přivodí také. To je jako problém takový. Takže takhle asi této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, to by už měla být, myslím, poslední zprávička z Ruské federace. Nejnovější zprávy, Vladimír Vladimirovič přes noc podepsal nečekaný dekret a prý se otevře další fronta a Gerasimovův plán unikl na veřejnost, teď hoří prý Charkov. Nuž, pozdě v noci vydal, ale já nevím, ze kterého to je, jo, ze dneška zpráva do češtiny.
0: Čerstvá, no.
1: Takže jo, vydal Kreml pozdě v noci prohlášení, že ruský prezident podepsal dekret zjednodušující proces získávání občanství pro obyvatele Podněstří. A jak se ta, nebo stalo se tak na pozadí rostoucího napětí kolem Podněsterské Moldavské republiky. Ukrajina totiž již několik týdnů stupňuje svoji vojenskou aktivitu poblíž tamní hranice a analytici z OSINT uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly vícevrstvý systém opevnění. Pak k tomu zase RBC Ukrajina rovněž informuje, že v Oděské oblasti jsou pokládána minová pole. Souběžně tedy s tím zavedlo Moldavsko od května letošního roku nové daně pro podněsterský region a retorika prezidentky Mají Sanduové a její vlády je stále a stále tvrdší. Před měsícem tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu prohlásil, že narativy Kišiněva ohledně Podněstří stále více připomínají rétoriku Kyjeva ohledně Donbasu v roce 2000, nebo po roce 2014. Toto srovnání je více než znepokojivé. A právě proto Putinův nečekaný dekret vyvolal v řadách vojenských expertů vinnou spekulací a působí méně jako pouhá formalita a více jako zřetelný signál. No, ještě tady komentuje to publicista, ten řekl, Moskva začala tedy zachraňovat Rusy v Donbasu dávno před druhou světovou válkou vydáváním pasů Podněstří a tak to je nějaká kravina. Podněstří je rovněž obýváno převážně Rusy a poptávka po ruském občanství je tam obrovská. Tato tichá republika na březích Dněstru se nyní ocitla ve středu velké geopolitické hry a Putinův dekret zřejmě otevírá další frontu a důvod je přesvědčivý. Region Podněstří je domovem obrovského skladu munice, to jsme tady probírali xkrát, a Kyjev opakovaně hovořil o jeho hypotetickém obsazení. Takže tam nemá být druhé světové války, ale samozřejmě začátek, nebo ještě před, samozřejmě speciální vojenskou operací od roku 2014, že ano, dostávali ruské pasy lidé na Donbasu.
0: Tam jsou to dva zajímavé momenty. Ten první moment je ten, že jestliže takhle mají tyto záměry Rusové s tou Podněsterskou republikou, tak je jasné, že obsadí Oděsu a tu oblast, jinak by se tam nedostali, to je první věc. A že k tomu dojde nepochybně hned, jak asi to skončí v Charkově. Druhá záležitost, která tam je, tak tím, že to tam vojensky obsadí, je to Podněstří, tak se vlastně posune vlastně tady to těžiště těch Rusů jako výrazně jako dál na západ a ono to bude mít i různé jako další geopolitické důsledky. To jako to všechno jako vše souvisí se vším a jak si i západ toto vnímá. Je otázka, jako kam půjde Moldavská republika, respektive ten zbytek, protože i mluvíme o těch daních, že jim tam Moldavská republika něco teďka jako vypíše nějaké daně. Ona, ta Podněstrská republika, má svoji vládu. Já si nejsem jistý, jestli oni tam nějaké daně budou platit, protože oni jsou tam autonomní. No uvidíme, nechme se překvapit. Toto to je prostě potřeba jako sledovat toto. Takže to je tato záležitost. Teď se dostaneme na Ukrajinu, na italské žoldnéře. A italští žoldnéři, kteří teda jsou na té straně Ukrajinců, tak nerespektovali to vyhlášené příměří, které bylo, jak víte, teďka k tomu 9. květnu. Ty, které Rusové zajeli, tak jsou posíláni na Sibiř. Jo, takže ty jsou prostě mimo jakékoliv chránění a mluvíme o těch, kteří tedy nerespektovali to třídenní příměří. Takže se ukázalo, že to byla vážná chyba, Rusy začaly lokalizovat, začaly zatýkat a tak dál, takže tolik teda k této věci v krátkosti. Pojďme dál.
1: Teď jsem se ztratil.
0: 4-2.
1: Jo, už 4-2, tak přepínám, je to tady. Konstantinovka, tedy Rusové uzavřeli, nebo sevřeli spíš kleště a obklíčení ve městě a ovládají 70% asi plochy. Opakované obklíčování Ukrajinců, stejně jako v Pokrovsku, se zde uvádí. Tak, musíme to zrychlit. Ruská armáda obsadila dnes osadu Novodmitrovka na severovýchodě od stále dobývaného průmyslového města Konstantinivka a na Donbasu. Zdá se, že o obklíčení města ze severní strany bylo už dosaženo a tím pádem bude většina ukrajinských vojáků a žoldáků uzavřena v kotli, stejně jako v loni v Pokrovsku. Tak, na další můžem.
0: Tam je jenom v krátkosti, tam z nějakých dalších zpráv, které ještě byly, to tady ani nemám, tak vyplývalo, že oni tam mají velmi silná opevnění Ukrajinci a oni to bombardovali těmi velkými faby, takže po celých opevněních tam zůstane jenom hluboké jámy, takže to bude asi rychle. Jinak tato zpráva byla z 12., takže předpokládám, že už to bude, že už dneska jsou jako někde dál. Další zpráva hovoří o tom, že Putin srovnává Kyjev se zemí, že údajně probíhá teda jako nejbrutálnější útok, se tady jako říká v té zprávě, no. Ruské síly během noci zahájí jeden z nejprudších kombinovaných útoků na Kyjev od začátku konfliktu a v několika vlnách použili kamikadze, drony, balistické řízené střely, což teda vyvolalo masivní exploze a požáry po celé ukrajinské metropoli. Takže obloha nad Kyjevem hořela v časných raných hodinách, a tím, co systémy protivzdušné obrany se snažili vyrovnat se s tím mohutným úderem. Takže Kličko jako starosta vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Takže jedna osoba zahynula, 16 bylo zraněno, takže naštěstí tam velké ztráty na lidech nebyly. Takže jinak Rusové mají novou taktiku. Vypouštějí drony v hustých formacích podél hranic s Běloruskem, aby co nejvíce letounů proniklo hluboko na území Ukrajiny. Takže tolik, která jenom krátko si ta zpráva. Pojďme na další.
1: Tak, po mnoha dnech Rusko opět drtilo Ukrajinu, to je ke 14. tedy čtvrtku. Tam došlo k nejtvrdšímu ruskému útoku za poslední měsíce raketami a drony po celé Ukrajině. Celkem byla Ukrajina zasažena 64 raketami a 15 160 drony. Rusko nejprve vypouštělo drony, poté balistické rakety a pak řízené střely. A v Kyjevě bylo hlášeno více než 10 balistických raketových útoků. Došlo k explozím v několika oblastech, včetně oblasti Obolon a v blízkosti TEC nebo TES 5 a TES 6, co jsou kyjevské topelen, asi tepláren tady má být a elektráren. Strategické tak bombardéry Tupolev TU-96MS a TU-160, to jsou bílé labutě, byly aktivovány k odpalování salv křižujících střel a poradce ukrajinského ministerstva obrany Sergej uvedl, že ofenzíva může pokračovat a dodal, že Rusko shromáždilo dostatečné zásoby šáhidů k udržení útoků v dalších dnech. Tady je v obou dnech, ale to je kravina, takže asi v dalších dnech. Tak.
0: Další zpráva navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí, kdy tedy hovoří o tom, že další ukrajinský systém protivzdušné obrany Patriot byl zasažen při tom dnešním útoku na Kyjev, o kterém jsem před chvilkou hovořil. Takže ta ukrajinská strana přišla o další protiletadlový systém. Tedy, takže už jich moc nemá, protože něco musela převést na ten ve prospěch toho Izraele, takže je to jako slabé už. No. Takže tolik tedy, na ní byla vypálena raketa vysoce přesná, tedy vzdušná střela, to je KH-59 a byl zničený jak teda odpalovač raket, tak řídící centrum i mobilní elektrárna pro ten systém Patriot. Takže tolik teda jenom krátkosti. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. To jsou rakety, to ne. V Londýně naříkají, protože britské velitelství v Kyjevě je v troskách, prezident je pod tlakem kvůli mobilizaci a v jednotkách vypukla prý nová vzpoura. Takže během masivního leteckého úderu na Ukrajinu našli Graně tedy nový cíl. Koc vysvětlil význam tohoto zásahu a úřady prosazují nový trend, ale bojovníci z fronty jsou vážně rozzuřeni. Prezident byl varován, že ukrajinská převaha v dronech brzy skončí a že je třeba jednat bez prodlení. No už válečný zpravodaj Koc říká, i kdyby byla pravda tohle všechno a nepřítel újmu zlehčoval, stále jde o dobrý začátek. Abychom nepřítele připravili o nízkoletový vzdušný prostor, musíme eliminovat ideology, vývojáře a výrobce bezpilotních prostředků. Nestačí pouze sestřelovat drony. Tak, prodloužit válku za každou cenu. Frontová linie, tak to tady ne. A teď už jsou zase jenom věci, tak to necháme asi takhle.
0: Půjdeme na další. Další zpráva je od amerického Military Watch magazine, který je ohromen ztrátami ozbrojených sil Ukrajiny na severu Ukrajiny. Hovoří se tam o rozhodujícím průlomu Ruské federace v Sumské oblasti a říká se, všude panuje strach a smrt, branci přežívají pouhé 4 hodiny. Si vemte, že oni někdy se berou na ulici, dají nám minimální výcvik, dají je na frontu a za 4 hodiny je po nich vesměs. To je hrozné. Takže tady v té Sumské a Charkovské oblasti se pro ty ozbrojené síly Ukrajiny vyprofiloval negativní trend, jenž jak bylo očekáváno, tak se ještě prohloubil po jednostranném ruském příměří v květnu. A ty ozbrojené síly Ruské federace systematicky rozšiřují svou zónu kontroly a nutí Švejduka a Drapatie, to jsou teda ty ukrajinští generálové, velitel 18. armádního sboru, to je Sumská oblast, a 16. armádního sboru, to je Charkovská oblast, aby plánovali stažení hluboko do vlastního území až o 50 kilometrů. Uvádí to nezávislé telegramové kanály s odvoláním zdroje v ukrajinském generálním štábu. Takže tolik asi, tam pak jsou dál detaily technické, pojďme dále.
1: Tak, i 15. byl nějaký raketový útok, západní Ukrajina začíná hořet, Geraně zasáhli Lvov, To už jsme měli pátek, Volyň a Rivno. Iskandery udeřili na Kyjev a Zelenský následně opustil prý to Ukrajinu. Takže ve své vítězné zprávě si povytřiany Syrii, no, takže vzdušné síly, pochlubili, tedy ukrajinské, že z 731 prostředků vzdušného útoku z Ruské federace údajně zaznamenaných nad ukrajinskou zemí, včetně tedy 650 raket a 675 bezpilotníků. Titáni ukrajinské oblohy sestřelili 693 cílů, tedy 41 raket, včetně 12 balistických raket Iskander a 652 bezpilotníků různých typů. No. Takže jenže Ukrenergo nebo Ukrenergo a Ukrkanalizace, asi Ukrzalinicia, toto vítězství popřeli. Jejich tisková služba jako první oznámila, že v důsledku zásahu energetického sektoru během posledních 24 hodin nastaly výpadky proudu v Kyjevské, Lvovské, Volyňské, Chmelnické, Poltavské, Charkovské, Sumské, Doněcké, Záporožské, Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. Pak, co se týče ukrajinských železnic, místo předseda vlády pro obnovu Kuleba přiznal, že byly zasaženy 3 lokomotivy, 5 trakčních rozvoren, 5 dep a dokonce 2 mosty. A uvedl také, že v Oděské oblasti byly v noci napadeny objekty přístavní infrastruktury, kdy 2 vlny útoků poškodily zařízení, majetek i nákladní vozidla. No teď si vyberte, kdo lhal. No.
0: Další zpráva je z 11. a ta hovoří o tom, že maďarská vláda urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie nepodpoří a jinak říká žádné zbraně, žádné peníze, žádné členstvo v EU a tento odkaz poslala tedy maďarská vláda Kyjevu. Takže tohle vyhlásila Anita Orbán, kandidátka na post maďarské ministryně zahraničních věcí, kterou nominoval nový premiér Péter Magyar. To jméno asi bude jenom shoda, to je jenom asi shoda okolností. Vstup Ukrajiny do Evropské unie musí založit na zásluhách a splnění přísných podmínek, řekla. Také zdůraznila, že nová vláda bude tlačit na ukrajinské úřady, aby obnovili práva maďarské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti. Ubezpečila, že pod její vedení bude ministerstvo zahraničních věcí vykonávat seriózní diplomatickou práci na ochranu zájmu její země a ne se zapojovat do politických her. Maďarsko nepošle na Ukrajinu žádné zbraně ani vojáky. Potvrdila, že nová vláda nemá v úmyslu podílet se na půjčce Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro, ačkoliv nevylučuje spoluúčast na půjčce pro jiné účely. Takže tolik teda zpráva maďarské vlády přímo.
1: Tak, koukneme se ještě na Maďarsko. Mezi novou vládou, tedy maďarskou vládou a Evropskou unií, se rozhořívává konflikt s ohledem plánů Maďarska na zachování nákupů ruských energetických zdrojů. Píše o tom agentura Bloomberg, necucáme si to z paty. Takže podle této agentury se nová vláda Pétera Magyara snaží vyvážit 2 protichůdné cíle. Udržení přístupu k laciným ruským zdrojům a uvolnění miliard eur z fondů Evropské unie, které maďarská ekonomika kriticky potřebuje. Zároveň plán Budapešti, tedy úplně se nevzdat ruské energie, přímo protiřečí panevropské politice Evropské unie, která má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu do listopadu, tedy roku 27. Zatímco tedy ropné embargo už platí, s výjimkou samozřejmě potrubní ropy. Maďarsko si však chce zachovat dovoz jako laciný a spolehlivý zdroj založený na geografické realitě. Rusko totiž zůstane vždy sousedem. Maďarský kabinet trvá na diverzifikaci, ale ne na úplném zastavení s využitím existujících ropovodů, jako je Družba a Turk Stream. No už, dámy a pánové, Slovenská republika podala na Evropskou komisi žalobu ohledně právě. Slováci to komentovali na Infovojně, že všichni budou teď v Evropské unii držet hubu a krok, kteří jsme závislí na ruských zdrojích levných, stabilních a dlouhodobých. A pak, když to náhodou projde, žaloba, že porušují vlastně tam tu Lisabonskou smlouvu a zakládající smlouvy Evropské unie, protože to má být suverenitě rozhodování daných států národních, tak pak všichni budou jásat, když to náhodou Slovensku vyjde. Takže proč to neudělají i další státy? Ptejte se svých politiků. Andyho se zeptejte, jo? Když jste ho volili.
0: Další zpráva je opravdu velmi zajímavá a už je jako opravdu, je to taková spíš orwellovská. O co jde? O nový šílený příkaz z Bruselu pro celou Evropskou unii. Takže muži, poslouchejte, sex jenom s písemným souhlasem. Takže budete chodit na rande, budete chodit s formulářem. Jo? Tam budete vyplňovat formulář na rande a tak dál. A partnerka vám to musí podepsat. Jak tedy ten europoslanec Uhrík ukazuje na profeministický fanatismus bruselských nacistů a zákeřnou presumpci viny pro všechny evropské muže. Jak to bude dělat manželé doma, aby mu to manželka, když to podepíše, tak aby mu to později někde nesebral ze skříně, to nevím. V Bruselu, zřejmě nejnebezpečnějším městě Evropy, ty progresivci po švédském vzoru protlačili novou kontroverzní feministickou definici znásilnění. Od nyní bude na milostný styk potřebovat explicitní souhlas, jak říká muži teda, jak říká europoslanec Milan Uhrík. A dámy a páni pozor, protože bez výslovného souhlasu v mobilu vás sex s přítelem nebo přítelkyní může podle toho nového dostat až do vězení. Takže to můžete mít uložené na mobilu. Všem nikdo vám to nesmí smazat, na to pozor. A absence souhlasu, například sex ve slov, nebo neschopnost hodnověrně vydokladovat souhlas, bude pro policii znamenat automatický znásilnění, jak vede předseda republikánů před kontroverzní a dvouslečnou definicí. Takže je tady vlastně dopředu presumpce viny muže. Tak jenom, abyste věděli, jako jak si počínat. A pozor na mobil, ať vám to nikdo nesmaže, když to vedete na mobilu. Pojďme dále.
1: Hlavně pozor na ty, co se chodí ožrat o víkendech a užijou si jednu, dvě noci. A pak nazdar, to platí hlavně pro ně. Tak, bych řekl já, koukneme se dál, co tady máme, 6-1, kde to je 6-1. 67 liberistických poslanců vyzývá k rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Tlak se zvýšil poté, co Joe Morris rezignoval. Tak, konkrétně 3 ministerští asistenti rezignovali a vyzvali k rezignaci právě Starmera, zatímco více než 55 laboristických poslanců již požádalo premiéra o stanovení termínu odchodu a neustále prodlužují jeho odchod. Série tedy rezignací z veřejných výslechů premiéra téměř jistě ukazuje koordinaci a může být začátkem pokusu pravicového křídla strany o jeho svržení. Rezignace a veřejná prohlášení přichází od spolupracovníků ministrů, jako jsou ministr zdravotnictví Wes Streeting, ministryně životního prostředí Emma Reynolds a ministryně vnitra Šabana Mahmudová. Typická Britka. Tak, Times vyzvali tedy proti Starmerovi více než 60 poslanců, přičemž krize nyní přesahuje tradiční levicové křídlo této strany. Ať se škvaří. Tak, můžeme na další zprávu.
0: Můžeme na další zprávu. Ta hovoří o tom, válka proti Iránu, Saudové obvinují Izrael. Tam dokonce významný neokonzervativec přiznává porážku. To je článek z Moon of Alabama. A ten, tam jsou dva články pozoruhodné. První článek napsal Turki Al-Faisal, což je vnuk zakladatele Saudské Arábie a syn krále Faisala a je předsedou Centra pro výzkum a islámská studia nadace krále Faisala. A tady v komentáři zveřejněném v sobotu po oficiálním deníku Arab News Faisal odhaluje hlavní spiknutí stojící za válku Spojených států proti Iránu. A ačkoliv jsou Saudové na Irán naštvaní, tak uznávají, že to není skutečný viník, který způsobil chaos, v něm se nyní nachází celý Perský záliv. A když se Irán na další pokusuje vtáhnout království do pekla zkázy, naše vedení se rozhodlo snášet bolest způsobenou sousedem, aby ochránil životy a majetek svých občanů. Kdyby království chtělo a je toho schopno reagovat na Irán stejným způsobem a zničit iránská zařízení a zájmy, výsledkem by mohlo být zničení saudských ropných zařízení a odsolovacích stanic podél pobřeží Arabského zálivu a dokonce i hluboko uvnitř království. No to má pravdu. A kdyby se izraelský plán na vyvolání války mezi námi a Iránem podařil, tak region by se ponořil do trosek a zkázy. Tisíce našich synů a dcer by zahynuli a tak dále. Takže to je jako skutečně ten saudský postoj je jedním z mnoha znamení, že Spojené státy ztratily svou dominanci v Perském zálivu. A ten druhý komentář je od neokonzervativce Roberta Kagana. Robert Kagan, jak víte, to je prováčen časopisu Atlantic, to je manžel, to je Chazar a to je manžel Viktorie Nulandové, to je ta, co nosila ty koláčky na ten Majdan do toho Kyjeva. A vlastně on teda to potvrzuje teda tady, to, co říkal teda ten Faisal a jinak ten Kagan, který tlačil vládu Bushe a Cheneyho k válce s Iránem, tak připouští, že Spojené státy tuto válku prohrály. Takže pojďme dále asi. Ten článek je samozřejmě delší.
1: Dále se koukneme, šup, přepinknu. Ne, vyžranej, Hitler to ne, pardon. Kde je trojka? Tady nahoře. Izrael, silná exploze v provozech společnosti, která vyrábí systém Barak. Prý nadplánovaný test, který selhal, říká daná společnost. Takže silná exploze, k ní došlo poblíž města v Izraeli v zařízení státního obranného průmyslu Tomer LTD, což vyvolalo obavy v oblasti, ale také s řeckými důsledky, protože jde o továrnu na výrobu systému Barak, která naše země získá v rámci nechvalně známého programu, takže to je IOS Pro News GR, program je Achilles Shield. Achillův štít, dámy a pánové, a která má Kypr v provozu, a které má Kypr, tak já nevím. Zkrátka to tam měli dodat Izraelci, no, tak řekum. Tak, společnost rychle přisoudila incident plánovanému a kontrolovanému testu a tvrdila, že proces proběhl hladce a bez jakýkoliv komplikací. Intenzita výbuchu a skutečnost, že byla zaznamenána tento výbuch asi přes noc, však vyvolaly otázky, protože obyvatelé i mezinárodní média informovala o překvapení nad velikostí výbuchu a asi daného požáru. Tomer LTD je aktivní ve vývoji a výrobě raketových motorů. A společnost je považována za klíčový článek v programech. Konkrétně vyrábí raketové systémy Arrow, Barak MX, stejně jako nosiče satelitů a dalších. Takže ptejte se, zda někdo škodí schválně.
0: Další zpráva je také zajímavá a ta vlastně klade otázku, jestli Turecko vyhlásí suverenitu nad černými zónami, místo toho, aby Řecko vyhlásilo 12-mílové pásmo. A ta Ankara chce využít své převahy v dronech, námořnictvu a pozemních silách a vydírat faktickou okupací polovinu Egejského moře. Tam je problém v tom, že Řekové spoustu té své obranné techniky tak odvezli díky rozhodnutí svého premiéra Mitsotakise, tak odvezli na Ukrajinu, měla být dodána jiná z Ameriky a nebyla. Takže to je taková první záležitost, to je ze 14.5. A ta turecká média informují, že návrh zákona o oblastech námořní jurisdikce, kterým Ankara tvrdí, že právně stanoví tureckou námořní jurisdikci v Černém moři, Egejském moři, Marmarském a Středozemním moři, je v procesu dokončování. A ta Ankara se zdá být ochotná využít své převahy v dronech, námořnictvu, pozemních silách a vydírat faktickou okupaci poloviny Egejského moře, zatímco Atény ani nediskutují o rozšíření teritoriálních vod na 12 námořních mil. Takže tady, pokud Turecko, říká jeden ze spolupracovníků Karamanlise, Giannis Valinakis, pokud Turecko skutečně anektuje zákonem ostrovy či ostrovky do dnes šedé zóny východního Egejského moře, tak čelíme pokusu jednostranně zavést nové hranice. Tady se to trošku liší od některých jiných zpráv, kde se říká, je to asi 100, 132 ostrovů a ostrovků, tam je to opravdu hodně, že vlastně Když skončila prostě to osmanské panství, tak to nabyla Itálie a Itálie vlastně, když prohrála válku, tak to potom musela předat. Takže takhle se k tomu dostalo Řecko, a dneska Turecko se snaží teda o toto nabít zpátky. 152 dokonce těch egejských ostrovů. Takže teď je otázka teda, co z toho bude, protože ona totiž tam v té oblasti je také ropa snad a plyn pod vodou. Řekové tvrdí, že tam chtějí udělat nějaké přírodní ochranné pásmo či něco podobného. Turci tam chtějí těžit hlavně, takže uvidíme, co z toho dál bude. Vypadá to i na další jako možný konflikt. Připomínám, že oba dva tyto státy jsou členy NATO. Pojďme dále.
1: Pětku máme zde a koukneme se. To prý musíte vidět, no, vidíte jenom obrázek, že ano, ale možná jste to slyšeli a na sítích asi budou lítat videa. Trump bez dovolení nahlédl do osobního deníku Xi Jinpinga a musel předčasně opustit Čínu. Tak je otázka, vyhodili ho? Video totiž zachytilo okamžik, kdy americký prezident Donald Trump, poté co se ujistil, že se čínský prezident nedívá, nahlédl do jeho osobního zápisníku a otevřel složku. Zápětí Američan Čínu překvapivě a ve spěchu opustil, byl tedy vyhoštěn. Takže návštěva amerického prezidenta v Číně měla trvat 3 dny, a Mík však odletěl už po jednom dni. Proč? Oficiální odpověď samozřejmě nedostaneme. Existují však různé teorie. Je například zřejmé, že Trump během své návštěvy porušil celou řadu pravidel etikety. Pro něj to sice není nic neobvyklého. Tentokrát však americký prezident překonal sám sebe. Ve chvíli, kdy si Xi Jinping vstal tedy ze svého místa, zřejmě aby pronesl projev, Trump se rychle přesvědčil, že si ho jeho protějšek nevšiml a nahlédl do jeho osobního zápisníku. Xi Jinping o ničem nevěděl, novináři však Trumpovo počínání zachytili a krátké video zveřejnili. A mimochodem, i kdyby šlo o dílo umělé inteligence prý u tohohle videa, což je prý nepravděpodobné, samotná existence takového záznamu by mohla vyvolat diplomatický skandál. No?
0: Na tom snímku, který jsem viděl, tak je tam i Rubio, který to sleduje, a z toho pohledu je vidět, že je vyděšený z toho. Jinak jako nechápu, co si, pokud tak, co si o to Trump sliboval, protože určitě ten si nedělal poznámky v angličtině, takže pokud Trump neumí čínsky, což je velmi
1: třeba tam byl
0: nepravděpodobné,
1: nakreslený prostředníček, tak víme, nebo tušíme, co bylo nakresleno v trenérovi okresního přeboru v jeho notýsku, že ano. Tak možná tam měl podobný vzkaz.
0: To by bylo vysvětlení ovšem, ano, to by bylo vysvětlení. Pojďme se podívat teda ještě domů na chvilinku. Kvůli sjezdu studentských Němců to údajně bouchlo. Bylo řečeno, že to není opozice, ale škodná. To není k Němcům, ale tady k naší opozici, k té sněmovní debatě o těch studentských německých dnech v Brně. A tady ta opozice se teda schůzky ve čtvrtek teda neúčastnila. Několik z nich dokonce z těch členů té opozice oznámil svou účast v Brně a tak dál. A tady jako podle Jindřicha Reicha tím ukázali, kdo je tu ve skutečnosti nahnědlý. Já se osobně divím, proč to vůbec jako do parlamentu tahali, to jenom, aby se zase udělali alibi, protože vláda vládne, je tady nějaký policejní ředitel a tak dál. Vláda, když mu dá pokyn, tak by policejní ředitel měl konat, takže to mělo být zakázáno podle mě. A vyhli bychom se mnohým problémům. Ty problémy ještě nekončí, ty teprve začínají, vzpomeňte si na mě. Jo. Takže já tady na toto téma zítra budu mít poslední díl dekrety prezidenta Beneše v širší souvislostech, třetí část, poslední, takže ještě tam jako některé věci budu komentovat, takže teď to nechci více se moc jak se o tom šířit. Já bych teďka tedy přešel, tím vás tedy současně na ten zítřek na 20. hodinu vás zvu. Já bych teďka přišel teda k tomu tematickému okénku. Tam vlastně bylo to hodně, nakonec jsem vybral od Larryho Johnsona takové shrnutí, co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Není to bez zajímavosti. Je dobře vědět, že už na tom počátku, ještě než tam přiletěl, takže Číňané tam vymezili asi čtyři otázky, my jsme o tom hovořili, o kterých jako oni nehodlají jednat. Jo. Takže pak se to tedy dosti rozcházelo, protože každý teda tam jaksi se snažil mluvit o něčem jiném trochu. Nicméně, pojďme tady k tomu článku. On říká, Larry Johnson, myslel jsem, že by bylo užitečné upozornit na reportáže a analýzy deníku New York Times, Washington Post a serveru Politico, které se týkají cesty prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Přečetl jsem je za vás, říká Larry Johnson. Všechny tři publikace se shodly na stejném závěru. Lišily se hlavně tónem a důrazem. A teďka říká, Čína dosáhla svých hlavních cílů, uznání rovnocenného postavení, nejednoznačnost ohledně Tchajvanu, žádné strukturální ekonomické ústupky a přátelská atmosféra summitu. Zatímco Spojené státy dosáhly okázalosti, tvrdili neověřitelné čínské závazky ohledně Iránu a jaderných zbraní a odešli bez jakýchkoliv konkrétních průlomů, o které Bílý dům usiloval. A jak shrnul jeden analytik citovaný v několika médiích, tak říká, je nepravděpodobné, že by summit dlouhodobě změnil charakter a směřování vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Jde o udržování stability, nikoliv o řešení nevyřešených problémů. A teďka k těm stanoviskům těch jednotlivých deníků. The New York Times, analýza deníku The Times se opírala o jednu silnou ústřední tezi, že si přišel s připraveným scénářem a v pozici silnějšího, zatímco Trump v pozici slabšího. The Times napsal, že pan Xi přišel s pečlivě připraveným scénářem a nenechal nikoho na pochybách, že navzdory všem problémům Číny, deflaci, úbytku obyvatelstva, prasknutí reální bubliny, nastal okamžik, kdy Čína vystupuje jako rovnocenná supervelmoc. List poznamenal, že Trump se zdá být v každém okamžiku v defenzívě. The Times také zveřejnil nejškodlivější zpravodajskou zprávu. O této návštěvě informoval, že čínské společnosti vyjednávají tajné prodeje zbraní Iránu a zbraně přepravují přes třetí země, včetně afrických, aby skryly jejich původ. Zpráva, která se objevila v den, kdy byl Trump uvítán 21 salvami z děl ve velké síni lidu. K těm výsledkům summitu se The Times vyjádřil velmi kriticky. Jeho analýza uváděla, že si Trumpovi ustoupil jen málo, a že diskuze nepřinesly žádné jasné průlomy v otázkách velkých zahraničně politických a ekonomických rozporů mezi oběma zeměmi a nedosáhly uzavření velkých obchodních dohod, jaké si Bílý dům od mezinárodních summitů slibuje. Noviny také poukázaly na mimořádný a odhalující moment po summitu, kdy se Trump cítil nucen zveřejnit na Truth Social příspěvek na obranu Xi Jinpinga poté, co čínský vůdce naznačil, že Spojené státy jsou upadající národ, když varoval před Trujillovou pastí a Trump napsal, že když prezident si velmi elegantně naznačil, že Spojené státy jsou možná upadající národ, měl na mysli obrovské škody, které jsme Američané míněno utrpěli během 4 let vlády spícího Joe Bidena, čímž v podstatě podpořil charakteristiku amerického úpadku ze strany čínského prezidenta. Když se podíváme na The Washington Post, tak analýza deníku The Post byla ze všech tří možná strukturálně nejvýznamnější, protože The Washington Post publikoval dva samostatné rozsáhlé články, které dohromady vyprávěly zdrcující příběh. Jeden o samotném summitu a druhý o zpravodajském kontextu, který jej obklopoval. K summitu. Titulek deníku The Post byl přesný a usvědčující. Summit v Pekingu splnil čínský cíl, rovnocenné postavení s USA. Noviny argumentovaly, že obraz rovnocenných supervelmocí, který se během Trumpovy návštěvy prezentoval, tak odrážel dynamiku, o které se podle analytiků Číňané dlouho snažili a Američané se jí dlouho bránili. Trump sám prozradil, o co jde, když pro popis bilaterálních vztahů vytvořil obraz G2, rámec, o který Čína usiluje už desítky let a který Spojené státy důsledně odmítají, protože implikuje rovnocenné řízení globální záležitostí, které vylučuje americké spojence. A The Post poznamená, že Xi hlásal novou éru stability čínsko-amerických vztahů, zatímco Trump označil cestu za neuvěřitelnou, ale poznamenal, že byla velkolepá na pohled a zaostala v konkrétních dohodách. Zpravodajská bomba, samostatně deník The Post zveřejnil důvěrnou zprávu amerických zpravodajských služeb, z níž vyplývá, že Čína využívá válku k Iránu k maximalizaci své výhody nad Spojenými státy v oblasti vojenské, ekonomické, diplomatické i v dalších. Ten článek byl načasován tak, aby vyšel v okamžiku, kdy Trumpova kolona dorazila k velké síni, teda toho lidu. Pentagon označil jakékoliv takové tvrzení za zásadně nepravdivé. The Post také upozornil na to, co analytici označili za nejvýznamnější dlouhodobý problém, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Trump zřejmě naznačil zmírnění postoje k prodeji zbraní Tchajvanu v hodnotě 14 miliard dolarů, když řekl, že ji ještě neschválil a vyjádřil, že nemá chuť cestovat 9500 mil, aby vedl válku. Zatímco Xiovo varování ohledně Tchajvanu zcela dominovalo čínskému shrnutí. Tchajvanské ministerstvo zahraničí poděkovalo USA za následné ujištění Rubia, že se nic nezměnilo, ale nejednoznačnost, kterou Trump zavedl, byla sama o sobě vítězstvím Číny. Když se podíváme ještě na Politico, tak ze serveru Politico nebylo snadné najít podobě jediného uceleného analytického článku ty zprávy, ale jeho reportáže a souhrny v rubrice Playbook se zaměřovaly na tři témata, která dohromady vykreslila obraz summitu, jenž byl pro Spojené státy strategicky matoucí. Tak za prvé, Irán. Politico poznamenal, že Trump přijel do Pekingu v naději, že přesvědčí Xi Jinpinga, aby využil svého vlivu a přiměl Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a že Trump uvedl, že Xi Jinping slíbil, že nebude Iránu dodávat vojenské vybavení a nabídl pomoc při řešení konfliktu. Čínské oficiální prohlášení se však o ničem z toho nezmínilo a čínské ministerstvo zahraničí se otázkou na toto téma vyhnulo, takže tvrzení závazek zůstane ověřený. Za druhé, k obchodu. Zpráva Politico zdůraznila vzorec, který se nyní ustál na několika summitech Trumpa a Xi Jinpinga. Čína nabízí symbolické výsledky, letadla Boeing, sojové boby a tak dál, které Trumpovi zajišťují titulky v domácích médiích, aniž by si však učinil jakékoliv strukturální ústupky v oblasti ekonomického modelu, krádeží duševního vlastnictví, státních dotací nebo transferu technologií, které představují skutečné obavy Spojených států. A Trump tvrdil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing a nepředložil žádné podepsané dohody ani ověřené podrobnosti. A americký obchodní zástupce Greer uvedl, že Spojené státy očekávají nákupy zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů, ale opět nebyly oznámeny žádné formální závazky. A za třetí, strategická rovnováha. Analytici Politico poukázali na témata, kterým nebyla věnována žádná pozornost, jako na nejvýznamnější ukazatel toho, kdo zvítězil. Nezdálo se, že by Trump a Peking vyvíjel jakýkoliv smysluplný tlak v otázkách kyberšpionáže, krádeže duševního vlastnictví, státní dotací podhodnoceného renminbi nebo prekurzorů fentanylu. Dlouhodobé trny v patě Číny, lidská práva Hongkong, Ujgurové, Tibet, vojenská pomoc Rusku, podpora Severní Koreje byly zcela opomenuty. Takže prezident si zmařil naděje Donalda Trumpa, že Čína bude hrát roli při nátlaku na Irán, aby ukončil válku způsobem, který by byl pro Trumpa výhodný. Si řekl ne. Mám podezření, že si neinformoval Trumpa o spolupráci Čína a Ruska s pomocí Pakistánu na vybudování nové bezpečnostní architektury v regionu, kterou budou vést Turecko, Saúdská Arábie a Irán. Bylo mi řečeno, že cílem je vytvořit ekvivalent NATO pro země západní Asie. A nadcházející týden poskytne vodítko k tomu, aby Rusko a Čína dosahují významného pokroku směrem k tomuto cíli, pokud Saudská Arábie a Katar odmítnou umožnit Spojeným státům provádět jejich územní vojenské operace proti Iránu. A Marion Nafol mě v sobotu na poslední chvíli pozval, abychom diskutovali o záhadné mohutné explozi západně od Jeruzaléma. Věřím, že šlo o nehodu, a to o obrovskou, ale existují i jiné teorie. A Nima mě požádal, aby vyjádřil k postavě jménem Jiang Xukin, která se náhle objevila v řadě významných podcastů, včetně těch od Nimy, Glena Disena a Daniela Haiponga. Na tomhle člověku je něco divného. A na závěr je tam nějaká nová analýza pro countercurrents, což už je záležitost jako jiného materiálu, jiné zprávy. Takže to je ode mne dneska všechno. Já děkuji panu kolegovi za pozornost, vám vážení diváci za spolupráci, vám vážení diváci za pozornost a zvu vás tímto na poslech zítří a sledování zítřejšího kompasu od 20 hodin. Děkuji a panu kolegovi ještě za velmi přínosnou a plodnou účast na včerejším setkání v Mělníku.
1: Rádo
0: Bylo to
1: se děje.
0: určitě zpestření pro diváky také, nebo pro účastníky také to ocenili, velmi to ocenili.
1: Tak, tak.
0: Takže tolik na závěr.
1: Rádo se děje, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též, a my se teď podíváme na další program. Tak, panu inženýrovi, samozřejmě Jaroslavu Tichému, děkuji za přípravu a za spolukomentování a dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu, zkrátka za vše. Jak jsem včera opakoval, i večer pak ve vysílání. Šíření informací je proces řídící. To znamená, že i vy můžete řídit tu společnost. I na vás to je. Neporazíme velké konglomeráty, korporátně fašistická média neporazíme, nepřezníme je a zkrátka nebudeme hlasitější, stejně tak neporazíme a nepřehlušíme samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas, které mají 7,5 miliardy rozpočet. Neblbněte, musíte nás tím pomoct. Děkuji, toť vše. Dáme děkovačku a jdeme se kouknout na další.
0: Díky.
1: Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Máme se tak dobře, nakolik uneseme. Dovolme si maximum, zároveň umírněnost v každé rovině. Dost bylo křečí a nenabaženosti. Kvete věk hojnosti, programy nedostatku a nemocí. Nastal čas je propustit.

0: Takže je to hotovo.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodné.

0: vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Utkání s těmi diplomaty, že si Rusko vyhrazuje právo, a teď pozor, to nevím, jestli to zaznělo v našem mainstreamu, pochybuji, Rusko si vyhrazuje právo sáhnout k blíže neupřesněným opatřením vojensko-technického charakteru, jestliže ty ruské návrhy na novou úpravu bezpečnostní architektury na evropském kontinentu nenajdou pochopení ze strany západu. Takže tady je vidět, že se opravdu formuje i v té Evropě nová sféra vlivu a že do toho ta Amerika zasahovat nebude, protože tam má na starosti celou severní, střední i jižní Ameriku. A to Rusko v těch posledních dokumentech, které jsou předkládány veřejnosti, vyžaduje opět zákaz dalšího rozšiřování NATO a výslovně zdůrazňuje, že Ukrajina se tedy fakt tím členem aliance nesmí stát. Potom je ještě v té doktríně a v těch souvisejících materiálech v té doktríně Ruské federace řečeno, že státy NATO nesmějí provádět žádné vojenské aktivity na Ukrajině ani jinde ve východní Evropě, stejně jako na jižním Kavkaze a ve střední Asii. To znamená, že ty svoje sousedy chtějí mít ani ne tak pod svým vlivem, ale rozhodně nechtějí, aby to bylo Eldorado pro nás. Potom kromě těch bývalých zemí Sovětského svazu se ty ruské požadavky týkaly i střední Evropy, jak jsem řekla, figurovala v tom i Česká republika. Protože jako tak obecně, ne, že by konkrétně byla zmiňována Česká republika, ale obecně, protože Moskva chce, aby v zemích, které vstoupily do NATO po 27. květnu roku 1997, neměli jejich alianční spojenci, že tam nesmí ty alianční spojenci, tedy nesmí se tam rozmisťovat vojenské síly. Teda my, když jsme podepsali tu smlouvu s tou Amerikou, tak ti vojáci a ta technika tady nebudou. Já předpokládám, že opravdu tady nebudou. A když jsem hovořila o tom květnu 97, tak ten je vlastně zmiňován jako termín vždy, protože tehdy byla uzavřena dohoda o vztazích mezi Ruskem a NATO. A to všichni víme, to byla ta gentleman agreement, což nemusí to být písemně v diplomatickém jednání. Může to být opravdu tahle ta gentlemanská dohoda a taky byla a je zaznamenána. Je to natočeno, i když nebyl ten podpis, je to natočeno. A ta samozřejmě řekla, tam Západ řekl, že se to na to rozšiřovat nebude a to svoje slovo nedodržel. A poté byly přijaty konkrétní kroky a zapojeni další členové do NATO. A na summitu, jenom abychom si to zopakovali, na summitu v červenci, který byl v Madridu, tak jsme dostali požadavky my, Polsko, Maďarsko a my jsme jako pak se tyhle ty státy stali členem NATO v roce 99. Ty alianční země, tedy alianční ty země, které jsou členové NATO, tak podle té Moskvy opravdu ona bude bránit tomu, aby v těch členských zemích, tedy i u nás, v Polsku, v Maďarsku, aby tam NATO mělo své vojáky, své zbraně bez souhlasu ruského. Ty staré členské státy, ty ať takový je požadavek té Moskvy, nebo to je formulováno v té její strategii. Je ty staré členské státy, ať si drží ta svoje vojska, ale v těch nových členských zemích to je nemožné bez souhlasu Ruska. Takže proto ten rok 97. Já už jsem říkala o tom, že Rusko odmítá ty bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a trvá na kapitulaci a vlastně tím pádem je odmítnut ten mírový plán, který se bere jenom jako základ pro nějaké jednání, ale ne, že by řekl, jo, s těmito body souhlasíme, tak to samozřejmě Rusko neřeklo. Předpokládá se tedy, no u nás rozhodně ne, ale v té světové politice, že dojde ke stažení sil NATO z východního křídla, že ne, že dojde ke zmražení rozšiřování aliance, ale přímo ke stažení těch ozbrojených sil i vojáků, tedy, jak jsem říkala, ačkoliv máme teď tu smlouvu s USA, takže by mělo dojít ke stažení těch vojsk NATO i u nás. A ještě chci říct něco o Polsku, ale to vlastně nebudu zmiňovat, protože nás zajímá hlavně my. No, zajímá hlavně Česká republika. Takže na tom setkání s těmi diplomaty Sergej Lavrov vlastně dal úplně jasně najevo, že Rusko nehodlá v ničem ustupovat, že trvá na úplné kapitulaci Ukrajiny. A dokonce to řekl i, myslím, ruský velvyslanec pro britský Channel 4. Myslím, že to tam zaznělo. A je to tady jasné, tak nevím vlastně, co ty naši novináři pořád tady melou. A ještě chci říci, že když se hovoří o tom třeba, že by to byla součást toho Ruska, nebo že by to byla že by to byly samostatné, ostatně teď to jsou už samostatné republiky, jako je velká paleta variant, jak to může být. Můžou to být samostatné státy, může to být Unie, může to být federace, může to být konfederace, jako to uspořádání může být různé. Ne, že by jako Rusko schramstlo celou Ukrajinu, ne. Ale jsou prostě ve hře různé možnosti toho uspořádání. Každopádně nepřejme se to, že tam mír v uvozovkách bude garantovat Západ a NATO. To je ze strany Ruska nepřijatelné. Takže tady jsem řekla, o co šlo v té strategii nové Spojených států amerických, o co jde v nové strategii Ruské federace. A teď bych se ještě ráda vrátila k těm Američanům. Když jsem hovořila třeba o té Venezuele a to, co je řečeno v té strategii, co Spojené státy americké považují za problém. Za problém opravdu považují terorismus. Jinak mimochodem, my na stránkách Československého mírového fóra máme odkaz přímo na tu strategii, takže kdo by měl zájem, může si ji přímo přečíst. Takže Spojené státy americké mají velké problémy právě s terorismem. A tam ta líheň je tedy v té Střední Americe. A existuje mnoho těch skupin, které jsou hybridní. A teď vlastně my jako víme ten terorismus, nebo myslíme si, že víme, co to je ten terorismus, ale teď už se to posunulo dál a vlastně různí politologové a analytici to pojmenovávají, že to je nový fenomén, že je to ten hybridní terorismus. A že ta jeho podstava už nespočívá jenom v tom, že někdo by, nějaká skupina, jako byly Rudé brigády, se rozhodli a někam dali bombu a podobně. Ne. Teď už je to hybrid mezi terorismem, mezi narkotiky, mezi drogovými kartely a organizovaným zločinem, obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, praní špinavých peněz, různé ty nelegální výnosy, pěstování a výroba drog. A že to všechno je nějak spolu koordinuje, je to v rámci jednoho uzlu. A ten uzel je celiství. A centrum je opravdu v té střední, bohužel, a částečně v Latinské Americe. A že ten terorismus se stává problémem nejen pro tu Ameriku, ale že tenhle typ terorismu, kdy je tam provázáno všechno, je to organizováno dokonale, už nabírá globální povahu. Že ten terorismus už není jenom lokální, ale globální. A ta fronta se nachází přímo tedy na hranicích Spojených států amerických a proto ho považují za svůj veliký problém. Takže za první to tam je zmíněno v té strategii, je to tedy ten terorismus a samozřejmě se to týká celého světa. Druhým kolosálním problémem je ta migrace. Pro ta nelegální migrace samozřejmě, a to se týká jak Spojených států amerických, tak Evropské unie. A ty Spojené státy americké v té svojí strategii, tak tam vlastně ti vojenčtí, zpravodajští, důstojníci a vedoucí těch amerických zpravodajských služeb běžně používají termín ozbrojená migrace. To už není obyčejná migrace. A vychází to vlastně z toho terorismu. Má to několik termínů odborných v angličtině a jmenuje se to militarizace migrace, ozbrojená migrace nebo zbraňová migrace. Tedy, že už jde o imigraci a o migraci, která má v rukou zbraň a že ta migrace se stala sama zbraní v rukou těch zemích té Střední Ameriky. Už je to tak jako rozsáhlé a tak je to prorostlé s tím řízením toho státu, že vlastně už je to jakoby zbraň, státní zbraň, která se nazývá ozbrojená migrace. A tak my to vidíme tady v Evropě taky. Netýká se to jenom té Střední Ameriky, ale teď hovoříme o té strategii USA. A vlastně to, ta ozbrojená migrace tak se proměňuje postupně, když jsem hovořila o těch státech, ve vojenskou militarizovanou migraci. A to znamená, nejen, že tady takový termín už existuje odborně, ale že ta otázka té migrace, že je řešena mnohdy v kompetenci jednotlivých států. Už to nejsou jenom jednotlivé skupiny. A stává se to samozřejmě ohromným sociálním problémem, problémem vojenským a problémem bezpečnostním, strategickým. Jako ta migrace narušuje společnost ve všech směrech. A oni tomu říkají, že to je hybridní hrozba, protože už ti teroristé nejsou žádní osamělí vlci. Že k provedení toho teroristického útoku v podstatě ale není už potřeba to, co bylo potřeba v minulosti. Už není potřeba velké množství výbušnin. Už není potřeba nějaká organizovaná infrastruktura. Ale pardon, já jsem vlastně řekla, asi si uvědomu tu původní větu, když jsem o to hovořila, o té hybridní hrozbě, že teroristé, jsem řekla, nejsou osamělí vlci, ale naopak jsem chtěla říct, že teroristé teď jsou osamělí vlci. Právě proto k tomu není potřeba ta infrastruktura, není k tomu potřeba velké množství výbušnin, v podstatě se všechno děje digitálně, virtuálně, se najdete recept, jak tu výbušninu udělat, jak to všechno zařídit a podobně. Komunikuje se přes ty sociální sítě a páchají se činy z improvizovaných prostředků. Můžete to koupit v drogerii, nějaké ty věci, aby si člověk sestavil výbušninu, různé ty koktejly a podobně. A to, že se stalo teď ohromným problémem, a to souvisí s tím, o co se ale oni snažili. Oni se snažili atomizovat tu společnost. No, a tohle to je ovoce. Když se tady hovoří o tom, že socialismus byl špatný, protože ta společnost je solidární a že ten západ a ten kapitalismus je bezva, protože tam je ta absolutní svoboda jednotlivce, tak tohle to je taky jeden z výsledků. Takže vůbec nepřekvapuje, že ta strategie národní bezpečnosti USA, na rozdíl od všech těch předcházejících strategií, opravdu poprvé neklade Rusko jako tu největší hrozbu, ale Amerika vidí největší hrozbu blízko svých hranic. A jak na to teda reagují různé části světa, tak já nevím, jestli registrujete, jak na to reagujeme my. Já fakt nemám nervy na náš mainstream, takže to vlastně v tuhle chvíli ani nevím, ale dokážu si to živě představit. Ale vím, že jak na to reaguje ta západní Evropa, protože ta pořád říká o tom, že to největší nebezpečí je to Rusko. Ale zajímavé je, že ta strategie ještě nebyla spuštěna. Ta strategie byla jenom deklarována. Ale už i ta deklarace té strategie nese první výsledky, protože například bolívijské vedení vyjádřilo Washingtonu loajalitu v souvislosti s touto strategií. Jakoby tomu Donaldu Trumpovi slíbili, že oni se k tomu rádi připojí, protože existuje jakási osa států, kde je ta líheň toho terorismu, a to je teda Spojené státy americké, to vidí, ale na základě faktu, že to je ta Venezuela, Mexiko, a ta Bolívie řekla, ne, my se k ním nepřipojíme. A ta doktrína je samozřejmě velmi důležitá, protože udává ten směr toho, jak se bude vyvíjet ten západní globální blok. A s tím souvisí ten fakt, že Spojené státy americké, jestliže zajímají nejvíce jejich sousedi, tak omezují svoji podporu pro Evropskou unii, omezují svoji podporu pro Ukrajinu. A velmi aktivity, teď je to jenom deklaratorního charakteru, ale i fakticky, prostě je opravdu utlumují. Ale my jsme teď, protože jsme součástí Evropské unie, tak jsme jako v úplně jiné poloze, protože ta Evropská unie se chystá skrze NATO, jehož majitelem jsou ale Spojené státy americké. Což je takový paradox, to já nevím, si neuvědomují ti naši analytici. Takže NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Ostatně, když chce ta země vystoupit, tak to píše prezidentovi Spojených států amerických. Takže ta Evropská unie se skrze NATO, alespoň o tom pořád mele, chystá zaútočit na Rusko. Ten Washington ale dává najevo, že se toho dobrodružství nehodlá zúčastnit. A teď ještě o tom se vůbec nehovoří, i Turecko dává najevo, že v rámci NATO se fakt nezúčastní útoku na Rusko. A jakou hodnotu má tedy NATO bez Turecka a bez Spojených států amerických? Žádnou. Takže my jsme tady, a o tom taky budu hovořit, úplně svědky nějakého fantasmagorického obrazu, co nám předkládají naše a západní média. A ten obraz se vůbec nezakládá na realitě. Jenže teď vám ještě řeknu, v čem je opravdu problém. Problém je v tom, jak bude ta americká administrativa pokračovat. Protože ten Donald Trump, to myslím, že ten mandát mu končí za 2 roky, a tam teď dochází v Americe k tomu, že tam opět vstává z popela demokratická strana. A ta je otázka, bude v této národní strategii pokračovat nebo ne? Ta předpokládá se samozřejmě na základě empirie, na základě toho, co mají demokraté v programu. Pokud by v Americe opět vyhrála ta demokratická strana, tak samozřejmě ta strategie se změní. Ty kroky republikánů nejsou tak tvrdé. Existuje tady ta doktrína, existuje úplně jiný program, než který razili ti demokraté. A pokud se znovu ujmou vlády demokraté, tak samozřejmě to bude s použitím daleko větší, nebo vůbec s použitím vojenské síly, než to, co je součástí té republikánské agendy, tedy té agendy toho Donalda Trumpa. A oni to, ti demokraté se tím ani netají, pořád to říkají a snaží, demokraté američtí se snaží opět vyhrotit tu situaci, jak ve východní Evropě, tak samozřejmě na Blízkém východě, a že tady mají těch podpindosníků a pořád si jich platí prostě mraky skrze ty neziskovky. A takže my teď stojíme, bude rok 2026, jenže pak bude další rok, 27, a tam budou ty americké volby. Jenže v té Americe bude několik voleb už příští rok. A tam se ukazuje, že najednou začínají už letos v těch komunálních volbách, začaly vítězit demokraté. Takže vlastně až rok 2027 opravdu rozhodne o osudu celého světa. Protože jestli se dostanou k moci ti demokraté a shodí se stolu všechno, co zde bylo vybudováno, shodí ze stolu všechny ty iniciativy republikánů a nehovořím jenom o Donaldu Trumpovi, tak prostě to bude říká se někdy studená válka jako 2.0, jako Monroeova doktrína 2.0, jako Rakousko-Uhersko 2.0, jako Jaltská konference 2.0. Tak se říká, bude studená válka 2.0. Bude samozřejmě snaha o útok na Rusko, takže se hraje o čas. Hrají o čas jak Rusové, kteří jsou si toho všeho vědomi, jak celý ten východní blok, tak samozřejmě hraje o čas na západě, tam dochází, a to teď podrobněji vysvětlím, k velkému rozkolu na té politické scéně právě mezi těmi republikány a Ukrajinci. No, mezi těmi republikány a demokraty, což jsou de facto pro ukrajinští. Takže tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vypadá to v tuhletu chvíli děsivě. A ještě jednou zopakuji, v těch komunálních volbách letos vyhráli většinou demokrati. A tam k čemu došlo? Tam je největší rozkol i v rámci republikánů kvůli tomu, jak se Trump chová k Izraeli. Protože mnoho těch republikánů, kteří byli blízcí Donaldu Trumpovi, byli jeho spojenci, tak najednou se od něj odvracejí. A opravdu tím kamenem úrazu je Izrael a vůbec ta situace na Blízkém východě. Tady u nás se o tom vůbec nehovoří, ale Haagský tribunál a řada dalších institucí a mezinárodních soudů pro lidská práva dospěly k závěru, že Izrael jednoznačně porušuje lidská práva, že páchá v Gaze genocidu. A začali požadovat, aby s tím Izrael přestal. Aby přestal s tou válkou. Aby přestal s vojenskými operacemi v tom pásmu Gazy. A taky je snaha, aby byla obnovena, protože nějaká vyšetřování začala, ale aby byla obnovena vyšetřování, i když to tam skončí, ohledně činu té izraelské armády v průběhu těch posledních 2 let vojenské operace v pásmu Gazy. A aby byly nalezeny, protože ty důkazy už nalezeny jsou. O tom rozhodli, jak jsem říkala, třeba ten Haagský tribunál a některé soudy. Tak aby z toho byly vyvozeny závěry, že tam došlo k porušení lidských práv, že tam došlo k válečným zločinům a že tam opravdu došlo k té genocidě. Takže mezi republikány a demokraty najednou se některá ta křídla těch republikánů a demokratů se zblížila, protože jak křídlo u demokratů, tak křídlo u republikánů začaly požadovat okamžité ukončení té izraelské vojenské operace. A to tedy je problém právě pro tu republikánskou stranu. A uvedu tady třeba 2 příklady, že ze začátku byl velký podporovatel Donalda Trumpa, například Carlson, ale tím, co se stalo v tom Izraeli, tak se od něj v podstatě odvrátil. A to samý ten Charlie Kirk, tak taky. A bylo vlastně ty 2 figury známé, jsou mimo politiku. Jeden byl aktivista, ten Kirk, druhý je novinář. A Takže oni najednou už nejsou v tom táboře toho Donalda Trumpa. A pak ještě, to je velmi zajímavé, v Americe je ohromně silné křesťanské hnutí, ale evangelíku. Ne katolíku, ale evangelíku. A to je jedna z největších sil, která má vliv na volby a na to, kdo se stane prezidentem. A já, jak jsem říkala, některé ty informace, to jsem říkala v tom minulém vysílání, které vám tady předkládám, tak mám také z rozhovoru Simona Tsipise. To je izraelský politolog a on tam právě v tom jednom svém pořadu rozkrýval, jak je to se Židy, s Izraelity, s judaisty. To je prostě tak neuvěřitelně komplikovaný maglajs, že my se v tom vůbec nevyznáme a tam jedna skupina bojuje proti druhé. A řeknu vám příklad, třeba ti ortodoxní Židi, to jsou největší nepřátelé Izraele, protože oni jsou, já jsem to pochopila, něco trochu jako anarchisti. Oni jsou úplně proti státnímu uspořádání, takže vlastně ten Izrael je největší nepřátelé toho státu, jsou ti nejortodoxnější Židi. Tak to dávám jenom jako příklad, abyste věděli, že tam ten svět je jako taky velmi takový vrstevnatý. No a teď zpět tedy k těm evangelíkům, kteří jsou v Americe ohromnou silou volební a oni většinou jsou pro izraelští byli. Neustále tomu Izraeli pomáhali. A říká se jim, a to právě je tedy, to vám rozkrývám, to, co tam naznačil ten Simon Tsipis, že jsou to křesťanští sionisté a vždycky stáli na stráži toho Izraele. Ale tím, co Izrael dělá v té Gaze, tak i tam došlo k rozkolu. A vlastně i oni změnili, tihleti evangelíci, změnili svoji rétoriku a drasticky změnili svůj názor a začali Izrael kritizovat. A to je taky opora toho Donalda Trumpa. Takže bez podpory těch křesťanských, oni tomu říkají evangelíci nebo evangelikálové, je politika Donalda Trumpa samozřejmě ve velké nevýhodě. A proto dochází k tomu, že tam vyhrávají teď ty volby demokrati. A ve Spojených státech amerických existuje velmi silná židovská lobby. Ale, a to zase vím tedy o toho Simona Tsipise, existuje tam taky izraelská lobby a v tom je prý velikánský rozdíl. V podstatě jsou to dvě různé lobby, které jdou si vzájemně po krku. A ty začaly vyjadřovat tu protiizraelskou rétoriku. A někdy, jestli bude čas, tak můžu se na to podívat, teda já jsem to poslouchala podrobně, ale nemám to v hlavě všechny ty skupiny těch Židů a pokud člověk se v tom neorientuje, tak to stejně bude jenom popis, že vlastně nebude z toho nikdo moudrý, ale jenom na tom ještě jednou deklaruji nebo dokresluji to, že v tom Izraeli i v té Americe nejsou všichni, i když jsou třeba prožidovští, tak ale nejsou proizraelští. Tak jenom abychom věděli, jaký tam je i v té Americe ohromný zmatek. Takže v těch komunálních volbách se začali odvracet ti voliči od republikánů, volili demokraty. A z toho důvodu je teď otázka, protože příští rok budou volby, myslím, že do kongresu, do senátu, sněmovny reprezentantů a v zásadě už to bude směřovat k těm prezidentským volbám. A ještě navíc, takže to je problém pro Donalda Trumpa a pro strategii současnou Spojených států amerických a ještě navíc Donald Trump je předmětem neuvěřitelné kritiky ze strany evropských lídrů. Ohledně toho jeho jednání s Ruskem a samozřejmě i ze strany našich českých politiků. No a ještě jsem se tady učinila poznámku, že, jo, bych to možná uzavřela, že pokud tedy vyhrají volby demokraté, pak dojde k opravdu vážnému rozkolu mezi tím globálním východem, který se mezi tím formuje, a mezi tím globálním západem. A možná teda ten Deep State se snaží už teď, ale zatím tomu šlape na brzdy ta Amerika pod vedením Donalda Trumpa, ale pak by opravdu hrozila ta válka, ta atomová válka, protože Donald Trump je v současné situaci jakýmsi mostem, který nějakým způsobem zadržuje tu ostrou konfrontaci mezi globálním východem a globálním západem. A pokud tento most přestane existovat, pokud Donald Trump nevydrží ten tlak, který zažívá doma a na tom Blízkém východě a vlastně i v Evropské unii, tak bohužel jako může fakt dojít k tragédii. A to my vůbec tady to nedokážeme si představit, protože u nás jsou tam média zaměřena černobíle. Takže my vlastně vůbec nevíme, jaký je ten vnitřní svět politiky v těch Spojených státech amerických. A k čemu tam může dojít a nevyznáme se v tom. Tak jsem se snažila to teda nějak takhle rozkrýt a přiblížit. Až se teď budeme dozvídat, jako kdo kde vyhrál, abychom se v tom dokázali trochu orientovat. A ještě jsme svědky toho, že teď je neuvěřitelný atak, jak v Evropě, tak ono je to ostatně na celém světě, na všechna vlastenecká hnutí. Jak je něco pronárodní, tak hned se tomu dá nálepka, že to je nacionální a že to vlastně je strašně nebezpečné, protože ten nacionalismus rozdmíchal tu druhou světovou válku. Je zaměňován nacionalismus za patriotismus. Prostě pracuje se tady s těmito pojmy. A zase lidé jsou sváděni na cestí. Já třeba jsme poslouchali jednoho zpěváka, když jsme jeli autem se a ten jejich syn říkal, no dobře, ale tohle to je přece nácek. A já jsem říkala, jak nácek, ten zpěvák. To on dostal jenom takovou nálepku. A v čem spatřuješ jako tu podstatu slova nácek? A to ani nejsou ti lidé schopni říct, ale v televizi řekli, je nácek, toho nesmíme poslouchat, ten je zlý. No ale ten zpěvák je patriot. Ne žádný nácek. Patriot je, že chce ochránit jako naši Českou republiku a naše občany. A ne, že chce nějak expandovat třeba do Německa, nebo do Polska, nebo do Rakouska, aby všichni byli pod nadvládou našeho národa. To je jako velký rozdíl. Takže tady ta nálepka prostě funguje, takže to, co je vlastenecké a patriotické, tak je označeno tou nálepkou, že to je nacionalismus, de facto nacismus a de facto hned pak jsou ti lidé obviněni z rasismu. Takže prvně vlastenectví, pak nacismus, nálepka a pak rasismus. A naopak jsou upřednostňována ta hnutí, jako je třeba Antifa, Black Lives Matter, nebo LGBT, nebo různé ty genderové politiky ve školách, a nebo různá hnutí za ochranu životního prostředí, různé ty zelené strany, zelená hnutí, ale tohle to všechno jsou koncepty toho, teď je ten termín, toho progresivistického hnutí. Ale to progresivistické hnutí, jako jsou u nás třeba Piráti, nebo Topka, nebo na Slovensku ten pan Šimečka, tak to jsou ale globalisti. A ti jsou proti těm národním státům. Ty chtějí eliminovat národy, vlastně to chce celá Evropská unie, chtějí transformovat ty národy, aby tady byla jediná globální vláda, jediný globální svět. Ale teď jsem četla takový ne spis, ale článek, to byl spíš analýza, co všechno obsahuje, když budeme mít to ID, no to je strašné. Veřejně všichni budou vědět, jakou máte stopu energetickou, jestli jste očkován. Teď přeháním, ale ne moc. Kolik jste toho snědl, jaké máte příbuzné, jakou máte krevní skupinu, jaké budete mít choroby podle toho, oni tam mají ty algoritmy, co jíte, co vás čeká, jak sportujete. To bude jako strašné a podle toho mají být udělovány ty sociální kredity. Takže o tohle všechno se snaží vlastně ty progresivisti, v tom je ta politika Evropské unie, eliminovat úplně to pochopení národa, globalizovat ten svět, použít k tomu, k té kontrole toho digitálního koncentráku, tu umělou inteligenci a podobně. A to samozřejmě, proto oni se snaží o ten digitální koncentrák, protože kdyby to byl jen ten předstupeň, že se je snaha eliminovat ty národy, tak když to má být jako ta Evropská unie, jeden ten tavící kotel pro všechny ty migranty, tak samozřejmě to povede ke konfliktům a k občanským válkám. A jestli oni budou chtít občanské války, tak samozřejmě ty občanské války budou v Evropě, protože na ně už je tady jako zasazeno, založeno. A pokud se jim budou snažit zabránit, tak jako ten digitální koncentrák a to ID se bude zavádět velmi, velmi rychle. A tím motem těch progresivistických hnutí, tak je samozřejmě to uprchlíci, vítejte, migranti, vítejte, ale ve skutečnosti to musí dojít ke kolapsu a k sociálnímu úpadku těch společností. Už jsme toho byli svědky, nebo jsme svědky třeba v tom Švédsku, i v Německu, ve Finsku, ve Francii a podobně. Takovéto bitvy teď probíhají na globální scéně a uzavřu tuto část tím, že teď jsou dva hlavní tábory a to je tedy ten globální západ, celá Amerika a globální východ, v podstatě celá Euroasie. Samozřejmě jsou to jenom plány. I to dobré, o čem jsem hovořila, i to špatné, o čem jsem hovořila, nebude to všechno ze dne na den, ale ty hlavní směry v té světové politice je tedy opravdu to rozdělení na východ a západ. A to, že spolu nebudou bojovat, to bylo řečeno teď v obou těch strategiích. Jak v té ruské, tak v té americké. Takže to je pro příští rok opravdu dobrá zpráva. Můžeme tedy ukončit tuto část?
3: Ano, ale já bych ještě použila dva dotazy. Jeden dotaz je od Lukáše z Karviné. Hezký večer, paní Vítová. Řekla byste, že prezidentský mandát Donalda Trumpa, ten současný, se stal signálem počínající deglobalizace? Jak se o tom začíná mluvit? A je deglobalizace příležitost, které se nemáme bát? A nebo je to naopak problém, když, jak jinými slovy, vy sama říkáte, globalizace urychluje a zintenzivňuje mezinárodní migraci propojením ekonomik, kultur a technologií? Děkuji za vaši odpověď a vlastně takové krátké shrnutí. Lukáš, Karvina.
2: Já děkuji za dotaz. Podle toho, co teda jsem se nastudovala nebo přečetla já, tak si myslím, že tady je snaha, aby ten svět nebyl globální, jako on bude globální v něčem, budou globální sítě a podobně, ale vždyť ty státy BRICS, což je většinou teda ten východní blok, tak to říkají při každé příležitosti, že mají zůstat národní státy. Mají zůstat. Ti globalisté nechtějí, aby ty národní státy zůstaly. Ta Amerika, Donald Trump řekl, že by měla být Kanada jejich, ale jak říkám, třeba i když jsem hovořila o té Ukrajině, je mnoho možností. Můžou to být jednotlivé spolupracující státy, nebo konfederace, což jsou v podstatě Spojené státy americké a málo kdo ví, že ty Spojené státy americké, ty jednotlivé státy mají daleko větší míru svobody než země v Evropské unii. Jako tam jsou daleko svobodnější než my, ta legislativa není tak jednoznačná jako v rámci EU. Nebo to může být unie, nebo svazek států, ale každopádně ten Donald Trump řekl, že by ta Kanada měla vejít ve svazek Spojených států amerických. Je snaha udělat bloky. A to, jak to uvnitř bloku bude, jestli, znovu opakuji, tam to bude jednotný stát nebo x těch možností spolupráce, a ještě jednou zopakuji, unie, federace, konfederace, svazek států a podobně, to už je jedno. Ale prostě, a to je jeden blok, a druhý blok je teď v této chvíli ten východní, ta Euroázie, a to je teda Rusko ve spolupráci s tou ekonomikou Číny. No, ale v obou těchto blocích, musím, a to, k tomu se teď možná ještě dostanu, jak tedy na tom západě, tam už jsem řekla, o co jde těm demokratům, tak ty chtějí, aby byl prostě jeden svět. Ty nechtějí ani tyhle ty dva bloky. Ty chtějí jeden globální svět. A to samozřejmě teď jde o to, jak to dopadne v té Americe. A to bych se vracela zase k tomu, co jsem říkala tu první hodinu. Nevím, jestli jsem to řekla zrozumitelně panu posluchačovi, ale snažila jsem se. Prostě jsme teď na ostří, v takovém dějinném procesu na ostří nože, kdy vlastně ty, aspoň by bylo rozdělení na ty dva bloky. To by bylo fajn na úvod. Ale pak je tady ta skrytá síla, která chce udělat tu jednu globální vládu, ale ta teď zrovna není u moci. A je otázka, jestli u moci bude za dva roky.
3: Přidám ještě jeden dotaz, a to Dana z Liberce. Ten píše: paní Vítová, děkuji za téma Rusko, Spojené státy. Když mluvíte o Rusku, slyšíme ze všech stran, že je pro nás Rusko hrozba. Podle vás to tak ale asi není. Z toho, co říkáte. Dáte nám argumenty do debat s těmi, co neslyší a nevědí? Moc děkuji za to, co pro nás děláte, Dan Liberec.
2: Tak já moc děkuji panu posluchači Danovi. No, jde o to, že u nás se vychází vlastně ze lži, že Rusko je agresor a napadlo nevinnou zemi Ukrajinu. Tak bych řekla, že nejstarší, nejprestižnější, největší soud na celé planetě Zemi, to je soud OSN, vydal verdikt, že tomu tak není. To za A. Rusko není agresor. Tam ten soud to jasně řekl, takže ten, kdo šíří lži, je mainstream a většina těch evropských politiků. Tam prostě docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva. Byla tam občanská válka, vždyť ani ten prezident Porošenko se tím netajil a řekl, že že normální ukrajinský děti budou chodit do školy a ruské děti budou ve sklepech. Vždyť tam došlo ke státnímu převratu za podpory cizí moci, to jest Ameriky a Evropské unie. Když ta Victoria Nuland řekla, kolik je stál ten státní převrat. Vždyť už je známo, my teď máme poslankyni nějakou pirátskou, jejíž tatínek bojuje Gruzínec a bojuje na Ukrajině. Vždyť to uvedli i světový tisk, že tam byli pozváni odstřelovači z Gruzie a ty zabíjeli ty Ukrajince a bylo to pak svedeno na ty legální, ukrajinské složky. Takže to, co se u nás objevuje v médiích, jako tam není pravda z toho vůbec nic, nejsou pravdivé ty původní stavební kameny. A jestliže ta stavba je postavená z papundeklu, ty základy té stavby, tak nemůže stát, takže my se tady pořád tváříme, že ta lež je pravda, ale prostě není. Jinak, na Krymu proběhlo referendum. Byli tam světoví pozorovatelé a podle krymské ústavy ani to nebyla součást té Ukrajiny, jenom dobrovolně řekli, že ta Ukrajina, já to neříkám teď přesně, bude nějakou dobu spravovat, pokud oni to chtějí. A pak se rozhodli v referendum, že už tohle to končí. I tohle to je lež. Na Donbasu proběhly volby a referendum, že nechtějí být součástí Ukrajiny. Tak já nevím, proč se pořád tady jako tváříme, že je Rusko agresor. Ani papež neřekne, že je Rusko agresor. Ani Antonio Guterres neřekne, že je Rusko agresor. Ani to usnesení, o které se tady ze začátku opírali OSN, tam nikde nebylo řečeno, že je Rusko agresor. Nejednala nikdy o tom Rada bezpečnosti. Jednalo o tom jenom plénum OSN, kde měli většinu podplacení tehdejší Američani, demokrati, a tam bylo řečeno, že by Rusko a podmiňovací způsob, že by Rusko mělo ukončit ofenzivu. Takže tady prostě všichni ty politici Jako neuvěřitelně lžou tě naši. No já nevím, jestli jsou tohleto argumenty pro pana posluchače. Přála bych si, aby byly. Já chci ještě říci k tomu, že jak je formováno to veřejné mínění, že vůbec neexistují žádné náhodné úniky informací do nějakého mediálního prostoru. Že tak prostě není. Ještě v té Americe se to formuje to veřejné mínění a vůbec ten narrativ v uvozovkách přes noviny, jako je Wall Street Journal, Washington Post, ve Velké Británii Times a podobně. A vlastně ty řeknou, co se má stát, ty noviny, nebo co se předpokládá, že se stane, a ta informace sama pak tvoří tu realitu. Podle toho, co zazní v Times, tak se zachová třeba náš premiér, nebo začne uvažovat nějakým způsobem český ministr něčeho. A proto se říká, že řízení je proces informační. A ještě, ta média jsou ve vlastnictví několika soukromých nadnárodních korporací. Takže to znamená, že celé to dění ve světě, a teda se k tomu vrátím až po té písnice, de facto řídí ty nadnárodní korporace. To je na tom ta tragédie. Ne jednotlivé státy, i když jsem hovořila, že tady bude východní a západní blok, snaží se o to je sformovat, tak stejně v tom největší roli hrají ty megakorporace. A k tomu se teda dostanu po písničce.
3: Přesně tak, před námi je nejen předvánoční atmosféra, ale další ze tří světových špiček. Zatím jste slyšeli Karla Gotta a teď je tu Elvis Presley.

0: Posloucháte Hovory s Vladimírou Vítovou, před námi je další téma, historie, která je zcela jiná, než jaký předkládá oficiální věda. Zkreslování a zamlčování historie je častý fenomén v dějinách 20. století. Pojďme si úvodem tohoto tématu představit vzájemný vztah dějin a historické paměti. Celá historie je totiž prý založena na důvěře, Vladimíro.
1: No asi ano, protože teď se začalo objevovat ohromné množství videí, které nám začíná odhalovat jakoby závěs nebo závoj, kterým ta historie byla skryta. A tam se ukazuje, že všechno bylo úplně jiné. Já teda často sleduji IcePick, což je takový tým lidí, odborníků, vědců, jmenuje se to alternativní historie, jako historie a tak dále, proto mají tu zkratku IcePick. A oni jdou kriminalistickou metodou prostě po těch památkách, po fyzických památkách, paláce, zbytky staveb a podobně, a porovnávají to s tou historií, která je nám vykládána, a ono to prostě nekoresponduje. Oni vychází z toho, že i mnohé mapy, mnohé písemné zdroje, že jsou zkresleny a že vlastně jsou napsány nově, s tím, že se odvolávají jakoby na staré dokumenty, které neexistují. A že ten podvod s tou historií je tak velkolepý, že si to ani nedovedeme představit. A já bych tady teda navázala, když jsme hovořili o těch národech nebo o těch jednotlivých státech, tak speciálně ti odborníci, a tam jsou třeba fyzikové nebo inženýři, mechaniky, historikové, lingvisti a podobně, snaží se ten pan Pavlušenko, to je bývalý analytik vojenský, pokrýt celé spektrum těch odborných směrů, aby prostě dokázali opravdu zrekonstruovat tu minulost. Teď vydal knihu, ale ta kniha je jenom jako e-kniha, jmenuje se to Pravidla hry bohů. A on říká, že prostě ani to neměl v plánu, ale oni dělají expedice do Číny, do Indie, do různých zemí. A na základě těch výsledků, takže on aspiruje na to vydat ucelenou jako ne knihu nebo učebnice, ale ucelený systém té pravdivé historie, která je ale fakt úplně jiná, než jak nám je předkládáno. A když hovoříme o těch národech, tak já vždycky chci začít nějaké téma, pak si uvědomím, že bych měla ještě předejít o dva kroky, abyste slyšeli, z čeho vycházím. On tam na základě těch kriminalistických metod, a ty používá proto, protože to jsou neoddiskutovatelné faktické věci. Proto jsem zmiňovala, že tam jsou, nevím, třeba geologové s nima, nebo vojenští experti, a dokážou přesně říci epochu, stáří té jako hmoty, k čemu to bylo, jak to fungovalo a podobně. A to říkám teď jen velmi povrchně. A na základě celé té analýzy, kterou už dělá roky, došel k závěru, že tady byly prostě dvě katastrofy. Rozhodně dvě katastrofy celosvětové. A jedna, bylo jich teda víc, ale ty poslední, od kdy je formováno to naše současné stávající lidstvo, tak je to 1675 a 1842, a to ještě vychází z toho Nosovského a Fomenka, kteří určili, že prostě ta historie, to, co se nám říká, je úplná blbost, protože někde chybí 200 let, někde chybí 300 let, někde přebývá 40 let. Některé ty události historické jsou jakoby ty samé, ale trochu předělané, takže dám příklad. Vůbec nevím, tohle to je jenom moje dedukce, nevím, jestli to je pravda. My máme Jana Žižku, měl jedno oko, byl to slavný vojevůdce. Ale na Rudém náměstí stojí socha Minina a Požarského a ten má taky jedno oko. A taky jako to vojevůdce a taky zachránil to obyvatelstvo. Chci říct, že jeden obraz, teď si beru toho Jana Žižku za příklad, tedy to jedno oko, a to, co udělal, tak tenhle ten obraz je v našem národě. V Rusku je to jiná figura, jinde je to jiná. A takových věcí je plno. Jakoby vzali jednu událost, jednu osobu, překopírovali, to se ukazuje, že to je fakt, překopírovali to do různých epoch, dali jim různá jména a teď každý národ má svého nějakého národního hrdinu, takže jako v tom je neuvěřitelný zmatek. Já jsem třeba dlouho vycházela z toho, co řekl Tomáš Garrigue Masaryk, že jednotlivé národy byly stvořeny bohy, nebo bohem. No já teď fakt nevím, jestli je to pravda, protože mezi tím se ke mně dostala velká spousta informací. A posledních několik videí, které jsem viděla, a oni tam ukazují staré mapy a porovnávají to. A já vám řeknu extrakt toho, co v těch videích je. Oni říkají, že ten koncept národa, jak ho známe my, Češi,

do té doby nic takového neexistovalo. Že byla jednolitá globální civilizace po celém světě. A když jsem říkala, že oni jdou tou kriminalistickou metodou, tak všechny budete to znát. Vždycky jsou to ty sloupy, na nich je stavby. Sloupy, na nich je trojuhelník, nebo třeba to, co máme nějaký vzory. Je to někdy na zámcích, je to v podstatě ten typ jakoby novoklasicismu. U nás je to třeba v Praze Rudolfinum, nebo to Národní divadlo, nebo Národní muzeum a podobně. Všude, ve všech těchto stavbách, jakoby existují nějaké papíry, plány, jak se to dělalo, ale patrně došlo k tomu, že se to jenom rekonstruovalo. Existují někdy i falešné obrázky, jak byl položen stavební kámen a podobně. Ale oni já jsem nás uvedla jako příklad, protože to lidi znají, jak ty budovy vypadají, ale oni dochází k tomu, že tenhle ten typ budov nebo prostě ty sloupy antické, vždycky jsou to sloupy, na nich položený trojuhelník, zatím kupole, jsou po celém světě. A to nestavěli žádní kolonizátoři. A tenhle ten typ staveb je v Evropě samozřejmě mnoho, na Sibiři ne, tam došlo k té katastrofě, ale v Rusku, je to v Indii, je to v Africe, je to v Jihoafrické republice, je to v Austrálii, je to v Latinské Americe, ve Střední Americe, v Severní Americe, všude. Všude je tento typ staveb, který už samotný ten typ staveb je dokladem toho, že tady existovala jedna globální civilizace a existoval jeden jazyk. Možná, že ta babylonská věž jako taky. Asi to nebude tak starý obraz, jak se nám říká, že to je x tisíc let zpátky. Patrně to je něco nového. No a takže když se vrátím k těm národům, tak se ukazuje, že na začátku toho 19. století, tedy před tou poslední katastrofou globální, a teď jsem řekla 1842, ale oni říkají, zrovna tady bylo ukradeno, teda ne ukradeno, navýšeno 20 let, že v podstatě se ta katastrofa stala 1824 a vychází třeba z dobových kronik, z tisku, z literatury, z básníků, ze spisovatelů, kdy oni tam říkají, že byly, teď se to jako liší někde, 3 roky bez léta, rok bez léta, 4 roky bez léta, vůbec se nic neurodilo, padaly kyselé deště, nebyla ani tráva, padaly, no prostě strašné věci, a že to právě v té klasické literatuře je někdy popsáno, já nevím, třeba Turgenev, nebo prostě tihleti spisovatelé, teď tedy hovořím o ruských, ale samozřejmě i britských, ale že byla ohromná cenzura a oni to tam je vidět, a já si myslím, že u nás to popsal například Karel Hynek Mácha, o vy hvězdy, hvězdy na výši, vlastně tu katastrofu, ale protože byla cenzura, tak oni to popisovali jenom jako, že ne jako osudovou událost, ale třeba popisuje se, v čem ty lidi žili, nebo co se tam tenkrát, že zrovna byla neúroda, nebo Gogol, mrtvé duše, jak tam sčítali, prostě tam umíralo strašné množství lidí, ale třeba ze tří, to tam bylo daleko víc, ale dávám to jako příklad, ze 3 milionů zůstalo 300 lidí. Jako v takovémhle množství byla ta katastrofa. Oni říkají, že třeba pak byla první světová válka 1853, říkáme tomu Krymská válka, ale že to vlastně bylo jako ti, co postrádali nejméně, a to byla západní Evropa a speciálně Britové, ty to zasáhlo nejméně. Ta světová katastrofa. Proto jim zůstaly technologie a proto oni mohli s těmi technologiemi ovládnout ten zbytek světa. Takže 1812, kdo ví, jak to bylo s tím tažením Napoleona, to je taky vismajor. Teď se ukazuje, že vlastně to byl spojenec Napoleon toho ruského císaře. Potom byla válka 1853 a že vždycky se snažili, oni tomu říkají, začistit zbytek té klasické kultury, klasické civilizace. Že o tom byla i první světová válka, o tom byla i druhá světová válka, rozbombardování třeba Drážďan jako příklad a podobně. Takže nebyla to válka jenom rok, dva. Začalo to tragédií a ti, co přežili, zmocnili se těch technologií, tak

0: vlastně rozpoutávají ty války a ničí ty staré artefakty. To jsou třeba ty křišťálové paláce, světové výstavy, jak se říká, postavili to za půl roku a pak jako stavby, které my bychom v životě nebyli schopné realizovat, a pak to všechno rozmlátili, spálili. Že tady dochází k úplně něčemu jinému, než nám se říká ve škole. No ale zpět tedy k těm národům. Takže oni v podstatě dokazují, že na začátku 19. století žádný koncept národu neexistoval. Že to byla jednotlivá, jednolitá civilizace a že po té katastrofě oni v podstatě rozparcelovali území a oni říkají, a ty jednotlivé národy a ty hranice mezi národy, to v podstatě byly vězeňské cely. A že takhle rozdělili ten zbytek toho původně sjednoceného lidstva, které přežilo globální katastrofu. A že jestli si lidi myslí, že jsou třeba Rusové, nebo Francouzi, nebo Němci, nebo Američani, no tak nejsou. A tenkrát začaly ty matriky a začaly, my teď máme číslo v občance, inventární čísla, která byla přidělena tomu zbytku lidstva. A nevím, jestli jste slyšeli někdy o těch vlacích sirotků, o tom, že na těch světových výstavách byly inkubátory, o tom, že existují fotografie, kde ta města jsou úplně vylidněna, nejsou tam živí lidi a nejsou tam rostliny. A za pár let existují zase vylidněná města, ale už jsou tam zasazené nové stromy. A třeba v Indii v rozmezí 30 let, kde jsou absolutní ruiny, neexistuje ani živáček a najednou jsou tam miliony lidí. Kde se pro boha ty lidi vzali? To jsou absolutně nezodpovězené otázky. A když jsem hovořila o těch inkubátorech, tak hovoří se i o tom v podstatě globálním klonování. Jestli jste slyšeli někdy ty děti z kapusty, ze zelí, jak vlastně byly ty pohlednice byly kreslené, byly takové roztomilé, ale hlavičky těch dětí, nemluvňat i malinkých dětí, byly vyfocené, jezdily pošťáci a ty děti rozvážely v brašnách. Jako to prostě není normální. O tom teď ale se mi zdá, že ti, co teda řídí tento svět, co zůstali po té katastrofě a měli k dispozici ty technologie, kterými dokázali ovládnout ten zbytek lidstva, který přežil, tak teď se jim to možná, jestli se jim to vymyká nebo záměrně říkají pravdu, prostě je ohromné množství teď videí a textů na tohle téma a ukazují se staré fotografie a není to jako fotomontáž, je tam odkaz na staré zdroje, na staré časopisy, na staré rytiny, třeba Piranéze nebo i Canaletto, to se říká, že to vůbec ani nebyli malíři, že to byly fotografie, jenom jako my to dnes vidíme, když ti malíři prodávají obrazy třeba na Karlově mostě nebo na pěší zóně v Praze. Já tady zrovna mám jeden obraz, je to Praha, ale kolorovaná. A že tohleto vlastně na základě těchto věcí, co jsou v muzeích k dispozici veřejně, tak i to je jeden ze zdrojů a jde to identifikovat. No. Takže ještě se taky hovoří třeba o roce 1848, kdy se hovoří, že jako byly ty různé, že byly ty různé revoluce, to asi taky jako bylo všechno jinak. A na těch mapách, tam na těch starých mapách vlastně vůbec ani nejsou hranice, tam jsou jenom názvy těch jednotlivých oblastí a to ani nehovořím o té Tartárii, ale i o jiných mapách. Na těch mapách starých jsou namalovaná úplně jiná divoká zvířata, vůbec nehovořím o formě země, která je na starých mapách. Takže oni tady říkají, že tím, že byla ta civilizace globální celosvětová pokořena, tak ti, co zůstali, tak jak si mohli jako podmanit to vysoce rozvinuté lidstvo, že to je nemožné, leda, když toho obra, a to taky tady byli lidi daleko větší než my, protože se stalo něco s atmosférou, to je i v těch historických análech, že ze dne na den najednou se lidi cítili lehčí, prostě padl tlak a podobně. Takže když chtějí někoho pokořit, tak je to rozděl a panu, jak jsem minule říkala, ale teď se zase snaží v té politologii sjednotit a panují, což je příklad Evropské unie, ale teď bereme teda to rozděl a panují, takže se snaží toho obra, tu původní, ten, a byl to stát, celosvětový stát, rozsekat na kousky. A vlastně v tom 19. století se ukazuje, že na celém světě, jakoby na povel z jednoho centra, což je asi ten Londýn, začínají se najednou, a to je teda otázka, musím říct, ještě předtím, to bylo sice pár století, nevíme, jestli to je pravda, i těch našich národních obrozenců, najednou se začínají národní slovníky objevovat, gramatika, bratří Grimmové v Německu, v Americe, Webster a podobně. A říká, nám se říká, že tito nadšenci, že chodili po vesnicích a zapisovali si lidová moudra. Ale já si zase myslím, že to bylo možná, že to byli nadšenci, jako byl Karel Jaromír Erbe nebo Božena Němcová. Já si myslím, že to bylo po té katastrofě. A myslím si, že ještě ta předcházející katastrofa, že možná i Jan Amos Komenský, že tyhle ty velikáni se snažili zachovat ty vědomosti, které byly před tou katastrofou, které mělo to lidstvo. Ale protože byla ta ohromná cenzura, takže to dali do těch pohádek nebo ty mezilidské vztahy, třeba Božena Němcová do Babičky a podobně. Jinak by to prostě nevyšlo. Proto za toho Rakouska-Uherska byl na každém, co my víme z té historie, rohu policajt. Prostě ta cenzura byla ohromná i v tom Rusku, protože ti, co si tu moc, ty vědomosti, tu technologii té civilizace, která zanikla tou katastrofou, udrželi, oni se nevyznali ve všem, proto tak degradujeme. Tak se snažili, věděli, jak s tou společností zacházet, aby prostě v ní mohli královat. Ale před tím 19. stoletím se ukazuje, že vlastně neexistovaly vůbec jazykové hranice, že bylo jednotné informační pole a že najednou v 19. století se začínají objevovat ty normy. Najednou jsou ty literární jazyky. Jakoby byla snaha vytvořit bariéru, nebo ne, jakoby byla snaha vytvořit bariéru mezi těmi jednotlivými národy a rozlišovat lidi. Ten jazyk se najednou stal nástrojem izolace a nikoli komunikace. A lidi byli ochuzeni o možnost porozumět navzájem si a rozdělovali se na naše a cizí. A když jsem zmínila ty napoleonské války, tak ta oficiální historie tak nám to osvětluje nebo vykresluje jako hrdinská bitva národů. Ale když se, ne já, ale oni, a dávají tam přímo zase, říkám, odkazy na ty zdroje, když se podívají na seznamy pluků, jakou měli ti vojáci uniformu, jakou volili taktiku, tak najednou se ukazuje, že byli všichni oblečeni úplně stejně. Jak ti Rusové, tak ti Francouzi. Že používali ty samé zbraně, že používali ty samé předpisy. A že vlastně jako teda vůbec není zřejmé, proč bojovali. A potom, když se podíváte na to, co nám se říká v historii, kolik tam bylo vojáků, tak když to ti odborníci spočítají jako logisticky, kolik tam bylo koní, kolik by se muselo, já nevím, ovsa nebo sena na té cestě mít, kolik by muselo být švadlen, aby šlo, to prostě vůbec není možný. Nebo když se stavěly ty paláce, ty křišťálové paláce, tak se říká, že to bylo postaveno za 9 měsíců, přitom tam bylo 300 tisíc okenních tabulí. Ani vůbec není možné, kde by se to vyrobilo. Teď spočítali, když se vezme ten časový úsek, co nám je říkán, jak ten křišťálový palác za jak krátkou dobu byl postaven, že by, a že prý tam bylo 2000 dělníků, to speciálně se týká toho křišťálového paláce v Anglii, v Londýně, že by každý ten dělník musel každou vteřinu jako tam udělat nějaký úkon. Za těch 9 měsíců by nemohl ani spát, ani jíst. To prostě není možný. Ať vezmete lidskou práci, ať vezmete ten materiál, ať vezmete logistiku, není to možný. Takže jaká byla ta historie, když se na těch konkrétních faktorech ukazuje, že to, co nám říkají, jsou naprosté nesmysly. No a když se vrátím teda ještě, protože jsem odbočila od toho Napoleona, tak se najednou ukazuje, že to byla trestná operace, že to bylo začištění toho území, které bylo zdevastováno tou katastrofou, že ta... že původně byla nějaká jakoby sjednocená světová armáda, ale po té katastrofě se rozdělila na ty národní posádky. A ty pak měli z centra za úkol potlačovat ta ohniska odporu po té celosvětové katastrofě. Když se ví, co se stalo v té Moskvě a na co zemřel Napoleon, asi na nemoc z ozáření, ale to asi nebyla obyčejná atomová bomba, možná to byla vodíková bomba nebo plazmová bomba. A ještě se říká, že za tím carem přišel britský velvyslanec a oni zrovna tenkrát jako dostali se do té Indie, teda protože ta byla úplně zdecimovaná Indie a jak říkám, Anglie ne, takže se tam vzali, co mohli a použili na tu Moskvu zbraň, která zničila jako úplně všechny. Ty francouzské vojáky předtím, ale ty domácí obyvatele vystěhovali, jako kam je vystěhovali, kolik to bylo tisíc, o tom vůbec ty dokumenty nehovoří. A pak je ještě taková story, že myslím, že to byl Suvorov, ten generál, že když umíral ten car, že si ho k sobě zavolal a řekl mi, prosím tě, odpust mi to, co jsem udělal té Moskvě. A on mu řekl, já tě to odpustím, ale tvoji podaní ti to nikdy neodpustí. Takže my víme úplný houbelec o té naší historii. Ale ukazuje se, že už ta válka v roce 1812, kdy se pod tou zbraní kamenné budovy rozpadly na prach z té řízené exploze. A že to nebyl oheň, ale byla to exploze a rozpadly se na prach. Takže to byla válka proti zbytkům té předcházející civilizace, která byla zničena. A teď už vůbec je otázka, zdali byla zničena. Se říká, že to byla nějaká kometa Biela a teď byla to zbraň, nebyla, že dopadla do pouště Taklamakan. A vlastně celý ten pás i těch arabských zemí, i té severní Afriky, tak je zničená, když jsou mapy, kdy ta Afrika a Sahara je, jsou tam... Tisíce měst, je zelená, tisíce řek a teď se zase ukazuje, že tam začíná probublávat voda a začínají tam růst rostliny. Takže historie je úplně jiná, než nám se říká. Objevuje se teď velké množství zdrojů různých. I Američané točí videa, Němci, Poláci hodně na tohle téma točí videa, protože jsou digitalizované archívy a můžete tam mít na staré tisky, na staré mapy, na staré časopisy, na staré noviny. Prostě zatím to není spoplatněno. Mnohé není spoplatněno. Uvažují o tom, že jo. Ale teď se objevuje mnoho důkazů, že ta historie byla úplně jiná. A když jedete do těch muzeí, tam teda vlastně mizí různé ty artefakty postupně, tak je tam, kde ještě nezmizely, tak když jedete do těch muzeí, tak zjistíte, že třeba tady nežili normální lidi jako my, ale fakt obři. I na Pražském hradě jsou ty obří knihy, kdy to neunesou ani dva lidi. A jsou fotky s těmi vysokými lidmi, co měřili přes 2 metry, ale pak, jak tady asi v tom roce 1824 ze dne na den po použití nějaké té zbraně se stalo něco s tlakem na celé planetě. Že oni už fyzicky nemohli žít a pak ještě, to možná taky víme z filmu Pro pamětníky, byly cirkusy. A tam byla spousta anomálií lidských i zvířecích, měly 3 nohy, 2 hlavy, 4 ruce, to všechno je z ozáření. Takže kdo ví, co se tady stalo a právě mně se líbí ten Oleg Pavlušenko a ten kanál iSpeak, že oni na to jdou systematicky, jak jsem řekla, on je voják, tam to jsou vědci a snaží se říct na základě těch fyzických důkazů, jak to s tou naší historií bylo. A ta kniha, která je ke stažení, se jmenuje Pravidla hry Bohu. Máme na toto téma nějaký dotaz?
1: Přímo na toto téma ne, ale otázky míru a války, tady je otázek celá řada. Třeba Emil se ptá, z jakého důvodu Evropská unie nechce mír, paní Vítová. O co myslíte, že hraje prezident Zelenský? Váš názor je totiž vždycky přesný a proto chci slyšet právě ten.
0: Co se týče prezidenta Zelenského, já v tomhle případě vycházím z Valerie Pjakina a on říká za A, je to herec, byl tam instalován a že ten jeho osud vůbec nezáleží na něm, že ta garda, která pořád kolem něj chodí, že ho nemá za cíl hlídat, teda chránit, ale hlídat. Takže co se stane se Zelenským, to je otázka. Ruská federace rozhodně nechce, aby zemřel, protože ho chtějí soudit, aby se to všechno odkrylo. A teď jde o to, jestli ti, co ho vypěstovali, co ho tam instalovali a hlídají ho, tak jestli ho ve vhodný okamžik zabijí. A teď zase je otázka, podaří se jim to nebo ne. Protože jedna věc jsou plány a druhá věc je jejich realizace. Ale to, že tam instalován byl určitými silami, a oni si už úplně z nás dělají legraci, vždyť on tam hrál toho prezidenta, ten služebník státu nebo sluha státu, jako, že byl herec Ronald Reagan, no budiš, ale tenhle hrál přímo toho prezidenta a pak hned se tím prezidentem stal, jako mně se zdá, že už nic tak průhledně jasnějšího ani nemůže být, že ten člověk není přirozeně zvolen, ale připraven, instalován, pak se pracuje s míněním těch lidí, že to je úplně, ten Zelenský je úplně jasný jako facka. To je ukázková manipulace a výsledek jako ten nejbližtivější toho sociálního inženýringu. Takže třeba se stane, že ruské tajné služby ho zachrání, Zelenského, aby ho ten Západ neodkrágloval, fakt nevím. Ale není chráněn, ale je hlídán a střežen, aby neprovedl to, třeba něco, co ten Londýn nechce. Takže je pod jejich kuratelou a pod jejich hrozbou.
1: Ještě přidám jednu otázku od Marie, která píše, Marie Sokolov, 85 let. Četla jsem na Novinkách, že generace míru je minulostí. Rodiny prý poznají, co znamená oběť. Říkají to takzvaní evropští lídři. Také jsem se dočetla začátkem roku, že bylo v armádě 28 285 vojáků, zhruba 4300 vojáků aktivní zálohy. Prezident Pavel a bývalá ministryně obrany Černochová s vedením armády neustále mluví o potřebě zvýšit početní stav armády. Myslíte si, že je to skutečně nutné? Škoda, že netuší, co nás čeká. V naší rodině válka nadělala velké škody, paní Vítová. Marie.
0: Děkuji, paní Marie, za dotaz. Tak za A. Paní Černochová odchází, už nebude ministryně. Já osobně jsem v této chvíli, nevím, jak dopadne to jednání premiéra Babiše v Evropské unii, ale já jsem neuvěřitelně mile překvapena těmi kroky, které zatím jakoby ta naše vláda udělala a mně se to zdá fakt jako divné, protože oni udělali takové kroky, které ani neslibovali. Jakoby jim dával příkazy někdo prostě jiný, s kterým oni ani nepočítali. Jakoby zvonil najednou telefon, jak já to přeženu, od globalistů a oni nepočítali, že ti globalisti jim řeknou, hele, s tímhle skončíte, už to takhle nebude a oni prostě poslouchají. Já musím říct, že jsem to fakt nečekala, ani od ANO, musím říct v podstatě ani od motoristů, Velmi mile mě překvapil předseda poslanecké sněmovny pan Okamura. A to o to víc, že my jsme SPD předtím s panem doktorem Tuleškovem a s českými národními listy během těch uplynulých let psali o těch reparacích německých. Teď bude sjezd sudeťáku, on se vyjádřil proti němu a SPD nám nikdy neodpovědělo na nic. A najednou jakoby hrajou aktivní politiku ve prospěch těch našich žádostí. Takže já vlastně nevím, co se stalo. Ale osobně, když si to přeložím do toho jazyka, který používá teda ten Valery Pěkin, ty, co znají tu koncepci sociální bezpečnosti, tak mě určitě zatratí, protože ty si myslí, že jí každý kromě nich vykládá špatně. Ale já si prostě myslím, že tady už zasahuje ten globální prediktor. Asi dorazil částečně i do médií, ale rozhodně těm politikům zvoní telefony, které takhle ty telefony možná zvonily, ale možná taky nezvonily. Ta vláda odcházející těm zvonily jiné telefony než tady téhleté vládě. Prostě toho řízení se ujala jiná klika, toho globálního řízení. A k tomu bych teda ještě doplnila to, co jsem nestihla říct v té první polovině, že a to se bude týkat i naší politiky a vlastně teď i té naší politické scény, že ta jednání mezi jednotlivými zeměmi a jejich lídry, které vidíme v televizi, tak co se týče toho východního, nebo ne, těch dvou křídel, teď bych použila jiné dělení, teď bych použila dělení na ty dvě křídla těch globalistů. A minule v tom vysílání jsem říkala, že ale to Rusko je třetí síla. To není ani jedno křídlo globalistů, ale třetí síla. Ale my patříme pod globalisty. Takže pro nás, pro Českou republiku, teď najednou to jedno křídlo globalistů asi už nezvoní a zvoní druhé křídlo globalistů. A ti globalisté. Takže ta jednání, která probíhají a my je vidíme v té televizi, tak vlastně neprobíhají mezi těmi zeměmi a lídry, ale v zákulisí se uzavírají dohody mezi megakorporacemi. A to vlastně se snažím odpovědět i tomu pánovi ten předešlý dotaz, protože Evropská unie je nadřazenost těch megakorporací nad národními státy. Ty národní státy jsou jenom jejich servisní organizace. A teď jde o to teda, a já se k tomu dostanu, vlastně jako bojujou demokrati proti republikánům, tak ty megakorporace taky nejsou jednotní. A z těch megakorporací každý má své zájmy. A ten hlavní zájem se teď ukazuje, a my jsme toho úplně svědky, Česká republika, Evropská unie, jde především o energetické zdroje ve světě. A právě když jsem hovořila o tom, že se mění uspořádání světa, tak se mění i struktura a architektura té vzájemné závislosti, kdy všichni, kteří jsou závislí, tak záviseli energeticky, záviseli v minulém století, vlastně až do současnosti, tak celá ta Evropa závisela na těch ruských energetických zdrojích. Evropa byla nejzranitelnější, ale to Rusko nám je nepřestalo samo dodávat. My sami, protože zvonili špatné telefony do centrály v Bruselu, asi jeden klan chtěl vyštípat druhý klan, takže my sami jsme se těch zdrojů řekli. Ta Evropská unie má největší zranitelnost v podobě těch energetických zdrojů a proto ten Brusel, tam jsou teda úplní šílenci, tak jako vypadá, že je ta Evropa bezmocná. Doteď jsme byli zcela závislí na Rusku, proto tady mohli být ten ekonomický rozvoj, protože jsme měli levné energie. Jenže my jsme ruku, která nás krmila, začali bít. Tak to by musela ta hlava, která je na tou rukou, být úplně nesvéprávná, aby si to nechala líbit samozřejmě. A proto ta Evropská unie je teď ochotná, aspoň to říká, zaplatit jakoukoliv cenu za ukončení závislosti na Rusku a přeformátovat ty energetické zdroje na jiné dodavatele, jenže do Evropy už to nechce dodávat ani ten Blízký východ. Takže my budeme všechno kupovat draze z Ameriky, která to kupuje levně v Rusku, levně na tom Blízkém východě. Takže doteďka vlastně hned po druhé světové válce, už vlastně i předtím, byla Evropa, speciálně teda Německo, kolonií Ameriky. Ale teď, ať je tam Donald Trump nebo i ti demokrati, tak to pro Evropskou unii nehraje roli. Teďkom Donald Trump nechce využít tu Evropskou unii jako bojového psa, který vletí na Rusko. Ale to, že budeme odstřiženi od zdrojů, dva se kupovat z Ameriky, to chtějí oba dva tábory v Americe. A já jsem teď dostala zprávu, že už máme málo času, že?
1: Ano, přesně tak. A proto pojďme ke konstatování, že svět spasí jedině krása.
0: Ano. Já to je z knihy, z románu Michaila Dostojevského, ale já si myslím, že to tak je, protože ta krása, to není jenom krása estetická, ale je to samozřejmě harmonie. Je to estetika přírody, estetika bydlení. Je to i morální krása, na tu se teď vůbec nedbá. Je to krása hudby, aby ta hudba byla harmonická. Je to krása tedy nejen té přírody, ale i výtvoru lidských rukou. Já jsem třeba teď viděla modní přehlídku v Británii. No, já nevím, jestli tohle by vymysleli blázni v nějakým tom nejtěžším, nebo v ústavu, kde jsou ty nejtěžší psychické choroby. Já myslím, že by to nevymysleli. Ale víte co, že je nějaký takový ujetý modní návrhář, tak to by se snad i dalo pochopit, že je cvok. Ale tam sedí ty stovky lidí a tleskají. A to se mi teda fakt zdá neuvěřitelné. Takže estetika v oblékání. Viděli jste, jaký jsou teď nejnovější módní trendy? Víte, jaká je třeba sukně z toho Balenciaga, nebo jak se to jmenuje, ta návrhářka. Že vlastně vezmete jako slipy, ustřihnete je, rozervete je a ty si dáte na sebe jako sukni, pánský slipy. Tak to je jako největší hit. Nebo různý rozervaný bundy. A to teda fakt není, že krása spasí svět. Ta móda svět rozhodně nespasí. Takže nejen tady v tom vnějším, v té vnější harmonii, ale i ve vnitřní harmonii a taky to, co posloucháme, když posloucháme to šuby-ruby, co nám dávají tu příšernou hudbu rádia, no tak to teda lidský duch opravdu povznesen nebude. Já znám velmi dobře Pavla Klikara, to je zakladatel pražského originálního synkopického orchestru a on říká, že umění je od toho, aby povznášelo ducha. Tak mi řekněte, které umění dnes povznáší ducha? V televizi nějaké filmy? Nebo ty knihy, ty spisovatelé, co píšou strašné věci? Takže teď jsme v absolutní degradaci a protože ta společnost, ti sociální inženýři, co tu společnost řídí, tak nechtějí, aby jsme byli spaseni a zachráněni, nechtějí, aby tady byla harmonie, tak se o to musíme starat my, co jsme vědomi si toho a musíme to dělat třeba navzdory té společnosti. Takže prosím, myslím si, že ten, kdo si toho je vědom, tak si nikdy nevezme ty rozervaný rifle třeba na sebe, i když je to teď modní trend. Ale tak to je jenom moje takové osobní zamyšlení. Ale když totiž si budeme vědomi, jakou sílu má krása, tak ji začneme šířit a začneme ji používat v tom životě, začneme si více uvědomovat své činy a snažíme se samozřejmě tu krásu kolem sebe vytvářet a udržovat, protože ta krása, ať je to krásné oblečení, krásné květiny, krásný interiér, krásná hudba, tak samozřejmě dodává sílu překonat těžkosti, ale i naději. Je to harmonické, povznáší nás to. A můžeme to každý vytvořit sám, protože to je samozřejmě kreativní. Nemusíme všichni chodit do IKEA a tam si koupit obrazy, které nám tam dají a všechno mít z té IKEA, protože tam nám řekli, co se nám má líbit. Ostatně existuje jedna taková kniha, tu napsala jedna Američanka a souvisí to s tím muzeem Guggenheima a ona říká, jak po druhé světové válce oni začali pěstovat příšerný vkus u lidí. Že ta klasická díla, to samozřejmě mají ty miliardáři a nám obyčejným lidem řekli, hele, když budeš mít na obraze jeden flek, a bude tam pár černých teček, tak to je to top umění. A začali v těch muzeích tomu dávat ohromné ceny, aby si lidi mysleli, že mají doma něco cenného, nějaký flek. A vlastně už ta degradace, ale musím říct, degradace té harmonie začala s futurismem a s kubismem, kdy se ten obraz rozmlátí na x dílku a pak máte tu hlavu, třeba krásnou hlavu, jako byste rozstříhali ten papír a nos si dali na čelo a hlavu si dali na krk a podobně. Podle mě tohle to není umění, to je degradace umění. Takže já jsem pro toto heslo, že svět spasí jedině krása, protože pokud budeme krásu oceňovat a pokud ji budeme hledat a přibližovat se vlastně k harmonii, a harmonie je spravedlivý svět, tak budeme chtít toho být součástí. Tak tolik apologenetika krásy.
1: Dnes jsme se sešli v předvánočním čase, kdy zbývá 6 dnů do Štědrého dne, proto nesmí chybět vánoční poselství. A protože se sejdeme při dalších hovorech s Vladimírou Vítovou až 8. ledna, poprosím Vladimíro i o poselství do roku 2026. A to nejen jménem mým, ale i posluchačů Lenky, Šárky, Ivy a Hanky.
0: Tak doufám, že vás nesklamu. Já tyhle ty svátky považuji za primárně slunovratné, protože ten slunovrat, to jenom připomenu, bude v neděli 16 hodin a ve 3 minuty. 16 hodin, 3 minuty. A ten slunovrat byl od jak živa spojován s myšlenkou přechodu, znovu zrození, bodu zlomu. Mezi temnotou a světem, kdy se mají stírat ty hranice a znovu oživuje se slunce a to ovlivňuje celý rok. A když já jsem se dívala třeba na nějaké staré, jako stará pravidla, co se má dělat v ten den slunovratu, a to není jenom ten jeden den, to je vždycky třeba 2-3 dny před a 2-3 dny po. A to, do toho spadá i ten štědrý večer. Takže jenom dám pár rad, tak svíčky. To zapalují všichni, ale i v tu neděli má být zapáleno hodně svíček. Máme si vzájemně v rodině odpustit a možná si tak zrekapitulovat třeba, jak nám bylo letos ublíženo, nebo to můžeme napsat na papír a pak spálit a zahodit to, odpustit to. Bylo to poučení. Ale to samé i co my jsme udělali špatného lidem, protože nikdo se tomu neubrání, tak asi v duchu se těm lidem omluvit, ale odpustit také sobě. A ještě by vůbec neměli ten den toho a vůbec tyhle ty dny být nějaké hádky a sváry v rodině. Protože se říká, že jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, a protože ta církev pak ty svátky všelijak posunula, tak se to vlastně tyhle ty stará moudra, která známe, tak se vztahují především k tomu slunovratu. Takže na závěr bych všem posluchačům přála v roce 2026 radost, štěstí, lásku a krásu. Děkuji vám za pozornost.
1: Hovory s Vladimírou Vítovou končí, víc se nám do dnešního vysílání nevejde. Pro dnešek se s vámi loučí a už teď se na 8. ledna příštího roku těší Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, přeji krásné svátky, slunovratné.
1: Ze studia Helen vám přeji klidné vánoční svátky, plné pohody, radosti a štěstí. Do roku 2026 pak hodně zdraví a síly. Zůstaňte se Svobodným vysílačem a poslechněte si na závěr dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou, světově proslulého zpěváka, známého svým mimořádným hlasovým rozsahem 4,5 oktávy. Ivan Rebrov. Naslyšenou.

0: Také už jste zaznamenali hlavní zprávu dnešního dne? Vojenská policie provedla rozsáhlý zásah proti skupině D. Skupině, které propůjčil mediální tvář herec Ondřej Vetchý a která se zabývala tím, že nakupovala a následně transferovala bojové drony na Ukrajinu. Jak tuto situaci nejlépe zhodnotit? Možná by stačila jedna jediná věta. Já vám to říkal. Den poté, když jsem na zahraničním výboru hlasoval proti usnesení na podporu Ukrajiny, a to právě s argumentem, že se za tímto vzletným termínem neschovává nic jiného, než rozsáhlá korupce, při níž dochází k masivnímu rozkrádání finančních prostředků našich spoluobčanů, byl můj názor doslova a do písmene potvrzen. Sledujeme stále stejné schéma. Mediální hysterie znemožňující jakoukoliv racionální diskuzi ve veřejném prostoru. Naivní lidé, kteří se ze srdce snaží pomoci. Já si skutečně nemyslím, že by chtěl Ondřej Vetchý ukrást byt jen jednu jedinou korunu. To říkám úplně upřímně. Ale za nimi stojí biznismeni, kteří právě této jejich naivity zneužívají ke vlastnímu obohacení. Jim je úplně jedno, k jak hlubokému utrpení dochází každý jeden den na Ukrajině. Jim záleží na jediném, jak si namastit své vlastní kapsy. Ale pozor, dámy a pánové, nenechme se zmást. Já jsem bytostně přesvědčen, že ten dnešní zásah není ničím jiným než kouřovou clonou, která má odvést naši pozornost od jiných předražených zakázek, jimiž procházely peníze v úplně jiných a mnohem vyšších řádech. Kouřovou clonou, kterou dle mého názoru nevypustil nikdo jiný, než odcházející ministryně obrany Jana Černochová. Ona nesnáší Karla Řehku a zároveň se snaží zamést stopy za jejími zakázkami, které podepisovala na ministerstvu obrany. A já jsem přesvědčen, že si zasloužíme my všichni, občané této země, hluboký forenzní audit právě na ministerstvu obrany, abychom zjistili, zda a za jakých podmínek tam docházelo k nákupu vojenského materiálu, který mizel u pana Jermaka na Ukrajině. Věřte mi, že za sebe udělám maximum pro to, aby tento audit proběhl a aby tato kouřová clona nebyla ze strany paní Černochové úspěšná. Mějte se moc hezky, držte se, buďte pro, protože čas, kdy se naše země znovu nadýchne, se zcela jistě blíží.
1: Vážení přátelé Rádia Univerzum, vítejte u pořadu Politikos, k jehož poslechu vás zve Ivan Hofman. Máme novou vládu a její předseda prohlásil, že bude vládou všech občanů, tedy i těch, kteří ve volbách prohráli. Touto obligátní frází se poraženým říká: nebrečte, nebudeme vám ubližovat. Na voliče poražených stran ale taková útěcha sotva udělá dojem. Budou trpět bez ohledu na to, co vítězové udělají či řeknou. Jednoduše proto, že je vítězství nepřátel, kterými pohrdají, nevýslovně ponížilo. Jenomže ani voličům stran vítězné koalice nemůže konvenovat vstřícnost vlády k lidem, kteří volbou kompromitované koalice minulé prokázali, že jim chybí vkus, rozum a pud sebezáchovy. Smyslem voleb je zajistit některým politikům většinovou podporu. Ti se pak svým voličům za obdržený mandát mají odvděčit tím, že hájí jejich zájmy, čili dodržují smlouvu se svými voliči. S voliči opozice žádnou smlouvu neuzavřeli, takže směrem k poraženým zjevně nemají co plnit. Nynější poražení se ostatně plnění předvolebních slibů nedočkali ani od politiků, které si v minulých volbách vítězně zvolili. A co je zajímavé, na politiky, kteří je obelhali a poškodili, nezanevřeli. Voliči vládních stran, ale i voliči opozičních stran, které se sice do parlamentu nedostali, ale s programem vítězných stran souzní, nepochybně uvítají, když se vláda vůči poraženým jasně vymezí. Nemá smysl hledat společnou řeč s lidmi, kteří o to nestojí. V politice lze vypozorovat tradici opakovaně porážet poražené. Děje se tak proto, že souběžně existuje tradice poražených nesmířit se s prohrou. Čím více je společnost názorově rozdělená, tím je i zjevnější, že kompromis nic neřeší. I rozdělená společnost může táhnout za jeden provaz, ale každá polovina za opačný konec. A u přetahování nejde o to, aby vyhráli všichni. Že být vládou všech je nesmysl, je patrné z rozdílných priorit vítězů a poražených. V těchto volbách se volilo mezi pragmatismem a aktivismem v přístupu ke klimatické agendě, mezi servilností a suverenismem ve vztahu k EU, ale i mezi válečným třeštěním a poptáváním míru. Lidé, kteří nenávidí Rusy a považují za dobrý nápad složit se na raketu, která zasáhne Moskvu, si budou muset počkat na jinou vládu, protože pro tu současnou bude prioritou, aby nějaká ruská raketa nezasáhla Prahu. Nelze být vládou všech, když části občanů záleží na korektních vztazích s každým, kdo o ně stojí, zatímco pro jiné je přednější pestré portfolio nepřátel. Jsou samozřejmě věci, se kterými se poražení s těžkým srdcem smíří. Asi přikousnou levnější elektřinu a nebudou se dožadovat Bruselem organizované islamizace. Podobně se poražení eurofilové nebudou hroutit z rehabilitace spalovacích motorů, pokud je na milost vezme Západ, kterému slibují poslušnost. Výsledek voleb je jistě hodně ovlivněn tím, kdo kandiduje, jak se komu podaří kampaň, anebo jak veřejné mínění zmanipulují média. Pak je zde ale něco, co bychom mohli označit za mocný spodní proud ve společenském vědomí, obecný trend, který má na svědomí společenskou dynamiku. Společnost není statická, proměňuje se. Někdy nám až volby ozřejmí, která bije. Ze setrvačnosti ještě dožívá konsenzus, že jsme součástí Západu, bohatého, kulturního, civilizovaného kontinentu a také Evropské unie, co by společenství, které nám velkoryse otevřelo svou vlídnou náruč. Vyznavači tohoto narrativu u nás právě prohráli volby. Důvodem jejich porážky se stalo převládající podezření, že ve skutečnosti jsme periferií Západu, který nikdy nepočítal s tím, že pro něj budeme rovnocenným partnerem. Společnost procitá z iluze, že naším národním zájmem je poslušnost k bruselské byrokracii vnímané jako Západ. Ve společnosti sílí tušení, že nejsme na cestě k prosperitě, nýbrž čelíme eurounijní gravitaci, jež nás stahuje do propasti. A puč sebezáchovy nám říká, že nepostaráme-li se o sebe sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Vláda zde není od toho, aby se líbila Bruselu. Většina zvolila vládu, od které se čeká, že nás před Bruselem bude bránit. Řečeno na rovinu, tato vláda není pro všechny. Je to vláda domorodců, kteří patří tam, kde jsou a kde vždy byli. Kdo si myslí, že patříme někam, kde nejsme, jednou na východ, jindy na západ, je tady špatně. Minimálně v tomto volebním období tu bude cizí.
2: Dnešní 360 jsou už se mnou ve studiu a já tedy vítám Jiřího Pospíšila za TOP 09. Dobrý večer.
3: Krásný večer.
2: Katerinu Demetrašvili z Pirátu. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
2: Denisa Doksanského z Hnutí ANO. Dobrý
5: večer. Děkuji za pozvání. Dobrý večer.
2: A Jindřicha Rejchla za SPD, předsedu strany PRO. Dobrý večer i vám.
6: Krásný dobrý večer. Děkuji za pozvání.
2: Tak všichni víme a očekáváme, že zítra tedy prezident jmenuje nového, respektive staronového premiéra. Víme, že prezident Petr Pavel jeho jmenování podmiňoval vyřešením případného střetu zájmu, což Andrej Babiš udělal ve čtvrtek. Prezident je tedy nejspíš s jeho řešením spokojený. Máte to stejně, pane Pospíšile?
3: Pan prezident je spokojený, tedy proběhne ústavní procedura jmenování premiéra. Já z toho, co jsem zavnímal ve vyjádření budoucího premiéra, tak si myslím, že toto může být cesta, ale v právu platí dvojnásob, že ďábel je zakopán v detailu. Takže uvidíme, jak ten fond, do kterého má být majetek převeden a který má být bez vlivu Andreje Babiše, jak bude reálně fungovat. A víte co, to konečné rozhodnutí, jestli tím je naplněn nebo není naplněn zákon o střetu zájmu, vždycky může říci pouze soud. My děláme pouze politické hodnocení. Samozřejmě bylo nejlepší, kdyby firmu úplně prodal, ale se na druhou stranu já respektuji, že nutit podnik, aby se vždycky vzdal svého majetku, když vstupuje do politiky, je otázka, jestli tak má, či nemá být. Jako pravicový politik si myslím, že zbavovat podnikatele majetku úplně není správná cesta, ale ten vliv musí být opravdu minimalizován. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. To prohlášení bylo hodně obecné v tomto směru.
2: Paní Demetrašvili, jak vy se na to díváte?
4: Tak já si myslím, že je jasné, že z toho jednoho videa na sociálních sítích, což bylo vlastně jednostranné prohlášení, kde nebylo možno zadat otázky, máme více otázek než odpovědí.
2: Jaké to třeba jsou?
4: Například, kdo bude protektor, kdo bude správce, jak se k tomu postaví Evropská komise. My tady to budeme také řešit. Vůbec, jestli půjde o blind trust nebo nějakou jinou formu svěřenského fondu. A co tedy v podání Andreje Babiše v tom případě znamená, jako, že se toho zbaví, protože následně ale pak platí stále, že to připadne jeho dětem. A jaké u toho budou podmínky a přesně tady souhlasím s panem Pospíšilem, že prostě ďábel je v detailech a je naprosto legitimní, že jako opozice se na ty detaily budeme ptát. Já chápu, že panu prezidentovi to stačí. Pan prezident jednal v rámci toho, co mu judikatura prostě přikazuje.
2: Pane Doksanský, jak se na to díváte vy? Vás tyhle otázky nenapadají?
5: Ne, já k tomu řeknu asi tolik. Od počátku jsme mluvili o tom, že to je odpovědnost pana prezidenta. On měl být odpovědný za to, aby posoudil případný možný střet zájmu pana Babiše. Do toho se vložili budoucí opoziční strany, svolali mimořádnou schůzi sněmovny zcela zbytečně. A pak tam přišel ten požadavek na to veřejné vysvětlení. A já jsem několikrát tady v televizi říkal, že to způsobí jenom naprosto zbytečné diskuze, které vůbec nic neřeší. Prostě pan Babiš to učinil. Učinil to daleko za míru, kterou jsme všichni čekali. Pan prezident je spokojený, takže byste tady celou dobu říkali, že to je odpovědnost pana prezidenta, že to je jeho pravomoc, tak ji respektujme. On řekl, souhlasím, budu jmenovat pana premiéra, tím to hasne. A my tady od té doby slyšíme všelijaké teorie. Prakticky v této chvíli máme největší koncentraci expertů na svěřenecké fondy v České republice, více než na Manhattanu. My jsme prostě odborníci úplně všichni. Najednou mluvíme o slepých svěřeneckých fondech, lidé, kteří jsme o tom nikdy neslyšeli, vedeme diskuze o něčem, o čem tušíme jenom málo. Mně to připadá naprosto absurdní. Tady zaznělo, kdyby to pan Babiš prodal. Kdyby to prodal, tak zase budeme mluvit o tom, že to možná prodal nějakým kamarádům. Prakticky tady jde o to, že ten cíl byl ho nemít v politice. Nejlépe, kdyby se vystřelil někam do vesmíru. A to si myslím, že je veliká chyba.
2: No, já bych ještě jenom jednu takovou takový drobný moment vystihla, že to ubezpečení Andreje Babiše, že jmenován bude, z Hradu přišlo velmi záhy poté, co tedy na veřejnost se dostalo to prohlášení přes Facebook. Co myslíte? Ta rychlost, jakou Hrad reagoval, bylo to s Hradem, s panem prezidentem předem konzultováno, nebo možná víte o tom, pane Rejchle?
7: Já o tom nevím, ale předpokládám to. Myslím si, že tahle hra nebyla úplně důstojná. Když jste se zeptala tady kolegy Doksanského, co ho napadá, tak mě napadá, co si asi říkají ti lidé u těch obrazovek, jestli jsme se fakt už jako definitivně zbláznili.
2: Jaká hra a konkrétně budeme, myslíte? Hra budeme, mezi kým?
7: No, hra mezi Hradem a mezi Andrejem Babišem, protože tady samozřejmě žádný střet zájmu podle toho zákona 159 z roku 2006 sbírky nikdy nebyla, jelikož ten zákon předpokládá, že politik, člen vlády může mít majetkovou účast ve společnostech, v obchodních korporacích. Konec konců sám Andrej Babiš, když oznamoval ve čtvrtek to svoje rozhodnutí, tak tam říkal potenciální střet zájmu. Já jsem přesvědčen, že žádný střet zájmu tady není. A tady vidíme prostě, že ta opozice nemá jiný program než anti-Babiš. Mně se strašně moc líbilo tady už jako, jak jsme zase to spochybňujeme. Já už opravdu, když Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že až umře, tak pořád bude ve střetu zájmu. Já si to fakt představuji, jak na tom náhrobním kameni má napsáno Andrej Babiš, ten, který je ve střetu zájmu.
2: Pane Rechte, vy jste říkal...
7: A ještě poslední věc k tomu, pardon. Mě nejvíc pobavilo, když to Andrej Babiš oznámil ve čtvrtek, poté, co měsíc a půl tady Seznam.cz psal o tom, jak musí ten Agrofert. A den potom, co to oznámil, tak vyšel titulek Andrej Babiš má ale i jiné majetky než
2: ano, je to, a tak, to už je prostě... To je v to je fakt,
7: že mají nemoc. Vládu, ti lidé chtějí vládu, žádný střed zájmů tady není. Andrej Babiš naplňoval ten zákon od začátku, pouze by Agrofert nemohl dostávat žádné dotace, nemohl by se účastnit veřejných zakázek. Pojďme prosím trošku vrátit tu politiku na zem a uvědomit si, že lidé tady rozhodli v těch volbách, tu vládu chtějí, pojďme jmenovat
2: a pracovat
7: pro lidi.
2: Dovolte mi jenom doplnit otázku. Vy jste říkal, že to byla možná z pohledu diváků až jako nedůstojná hra. Myslíte si, že to pan Andrej Babiš mohl z vašeho pohledu vyřešit nějak důstojněji?
7: Ne, myslím si, že to mohl důstojněji vyřešit pan prezident.
2: Děkuji.
7: Mohl ho jmenovat den po volbách, protože prostě, jak znovu říkám, tam žádný střet zájmu není. Konec konců ten zákon, tam nenajdete nikde napsáno, že by měl ten politik, který se stává členem vlády, vysvětlit dopředu, jakým způsobem to bude řešit. Mimochodem prodat Agrofert během měsíce nesmysl, to prostě není realistické.
2: Děkuji, pane Rejchle. Pane Doksanský, ano.
7: Jednoznačně.
5: Ta nedůstojnost byla mimo jiné právě v tom svolání té mimořádné schůze sněmovny, kdy prostě budoucí opozice z toho začala dělat obrovskou kauzu a vzala si na sebe kus toho dílu, který měl mít pan prezident. Já bych chtěl říct, ještě jestli mohu.
2: Ale pojďme k aktuálnímu dění, pane Doksanský.
5: Jednu věc, to je právě k aktuálnímu dění. Pan Babiš bude jmenován zítra, to je 9. prosince, a já nemyslím, že to tady vidíme, ale zítra je Mezinárodní den boje proti korupci. Já si myslím, že to je naprosto symbolické, protože hnutí ANO vzniklo jako protikorupční hnutí. Když v roce 2013 přišlo do sněmovny, tak jsme byli na 54. místě ohledně korupce. Za těch 6 let se podařilo právě díky hlasům poslanců hnutí ANO mnoho zákonů, díky nim jsme se posunuli o 16 příček. Tady se udělal velký případ, že pan Babiš je ten možný korupčník, ale nikdy se nic neprokázalo. To, že někdo vlastně nějaké firmy, není samo sobě špatně. To, že jsme ve střetu zájmu, to může být prostě u každého, u starosty, u hejtmana. Každý má nějaké zájmy, jde o to, jak se k něm postaví, jestli bude jednat morálně a čestně. A pan Babiš rozhodně celou dobu jednal morálně a čestně.
2: Paní Demetra Švili, vás ten akcent na ten den proti korupci pobavil. Já se vás chci zeptat. My po dnešku také víme, že pirátská europoslankyně Markéta Gregorová poslala interpelaci Evropské komisi, kde se právě ptá, jestli ten budoucí, jestli to řešení toho možného střetu zájmu je dostatečné. Evropská komise má teď na odpověď 3 týdny. Podle vás ta odpověď může ještě promluvit do jmenování celé vlády?
4: Přesně tak, protože ta definice Evropské komise už v minulosti, kdy jsme se ptali na podobné otázky, byla širší, než máme tady v Česku. A já bych jenom ještě zareagovala na pana Rejchla. Ano, v zákoně o střetu zájmu není, že má právě takový kandidát vysvětlit. Ale v judikatoře ústavního soudu je právě to, že pan prezident má učinit všechny kroky k tomu, aby zajistil, že...
7: Paní Demetra Švili, to

0: Protože vy prostě pana Babiše v politice nechcete. Pro vás je to děs a hrůza a bojíte se toho, co přinese, protože to samozřejmě úplně jiná politika, než jste zastávali vy, která byla katastrofou jednou za druhou.
1: Nechme reagovat, prosím.
2: Je naprosto na místě, že se jako tvrdá, ale konstruktivní opozice budeme ptát a budeme zjišťovat ty detaily. Protože už v minulosti.
1: Nechte domluvit.
2: Ale protože ta definice Evropské komise je pro nás naprosto klíčová, protože naopak pak můžeme právě ztratit důležité evropské peníze a je to i vaše zodpovědnost jako vládních poslanců, pokud toto nebude dodrženo. No,
0: to
2: že přijdeme o evropské peníze, já chci vidět každou korunu.
3: My je rádi přijmeme.
1: Rozumíte?
3: Rádi přijmeme, protože víme, že ani o korunu
1: nepřijmeme. Pane Rechle, děkuji. Vy rozumíte té interpelaci?
3: Přestaňte tam bonzovat, my to přijmeme.
1: Je na místě.
4: Je tady ta zbytečná emoce. Já jsem konstruktivně vystoupil, že Babiš má být jmenován a tak dále. Jestli se ukáže časem, že to jeho řešení, až bude konkrétně známe, soudy, nikoli politici posoudí, jestli je čili v souladu s zákonem, tady návěs a ta moc je zbytečná. A jestli tady Piráti mají potřebu se obrátit Evropskou komisi, no pak tomu rozumím z jednoho důvodu, protože vedle české legislativy, o které se bavíme, existuje ještě evropská legislativa a Evropská komise k tomu může zaujmout nějakou pozici, nicméně to není soudní orgán a pouze soudy mohou autoritativně vyložit předpis. Ale hlavně ta komise, případně potom Evropský soudní dvůr tomu zaujme pozici, až to řešení bude konkrétní. Já se obávám, teď respektuji, že to paní kolegyně Gregorová probíta asi to udělala, že jo? Že ve chvíli, kdy to je takhle obecné video, tak ta komise v zásadě to nemůže nějak moc reagovat. Jo? Upozorním na jednu věc, že forma těch slepých fondů je řešení, které v zahraničí, v Evropě někteří politici užili při řešení svých podnikatelských aktivit, to znamená to řešení na západě v uvozovkách v Evropské unii, to už je jedno jako prošlo, ale opakuji, může to někdo posuzovat, nějaký justiční nebo jiný kvazi justiční orgán, až to bude konkrétně známo. Teď je to pouze nějaké prohlášení, které odpovídá evropskému standardu, že je možné tohle formou jít, pokud to politik nechce prodat, to říkám teď hladnou hlavou bez nějaké politické konotace, ale detail v právu, jak říkám, je strašně důležitý.
1: Jednu větu.
0: A proto jsme celou dobu říkali, že řešit to na veřejnosti je zcela zbytečné, že to naopak vyvolá zbytečné diskuze, které nic neřeší. Všichni vidíme, že to je složitá materie a proto respektujeme rozhodnutí prezidenta republiky.
1: Už tady zaznělo a v tomhle studiu to zaznělo od různých představitelů, především budoucí koalice opakovaně, že vlastně tím návrhem toho řešení jde Andrej Babiš nad rámec toho, co po něm bylo požadováno. Proč to podle vás dělá? Je to proto, aby měl dobré vztahy s prezidentem a vyhověl, nebo je to kvůli zahraničnímu renomé, které určitě potřebuje, nebo je to vzkaz jako signál, silný signál veřejnosti, že tu funkci bere opravdu velmi vážně?
3: Já jestli mohu, tak já jsem tím byl velmi pozitivně překvapený, jak tomu Andrej Babiš přistoupil, protože on skutečně mohl hrát lidově řečeno to tvrdou hru a mohl říct, já v žádném střetu zájmu nejsem, pojďte mě jmenovat. A to, že k tomuhle kroku přistoupil, tak podle mého názoru je jednoznačným vzkazem, že skutečně mu velmi záleží na republice, na jeho odkazu, který tady nechá za sebou, co by premiér. A pro mě je to příslib toho, že ta vláda bude fungovat opravdu ve prospěch České republiky a jejich občanů, kdy Andrej Babiš dal jasně přednost zájmu této země před svým osobním profitem. A to je něco, co já bych chtěl ocenit.
0: Já dám trochu nahlédnout dovnitř hnutí. Ano, my jsme o tom vícekrát diskutovali a vždy byl úplně jasný pohled pana Babiše, že nechce jakýkoliv zbytečný střet s panem prezidentem, že chce korektní vztahy, protože budou spolu spolupracovat. Jde tady o to, aby ta země se nějakým způsobem dobře vyvíjela, aby se tady nedělaly zbytečné další příkopy. A proto akceptovala prakticky všechny ty různé další přídavné podmínky, které někdy byly i opravdu za hranicí zákona a jednala ta viděli všichni velice smířlivě, nikdy to nehrotil. Já bych skutečně řekl, že jednal státnicky a že tím svým rozhodnutím nás všechny naprosto překvapil, abych řekl, až ohromil, protože šel opravdu daleko, daleko za to, co jsme si dokázali představit.
1: Pane Pospíšile.
4: Vy jste tady pan doktor sám řekl, že kdyby neudělal nic, tak ten Agrofert nemůže čerpat evropské peníze, veřejné peníze, že jo? A to by ten Agrofert asi nemohl fungovat.
0: 0,7%.
4: Andrej Babiš v zásadě musel u nějaké rozhodnutí tohoto typu udělat.
0: Ne.
4: Jestli je dostatečné nebo ne, nebudu hodnotit já jako politik, ale případně soud. Pokud to u toho skončí, jako v předchozí volební období to skončilo, když byl pan premiér poprvé, Andrej Babiš poprvé premiérem, tam je fakt, že volil formu svěřenského fondu, který byl otevřený, kde opravdu ty podmínky splněné nebyly. chtěli, teď to má být jiná forma, takže já to nechci předjímat, tak to soud posoudí, případně, že to u něj skončí, ale je zřejmé, že Agrofert potřebuje evropské dotace. Podnikat dneska v zemědělství v Evropě kdekoliv bez veřejných peněz je v zásadě nemožné, tak Evropa zkrátka funguje a proto jsem si od počátku myslel, že něco bude muset
0: prosím, asi
4: udělat. Byť tady zástupci hnutí ANO tvrdili, myslím, Patrik Nacher v téhle debatě,

0: že nebude ty peníze čerpat. Takže uvidíme, já nevím ty pohnutky, v každém případě, já to říkám jako racionálně, ano, naplnil podmínku, já jsem rád, mě dal zájem České republiky, že dva hlavní ústavní činitelé, prezident a budoucí premiér se nakonec dohodli a že to je v zájmu té země. Byť jsem opoziční politik, ale mě jde o zájem země. To znamená, bude-li nějaká kooperace mezi Pražským hradem, panem prezidentem a premiérem, tak je to vždycky ku prospěchu této země. Už jenom proto, že v některých oblastech, jako je třeba obranná politika, zahraniční politika, se pravomoci těchto dvou klíčových ústavních funkcionářů prolínají. Není v zájmu země, aby to byla válka mezi premiérem a prezidentem.
1: Já doplním jedno číslo 0,7%, tak nám to sdělil pan Babiš na té mimořádné schůzi sněmovny, jsou dotace ve veškerých příjmech Agrofertu, to je naprosto nicotná částka, takže neříkejme, že bez nich by Agrofert nemohl přežít.
2: Já ještě jednu věc,
3: já jsem moc rád, že tady pan Pospíšil zmínil tu větu, že bez dotací nelze v Evropě podnikat zemědělství, protože to je dokonalá ukázka toho, jak Evropská unie pokřivila těmi dotacemi jakékoliv podnikatelské.
2: Ještě jedno číslo s dovolením zvednu, a to je těch 7 miliard korun, které by měl podle nálezu soudu Agrofert vracet. Jak si myslíte, že to bude v té budoucí konstelaci vládní?
1: Tak.
4: Vím, že vy, pane Doksanský, to hrozně nemáte rád a proto jsem to právě přinesla, protože až tady řešíme střet zájmu, tak pořád platí, že těch 7,5 miliardy nejsou vráceny. My jsme tady připravili právě QR kód pro Andreje Babiše a já jenom připomenu, že my jako Piráti jsme minulém období navrhovali změnu zákona o střetu zájmu a přesně jak jste, pane Rychle, říkal, že nenastane situace, kdyby Andrej Babiš nemusel vysvětlovat, tak nastala by, protože právě v situaci, kdyby prošla naše změna, kde jsme navrhovali nahradit pojem ovládání evidencí skutečných majitelů naopak, kdyby právě nemohl využívat například ty slepé fondy k tomu nejspíše, tak i s posouzením právě.
3: Tak jestli mohu.
2: Pojďme se na to podívat pragmaticky.
3: Skutečně evidence skutečných vlastníků, jaksi se nevztahuje na slepé fondy, protože v tu chvíli ten, kdo převede majetek do slepého fondu, tak není skutečným vlastníkem. Takže ani ta novela by vám nepomohla. Pardon, já to jenom dopovídám. Zaplať pánbu, že neprošla, protože vy Piráti byste byli nejradši, kdyby tady nikdo nevlastnil.
2: Pojďme se vrátit k tomu.
3: A za ten QR kód já jsem taky moc rád, protože to aspoň ukazuje dokonale, jak Piráti dělají dětinskou populistickou politiku a nejsou schopni konstruktivně přistoupit k potřebám občanů naší země.
2: A k té otázce.
4: Andrej Babiš není schopen vrátit 7,5 miliard.
3: Jak jste dětinsky naivní.
1: Já bych vás vedl tu rukavici, protože ta otázka je na nás, na ano. Tak Agrofert, jakožto velký soukromý podnik, se bude zcela jistě dále bránit, využije dalších právních kroků. A protože pan Babiš už mezi tím předá tu firmu, tak to nebude vůbec jeho věc, ale oni samozřejmě budou dále, na ten proces není stále uzavřený. Takže toto už se vůbec teď nově netýká pana Babiše. A pokud se budeme bavit této rovině, tak my tady můžeme mluvit o nějakých 40 miliardách, které se týkají stavebního řezení a to, co jste spackali vy, a konec konců doprava v Praze a tak dál. Já myslím, že máte máslo mnohem více na hlavě, ale tohle je skutečně populismus, což mě opravdu mrzí, protože když se budeme bavit o faktech, tak teď všichni víme, že po tom, co pan Babiš udělal, tak už není jeho záležitostí, co se s těmi 7 miliardami stane. To už budou řešit úplně jiní a ty to budou řešit naprosto mimo politický vliv.
2: Pane Kosanský, já děkuji i za 360. Pokračuje. Díky, že jste s námi zůstali. Našimi hosty jsou stále Jiří Pospíšil, Kateřina Demetrašvili, Denis Doksanský a Jindřich Reichl. My jsme tu otevřeli otázku podle soudu neoprávněně čerpaných dotací, které by měl Agrofert vracet, které tedy činí 7 miliard korun. Já jsem se ptala, jak si myslíte, že to v téhle budoucí vládní konstelaci dopadne, pane Pospíšile.
0: Já jsem to nominul reakci, tak pan Doksanský má pravdu, že to případně nedluží Andrej Babiš. To je případně dluh firem, které čerpaly tyto veřejné peníze. Probíhají tam ještě soudní spory. Pokud budou ukončeny pravomocnými rozsudky, že se peníze mají vrátit, tak já doufám, že ty firmy je vrátí. To jsme za v civilizovaném světě. Ano. Otázku, ale já to bude stát opozice, nakolik stát bude aktivně hájit zájmy svoje, to znamená stát je tou druhou stranou, který, jak si předpokládám, že většině případů žaluje ty firmy na neoprávněné vydání těch veřejných peněz. A já doufám, že tedy, když to bude vládat Andrej Babiše, tak ty soudní spory budou pokračovat a stát s péčí řádného hospodáře bude aktivně hájit roli státu. To znamená, že nedojde k nějakému stažení. To znamená, tady bude důležité sledovat průběh těch soudních sporů, jestli stát tam bude hájit veřejný zájem a to, aby bylo rozhodnuto nezávislým soudem, nikoli v tím, že to někde stáhne ty žalby a tak dále. Nic víc to budeme dodat, jo. Ale jo, jedna věc tady PR-ově samozřejmě to vypadá hezky tady QR kód a tak dále, ale není to sranda, je to 7 miliard. Tam, kdyby ty úředníci nekonali, tak samozřejmě je to otázka možná i trestně právní odpovědnosti úředníků, kdyby to zanedbali, protože musí z péči řádného hospodáře hájit majetkové zájmy státu. Jo. Takže uvidíme. uvidíme.
2: Určitě to budeme dál sledovat. A my se pojďme podívat na další poslední dění k vznikající vládě. Víme, že dnes byli na audienci další dva kandidáti, tentokrát za Motoristy, Ota Klempíř a Boris Šťastný. Ze zdravotních důvodů tedy nedorazil ten asi nejvíce očekávaný, což je Filip Turek, kterého prezident zatím odmítá jmenovat. Motoristé samozřejmě dostali pozvání do dnešní 360, které ale nevyužili, tak já se zeptám s dovolením vás. Petr Macinka tady včera říkal, že prezident nemá problém s Turkem, ale s motoristy jako takovými. Cituji, říkal dokonce, prezident problematizuje vztahy s motoristy. Cítíte to stejně, pane Reichle?
3: Ano, já jsem přesvědčen, že v podstatě prezident překračuje svoje kompetence, protože ústava je, řekl bych, v tomhle naprosto jasná. On má hodně široké pole působnosti při jmenování premiéra, ale velmi zúžené pole působnosti při jmenování jednotlivých ministrů. Tam opravdu plní roli jakéhosi ceremoniáře a dle ustáleného výkladu ústavních právníků by mohl nejmenovat pouze v případě, že by daný kandidát byl obviněný nebo odsouzený ze závažného trestného činu, případně obviněný nebo odsouzený ze špionáže.
2: Ale promiňte, to už se dostáváme k nějakému výkladu, ano, který, jak víme, není úplně jednoznačný. Já se spíš ptám na to, že Otto Klempíř označil tu dnešní schůzku s prezidentem za noblesní, Boris Šťastný za velice přátelskou. Vy opravdu cítíte, že by prezident byl vyhraněný vůči motoristům?
3: Já myslím, že v podstatě ta Filip Turek je hlavní postavou motoristů, všichni to víme, je to jejich, tak jak říká Petr Macinka, ikona a opravdu tomu tak je. Já myslím, že prostě ten postup prezidenta republiky není správný, neboť jak si hodnotit to, jestli měl někdo nějaké výroky nebo nějaké jednání, prostě to právo tam tímhletím způsobem neingeruje. Prezident by měl jmenovat toho, koho mu přinese na svém seznamu premiér. Takže za mě tam ten důvod absolutně není a myslím si, že i tady je to naprosto nepodstatné a hlavně, že bychom měli více respektovat vůli voličů, protože prostě Filip Turek se všemi těmito známými jeho kauzami získal jednoznačně silný mandát a v tu chvíli přece my všichni politici bychom měli naslouchat tomu, co ti voliči řekli a ti voliči se vyslovili naprosto jednoznačně.
2: Pane Doksanský, vy se také myslíte, že prezident je zaujatý vůči motoristům jako takovým?
1: Tak já jsem s panem prezidentem o tom nemluvil, ale
2: a jak to na vás působí?
1: Nikdo není v nějakém váku a pan prezident samozřejmě kandidoval s nějakým programem, s nějakými postoji a je zjevné, že ty jeho postoje politické jsou trochu jiné než postoje, které zastávají motoristé. Já chápu, že k ním nemusí cítit sympatie, nicméně je opravdu zvláštní, že zvlášť u všech kandidátů za motoristy byly ty diskuze největší a myslím si, že to prostě není dobře a přesně tak, jak to řekl kolega, pan prezident v tomto smyslu nemá být tím rozhodčím, kdo se mu více líbí. Jednáme opravdu na základě zákona a pokud tady vážné zákonné důvody, pak se nich bavme, ale kolem Filipa Turka se prostě udělala obrovská mediální kauza, strašně moc se řeší mnoho věcí, o kterých nikdo vlastně nevíme, co přesně řekl nebo neřekl a zase znovu spoléhám na to, že až se sejdou, tak si to snad vysvětlí. Nicméně stále platí to, že my jako hnutí ANO respektujeme nominaci našich koaličních partnerů, bereme ji, že pokud oni Filipa Turka mají jako svého nominanta, nemáme důvod to zpochybňovat a budeme respektovat to, k čemu jde s panem prezidentem a budeme doufat, že nepůjde na hranu zákona nebo dokonce za jí rámec.
2: Ano, tak i sám Filip Turek řekl, že jeho mediální obraz je děsivý a že vlastně prezidenta chápe, respektive ty jeho pochybnosti. Chtěl je asi rozptýlit dnes, mluvili o tom, že sebou na hrad ponese nějaké dokumenty nebo důkazy. Co by podle vás, jestli vůbec něco, měl doložit, aby prezidenta přesvědčil, pane Pospíšile?
0: No tak já respektuji, že pan Turek je nemocný, to asi, že to dneska nebyl, to asi má zdravotní
2: důvody. To nespochybujeme.
0: Já nevím, musel by asi vyvrátit ty věci, které kolem něj padají, že tady údajně, zdrazně údajně někde psal, že výroky proti holčičce romské, která bohužel utrpěla popáleniny v naprosto ohavném trestném činu a tak dále, plus ostatní věci. Jo. Já přesně nevím, co pana prezidenta z toho množství kauz kolem pana Turka nejvíce jak si zasáhlo. Já rozumím pozici pana prezidenta, lidský absolutně chápu a teď je otázka, zda prezident má dvě možnosti. Buď se politicky donutí premiéra a koaliční strany, aby navrhli někoho jiného, to je pozice ale Miloš Zeman, který donutil takto sociální demokraty dvakrát, aby nominovali jiného kandidáta na ministra zahraničních věcí a na ministra kultury,
1: pokud to říkal správně.
0: Dobře, ale tak to odehrál to. A nebo to je ta politická, faktická, vlivová politika, a nebo druhá věc, zkrátka odmítne to právně, odmítne ten úkon samotného jmenování ministra, no a pak je na premiérovi a na koaličních partnerech se to budou respektovat, a nebo se obrátí na ústavní soud takzvanou kompetenční žalobou s tím, že musí prezident konat. A tady platí teze, kterou tady říkám pravidelně a v zásadě to podle říkal pan kolega Reichl, že v případě premiéra já absolutně vnímám širokou pravomoc prezidenta. Stanovení podmínek vůči Andreji Babišovi, já myslím, že je v souladu s ústavou absolutně, z mého pohledu. Ale u toho prezidenta, ale u toho ministra je to komplikovanější, jsou tam různé zatím pouze zase názory ústavních právníků, nemají ten veřejnoprávní charakter, nikdy tam soud nerozhodl. A ty říkají, že to je možné učinit, odmítnout, když ten dotyčný poruší zákon, když je tam nebezpečí, veřejný zájem země typu špionáž, bezpečnostní věci a tak dále. O kauzách, které jsou sice ohavné, ale mají politický charakter, jako ti ústavní právníci nehovoří. Takže by to musel rozhodnout ústavní soud, a já se obávám 60 na 40, že by spíš asi pan prezident jako úplně neuspěl. Je to 60 na 40. Jaký můj odhad? Já říkám jako právník, jako politik, jo? Jaký můj názor na to, jak vnímám tu judikaturu, ale ty názory na to, jak by mohl soud případně rozhodnout ústavní právník.
2: Dáme prostor paní Demetrašvili, která ještě k tomu nic neřekla.
4: Tak já tady s tím souhlasím. Mně je samozřejmě velice líto, že pan Turek, že ho zastihlo takové neštěstí a že nemohl dorazit na Hrad a že má takovou indispozici. Ale zrovna pan Turek jako reprezentant strany, která bude mít na starosti ministerstvo sportu a prevenci, by měl vědět, že když zatěžuje tělo, tak by ho měl zatěžovat rovnoměrně.
2: Pardon, pan Turek by měl mít na starosti ministerstvo životního prostředí.
4: Ano. Ano, ale jako reprezentant strany, která bude mít na starosti ministerstvo sportu a prevenci.
2: Ano, jako reprezentant strany, která bude mít, ano.
1: Já bych se vrátil k věci, jestli mohu.
2: Nechte prosím domluvit, paní.
4: Tak má tělo zatěžovat rovnoměrně, a že když bude jenom zvedat pravačku, tak asi to záda to nezvládnou. Ale já velmi chci slyšet právě vysvětlení. A já velice souhlasím tady s panem Pospíšilem, to už předestřel i ústavní právník pan Kysela, že ty důvody by neměly být politické. Ty musí být právní a právě například i špionáž. Takže já chci právě od pana prezidenta pak v následném, pokud odmítne takové jmenování, slyšet, jaké jsou ty důvody. Protože to může být skutečně velice závažné. To může být špionáž, to můžou být nějaké bezpečnostní informace tajných služeb.
2: Pojďme se dohodnout, že tady nebudeme spochybňovat zdraví, nemoc, dispozice. Ani zlehčovat možná.
3: Jednou
2: větou, ano.
3: Fakt byste neměla klesat takhle nízko. Prostě spojovat to, že Filip Turek dneska má vyřezlou plotinku a nemůže se dostavit na Hrad s tím, že zvedal pravačku, je nedůstojné, je nízké, a takhle bychom opravdu neměli.
2: Nechme to na posouzení diváků. Proč vím věcně? Filip Turek každopádně dnes z nemocničního lůžka vzkázal, že jeho zájem o funkci nadále trvá, nicméně, že nechce jakkoliv jmenování vlády oddalovat. Co se tedy bude dít dál podle vás, pánové? Když připustíme možnost, že by mohlo dojít k operaci, rekonvalescence může trvat v řádu, nevím, týdnu, měsíců, nemám s tím zkušenosti, každopádně určitě to bude nějakou dobu trvat. Co nás tedy čeká dál?
1: Já bych nejprve řekl, že tak, jak jsme se tu bavili o tom, že pan Babiš byl velmi střícný a řekl bych státnický vůči panu prezidentovi, tak možná teď je ta chvilka, kde by pan prezident mohl reagovat obdobně, protože prakticky s většinou vlády nemá problém, a pokud nemá zákonné právní důvody nejmenovat pana Turka, tak by měl ustoupit od nějakých svých případných antipatií, protože on sám ví, jestli jsou to opravdu zákonné důvody. Jestli jsou to zákonné důvody, tak je třeba o nich mluvit, a pokud to nejsou zákonné důvody, tak tady právě může reagovat opravdu přísně a prostě ho jmenovat. Jinak samozřejmě lze jmenovat zbytek vlády a dočasně může ten rezort mít na starosti někdo jiný, premiér nebo někdo další. I to se dá udělat tak, aby ta vláda byla plně funkční, a počkat na to, až se záležitost pana Turka vyřeší. Ale pokud by to bylo skutečně jenom kvůli nějakým pocitům pana prezidenta, tak by to bylo chybné a zbytečně by to celou situaci komplikovalo.
2: Ponese podle vás Andrej Babiš v seznamu ministrů právě jméno Filipa Turka?
1: Věřím, že ano. Myslím si, že ano.
3: Mohu jenom jednu větu. Víte, tady na té debatě vlastně teď jako vychází najevo jedna zásadní věc, že prezident Petr Pavel dodnes neřekl ten konkrétní důvod, který mu Filipa Turka vadí. Takže my se teď tady bavíme, jestli je to tahle kauza nebo tahle kauza, ale přece pokud ten prezident minimálně, na tom se asi shodneme, má nějaké výhrady, tak by měl konkretizovat a říct naprosto jednoznačně, z tohoto konkrétního důvodu odmítá Filipa Turka jmenovat. Jinak je to vlastně
1: to pan Miloš Zeman udělal. To tehdy učí pan Lipavskému, on jasně řekl, nelíbí se mi ho vztah Izraeli, nelíbí se mi to, proto to nechci jmenovat. Když to tady jsou to...
3: Tady je to jenom jako, mně se nelíbí Turek.
1: To jsou pocity.
2: Jo, pane Pospíšile.
0: Ale bylo, že to byly vždycky politické důvody v těch tří kauzách, ale k tomu... pan prezident hovoří přímo o právních důvodech, pokud jste správně četl jeho vyjádření.
1: Je to tak,
0: to
1: jsou.
0: To znamená, já tam v tom, co já mám z médií, v těch věcech, které jsou pro mě ohavné, ale nejsou právní, jsou spíš politický, pokud pan prezident nemá ještě další informace, předpokládám, že pan prezident a tím se dělá mluvčího, chtěl na jednání s panem Turkem si to vyříkat a chtěl mu asi buď konkretizovat, anebo nějaké jiné důvody uvést. Jo. Připadá mi jako správný postup ve chvíli, pan Turek takto i disponoval, já mu přeju brzké uzdravení, protože jako plotínku vsal z páteří, mám problémy, nikomu jako nepřeju, přeju brzké uzdravení, tak v tuhle chvíli nejracionálnější řešení, aby pan prezident jmenoval vládu, protože prezident postupuje tak, že jmenuje ministry a pověřuje je ten druhý úkon řízením nějakého rezortu. To znamená, on může jmenovat tu sestavu a jednou z ministrů, už to říkal pan kolega, pověřit řízením klidně dvou rezortů na přechodné období. Bylo to v minulosti mnohokrát, pan Havlíček řídil dvě ministerstva, superministerstva a tak dále. Je to v situaci, kdy třeba odstoupí nějaký minister náhle, tak do doby výběru kandidáta jiného týdny může klidně jeden minister vést dva rezorty. Určitě není důvod odkládat jmenování celé vlády, ale zase by bylo fajn, aby se ta věc vyřešila, aby ten rozhovor proběhl, aby se ty právní důvody ukázaly, že opravdu jsou právní a pak je důvod nejmenovat, anebo jsou spíše politické a když jsou hrozné, no tak ten důvod toho nejmenování jako ústavního aktu jako z mého pohledu asi úplně nebude.
1: Já si dovolím apelovat na pana prezidenta, aby v tom dal opravdu vstřícně a pokud skutečně nemá zákonné právní důvody, tak aby umožnil to jmenování, protože si myslím, že ta vláda je třeba, aby začala co nejdříve pracovat.
2: A tak pravda je, že teď už se mluví o tom, že od zítřka to bude v řádu dnů, to jmenování členů vlády, jen neznáme přesně to složení. Pokud by, a to ve veřejném prostoru už mnohokrát zaznělo, se skutečně stalo to, že by, řekněme, dočasně vedl Petr Macinka, konkrétně dvě ministerstva, co myslíte? Aniž bych chtěla jakýmkoliv způsobem zlehčovat nebo znevažovat jeho schopnosti, nebylo by to pro něj přeci jenom velké sousto?
3: Já myslím, že to už se opravdu pouštíme do divokých spekulací, jestli to bude Petr Macinka nebo to bude kdokoliv další. Já myslím, že tohle opravdu je věc, kterou kdy tady nikdo nemáme křišťálovou kouli. Těch řešení je tady celá řada, ale já si myslím,
2: jaké že další vás napadají, kromě toho, že by tedy
3: mohl by zahraničí vést Andrej Babiš z pozice premiéra, protože samozřejmě premiér má na starosti záležitosti týkající se Evropské unie a tak dále a tak dále. Mohl by být pověřen tím vedením nějaký náměstek a všechny tyhle ty věci. To znamená, já z tohoto pohledu teď opravdu nechci tady rozvíjet 100 variant, které přicházejí v úvahu. Já bych rád, aby a navážu na kolegu Doksanského, protože prostě v politice musí platit určité zvyklosti a musí platit určitá slušnost a vstřícnost. A prostě za situace, kdy si budeme dělat na schvály a budeme využívat jakékoliv sebemenší okénko v ústavě nebo v zákonech, tak se nedopracujeme nikam. Ti lidé, kteří jsou tady nejdůležitější, pořád platí článek 2 ústavy, že zdrojem veškeré moci je lid. Ti lidé šli volit 3. a 4. října, volby nějak dopadly a oni zcela legitimně očekávají, že ta vláda vznikne a měla vzniknout už dávno. Takže pojďme prosím přestat hrát tohle co by, kdyby, jak by. Pojďme jmenovat vládu podle návrhu premiéra, protože tak to ta ústava říká.
1: S tím, že pan Pašednal velmi střícně a teď řada na půl prezidentovi.
2: Dobrá.
0: Pokud ale pan prezident tady veřejně konstatoval, že tam jsou právní důvody pro jmenování, téměř cituji, tak jako musí i s tou péčí ústavního činitele, který něco takto veřejně řekl, podle mě udělat ten rozhovor s budoucím kandidátem na prostředí. To znamená, fakt nejlepší je řešení v tuto chvíli dočasně bez pana budoucího potenciálního ministra životního prostředí. Stejně na ten hrad by fakticky, a teď to nějak nezlehčuji, musel dojít, protože to jmenování probíhá na Pražském hradě, je to jasná ceremonie, skládá se tam slib. To nemůže dělat jako z demonstrační lůžka.
2: Počkáme na vývoj dalších dnů. Já bych ráda teď ještě obrátila naši pozornost k dalším nominantům. Jedním z nich byl dnes Otto Klempíř, který, jak už jsem říkala, dnešní schůzku s prezidentem označil za noblesní a řekl mimo jiné, že na té pozici je pro zachování maximální nezávislosti a poplatku za veřejnoprávní média. A mě zajímá, jak s tím u vás pochodí, jako u koaličních partnerů.
1: To je o tom, a už jsme se o tom také bavili několikrát. Jsme tři subjekty, není to tak, že tady vlády jenom hnutí
2: ano, jste tři subjekty,
1: že máme koaliční partnery, oni na to mohou mít jiný názor a rozhodně kolegové ve vládě se o tom budou bavit.
2: My jako on tento názor vyjádřil jako jednu z mála věcí, které řekl po té schůzce s prezidentem, takže předpokládám, že o tom s vámi bude jednat, jak se k tomu postavíte.
1: Tak za nás zatím platí to, co jsme řekli. My si myslíme, že by bylo lepší ty poplatky zrušit a financovat ta veřejnoprávní média jiným způsobem. Budeme opravdu o tom diskutovat. Myslíme si, že to máme promyšleno, že máme opravdu relevantní důvody a uvidíme, jaké důvody má o to Klempíř, ale nějak se v tom prostě najdeme.
2: Pane Reichle, nepřekvapilo vás to trochu, to prohlášení, že tam v podstatě řekl, můj názor je, přestože ví, že to není názor celé koalice.
3: Ale to je o tom je demokracie. Prostě tak, jak říkal kolega Doksanský, my jsme tři strany. Nepřekvapilo mě to vůbec, protože motoristé tenhle názor zastávají poměrně konzistentně a dlouhodobě, ale myslím, že tady jsme tak trošku dva na jednoho a že by přeci jenom měla vyhrát ta dohoda, kterou jsme udělali na těch koaličních jednáních. To znamená, že to řešení bude podle té naší společné dohody. To znamená, že přejdeme od toho systému koncesionářských poplatků pod financování ze strany státu už jenom proto, aby mohl hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad, což si myslím, že je jenom dobře a prostě celá ta záležitost se transparentní a budeme vidět, co se s těmi penězi děje. Takže za mě je to správné řešení. A mimochodem jenom připomenu, z 27 členských států Evropské unie 17 žádná veřejnoprávní média nejsou. Takže abychom tady se pouštěli do debaty, že to nějak ohrožuje demokracii, no já myslím, že těch 17 států demokratických je i přesto, že ta veřejnoprávní média nemají. Takže je to za mě příliš přeceňovaný problém.
1: My nechceme oslabit nezávislost těch médií, naopak jich chceme posílit.
2: Děkuji, pane Pospíšile.
0: No, mě tím pan Klempíř mile překvapil. Je to jako silné prohlášení, protože to zase bylo hlavní prohlášení jako nastupujícího ministra kultury. Musí si být vědom té síly. Z hlediska působnosti ministerstva kultury je právě otázka vztahu k médiím, k veřejnoprávním médiím úplně klíčové téma. A je otázkou, když je to rezortní minister, zda by prosazoval takhle fatální zásadní změnu proti tomu, co on sám chce. Jo? To je jako kdybyste řekl, že kandidát na ministra spravedlnosti musí zrušit občanský zákonník nebo něco takového. Takže jsem zvědav, to bude samozřejmě o koaliční dohodě a jejich debatě, ale jako pro ministra, který by byl nucen v takto klíčové pozici svého rezortu dělat něco proti své vlastní vůli a jsou přesvědčení, tomu samozřejmě není komfortní situace. Takže ta debata bude zajímavá.
1: Já to vítám. Demokratická koalice.
0: Jasně, ale chápete, u ministra kultury je otázka médií a tohoto zákona úplně klíčová legislativní úprava. Tak uvidíme, je to o vás. Já to říkám bez ironie.
2: Jak se na to díváte vy, paní Demetrašvili?
4: Tak mě to prohlášení překvapilo, ale vlastně je to zajímavé. Já se nějak nebráním diskuzi o změně toho financování. Myslím si, že jsou důležitá nezávislá veřejnoprávní média, ale zároveň to financování může být i jiné. Může být například skrze DPH, což by bylo vlastně uživatelsky jako pohodlnější a vůbec by mi nevadilo se o tom bavit. Takže a v programovém prohlášení to bylo vlastně postaveno docela neutrálně. Tak ale je zajímavé, že teďka vidíme vlastně zase úplně jiný stand, ale já bych tu diskuzi naopak třeba uvítala.
2: Já ještě u vás
1: něčem se budem skoro i přibližovat.
2: Já ještě u vás zůstanu, protože mě zajímá ještě názor, vy už jste tady zmínila vznik nového ministerstva, respektive ministra bez portfeje, ministra sportu, prevence a zdraví, kterým se stane pravděpodobně Boris Šťastný. Potřebujeme toto nové ministerstvo?
4: Tak já proti tomu osobně nic nemám. Já si myslím, že naopak jako ta oblast prevence je obrovská a bude důležité se na to i zaměřit a jsem ráda, že právě zrovna s motoristy se shodnu na oblasti duševního zdraví. To já velice vítám. A bude tady samozřejmě klíčová spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a i to téma je velice provázané například duševního zdraví i s ministerstvem školství, takže to uvidíme, jak bude, ale já proti tomu nic nemám.
2: Pane Pospíšile, co vy?
0: Tak
2: nejde
0: jako
2: tady
0: člověk, který patří k 60% tohoto národa, se trpí obezitou, jak říká sám pan Boris Šťastný, uvítám, když někdo se bude zdraví národa věnovat. Takže to Borisovi přeju. Na druhou stranu tady říkám, trošičku mě to baví, když vidím, jak současná vznikající koalice a minulá opozice kritizovala vládu, když tam byl nějaký minister bez portfeje, bez rezortu. Takže je to takový, že se každému měří trošku jiným metrem. A já nespochybňuji, že jakoby pokud se někdo bude věnovat národnímu sportu a zdraví a tématům, třeba dneska jako v sporné výživy nemalé části mladé generace a tak dále, že to určitě je veřejný zájem, aby mladá generace byla celkově zdravější. Ale opakuji, škoda, že nastupující vláda, když jsme zde měli ministry bez portfeje, tak to vnímali jako vyhozené peníze, zbyteční úředníci a tak dále. To znamená, je to na stejné téma dvojí metr, jak říká oblivě pan kolega Nacher.
1: Budeme šetřit, a už jsme s tím začali. Nicméně na této specializaci byla shoda už v tom minulém období a byla shoda i v rámci vaší koalice. To znamená, to není něco, co je nové. My svým způsobem naplníme něco, o čem už vy jste říkali, že by to bylo fajn, a my jsme to konečně začali realizovat. A rušíme mnohé jiné posty, které jsou zbytečnější.
3: Já jenom vidíme. K tomu dodám dvě krátké poznámky, protože tohle téma za mě je okrajové, ale ta první poznámka je v tom, že ministr pro evropské záležitosti, který byl opravdu zbytečným ministrem, protože prostě tyhle záležitosti má na starosti premiér, tak nevím, proč by tam měl být na to ještě ministr, ale tady v tom případě my máme Národní sportovní agenturu, která už tu agendu splňuje, to znamená, tady jde jenom o nějaké systémové řešení. A co se týče prevence duševního zdraví, tak za mě by nejlepším krokem bylo to, kdyby občané v příštích volbách už neposlali Piráty do sněmovny, protože to by našemu duševnímu zdraví všem určitě velmi výrazně pomohlo.
2: Chcete reagovat?
4: Ne, mě to za to nestojí.
3: Tak. Já vím, že nemáte na to, co říct, ale je to pravda.
2: Já jenom k tomu ještě jednu poznámku. Podle průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas si polovina lidí myslí, že takové ministerstvo je zbytečné, že tady vlastně vláda jde proti nějakému svému předsevzetí, že bude zeštíhlovat ten státní aparát, ale jistě čas ukáže.
3: Já vždycky mám rád to více než polovina. Když to je 51-49 třeba, tak to je více než polovina. Polovina to chce, polovina nechce.
1: A mě to fascinuje, protože v tomto tématu se najednou tady bavíme o veřejném mínění, ale když veřejné mínění bylo o tom, že se lidem nelíbí vyvěšované vlajky na budově sněmovny, tak o tom neslýcháme. To najednou nebylo tak velké téma. Takže prostě ono asi záleží, co se zrovna vypíchne. A já si nemyslím, že tohle je zrovna věc, která se řeší podle veřejného mínění. Prostě vidím, že to je třeba, je tady nějaká koaliční shoda a my věříme, že bude šťastný, bude ten úřad zastávat skvěle.
2: Podíváme se ještě na jedno téma, které mě velmi zajímá a zaujalo mě, a to jsou zahraniční návštěvy zastupitelů. My víme, že před 6 dny odletěl novopečený předseda sněmovny Tomio Okamura s 8členou delegací na Slovensko a vybral si do ní výhradně zástupce budoucí vládní koalice, což je podle dosluhující koalice nestandardní. A mě samozřejmě zajímá, jestli je nebo není. Pane poslanče.
0: Tak je to nestandardní, já jsem 30 let v politice a vždycky se do těch delegací takhle klíčových alespoň jeden, dva zástupci opozice brali, protože zkrátka jsme demokraté, které popadlo několikrát a minimálně jeden, dva zástupci by tam měli být a trošku by to mrzí tomu, jak Okamura kandidoval s projevem, že to bude dělat lépe, bude spojovat sněmovnu, jiné takové to příběhy tam povídal a bohužel tahle první významná věc to neukazuje. Já to nechápu ten důvod, proč tady mohou být jeden, dva zástupci pánové opozice, pan Skopeček nebo takový, protože si myslím, že to zkrátka tak je. Slovenský parlament také není tvořen pouze Ficovo vládou, jsou tam také opoziční poslanci a tak dále, progresivní Slovensko. Připadá mi to, že je to něco, co jako trošičku je takový kapric, který jako neví, čemu pomůže, jako to poškozí to zájmy České republiky, protože bychom měli alespoň ty nejklíčovější opoziční strany, a to nejsme teda my, zdůrazňuji, brát, řekněme, na takové důležité cesty.
2: Pokud vím, Skopeček se dozvěděl, že se už nevejde do letadla, ale samozřejmě to vysvětlení bylo širší.
0: Pane
1: Doksanský. Já bych řekl, že to je bouře ve sklenici vody. Za prvé, úplně první delegace letěla do Kodaně na takzvaný COSAC, to je zástupci národních parlamentů v rámci Evropské unie, tam jsme byli paritně za ODS kolega a já za ANO. Další cesta je na NATO, tam je to také paritně. A tady si pan předseda Okamura vybral svoji delegaci. Konec konců vy dobře víte, že paní Pekarová Adamová, která tuším byla z další strany, tak také na Slovensko jela bez kohokoliv z opozice a poměrně mnoho dalších cest vykonávala úplně sama bez jakéhokoliv doprovodu kohokoliv z opozice. Takže to je standard, který za vás byl naprosto normální a nese kolem toho obrovské téma. Ale proč? A pan Okamura to jasně vysvětlil. Chtěli jsme navázat na něco, co jsme považovali za důležité, navázat ty vztahy a opravit je, protože pan Rakušan tam jezdil demonstrovat, vy jste hrozili Ficem, hrozili jste Orbánem, neustále jste ostrakezvali tyto země a my jsme chtěli říct, nebudeme vás kádrovat, respektujeme vás, jaké jsme, jaký jste, ať už tam ve vaší vládě bude kdokoliv.
2: Já jenom bych potřebovala vysvětlení od pana Pospíšila, to, o čem mluví. Promiňte, pane
0: Pospíšile. Standardní diplomatické vztahy, vy používáte expresivní termíny.
2: Pane Pospíšile, promiňte, to, o čem mluví pan Doksanský, to tuším byla před 4 lety cesta Markéty Pekarové Adamové, která si k tomu skutečně vybrala jenom členy svého sněmovního klubu, tehdy se setkala se Zuzanou Čaputovou, myslím, že s předsedou vlády a opravdu jela vlakem jen se svými.
0: Jo, tak já se omlouvám, nebyl jsem tedy poslanci. Já pouze říkám, že pan Okamura tady konstatoval, že tu konečně budou nové poměry, že bude poslance spojovat, bude to dělat lépe a jinak než paní předsedkyně Pekarová, která to pro ně dělala teda dobře. A vidíme, že tedy minimálně pokračuje trend, že když jede hlava parlamentu na Slovensko, tak nevezme aspoň jedno zástupce opozice. Co já považuji za ještě větší problém, pak to naštěstí bylo napraveno, byly tanečky pana kolegy Okamury, pana předsedy Okamury kolem delegace do NATO, kam snad neměl vůbec někdo, naštěstí pak se to upravilo. Zaplať Bůh za to, že naši zástupci jezdí do orgánů NATO, jezdí do Evropské unie, protože třeba tyhle vazby udržovat a skákat tam být zastoupen.
1: Byli jsme tam.
0: No, ale tak víte sám, že tady to tak nebylo, že po tlaku médií nakonec pan Okamura změnil to názor.
2: Ale s tím argumentem, že je potřeba vztahy utužovat, se v podstatě cestovalo i na to Slovensko.
3: Jak to musím něco říct, protože to je prostě debata, kde se budeme bavit, jestli před 4 roky někdy někam jel. To přece náš zájem je jednoznačný a to je mít co nejkvalitnější vztahy se Slovenskou republikou. A když jsme se na to ptali našich slovenských kolegů na celou tuhletu záležitost, tak oni řekli, a proč oni přijeli skôr, veď my jich čekáme už od marca. Jinými slovy, vy jste tady 4 roky byli u vlády a na to Slovensko jste neustále plivali, házeli špínu. Pan Dvořák ze STANu řekl, že tehdy, když bylo Slovensko fašistické, tak jsme s ním taky nejednali. To znamená, přirovnal Ficovou vládu k fašistické vládě za dob Josefa Tisa. Pak jsme měli Víta Rakušana, který jel demonstrovat na protivládní demonstraci s cedulí, tam stál největší diplomatické fopa v historii Evropy. Nikdy v historii žádný vládní politik, žádný člen vlády nepřijel na protivládní demonstraci do jiného členského státu Evropské unie. Nikdy v historii. Totální diplomatické fopa. 4 roky jste tady mohli budovat vztahy se Slovenskem. Plivali jste na Fica, mentorovali jste ho, říkali jste mu, jak se má chovat k Ukrajině. Přitom to je suverénní věc slovenské vlády, kterou si může určit tak, jak chce. My na to nemáme sebemenší mandát, abychom jim to diktovali. A najednou se strašně vám vadí, že tam nejedete. 4 roky jste tam mohli jezdit. Mně to připadá, jak když prostě řeknu 5letému dítěti, jestli nechce jít do zoo, ono mě 3krát za sebou řekne, že ne, že ho to nezajímá. A pak, když přijdou kamarádi a řeknou, my jdeme do zoo, tak to dítě se začne vstekat a kopat a říkat, já chci jít do zoo. Vy jste na to měli 4 roky a namísto budování pozitivních vztahů s vládou, která vám sice nekonvenovala, ale s vládou, která tam byla legitimně zvolena a měla svůj legitimní program zahraniční politice, tak vy jste je pomlouvali, mentorovali, diktovali jim a najednou se vám strašně nelíbí, že tam nejedete. Nikdo vás tam nechce, vy jste ty vztahy pokazili se Slovenskem a když jste říkal, pane Pospíšile, že to poškozuje zájem České republiky, já si myslím, že je to přesně obráceně. Zájmem České republiky je budovat co nejlepší a nejužší vztahy se Slovenskem a my to budeme dělat a myslím si, že ta delegace to jasně dokázala.
1: Stačí třeba téma V4, o které vy stále říkáte, že to je něco nadbytečného.
2: Pane Doksanský, nechme prosím prostor reakci.
0: Vytváříte dojem, jakoby vláda Petra Fialy přerušila styky ze Slovenskem. To prostě vůbec není pravda. No, standardní diplomatické vztahy normálně fungovaly. Vy tu nemluvíte pravdu, že byl rozdíl v naší zahraniční politice a jejich zahraniční politice.
3: To je absolutní lež.
0: Jiný rozdíl. To, že se odstranili nadstandardní konzultace mezi vládami, což je nadstandardní krok, protože zkrátka ten rozdíl na zahraniční politiku byl tak výrazný, to je jedna věc. Ale já ty říkám všem celé vědosti, diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem normálně pokračovaly. Vy jste tady zmiňovali cestu paní Pekarové na to Slovensko, jezdilo se tam zkrátka, takže neříkejte, že tady pomalu byla studená válka mezi Slovenskem.
2: To byla. Tak to, o čem mluvíme, o tom omezení těch vztahů, tak to je od loňského roku.
3: To je absolutní nepravda, to, co jste řekl, pane Pospíšile. Prosím vás pěkně, pokud jeden ministr naší vlády přirovná Ficovou vládu k fašistické vládě za doby Fica a druhý ministr tam jede demonstrovat, řekněte mi prosím jeden jediný příklad, kdy v Evropě jakýkoliv vládní politik, člen vlády, jel na protivládní demonstraci do jiného státu. To považujete za standardní?
1: Toto jsme potřebovali rozhodně ne.
2: Děkuji za tohle pozvánku.
1: Toto jsme potřebovali napravit.
2: Dejme prostor paní Demetra Švili, která se k tomu chtěla taky vyjádřit.
4: Úplně takhle nepřepínala. Ono samozřejmě došlo k ochlazení těch vztahů na nejvyšší vládní úrovni, ale nebo na nejvyšší premiérské, ale stále platí, že ty mezirezortní probíhaly naprosto a stále na standardní. A já nevím, jaké máte vy informace, ale já vím, že naposledy byl například pan Lipavský v červnu se svým protěžkem na setkání a bylo to pravidelně, bylo to velice úzká spolupráce a i mezi jinými rezorty, takže že to naprosto, že tady jako je přesně studená válka, to není pravda. A já bych se jenom ještě vrátila k tomu, co vy jste říkal, že tady fopa pana Rakušana ho diskvalifikuje z cesty na Slovensko. Můžete mi tady jako ve vaší jednomyslnosti tady říct, jestli pak hajlování pana Turka ho diskvalifikuje z cesty do Německa, nebo to je zase jako dvojí metr Patrika Nachera?
3: To vám rád vysvětlím, nevím tedy, co myslíte pojmem jednomyslnost, ale budiš. Já vám to vysvětlím velmi rád, prostě a jednoduše, to, že Vít Rakušan jde na protivládní demonstraci, postaví se na demonstraci organizovanou opozicí a drží tam ceduly jsme s vámi a v podstatě se postaví proti Robertu Ficovi, proti jeho vládě, no tak těžko může za půl roku tam přijít a podávat se s ním ruku a říkat, pane Fico, já jsem tak rád, že jsem tady. To je prostě hloupost, je to krátkozrakost. Každý normální politolog, každý člověk, každý diplomat vám to potvrdí, že je to prostě něco, co je absolutně za hranou. A to, že Filip Turek tady měl nějaké svoje hloupé vtípky, podívejte se například pana Džaulányho ze Sýrie, který řezal alavitům hlavy a ženám dětem a dneska jezdí na OSN a všichni říkají, není důležité, co dělal v minulosti, hlavní je to, co představuje dnes. Takže to Filipa Turka nediskvalifikuje určitě, ale pokud jdete demonstrovat proti premiérovi, tak se s ním už pak těžko můžete bratříčkovat a jít mu podat ruku. Já myslím,
2: velmi
3: že to
2: stručně,
3: je poměrně jednoduché.
2: Pane Doksanský.
1: Jestli mohu dvě poznámky. Za prvé, je rozdíl, jestli někdo ve vládní pozici a nějak jedná, nebo jestli někdo soukromou osobou. Konec konců vzpomeňte si na vašeho pana Bartoše, který se zahaloval do vlajky Antify a tak dále. A druhá věc je, co bylo podstatné, že my jsme tam jeli jednat, naši kolegové, o tématech, které nás spojují. Migrační politika, ETS dvojka, emisní povolenky, kde prostě máme jiné názory než vaše dosluhující vláda a my jsme prostě hledali partnery. Nebyli jsme tam jenom se Slováky, ale také z Rakušany a hledali jsme, jak v těchto věcech budeme v rámci Evropské unie postupovat.
2: Děkuji za doplnění.
0: Tak já
2: vteřinku, bychom to posunuli o jeden stupínek a ten je, že v reakci na tuhle cestu, která, jak je vidět, stále budí emoce, představitelé budoucí opozice naplánovali na čtvrtek vlastní cestu na Slovensko. Zúčastnit se jí mají zástupce ODS, STAN, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů. Jestli mám správné informace, vy máte být součástí té delegace. Proč se tahle cesta uskuteční?
4: Tak protože vždycky v minulosti ty cesty byly, ta setkání byla vždycky i jak s vládou, tak s opozicí, takže je naprosto normální a standardní, aby právě i druhá strana měla možnost se setkat i s opozicí. My máme už domluvené některé schůzky, odpověď od pana předsedy Slovenské národní rady, pana Hrašeho, jsme ještě nedostali, ale uvidíme, je to na něm.
2: Já se velmi omlouvám, ale ono to vypadá trochu, jakože jedno bylo na schvál a druhé je na truc. Omlouvám se vám, ale jak vlastně tohle mají voliči vnímat?
3: Ne, tak já musím říct, já jsem za
2: pane Pospíšil, pan Pospíšil dlouho čekal na slovo.
0: Jako je to cesta, kdy opoziční lídři jedou na Slovensko, platí si to ze svého, neplatí to parlament.
4: A neletí.
0: Potkají se tam s opozicí.
5: Je to jednoduchá věta.
0: No tak to je. To je důležité. To je jednoduchá věta. Slovensko není pouze pan Fico.
5: Když to platíte ze svého, tak jdete vlakem.
0: Slovensko, pan Fico, nejsou to pouze poslanci vládního bloku, ale tam je silná opozice. To, že možná vyhraje příští volby, to je jiná věc. Já doufám, že až vyhraje případně progresivní Slovensko a postaví vládu, že se budete stejně komunikovat a neuděláte jako otočku v tomto směru. A je dobré, když se strana komunikuje říkám, napříč parlamentem.
1: To znamená, že není špatného,
0: pokud někdo soukromě jede za své peníze na Slovensko a komunikuje s politicky blízkými politickými stranami.
2: Jede soukromně, nicméně jako představitel naší sněmovny. Můžete doplnit, prosím, s kým konkrétně tam máte domluvené schůzky?
4: S reprezentanty progresivního Slovenska a s jinými reprezentanty opozičních politických stran.
1: A já bych k tomu chtěl říct, pánové. Když já jsem se stal poslancem, tak moje první cesta byla do Izraele čistě soukromně. Nedělal jsem z toho žádné PR, žádnou českou zprávu, prostě to byla věc nějakého mého postoje, protože jsem chtěl být u toho, když se propouštěli rukojmí po těch dvou letech. Vy jedete na Slovensko, chcete tam setkat s progresivním Slovenskem, budiš. Ale proč se kolem toho dělá takové drama? Proč kolem toho takové PR? Proč
4: protože prostě je to vaše škoda, že jste narušili takovou zvyklost.
1: Ne, vy jste ji narušili.
3: Já jenom bych chtěl říct to, že jsem strašně rád, že to tady kolegyně Demetrašvili poznamenala, protože tady je krásně vidět, že když poslanci opozice jezdí za erár, za peníze našich daňových poplatníků, tak létají první třídou a v momentě, kdy jedou za své, tak jedou vlakem. To myslím, že je velmi zajímavá věc. Za druhé, jsem rád, že paní Šebelová dostala konečně úkol hodný jejich schopností, tedy koupit lístky na vlak. Doufám, že neskončíte ve Varšavě, ale za mě, prosím vás pěkně, já osobně říkám, já už jsem to říkal tady minule paní Šebelové, jeďte tam, popovídejte si o těch 86 pohlavích, o tom LGBTQ, popovídejte si tam, jak jsou skvělé emisní povolenky, jak nás zachrání před spálením planety, popovídejte si tam o tom, jak je ten migrační pakt skvělý, jak nám prostě přivede migranty. Ale prosím vás pěkně, nedělejte tady z toho cirkus, protože to je úplně nedůstojné. Vy jste tam mohli jezdit 4 roky, nejezdili jste tam, plivali jste na Slovensko a
2: už jsme slyšeli, pane, děkujeme, jednu větu.
0: Pane doktore, proč by tam opozice nemohla jet a komunikovat?
3: Ať jede,
0: může,
3: proč to nedělá to divadlo?
0: Proč ještě, je to, jestli nevzali aspoň jednoho opozičního politika do letadla? To je nedůstojné. Proto celé. Já tam nejedu, já nikdy to žádný nedělám, ale třeba by to bizarní z mého pohledu. Kdybyste vzali jednoho opozičního politika do letadla, tak by to celé nebylo.
1: Já jsem řekl ten příklad. Já jsem byl taky soukromně. Tak jedete soukromně, ale děláte z toho prostě obrovskou událost.
3: My chceme ty vztahy se Slovenskem zlepšovat a ne je zhoršovat, jako byste to dělali 4 roky.
0: Progresivní Slovensko, pane doktore, je silná politická strana. Možná vede volby, tak prosím, ale komunikujeme.
2: Tak děkuji, zjevně je to stále horké téma.
3: Nikdo tady protože prostě vy jste 4 roky na Fica plivali a pomohli.
2: Pane Rajchle, slyšeli jsme to už mnohokrát. Pane Rajchle, pane Doksanský, paní Demetrašvili a pane Pospíšila, vám děkuji, že jste byli hosty 360. Díky za vaše odpovědi.
0: Děkujeme. Krásný předvánoční večer.
1: Hezký zbytek večera.
3: Hezký večer všem.
6: Tak, dobrý večer ještě jednou. Sledujete živé vysílání Echo Prime Time. Viděli jste krátký sumář z tohoto týdne. Budeme se snažit navázat. Asi ne úplně nedojde na tu tématiku, na tu poslední téma. Nicméně i rozpočtu se dneska dotkneme. Řešení střetu zájmů Andreje Babiše, budoucnost Filipa Turka, rozpočet a peníze na předvolební sliby. To jsou naše témata. A dovolte ještě jednou vás, kteří se na nás díváte přes Echo 24, vy, kteří jste zvolili YouTube a kanál Echo Podcasty a posluchače Rádia Prostor, tak ještě jednou dovolte vás přivítat. Zároveň se omlouváme za druhého hosta, za hosta druhého bloku, Tomáše Kopečného. Omluvil se kvůli nemoci, tak hledáme jiný termín. Karel Havlíček, první místopředseda Hnutí ANO. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, díky za pozvání.
6: A Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS. Dobrý večer.
8: Hezký adventní večer, děkuji za pozvání.
6: Tak, rychle jsem uvedl mé dnešní hosty. Pojďme, už jsem načetl v úvodu, o čem se zhruba budeme bavit. Pojďme o těch nejaktuálnějších, nejdůležitějších věcí. 100% tento týden je to Andrej Babiš, jeho oznámení, jakým způsobem bude řešit ten svůj střet zájmů. Pane Havlíčku, on řekl, že se vzdá Agrofertu. Považujete to v tuto chvíli, ten střet zájmů, je to vyřízeno, je to téma, které je ze stolu?
7: Pochopitelně je to ojedinělý krok, který svým způsobem nemá ve světě obdoby. Je pravda, že v tom anglosaském světě se to řeší tímhletím způsobem, to znamená, že se to převede do toho slepého fondu. Nicméně, ať už to byly američtí prezidenti nebo třeba britská premiérka, tak to vždycky bylo dočasně. Andrej Babiš jde nad rámec těchto požadavků a je to tady doživotně, nebude z toho mít ani on, ani jeho děti v době, kdy tady on bude živ, žádný benefit a myslím si, že jasně odpověděl všem, kteří tvrdili, že snad do politiky šel kvůli tomu, že chtěl podpořit vlastní biznis, což kdo kdy podnikal, tak ví, že to nejhorší, co můžete udělat, je to, že jdete do politiky a máte současně nějaké podnikatelské aktivity. A já jsem i rád, že to v zásadě bylo všemi gramotnými lidmi podpořeno, ať už to byli ústavní právníci, pan prezident to okamžitě reflektoval a řekl, že ho bude jmenovat. Já si myslím, že to je správné, i když musím říct, že i mě překvapilo, řekněme, ta razance toho, že se toho vzdává doživotně. A myslím si, že je třeba si uvědomit to, že člověk něco buduje, celý svůj profesní život, nebo takřka celý svůj profesní ano. život, vybuduje tady firmu, která má hodnotu 100 miliard korun, pracují tam jeho děti a toho všeho se dneska musí vzdát, včetně tady toho, že ty děti tam nemůžou pracovat, tak si myslím, že to je velmi odvážné rozhodnutí a že je to skutečně vysoce státnické rozhodnutí.
6: Bylo to státnické rozhodnutí a v zásadě jakékoliv pochyby jsou v tuto chvíli pro vás jako zažehnány, anebo přece jenom máte ještě nějaké otázky, pane Skopečku?
9: Tak za státnickou politiku a státnické činy považuji trošku něco jiného, než že člověk vyřeší svůj střet zájmu, aby mohl nastoupit co by premiér České republiky. To si myslím, že na státnické kroky máme mít jiné nároky, než na takovou věc. To je úvodní věta. Druhá věta je, podle mého názoru, tím Andrej Babiš odblokoval situaci. Je to politicky významný krok v tom smyslu, že to je krok, který zřejmě akceptuje prezident republiky, aby ho jmenoval premiérem, čili tímto krokem bez zesporu nějakým způsobem posunul ta povolební vyjednávání a urychlil nebo nasměroval tu situaci k tomu, že bude jmenovaná nová vláda. Co se týče samotné formy té věci, tak já jsem rád, že konečně premiér nebo budoucí premiér Andrej Babiš přišel s nějakou informací, jakým způsobem to chce řešit. Myslím, že to musel mít v hlavě, respektive, že se to muselo připravovat už celé týdny nazpět, čili jsem přesvědčen, že kdyby naznačil ty informace dříve, tak jsme se vyhnuli mimořádné schůzi, vyhnuli jsme se nějaké mini konfliktu mezi prezidentem
6: a premiérem Babišem. Tak...
9: Ale co se týče toho formátu, tak je to natolik zatím jako povrchní informace ve smyslu toho, že neznáme ty podmínky.